0: Přeju požehnaný den, jmenuji se Pavel Dirda, jsem Rom, mám rodinu, dva kluky, Pavlíka a Denisa, ženu Irenu a ještě z prvního manželství mám dceru Katku. Můj život vlastně, když to vemu pospátku, byl hodně temnota tam byla, protože od malička, když si vzpomínám, tak jsem v 11 rokách už zkusil toulen. Potom jsem to dělal asi 2 roky, ale ne jako každý den, ale občas jsem prostě k tomu vždycky přičichl jako s partou. Ale když mi bylo 13 roku, protože otec byl muzikant, tak mě donesl klavír. A si pamatuju, jak do teďka, protože to mě udělalo velkou změnu v životě, když jsem se dotkl poskory, když nesl klavír z půjčovny, tak když jsem se dotkl té klapky, když jsem bouchl na klapku, tak ve mně se něco změnilo, protože ta klapka mě začala znít a najednou jsem dostal chuť hrát, přestal jsem chodit s kamarádama, jo, že jsem fakt cvičil doma. Ale když mi bylo 15 roku, tak už jsem vlastně chodil hrát do baru. No a tam, jako ještě za komunistu, začal jsem pomalý pít alkohol. A zase mě to dovedlo k kamarády, začal jsem kouřit trávu. V 18 rokách jsem vlastně začal hrát proficky, jakože jsem to měl povolání. Jo, a tam jsem prostě kouřil a hodně muzikantů prostě je na alkoholu. A když jsem hrál prostě každý den a byla to už taková rutina, tak když je v baru nikdo není, tak jsem si říkal, dám si, abych si udělal trošku náladu. 5-6 roků jsem hrál proficky a potom vlastně přišla revoluce a začal jsem jet tvrdý drogy. Pervitin. Setkal jsem se s pervitinem a byl jsem z toho úplně omámen. Jako protože když jsem kouřil, tak jsem taky cvičil, ale když jsem si dal pervitin, tak jsem vydržel hrát týden. Jo? Že jsem týden nespal a ale jsem ani nevěděl, ke komu chodím pro ty drogy, protože to byli satanisti. A pro tu drogu jsem byl schopen udělat cokoliv, jako byl jsem zlý člověk, jako a do toho jsem chlastal, kouřil trávu a píchal jsem si vlastně ten pervitin a ten pervitin jsem vlastně jel 13 roku. A když jsem potkal svoji ženu Irenu, Bohu díky za ňu, tak ona mě od toho hodně pomohla. Moje žena, když se narodil právě Denis, můj syn, kterému je 19, tak vlastně 18 roku už to nejedu, ten pervitin, ale trávu jsem kouřil furt dál. Z toho jsem si vůbec nedělal hlavu, že to je nějak, že mě to může ničit. To jsem si říkal, to je příroda a to je dobré. Jako. A alkohol jsem pil taky dál, až do té doby, než mi vlastně umřel tatínek, to je 6 roku to bude, než mi umřel a tam se to nějak začalo všecko lámat. Tam už jsem sice dávno nejel ten pervitin, ale trávu jsem kouřil, hodně jsem pil, jsem začal víc pít. A když umřel, tak po pohřbu, asi den po pohřbu, když jsme byli jako v klidu, protože u cigánů, u nás u Romů je zvykem, když někdo umře, tak ten týden, než je pohřeb, takže chodí známý rodina a mluví se o tom zesnulým a pije se. Já jsem vlastně pil celý týden v tahu od večera do rána, protože tam se to mění, prostě ty lidi chodí od rána do večera. A když to všechno skončilo a nějak jsem byl v klidu, jakoby, tak jsem si zapálil trávu a zhroutil jsem se. Jsem musel zavolat sanitku, jsem myslel, že mám infarkt, jakože odcházím tady z toho světa. Ale ne, bylo to prostě přepracování těla, jako, ale Bůh mě ukázal, protože já věřím, že všecko, Bůh vede všecko. On je v každé situaci, když jsem předtím dělal ty věci, tak spousta mých kamarádů, jako co znám a kamarádek, umřelo na ty drogy. Jako hodně, hodně mladých děcek na to umřelo, ale Bůh prostě mi dával milost, že fakt držel nade mnou ochranou ruku. A než jsem se dostal k Bohu, tak Bůh si použije jakoukoliv situaci. Teď to vím, protože žiju s Bohem. Jako. A když mi prostě umřel tatínek, tak do toho já jsem se zhroutil psychicky a 5 roků jsem byl na antidepresivách. Bral jsem Lexaurin a další prášky, byl jsem prostě na psychiatrii, ale do toho jsem kouřil a hrál jsem vlastně z guločar ještě, jo, ale měl jsem takový stavy, který jsem nikdy předtím neměl. Prostě měl jsem depresi, strach, to jsem nikdy neznal, jako. Ale přes mého syna vlastně, toho malého Pavla, je mu 14 roku, on začal chodit asi před 2 nebo 3 letmi do takového romského sboru na Kernerku. A on tam začal chodit jako dítě a já, když jsem slyšel, že tam chodí, tak jsem na něho nadával, protože jsem myslel, že to je sekta, jako. Říkám, proč tam chodíš? My máme v srdci Boha. Proč ty někam chodíš, jako? No a potom tam začala chodit manželka a když ona tam chodila, tak mě nechávala doma prostě slovo na každý den. A já, a když jsem byl ožralej, tak jsem si to, když odešla, tak já jsem si to četl. A Boží slovo je opravdu živé a mocné a ostřejší než dvousečný meč a proniká do srdce a mění život. A mě se to dotýkalo. Já jsem ani nevěděl, že to ve mně pracuje, to slovo. A najednou mě řekla moje žena, přijď do sboru. Přijď, je tam nový pastor, vlastně Igor Mamojka. Bůh nám poslal jiného pastora, je to muzikant. Přijď a uvidíš. Třeba se ti to zalíbí. Říkám, tak já se tam přijdu podívat, jako... kam vlastně chodí, jdu se podívat, kam chodí a tam se mě to slovo dotklo. Ale neudělal jsem ještě modlitbu spasení tam. Jako bavil jsem se s Igorem, jako s pastorem, s bratrem. Jsem ho pozval k sobě domů a tam vlastně jsme udělali tu modlitbu spasení. Ale předtím, než tady toto se odehrálo, jsem měl živej sen. Asi 3 týdny, než tady toto všecko se odehrálo, tak jsem měl prostě živej sen s Bohem. A Bůh zná každého člověka, protože nás stvořil a ví, že protože tu muziku, že jsem muzikant, tak to je Boží milost a to je dar od Boha, abych to předával dál. A měl jsem prostě sen, že někde hraju a přestali mít klávesy a já v tom snu jsem se modlil. Pane Bože, jestli ty existuješ a jsi živý Bůh, tak to můžeš opravit jedině ty. A jestli ty to opravíš, tak já v tebe uvěřím. A tak se stalo. A ty klávesy skočily. Já, když jsem ráno stál, ještě jako nevěřící, tak říkám své ženě, Ireno, Bůh je živý a on existuje doopravdy. A to už ve mně prostě začalo působit. A když jsem přišel tam a přišel Igor ke mně domů a udělali jsme tu modlitbu spasení, tak ze mě spadlo fakt, protože mě odevřel oči, protože jsem měl zavřený oči a kamenné srdce, uši jsem měl zavřený. Ze mě spadlo tolik hříchu, že to, jak řekla sestra, když jsem se s ním právě bavil na vrchu, to museli slyšet až v nebi, jak to spadlo ten hřích ze mě. A od té doby vlastně, jak se mě dotkl Pán Ježíš a dal mi tu milost a ten jeho Boží dotyk, od té doby se mi mění život každý den víc a víc se mi Bůh otvírá a já se mu otvírám jako proto, aby si mě Bůh mohl použít, abych to mohl předat dál tu dobrou zprávu, protože hodně Romů, já cítím, že moje služba je hodně k Romům, protože mezi Romama je hodně tady těch, co jedou, jsou na drogách a pijí alkohol a jsou hodně svázaní, jo. Já jsem byl taky tak svázán, ani jsem o tom nevěděl, abych svědčil jim, protože Bůh pro ně má přichystané vysvobození a milost. A tak stejně, když jsem uvěřil já, tak uvěřil můj bratr. Fakt, to je taková velká Boží milost, protože v mé rodině, když jsem uvěřil druhý bratr, třetí bratr, moje sestra, moje maminka, tchýně, švagrová, jo, a celý jejich rodiny, jako. Fakt, Bůh dal takovou milost, něco úžasného. Já jenom můžu děkovat Bohu a chválit Pana Ježíše Krista a jsem mu vděčný za každou chvilku, protože jsem našel smysl života. Doporučuji každému člověku, protože každý člověk potřebuje Ježíše Krista. To je moje svědectví.
1: Říkal jste, že stačilo zahnout na klávesy a ta hudba něco změnila. Změnilo se něco v té hudbě po tom, co
0: Hodně se změnilo, protože já jsem hrál hodně roky pro svět a teď vlastně hraju jenom pro Boží slávu a chci chválím prostě hudbu jenom Boha. Velká změna pro mě jako.
1: Kým pro vás Bůh je teďka?
0: No, Bůh je pro mě vlastně vším. Vzduch, co dýchám, to je od Boha. To je, on je opravdu pro mě vším, protože on mě vyléčil a léčí mě, protože furt mám v sobě věci jako svoje já a jedině on mě z toho může zbavit. Já ho potřebuju, Boha potřebuju, abych mohl vstát, abych mohl jít večer spát, abych mohl něco udělat. Všude potřebuju být s Pánem. Bez něho nemůžu dělat krok. Potřebuju ho a děkuju, že on je tady pro nás.
1: Z začátku jste říkal o temnotě. Jak Bůh se projevil v té temnotě? Ohledně třeba i těch drog, alkoholu a toho dalšího, co
0: no,
1: tady
0: zaznělo. No, můžu říct, že opravdu, jak říká, když se dotkne někoho Pán Ježíš Kristus, tak je vysvobozen od svých svázaností, tak já nejsem závislý na ničem jiném, než na Pánu Ježíši Kristu. Nekouřím, nepiju, nekouřím trávu, žádný alkohol. Jsem závislý na něm a na Božím slově.
1: Teďka zaznělo to Boží slovo, Bible. Jaký máte vztah k Bibli, k tomu Božímu slovu?
0: No, je to pro mě zrcadlo, jako. Když ho čtu, tak je to pro mě živé slovo, jako, který potřebuju, jako. Protože v tom se mnou Bůh komunikuje, můj Pán. A s každým z nás, kdo věří, kdo ho zná, tak ví, že přes Boží slovo s náma Pán mluví. Mě tvaruje, osekává mě přes to Boží slovo, ukazuje mě prostě, co ještě mám dát pryč a mám toho spousta věcí ještě musím dát pryč ze sebe. Jako. Ale děkuju za ten dar víry, že mohu věřit v živého Boha.
1: Ještě ohledně té modlitby spasení, co to je, nebo jak se mohu modlit modlitbu spasení?
0: No, právě to se mnou udělal bratr Igor. Modlitba spasení, prostě vyznal jsem opravdu svoje hříchy, že jsem hlavně hřešil proti Bohu. A litoval jsem toho a každý den činím to pokání, protože potřebuji to pokání dělat. Protože jsem člověk, jsem v těle, ale když jsem udělal poprvní tu modlitbu, pak tu modlitbu spasení, že jsem vyznal, že hřeším, že jsem hříšník a lituju toho, tak Bůh mě dal milost. Spadlo ze mě moc a moc hříchu jako dolů a cítil jsem, že Bůh mě odpustil. Něco nádherného a úžasného, jaký Bůh milosrdný.
2: Každý člověk potřebuje Ježíše Krista. To je mé svědectví, říká Pavel Dirda a dodává, že byl zlý člověk, ale Bůh mu otevřel oči a od té doby, co se ho dotkl Pán Ježíš a dal mu svou milost, mění jeho život každý den. Pokud byste se chtěli o Ježíši Kristu, o víře dozvědět víc, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. K dnešní i předešlým epizodám se můžete vrátit v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Ty dnešní stopy končí. Od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš a Pavel Kohl. Naslyšenou.

starý pán tiše seděl a poslouchal jazz. U nohou mu dřímal jeho

že z pohádkových příběhů vystupují ven prapodivné postavičky a za dveřmi zcela mlčky začaly se v klidu řadit do zástupu

Včelí medvíd si mu dali nejlepší med z louky, kde sami bydlí. Pat a mat mu vlastnoručně opravili rozbitou starou židli. Z klobouku pak vylezli dva králíci a zatančili k popukání zdravici. A potom z

0: vidím tvoje tvář.
1: Jasně ze spaní.
0: Mám tě pod kůží.
1: A kapky stékají.

0: hlavy, tak jako z vlasů cop.
1: Prsty se proplétají,
0: myslím na všelicos,
1: na hlas i potají.
0: Tiché šeptání lehonkých slovíček, snad ne

Řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhý břeh. Jaká je naděje pro člověka, až jednou uslyší, teď všeho nech. Řekni mi, proč se toho lekám a proč mi dochází dech. Řekni mi, řekni, když roky plynou, proč chceme zastavit čas.

0: řekni mi, uslyším, co bylo není a to, co nebylo jest. Nikdy jsem nevěřil na Boha, na spasení, snad každý sám musí svůj osud nést. Po noci ale vždy přichází rozednění, a co když mohu se plést? Řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhý břeh.
1: Denně či občas zapni si Proglas.

0: zas vlčky.
1: Já jsem hot.
0: A já jsem čehý.
1: Chci přitvrdit.
0: A já víc měji.
1: Vadí mi, když chceš všechno drahý.
0: Když říkáš ahoj, já jsem strahý.
1: Když mlaskáš, to mě nazlobí.
0: Když přesouváš mý nádobí.
1: Když krábeš,
0: mýpeš,
1: zuby skřípeš.
0: Krábání je taky přítěž.
1: Když chceš být se mnou,
0: chceš být sám.
1: Tak řekni, co s tebou dělat má.
0: Co dělat má?
1: Co dělat má? Prosím tě, uklidni.

0: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí. U jeho poslechu vás vítá Janis Moras a se mnou ve studiu je teď mladý písničkář Martin Čmelík. Martine, vítej.
1: Ahoj, dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Už se potkáváme po druhé v Proglasu. Pokud se nemýlím, jsou to 3 roky, co jsme se vlastně neviděli a kdy jsi tu byl poprvé. A já jsem tehdy říkal, že je to návrat ztraceného syna. To, že jsi vlastně v Brně a je to tak, protože ty ses tady narodil.
1: Mhm.
0: A předpokládám, že sem jezdíváš občas i hrávat.
1: Jo, ne tolik co dřív, ale čas od času se tu pořád objevuju.
0: A objevuješ se i na mnoha dalších místech v České republice, protože ty jsi básker, to znamená pouliční muzikant vlastně. Je to v podstatě tvoje obživa? Platí to stále tak jako před 3 lety?
1: Jo, řekl bych, že více, tam jsou teda i koncerty už, tak nějak půl na půl. A teď teda nově ještě jsem přece jen šel i na výšku, na úpol, takže tak lavíruju mezi školou a hraním.
0: Úpol, to je nějaký sport?
1: Jo, Univerzita Palackého. Aha. Olomoučáci říkají jako úpol.
0: Úpol, a co studuješ?
1: Kulturu a etiku v mediálním prostoru.
0: Hmm.
1: A vlastně přijde mi to obohacující se i jako písničkář tak nějak zajímat o světové dění, o trochu jako politiky nebo žurnalistiky.
0: Mm-hmm. Tak snad bude i tento rozhovor etický. A my si posvítíme dnes na tvoje nové album, které má nádherný obal. Pokud to někoho zajímá, určitě si ho vyhledejte, protože my vám ho nemůžeme zprostředkovat bohužel obrazově. Album s názvem Pábitele. Tak myslím, že hodně posluchačů teď míří k jednomu spisovateli ve svých myšlenkách, ale my se o tom samozřejmě budeme bavit. Ostatně už jsme se o tom bavili vlastně trošku i u toho tvého alba minulého, které jsme tady představovali 3 roky zpátky. To tehdy mělo název a má stále Krasosmutky. Takže teď Pábitele. No tak pojďme si pustit první ukázku z této desky a ta se jmenuje Pomalujem svět.
2: Dneska ráno jsem se zbudil,

0: Dnešní, jak se vám líbí, jsme začali písničkou Pomaluje svět, písničkou, která je hned úvodní nového alba Martina Čmelíka, písničkáře, který je básker, tedy pouliční muzikant a jezdí z města do města. Teď tady Pábitele, ale já bych začal ještě tím, že ty, když jsi přijel do Proglasu, tak si sebou vezl svůj pověstný rudl, naložený věcmi, tedy věcmi, které potřebuje v současné době pouliční muzikant, to znamená, je tam nějaká reprobedna, když to takhle řeknu, jo, jo. Pro širokou veřejnost, je tam nějaký stojan na mikrofon, kytara, máš tam i takzvaný pedalboard, tedy...
1: kytarové efekty.
0: Tak, kytarové efekty. A přijíždíš teda odkud a kam míříš?
1: No, to jo. Přijíždím vlastně z Veselí nad Moravou, protože tak nějak nově mě baví zkoušet takové menší, třeba 10 000 města, baví mě tam občas vyrazit takhle s kytarou a je to takový můj sociální experiment, jak Češi reagují na hudbu v ulicích i třeba v místech, kde to není tak časté.
0: A jak teda reagují Češi? Jaké máš zatím výsledky průzkumu?
1: Já myslím, že převládají spíš ty pozitivní a řekl bych, že tak 9:1 jako jsou spíš pozitivní reakce. Občas teda některé města nebo městské policie neví, kam mě zařadit jako pouličního muzikanta a jestli jako mě to povolit anebo mě nutit něco vyřizovat, ale většinou to dopadá dobře a ku podivu i se občas dostávám na pódia tady na těch městech, protože si mě někdo všimne a pozve mě někam třeba na koncert.
0: To je zajímavé, že ta instituce vlastně toho pouličního muzikanta je tady stovky let. A ještě dneska si s tím úřady neví rady.
1: Jo, jo, jo.
0: No, když takhle hraješ na ulici, tak tam hraješ písničky i z Pábitelů.
1: Mm-hmm. Hrávám i z Pábitelů. Vlastně mám rád i ty malé města z toho důvodu, že přijde mi, že jako třeba Brno nebo ty větší města, tak tam už jsou lidi tak víc jako navyklí na nějaké covery, třeba i angličtinu a takto. A nějak mám jako čím dál víc pocit, že v těch menších místech i právě můžu víc jako zabrousit do autorské tvorby a lidi tak nějak jsou k tomu jako otevření v těchto místech.
0: A ideálně to pak teda vede k tomu, že tě pozvou představitelé kulturních institucí toho místa na nějakou akci,
1: ano.
0: Kde teda můžeš zahrát, řekněme, už úplně oficiálně.
1: Jo.
0: Takže Pábitele, jakou souvislost to má s Krasou smutky a co je vlastně mezi těmi alby naopak rozdílného?
1: Řekl bych, že asi furt je tam cítit i ten basking a nějaké moje jako kořeny, tedy jako pouličního muzikanta. Žánrově bych řekl, že je to trochu víc možná alternativa, trošku víc takové jako vypravěčské. Vlastně chtěl jsem tak nějak víc jako povídat nějaké ty příběhy, co jako ať já už prožívám, anebo právě třeba mě zaujaly ty příběhy v Hrabalových knihách, které vlastně mi přijde, že i dneska je jako zajímavé se k ním vracet a tak jsem si říkal, že i třeba by to mohl být vedlejší efekt toho CDčka, že někdo si přečte nějakou knihu, o které se tam třeba i zpívá volně inspirovaně.
0: Jako třeba o příliš hlučné samotě.
1: Ano, třeba.
0: Pojďme nabídnout posluchačům další ukázku z tvého alba. Ty často, když přejíždíš mezi městy, tak předpokládám, že volíš vlak. A že možná tak nějak mohla vzniknout písnička Na nádraží s litrem vína.

celkem si notujeme a bavíme se o životním vlaku. Jak nám prý ujel a že jsme asi celkem špatní cestující, to jde asi vidět.

0: Na nádraží s litrem vína jsme se octli s písničkářem Martinem Čmelíkem, který vydal nové album Pábitelé. Je to tak, že se octneš často na nádraží s litrem vína?
1: Tak tohle je asi trošku vyhnané do nějakého extrému, ale vlastně tahle píseň je inspirovaná takovou mojí příhodou z našeho města Vsetína, kde právě jsem po takové jako těžší noci s přáteli ráno čekal na autobus, teda ne na vlak výjimečně. A jeden můj známý, který prodával jízdenky, tak si tam psal nějakou odbornou publikaci o Kalvínovi, protože je jako teolog, ale nějak prostě má práci prodavače jízdenek. A říkal hrozně zajímavé věci těm lidem a vždycky jako říkal to moudro o životě zdarma k té jízdence, jak se zpívá v té písničce. A já jsem tam prostě zůstal asi 2 hodiny a koukal jsem na něj a přišlo mi to hrozně jako zajímavý. A do toho jedna moje kamarádka jako hledala takovou odpověď na nějaký její vztahový život a tak šla k nějaké kartářce a vlastně nic pořádně nezjistila. Tak mě to pobavilo, že vlastně ten prodavač jízdenek tam jako jediný rozdával nějaké zajímavé tipy.
0: A zdarma.
1: A zdarma, k přesně
0: jízdence,
1: tak.
0: Teda.
1: A tak vznikla píseň Na nádraží s litrem vína. Hmm.
0: Pojďme k tomu Hrabalovi trošku, protože už i Krasosmutky byly vlastně inspirované v tom názvu Hrabalem. Hmm. A ty se k němu tady na Pábitelích obracíš ne tím názvem, ale vlastně jako třeba právě tou Přijdeš lučnou samotou. A tak je to autor, který tě provází dlouhodobě?
1: No, asi to vzniklo tak, že já jsem na Gimplu jako moc čtenář nebyl, většinou jako jsem obsal tu povinnou četbu a tím to jako nějak skončilo a pak jsem si jako pár let zpátky říkal, že je to možná škoda, že by bylo fajn něco z toho přečíst a tak jsem se dostal k Hrabalovi a asi jako to hlavní je pro mě nějaká ta jinakost i těch Pábitelů a taková jako, že ti jeho hrdinové vlastně nejsou nějací jako super nadlidi, prostě jsou to obyčejní lidé, kteří žijou nějaký obyčejný svůj život a mají nějakou třeba jinakost a asi se s nima stotožňuji třeba jako právě pouliční umělec v Česku, přijde mi, že furt jako některým lidem nějaká jinakost jako u nás vadí a řekl bych, že tím se i pro mě v určité období ty knihy staly takové jako osvobození nebo i obohacení, prostě sledovat nějaké zajímavé příběhy a vlastně pak i třeba na tu realitu se dívat trošku jinak a právě se zajímat o ty detaily a zajímavosti z toho mého baskerského života.
0: Jak ty písničky vlastně vznikají? Je to tak, že píšeš spíš doma, anebo může něco vzniknout třeba přímo na ulici, něco uvidíš, tak tě to zaujme, natolik inspiruje, že rovnou začneš improvizovat, protože ty používáš takzvaný looper, smyčkovač, to znamená, že teoreticky vlastně můžeš tvořit přímo tam, poměrně v klidu.
1: Jo, jako v poslední době se snažím i právě přidávat nějaký, jako, nějakou jam chvíli na té ulici, kdy prostě tam jako vytvářím nějakou písničku. Řekl bych, že některé jako kytarové riffy si přivezu právě z ulice a nějak je obohacuju. A nebo právě to tady u toho alba i je to nějaký jako silný zážitek, ať už třeba ten čtenářský, kdy jsem četl ve vlaku nějakou právě povídku a hrozně mě to zasáhlo, tak už jsem si psal nějaký jako text. A nebo právě i ten nějaký jako osobní zážitek třeba na tom našem Vsetínském nádraží.
0: Když říkáš, že tě inspiruje knížka, mně vždycky připadalo ohromně vlastně náročný obsáhnout podstatu nebo děj knížky na ploše 3 až 5 minut. Jo, že vlastně co teda vybrat? Jak to máš ty? Je to, že se necháváš vést čistě nějakým pocitem, který to v tobě zanechává, anebo máš třeba ambici opravdu jako pojmout to velké téma na tady té malé ploše?
1: Jo, řekl bych, že asi mi spíš třeba šlo ukázat nějakou jako zrovin té knihy nebo nějakou zajímavou souvislost nebo zapadlou postavu, která se mi líbila. A na albu jsou asi i písničky, třeba Hanťa je podle mě takový docela i věrohodný popis něčeho, co je v té knize, ale zároveň jsem se snažil vlastně to nějak posouvat a přidávat tam i nějakou jako osobní reflexi, že jo, protože kniha už byla napsána. spíš vlastně, to je možná i takový můj volný dialog s těmi postavami a tím, co mi vlastně řekli skrze tu knihu a těmi pocity, s kterýma jsem se třeba nějak vlastně potřeboval popasovat, když jsem to četl, někdy je to vlastně i náročné čtení. A trošku mě v tomto možná osvobodil právě i Honza Žamboch svým přístupem k tvorbě jako Wolf Lost in the Poem, že on vlastně se zase inspiruje spíš jako básnířkami, ale tak nějak mi došlo, že prostě písničky se nemusí vždycky rýmovat nebo vždycky být co nejvíc melodický a líbivý a taky nemusí být vždycky romantický, i když je to jako vděčnější téma, co si budem. A tak právě nějak se ve mně rodilo i tady to, že proč tohle nevydat, no, když to vzniká ty písně.
0: Honza Žamboch spolupracoval s tebou, nebo byl u toho prvního alba taky nějakým způsobem a je teda i tady, ale není to jediná, řekněme, osobnost z oblasti hudby, která se na tomto albu podílela, ale i o tom si budeme povídat v těch příštích minutách. Pojďme si teď dopřát další ukázku z tvého alba Pábitelé. A ta má velmi zajímavý název. Je to Zdenda z hotelu Tichota. Pokud se nemýlím, tak je to jedna z těch, kde právě nějakým způsobem účinkuje i jeden z hostů.

0: trochu chybíš.
1: Z hotelu Tichota jsme se vrátili do studia Proglasu. Se mnou tady teď sedí písničkář Martin Šmelík. Ten vydal své nové album s názvem Pábitelé. Já jsem sliboval, že se budeme bavit o hostech a taky, že ano, protože z Denda z hotelu Tichota je píseň, na které spolupracoval muzikant s svým občanským jménem nějak, ale on vystupoval i pod nějakým pseudonymem, tak teď nechám na tobě, jak to pojmeš.
2: Jo, tak vlastně Jakub Koenig, který za náma přijel z Prahy a fungoval vlastně u natáčení zpěvů i jako takový mentor a zajímavá osobnost. A byl to velice užitý čas, ještě vlastně v tu dobu byla u nás na Vsetíně moje kamarádka Sára Zapletalová, která studuje tady v Brně. A tak jsme nahrávali společně vokály a vlastně i spontánně z toho tak nějak vzniklo, že právě Jakub se jakoby zapojil do páru písniček, ať už jako producent písně Cigánka, anebo právě třeba tady v Zdendovi, kde vlastně se trochu objevuje jako zpěvák a zároveň nám i písně obohatil páru elektrickýma kytarama jako podkladem.
1: Jakub Koenig v minulosti známý jako Kitchen a známý také třeba z projektu Zvíře jménem Podzim. Jak jste na sebe narazili?
2: No, to je vlastně zajímavý příběh, protože já jsem kdysi byl na křtu jeho alba tady v Brně, kde jinde. A hrozně mě to zaujalo a pak vlastně Palác Akropolis dával takový open call na workshop v těle a vlastně Jakub tam vedl jednu ze skupin a řekl bych, že to pro mě bylo hodně i tak jako nějakým písničkářským vývojem nebo hudebnickým vývojem jako přínosné tady to setkání a bylo to, řekl bych, tak rok před tím, než právě jsme šli nahrávat tady tu desku a já jsem pak to Kubovi nějak ukazoval a bavili jsme se o tom a vím, že nahrávání bylo zrovna v lednu, kdy většina muzikantů má i dost času, tak právě tak nějak jsme se domluvili, že i vlastně Kuba vyrazil k nám na Valašsko, tedy Jakub Koenig a zahrál i jeden vlastně takový bytový koncert. Takže to byly takové tři intenzivní dny práce na albu a i tady zvaní přátel na koncert. A myslím si, že to bylo velice užité.
1: A Honza Žamboch se teda toho účastnil jak?
2: No, vlastně s Honzou jsem konzultoval texty, které vlastně jsem měl nějak rozpracované. A takže mi dával pár nějakých jako jeho takovou jako předkorekturu, ale neměl tak jakoby výraznou roli jako u předchozího alba.
1: U toho předchozího alba to bylo tak, že tam byly i dva texty z pera někoho jiného, než teda od tebe. Jak je to tady?
2: Jo, tady vlastně jsou texty moje a vlastně s tím, že teda o tu korekturu nějak se postaral vlastně ještě, je fajn zmínit jeden valašský básník Jakub Chrobák, a vlastně trochu něco jsem rozebíral i s tím Honzou, ale vlastně ty texty jakoby jsem si psal sám. No.
1: Muzika, texty, tedy ty a já, musím říct, že takový první dojem a vlastně i poslední nakonec z toho alba Pábitele je takový oproti těm Krasosmutkům, že jak jsi říkal, tady je to takové více vypravěčské, že vlastně trošičku méně melodie, řekněme, ale spíš toho právě toho vyprávění vlastně nějakého hudebního prostředí a nějaké atmosféry. Tak pojďme si teď dopřát další takovou skladbu a tam má velmi zajímavý název. A jenom by mě zajímalo, jestli skloňovat a nebo ne. A mluvím o obchodním řetězci IKEA, není to reklama, je to zkrátka umělecká licence. Robot z IKEA nebo robot z IKEA?
2: No, myslím si, že to naše finále bylo robot z IKEA, ale vlastně je nějak jako správně, obě ty varianty se dají jako
1: je to tak. Užívat. A zároveň v rámci osvěty vždy s tvrdým i na konci z IKEA. Jo. No a kdo nebo co je robot z IKEA? To si povíme s Martinem Čmelíkem za chviličku.
3: A tak chci, aby seděl kytky v mojí poušti a uvnitř mě to potom kvetlo.
4: V Peru si pořídili novýho robota, bude pomáhat sadit domorodce.

0: našich souších rostl.
1: Potulný písničkář Martin Čmelík dorazil do studia Proglasu, aby nám v pořadu Jak se vám líbí představil své nové album Pábitelé. Robot z IKEA, to je písnička, kterou jsme právě slyšeli. Tak kdo nebo co je Robot z IKEA?
2: Jo, tak píseň vlastně trochu jako vybočuje z toho konceptu nějakých hrabalovských jako motivů nebo postav. A je to teda píseň, ke které mě inspiroval jeden článek na ČT24. Bylo to právě o nějakém robotovi, který v deštném pralese jako sází sazenice. A přišlo mi to hrozně jako pěkný, že takový článek prostě se tu objevil a zrovna to bylo i v záplavě nějakých jako špatných zpráv. A tak jsem nějak měl potřebu, že taky bych jako chtěl jako jeho robota ve svém životě, aby prostě v těch nějakých každodenních pouštích občas jako sázel nějaké sazenice prostě. A tak jsem si říkal, no, kdyby třeba byl na IKEA, že bych si ho prostě pořídil domů. Sice tam není, ale je v písničce.
1: Já jsem měl nějaký nápad na otázku a teď ho nemám. Počkej, já si zkusím vzpomenout. Jo, už vím. Jak jsi mluvil o hrabalovských motivech a tématech a postavách, máš ještě nějakého autora, který tě tak výrazně ovlivňuje?
2: No, řekl bych, že asi literárně tolik ne. Jako mám třeba rád Kunderu, ale myslím si, že jako hrabalovy motivy ve mně tak nějak rezonují víc i skrze ten život pouličního umělce. Hmm.
1: Říkal jsi, že hraješ na ulici písničky z Pábitelů, asi i z Krasosmutků. A jak je to s tím cestováním do zahraničí? Když teda jezdíš, jakože jezdíš, tak tam hraješ taky české písničky?
2: No, většinou ne. Teď třeba mě hodně zaujala Potsdam u Berlína, takové historické městečko, kde právě jsem hrál, myslím, Cigánku a tak možná i budu hrát víc moje písně, protože tam třeba to mělo i celkem úspěch, ale většinou jako ta jazyková bariéra je jako výrazná v zahraničí, no, že jako spíš člověk prostě vychází z té angličtiny, no.
1: Tam hraješ teda covery
2: jo.
1: Známých nějakých písniček.
2: Většinou covery, furt se teda sbírám k tomu, že napíšu nějaké svoje písničky v angličtině, ale ještě k tomu nedošlo, takže spíš právě nějaké covery s looprem většinou.
1: Je konkurence veliká v zahraničí? Co se týká baskování?
2: Jo. No, určitě je to tam běžnější, třeba co se týče Německa, možná i Španělsko. Vždycky se tam cítím tak jako víc, nevím, vycházím méně z komfortu, možná je to tím, že nejsem jakoby doma, že mě tam moc nikdo nezná, ale i tam víc jako potkám, no, někoho, kdo taky má ten rudl jak já a jede si prostě někde na vystoupení baskovat. Dokonce v Berlíně v Mauerparku, tak tam byla taková fronta baskerů s těmi rudlíky, prostě když byly trhy, tak to v Česku jako tolik se mi nestává, že bych takhle někoho potkával, no.
1: Kam by ses chtěl ještě se svým rudlíkem vydat?
2: No, lákají mě severské země, jako Dánsko, možná jako Švédsko. A takže tam bych se rád někdy vypravil a snad k tomu dojde.
1: No, každopádně doma seš tady a doma si také natočil své album Pábitelé. Nás čeká na závěr ještě písnička, kterou si tady už několikrát jmenoval, je to Cikánka nebo Cigánka. A na té si taky spolupracoval s Jakubem Koenigem.
2: Jo, ta vlastně tak nějak taky spontánně to vzniklo. Já jsem původně ji chtěl nahrát jenom s kytarou, jako takovou oddychovku na závěr. A právě Jakub říkal, že by přece jen něco jako do ní přidal a tak vlastně jeho pověstným způsobem, že na jeho iPhoneu si nahrává v ateliéru různé zvuky a pedy, tak vlastně se postaral o produkci a finálně to teda ještě doladil Kuba Mečkovský, což je taky jeden člověk, kterýho bych měl zmínit, protože se postaral o produkci a zvuk vlastně toho alba.
1: Martine, kdyby tě chtěl někdo sledovat, kdyby chtěl vědět, kde třeba se objevíš příště, v jakém českém městě nad 10 000 obyvatel, tak kde by tě mohl najít?
2: No, tak může mě najít na Instagramu, buď pod mým jménem Martin Čmelík, to samé na Facebooku, a nebo taky mám nově k tomuto albu takovou stránku, která se jmenuje Pábitelství Baskera. Je to vlastně na Instagramu a Facebooku taky. A tam teda dávám obsah víc jako spojený s tím novým albem, takže mě určitě může sledovat a určitě budou nějaké koncerty a akce, kde se můžem potkat.
1: Martin, já děkuju, že jsi na svých cestách udělal zastávku i v Proglasu. Přeju, ať se daří tobě, ať se daří novému albu a doufám, že se tady potkáme zase nad tím příštím.
2: Jo, děkuji moc za pozvání, ať se vám tu v Brně, v novém působišti taky daří.
1: Děkujeme. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka, v tuto chvíli se od mikrofonu loučí Janis Moras. Čeká nás ještě závěrečná písnička, díky, že nás posloucháte a těším se opět příště naslyšenou.

zde Hospodinovi požehnaní. On učinil nebesa i zemi, nebesa ta patří Hospodinu. Zemi dal však lidem, mrtví nechválí už Hospodina. Nikdo z těch, co se stupují v říši ticha, i však budeme Hospodinu dobrořečit.

οπονά. Tam padá z deštěm na zeď vzdechů.

bývaly časy, kdy jsem si zpíval. I v nejprudším dešti se vesele smál a na holky v ulicích nedbale zíval. Jen tobě pod oknem písničky hrál. Měla si dlouhý, voňavý

chtěla by si mít bohatý strýce a mít bílej barák a klidně si žít. Ty vztahy jsou křepký, jak vypouklý vejce, a z té velký lásky si začala pít. Já vracím se domů, to snad hoře zpívá, máš v očích podivnej zelenej svět, slunce se dolkem zvědavě dívá.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 3. srpna. Milí posluchači, svatý otec během rozjímání před nedělní modlitbou Anděl Páně navázal na vyprávění v evangeliích o Ježíšových zázracích. Po modlitbě Anděl Páně papež apeloval na mírová a spravedlivá řešení ve španělské Seutě, vyzval k neustálým modlitbám za ukončení konfliktu ve světě a připomněl význam odpustků z Porciuncule. V další části pořadu se budeme věnovat přípravám Světového dne mládeže v Soulu 2027 a poselstvím svatého otce ku příležitosti Národních dnů mládeže v Peru, Ekvádoru i Mladifestu v Medjugorji. Přejeme příjemný poslech. Kristus neprovádí pouze zázračné skutky, ale všem zvěstuje, že Boží království je blízko. Neomezuje se pouze na to, aby dal smysly těm, kteří o ně přišli, ale dává procitnout i našim smyslům. Kristus skutečně cítí hlad lidstva, náš hlad po pravdě a životě. Zároveň nás učí, že nic se nestrácí, když se o to podělíme.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli.
1: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo.
0: Když posloucháme evangelium, často slyšíme vyprávění o zázracích, které Ježíš vykonal. Jsou to skutky, které projevují jeho mimořádnou oddanost nám, tedy spásu, kterou přináší do světa. Pán je připomínán jako ten, kdo dává životu smysl a osvobozuje jej od zla a hříchu. Když dává zrak slepým a sluch hluchým, Kristus neprovádí pouze zázračné skutky, ale všem zvěstuje, že Boží království je blízko. Proto dnešní evangelium svědčí o tom, že Ježíš se neomezuje pouze na to, aby dal smysly těm, kteří o ně přišli, ale dává procitnout i našim smyslům. Hluchému, který opět slyší, Pán zvěstuje dobrou zprávu, kterou má vyslechnout. Slepému, který opět vidí, ukazuje nádherné dílo vykoupení, které se pro něj uskutečňuje. Stejně tak Ježíš dává hladovým jídlo. Příhoda o rozmnožení chlebu znamená, že setkání s Pánem je naplňujícím zážitkem. Na poušti, tedy na místě naší nouze, je Kristus chlebem života. S ním je toho podstatného nadbytek. Všichni se nasytili a zbylo 12 plných košů. Toto číslo zdůrazňuje, že Pánův dar je univerzální a že jeho prozřetelnost vůči nám nikdy neselže.
1: Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità.
0: Milí bratři a sestry, Kristus skutečně nasytí hlad lidstva, náš hlad po pravdě a životě. Zároveň nás jeho gesto učí, že nic se nestrácí, když se o to podělíme. Hromadění a plýtvání jsou naopak dvěma stranami téhož zla, chamtivosti. Tato nemoc duše způsobuje ztrátu rozumu, protože nás opájí bohatstvím do té míry, že zapomínáme na ty, kteří pláčou hladem a volají žízní. A tak před hojností věcí, které hníjí, stojí natažené ruce těch, kteří nemají co jíst, a spálené domy těch, kteří nemají mír.
1: Nel deserto della guerra e dell'arroganza guardiamo con quanta benevolenza il Signore alzò gli occhi al cielo.
0: V poušti války a arogance se podívejme, s jakou laskavostí Pán pozvedl oči k nebi, pronesl požehnání, rozlomil chleby a dal je svým učedníkům, aby je rozdali zástupu. V tomto zázraku lásky rozpoznáváme typické skutky Ježíše, které se výsostně ukazují při poslední večeři. Tehdy nám totiž Boží syn jako náš bratr v lidskosti daruje svůj vlastní život. Zatímco vychutnáváme milost Eucharistie, zavazujme se svědčit o její kráse v našich každodenních gestech. Počínaje požehnáním stolu, kdy sdílíme chléb v rodině a mezi přáteli. Ve společnosti Ježíše se i dovolená může stát časem bratrského klidu, do kterého zapojíme i ty, kteří vedle nás trpí nouzí. Prosme tedy Panu Marii, starostlivou matku, aby nás vedla k růstu v lásce, aby nikomu nechyběl chléb ve zdejší.
1: Perché a nessuno manchi il pane quotidiano.
0: Po modlitbě Anděl Páně se svatý otec obrátil k aktuálnímu dění v severní Africe a vyjádřil velkou starost o tamní obyvatele. K situaci ve španělské enklávě uvedl.
1: Sigo con preocupación l'armante situación en Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África.
0: Se znepokojením sleduji alarmující situaci v Ceutě a prosím Boha na přímluvu Panny Marie Africké, aby byla nalezena řešení míru, stability a spravedlnosti. V souvislosti se všemi trvajícími světovými konflikty následně zdůraznil nezbytnost diplomacie a solidarity s trpícími. Vybídl věřící k vytrvalé modlitbě za mír a zmírnění lidského utrpení.
1: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti.
0: Pokračujme v modlitbách za mír, aby ve světě ustaly války a našla se diplomatická řešení konfliktů. Pamatujme na všechny oběti bojů, především na ty nejslabší a nejbezbranější. Děti, staré lidi a nemocné. Kéž Pán potěší ty, kteří trpí, a požehná dílu těch, kteří přinášejí pomoc a útěchu. Ve své promluvě se papež věnoval také významné františkánské tradici spojené se dnem 2. srpna. Připomněl duchovní kořeny slavného odpustku a vyzval k jeho vděčnému přijetí.
1: In questi giorni ricorre il perdono di Assisi. San Francesco ottenne questa indulgenza da Papa Onorio III nel 1216.
0: V těchto dnech si připomínáme porciunkulové odpustky. Svatý František získal tyto odpustky od papeže Honoria III. V roce 1216, inspirován během modlitby v porciunkuli viděním Ježíše a Marie obklopených anděli. Děkujeme Pánu za tak velký dar a važme si ho, zvláště v roce 800. výročí smrti chudáčka z Assisi, který zemřel právě v porciunkuli 3. října 1226. Na závěr papež pozdravil přítomné skupiny věřících, kteří se navzdory velkým horkům shromáždili na svatopetrském náměstí. Před poděkováním setkání uzavřel tradičním přáním: všem přeji hezkou neděli.
1: A tutti auguro una buona domenica.
0: Rok před zahájením Světových dní mládeže v Soulu, které se uskuteční od 3. do 8. srpna 2027, přecházejí přípravy do své intenzivní fáze. Místní organizační výbor i dikasterium pro laiky, rodinu a život intenzivně pracují na mezinárodní komunikaci, službách pro poutníky, ubytování, bezpečnosti i duchovním programu. Druhá polovina roku 2026 přinese klíčové milníky příprav, mezi které patří zveřejnění oficiální hymny, zahájení celosvětové ekologické kampaně a spuštění registrací. Oficiální hymna, společně s oficiální modlitbou a svědectvími 5 patronů, vybraných pro tyto světové dny mládeže, představují pastorační nástroje, které mladým lidem pomohou duchovně se připravit na tuto událost roku 2027. Během své 40-leté historie se Světové dny mládeže postupně obohacovaly díky víře, nadšení a aktivní účasti mladých lidí i místních církví, řekl kardinál Kevin Farrell, prefekt dikasteria pro laiky, rodinu a život. Dnes, 3. srpna 2026, budou zahájeny intenzivní přípravy slavnostním uvedením hymny na kanálu YouTube. Skladba inspirovaná oficiálním veršem setkání Buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět, se má stát společným vyjádřením víry poutníků a určujícím hudebním symbolem Světových dní mládeže v Soulu 2027. Dnes rovněž zahájí organizační výbor celosvětovou kampaň výsadby stromů Dech života, která vyzývá mladé lidi k výsadbě stromů ve vlastních zemích a ke sdílení jejich účasti online. Veškeré informace o procesu budou k dispozici na webových stránkách. V posledních dnech se svatý otec obrací především k mladým lidem prostřednictvím svých poselství, která adresoval do Peru, Ekvádoru i Bosny a Hercegoviny. Ve čtvrtek 6. srpna jej pak čeká další setkání s mladými v Asízi a 22. srpna v Rimini. V sobotu 1. srpna zaslal papež videoposelství účastníkům Národního dne mládeže v peruánském Chulucanas. Vybízí v něm mladé lidi k odvaze, k opuštění komfortní zóny individualismu a k budování opravdových společenství. Svůj duchovní zážitek by si podle něj neměli nechávat jen na fotkách v mobilech, ale mají se stát živým a radostným svědectvím Kristovy přítomnosti pro ostatní. U příležitosti 7. Národního dne mládeže v ekvádorské Ibaře oslovil svatý otec Lev XIV. Tamní mládež rovněž ve speciálním videoposelství. Vyzval mladé lidi k odvaze, naslouchání božímu volání a k aktivnímu šíření odpuštění, pokoje a evangelijní radosti. Všechny účastníky i celou zemi zároveň svěřil pod ochranu Panny Marie Zasvěcené, také známé jako Panna Maria z El Quinche. Poselství podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem ku příležitosti zahání festivalu mladých, Mladý fest, který se koná ve svatyni v Bosně a Hercegovině, vyzval Lev XIV. Mladé ženy a muže, aby se nenechali svést iluzemi pomíjivého štěstí. Při následování Ježíše se i otázky a neklid srdce mohou stát příležitostí k rozlišování a k růstu ve víře. Sliby snadného a okamžitého štěstí jsou fascinující, ale často se beze stopy rozplynou. Zůstávají však hlubší otázky, neklid, který obývá srdce a touha po radosti, která dokáže přetrvat. Právě z těchto pochyb se může zrodit autentická cesta víry v setkání s Bohem, který uspokojuje touhu každého srdce a dává sílu vždy začít znovu. To je jádrem poselství, které papež Lev XIV. Adresuje mladým lidem ze 73 zemí, kteří se shromáždili v Medjugorji na zahájení Mladifestu. V poselství svatý otec vyzývá chlapce a dívky k návratu ad fontem, ke Kristu, prameni nového života a autentické radosti. Zve je, aby skrze modlitbu, naslouchání božímu slovu a svátosti znovu objevili krásu osobního setkání s Pánem, který uspokojuje touhu každého srdce a dává sílu vždy začít znovu. Celá poselství a hymnu Světových dní mládeže v Soulu naleznete na našem webu. Z Vatikánu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.

Myšlenkou na den je promluva papeže Leva XIV. Před nedělní modlitbou Anděl Páně o 18. neděli v liturgickém mezidobí 2. srpna.

Drazí bratři a sestry, přeji vám krásný den. Když posloucháme evangelium, často slyšíme vyprávění o zázracích, které Ježíš vykonal. Jsou to skutky, které projevují jeho mimořádnou oddanost nám, tedy spásu, kterou přináší do světa. Pán je připomínán jako ten, kdo dává životu smysl a osvobozuje jej od zla a hříchu. Když dává zrak slepým a sluch hluchým, neprovádí Kristus pouze zázračné skutky, ale všem zvěstuje, že Boží království je blízko. Proto Matoušovo evangelium ve 14. kapitole svědčí o tom, že Ježíš se neomezuje pouze na to, aby dal smysly těm, kteří o ně přišli, ale dává procitnout i našim smyslům. Hluchému, který opět slyší, pán zvěstuje dobrou zprávu, kterou má vyslechnout. Slepému, který opět vidí, ukazuje nádherné dílo vykoupení, které se pro něj uskutečňuje. Stejně tak Ježíš dává hladovým jídlo. Příhoda o rozmnožení chlebů znamená, že setkání s pánem je naplňujícím zážitkem. Na poušti, tedy na místě naší nouze, je Kristus chlebem života. S ním je to

křičou hladem a volají žízní. A tak před hojností věcí, které hnijí, stojí natažené ruce těch, kteří nemají co jíst, a spálené domy těch, kteří nemají mír. V poušti války a arogance se podívejme, s jakou laskavostí Pán pozvedl oči k nebi, pronesl požehnání, rozlomil chleby a dal je svým učedníkům, aby je rozdali zástupu. V tomto zázraku lásky rozpoznáváme typické skutky Ježíše, které se výsostně ukazují při poslední večeři. Tehdy nám totiž Boží syn jako náš bratr v lidskosti daruje svůj vlastní život. Zatímco vychutnáváme milost Eucharistie, zavazujme se svědčit o její kráse v našich každodenních gestech, počínaje požehnáním stolu, když sdílíme chléb v rodině a mezi přáteli. Ve společnosti Ježíše se i dovolená může stát časem bratrského klidu, do kterého zapojíme i ty, kteří vedle nás trpí nouzí. Prosme tedy panu Marii, starostlivou matku, aby nás vedla k růstu v lásce, aby nikomu nechyběl chléb ve zdejší.

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme úterý 4. srpen 2026. Podle katolického kalendáře je památka faráře Arského, svatého Jana Marii Vianeje. Vzor a patrona kněží, zvláště farářů, zemřel v tento den roku 1859. Na dnešek také připadá významný den Slovenské republiky, den Matice Slovenské. Svátek má Dominik, jméno z latiny znamená pánův. Pranostika, potíli se Dominik, bude ještě Marek v kožiše. A v následující půlhodině nás čeká četba dnešního evangelia. Poté ranní chvály a chybět samozřejmě nebude ani duchovní slovo.

Slovo svatého evangelia podle Matouše, kapitola 14, verš 22 až 36. Hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Nastal už večer a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti ním. Kránu šel Ježíš k ním a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: Vzmužte se, to jsem já, nebojte se. Petr mu odpověděl: Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě. A on řekl: Pojď. Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Spozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mě. Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: Malověrný, proč jsi pochyboval? Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klanili a říkali: Jsi opravdu Boží syn. Přeplavili se na druhý břeh a přistáli u Genezareta. Jakmile ho tamnější lidé poznali, rozeslali o tom zprávu do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli dotknout aspoň střapce jeho šatů. A všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.

0: Nyní vás zveme k modlitbě raných chval. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Jiří.
0: Máme památku svatého Jana Marie Vianneye, kněze. Všechny texty budou ze společných textů o duchovních pastýřích, strana 1941 v novějším vydání, 1941 nebo 1723 ve starším vydání, nebo 1723. Žalmy a antifony budou z druhého týdne žaltáře, strana 1062 v novějším vydání, 1062 nebo 950 ve starším vydání, nebo 950. Závěrečná modlitba bude z památky na straně 1629, 1629 v novějším vydání, nebo 1448 ve starším vydání, nebo 1448. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. O Otče náš, jenž jsi v nebesích, budiš veleben ode všech synů svých, tebou vyvolených, že služebníky věrné posíláš církvi své.
1: Jejich kníže je Kristus, náš Pán, nejmilejší syn tvůj, jenž z lásky nám dán. Jich hlavou je on sám, který vše ve všech dělá, služby své v nich koná.
0: Ty jsi, Kriste, počátek i konec. Ty jsi vyzdvihl v poslední tento věk služebníky nové, aby věrně sloužili církvi tvé křesťanské.
1: Blažení jsou ti služebníci, toho kněžství Kristova účastníci, jim ustanovení, aby církvi sloužili vždy v dobrém svědomí.
0: Blažený je i tvůj lid s nimi, který je od Boha obdařen jimi a má v nich svědectví, že se tu děje pravé Kristovo poselství.
1: Sešli své světlo a svou věrnost, Hospodine.
0: Bože, zjednej mi právo a ujmi se mé pře proti bezbožnému lidu. Zbav mě člověka lstivého a zločinného.
1: Bože, vždyť ty jsi má síla, proč jsi mě zahnal? Proč se musím smutně vláčet tísně nepřítelem?
0: Sešli své světlo a svou věrnost, ať ty ať mě vedou a přivedou na tvou svatou horu a do tvých stanů.
1: Pak přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, který mě naplňuje radostí.
0: Oslavím tě citerou, Bože, můj Bože.
1: Proč se rmoutíš má duše a proč ve mně sténáš?
0: Doufej v Boha, vždyť zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Sešli své světlo a svou věrnost, Hospodine.
1: Ochraňuj nás, Pane, po celý náš život.
0: Řekl jsem, uprostřed svého života mám odejít k branám podsvětí, mám postrádat zbytek svých let.
1: Řekl jsem, nemám už vidět Hospodina v zemi živých, nemám už hledět na nikoho mezi obyvateli světa.
0: Můj příbytek je stržen, je ode mě odnesen jako stan pastýřů.
1: Bůh svinul jako tkadlec můj život, odřízl mě od osnovy.
0: V slabosti se mé oči zdvihají vzhůru, Pane, trpím násilí, zastaň se mě.
1: Hle, v pokoj se změnila má hořkost. Ty jsi tedy zachránil mou duši z propasti zhouby. Ano, za svá záda si hodil všechny mé hříchy.
0: Vždyť podsvětí tě nebude slavit, ani smrt tě nebude chválit. Ti, kdo se stupují do jámy, nebudou čekat na tvou věrnost.
1: Kdo žije, jen kdo žije, bude tě slavit jako já dnes. Otec bude o tvé věrnosti vypravovat synům.
0: Hospodine, zachraň mě. Za zvuku citery budeme zpívat po všechny dny svého života v Hospodinově domě.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Ochraňuj nás, Pane, po celý náš život.
1: Tobě, Bože, patří chvalospěv na Sionu.
0: Tobě, Bože, patří chvalospěv na Sionu. Tobě, který slýcháš prosbu, ať se plní slib.
1: K tobě přichází každý člověk s vyznáním svých vin.
0: Naše nevěrnosti nás tísní, ty je však odpouštíš.
1: Blaze tomu, koho si volíš a bereš k sobě, přebývá v tvých nádvořích.
0: Kéž se nasytíme blahem tvého domu, svatostí tvého chrámu.
1: Je úžasné a spravedlivé, jak nás vyslýcháš, Bože, náš zachránce.
0: Naděje všech končin země i dalekých moří.
1: Svou mocí upevňuješ hory, jsi opásán silou.
0: Tišíš hukot moří, hukot jejich vln a vřavu národů.
1: Pro tvé divy bázení má obyvatele dálných krajín. Radostí plníš nejzazší východ i západ.
0: V milosti si navštívil zem a napojil si, velmi jsi je obohatil.
1: Boží strouhou se hrne voda, lidem nachystal z obilí.
0: Tak co si zemi připravil, zavlažil si její brázdy, rozmělnil si její hroudy.
1: Skypřil si dešti, požehnal z tomu, co vyrašilo.
0: Rok si korunoval svou dobrotou, kudy si prošel příští hojnost.
1: Pastviny na stepi mokvají vláhou, pahorky se ovíjejí radostí.
0: Nivy se odívají stády, údolí se přikrývají obilím, ozývají se jásotem a zpěvem.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Tobě, Bože, patří chvalospěv na Sionu. Pamatujte na své představené, kteří vám hlásali Boží slovo. Uvažte, jak oni skončili život, a napodobujte jejich víru. Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i na věky. Nenechte se svést všelijakými cizími naukami.

0: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné, budou bdít nad mým lidem.
1: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné, budou bdít nad mým lidem.
0: Ani ve dne, ani v noci nesmí nikdy mlčet.
1: Budou bdít nad mým lidem.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné, budou bdít nad mým lidem. Nebudete to vy, kdo budete mluvit, ale bude skrze vás promlouvat duch vašeho Otce.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z radu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu bez strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
1: dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Nebudete to vy, kdo budete mluvit, ale bude skrze vás promlouvat duch vašeho Otce. S vděčností chvalme Krista, dobrého pastýře, který dal život za své ovce a pokorně ho prosme. Pane, buď pastýřem svého lidu.
1: Kriste, ty dáváš církvi pastýře a jejich službou se ujímáš svého lidu.
0: Dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, poznáváme, jak nás miluješ.
1: Ty stále konáš skrze své zástupce službu pastýře a učitele.
0: Nepřestávej nás nikdy vést prostřednictvím svých služebníků.
1: Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho pastýře službu lékaře duše i těla.
0: Ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
1: Ty posíláš své svaté, aby slovem i příkladem vedli tvůj lid k tobě.
0: Na jejich přímluvu nás posiluj, abychom vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu.
1: Pane, buď pastýřem svého lidu.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí a milosrdný Bože, ty jsi dal svatému Janu, faráři arskému, podivuhodnou schopnost vést svěřené duše. Prosíme tě, naplň také nás láskou svého Syna, ať milujeme své bratry a přivádíme je k tobě, abychom společně došli do věčné slávy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Na Proglasu následuje duchovní slovo. První čtení z úterý 18. týdne v mezidobí.
1: V úterý 18. týdne v liturgickém mezidobí v prvním čtení hodinky četby čteme z knihy proroka Amosa Vidění zkázy Izraele. Toto mi ukázal Pán Hospodin. Hele, on sám utvořil kobylky, když začala růst otava. Bylo to po senoseči odvedené jako daň králi. Když už téměř sežrali zeleň země, prosil jsem, odpusť prosím, Pane Hospodine, jak obstojí Jakub, vždyť je malý. Slitoval se tedy Hospodin kvůli tomu? Nestane se to, řekl Pán Hospodin. Toto mi ukázal Pán Hospodin. Hle, Pán Hospodin povolal k soudu oheň a ten zhltal velkou propast a hltá i Hospodinův úděl. Prosil jsem, přestaň prosím, Pane Hospodine, jak obstojí Jakub, vždyť je malý. Slitoval se tedy Hospodin kvůli tomu. Ani to se nestane, řekl Pán Hospodin. Toto mi ukázal Pán Hospodin. Hle, muž stál na omítnuté zdi a v ruce měl zednickou lžíci. Hospodin mi pravil, co vidíš, Amosi? Odpověděl jsem, zednickou lžíci. Pán pravil, položím zednickou lžíci doprostřed svého izraelského lidu, už mu neodpustím. Budou zbořeny Izákovy výšiny, izraelské svatyně budou spustošeny, s mečem povstanu proti Jerobeámovu domu. Betelský kněz Amasiách vzkázal izraelskému králi Jerobeámovi. Amos štve proti tobě uprostřed izraelského domu. Země nemůže snést všechny jeho řeči. Tak totiž mluví Amos. Jerobeám zahyne mečem a Izrael bude vyhnán ze své země. Amasiách řekl také Amosovi. Vidoucí, seber se a uteč do judské země, tam se živ a tam prorokuj. V Betelu už prorokovat nesmíš, neboť zde je králova svatyně a říšský chrám. Amos odpověděl Amasiáhovi. Nejsem prorok ani prorocký učedník. Jsem pastýř a pěstitel smokvoní. Hospodin mě vzal od stáda a řekl mi, jdi a prorokuj mému izraelskému lidu. Nyní slyš Hospodinovo slovo. Ty říkáš, neprorokuj proti Izraeli, neslintej na Izákův dům. Proto tak praví Hospodin. Tvá žena bude v městě nevěstkou. Tvoji synové a tvé dcery padnou mečem, tvé pozemky budou rozděleny měřickým provazem, ty sám zemřeš v nečisté zemi. Izrael bude vyhnán ze své země.

stojíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje, ještě odpočívej.

Před malou chvílí bylo 7:30, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme úterý 4. srpen 2026. Podle katolického kalendáře je památka faráře arského svatého Jana Marii Vianeje. Vzora a patrona kněží zvláště farářů. Zemřel v tento den roku 1859. Na dnešek také připadá významný den Slovenské republiky, Den Matice Slovenské. Úkladnou vraždou krále českého, polského a uherského Václava III. V Olomouci právě před 720 lety vymřel rod Přemyslovců po meči. Před 205 lety se narodil francouzský výrobce cestovních zavazadel Louis Vuitton. Zemřel v roce 1892. Před 645 lety byla vysvěcena kaple ve Staroměstské radnici v Praze. A před 125 lety se narodil legendární jazzman, americký trumpetista, zpěvák a skladatel Louis Armstrong. Zemřel v roce 1971. Svátek má Dominik, jméno z latiny znamená pánův, a pranostika k dnešnímu dni, potíjeli se Dominik, bude ještě Marek v Kožiše. No a my se nyní podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Očekáváme jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 30. Vát bude slabý, proměnlivý, na Moravě během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.

Bylo 6 hodin a 38 minut. Na Proglasu se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne. Třicáté čtvrté výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška připomene od 18 hodin vzpomínková mše svatá v kostele všech svatých na Pražském hradě. Celebrovat ji bude kanovník svatovícké kapituly pater Vojtěch Eliáš. Medžugorje v Bosně a Hercegovině hostí čtvrtým dnem Mezinárodní letní festival mládeže Mladifest. 37. ročník setkání 10 000 lidí má biblické motto ad fontem, k prameni. Mši svatou a navazující program odvysílá televize Noé přímým přenosem od 19 hodin. Pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda se uskuteční v katedrále svatého Patrika v Dublinu za účasti rodiny i široké veřejnosti. Tragicky zemřel minulou středu ve věku 56 let. Poslední rozloučení s Michalem Ženíškem bude v brněnském krematoriu. Knihkupec, který v roce 1990 v Brně otevřel možná první soukromé knihkupectví v Československu, odešel před týdnem ve věku 73 let. Na univerzitě Sogang v jihokorejském Soulu začíná dvoudenní mezinárodní konference o vztahu křesťanství a konfucianismu. Duchovní a myslitelé z 12 zemí budou zkoumat cesty, jakými mohou obě tradice přispět k humánnější a spravedlivější společnosti. Má se účastnit i prefekt Vatikánského úřadu pro mezináboženský dialog, kardinál George Jacob Kuuvakat.

0: Obřadní síň krematoria v Brně bude odpoledne poslední rozloučení s knihkupcem Michalem Ženíškem. Zemřel před týdnem v 73 letech. Před rokem 1989 pracoval například jako kulisák, inspicient a příležitostný herec v různých divadlech nebo asistent produkce a režie v krátkém filmu. Ženíškův obchod s knihami vznikl v roce 1990. Podle encyklopedie dějin Brna díky kontaktu s Petrem Pastrňákem, který provozoval exilové knihkupectví pro krajany ve Vídni. Podle některých zdrojů bylo prvním soukromým knihkupectvím po pádu komunismu v Československu. Náš stálý spolupracovník, hudebník Martin Kišperský, vzpomíná.
1: Michala Ženíška jsem poznal, když mi bylo asi 22, a tehdy jsem toužil pracovat v nějakém knihkupectví, protože jsem měl k knížkám vztah a nešlo přehlédnout, že jedno z nejlepších má v Brně právě tento muž, který se v tom velice vyznal a myslím si, že byl schopen udělat leccos pro to, aby potěšil zákazníky, často i takové, kteří byli nároční výběrem. Michal byl chytrej a vtipný chlap a byl taky zároveň dost vznětlivá povaha a nebylo to s ním vždycky lehký, ale zatím, jak působil, se skrývalo dobrý srdce, což si myslím, že s léty bylo jasnější a jasnější. A když už jsem byl o 20 let starší, tak jsme se dostali do fáze přátelství, který myslím si, že bylo obohacující. Pro mě teda určitě, protože jsme mohli hovořit o různých věcech a tak. No ale z času, kdy jsem u něho pracoval, tak mám spoustu historek, který ani nelze často tlumočit, ale zdálo se mi to výjimečný. Bylo to ještě v časech, kdy jeho obchod nebyl v Alfa Pasáži, ale byl na ulici Květinářská a bylo tam tak zvláštně šero a do toho hrála často operní hudba, kterou měl Michal rád. Byl to jeden z prvních soukromých knihkupců v Brně a byl to dobrý člověk.
0: Uzavřel Martin Kišperský. Michala Ženíška si mohou lidé připomenout také v Institutu paměti národa v centru Brna. Původní nábytek z jeho zrušeného knihkupectví od známé brněnské dvojice architektů Rusín a Vála je součástí expozice Tichá hrdinství.

Katedrála Božského Spasitele v Ostravě se znovu otvírá návštěvníkům. Hlavní chrám diecéze byl v posledních třech červencových týdnech s výjimkou bohoslužeb vyhrazen pro varhanáře, kteří zahájili instalaci nových varhan. Na kůru katedrály budou intenzivně pracovat ještě několik týdnů. Nástroj dříve sloužil v Pražském paláci kultury a v Janáčkově filharmonii. Projekt Varhany pro Ostravu významně podpořilo množství menších i větších dárců. Celkové náklady se pohybují okolo 30 milionů korun. Z výsledné částky zbývá shromáždit poslední 2 miliony. Slavnostní žehnání varhan a zahájení provozu je v plánu 22. listopadu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Za několik okamžiků v 7 hodin přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: A proti. Dnes po 9:30 na Plusu.
3: V 7 hodin v úterý 4. srpna otevíráme živé vysílání ranního Plusu. Dobrý poslech vám přejí Martin Matějka
4: a Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas Plus.
4: A tady jsou témata naší úvodní hodiny. Proč Írán popírá rozhovory se Spojenými státy americkými a s kým včera doopravdy jednal?
3: Jak jsou radnice města obcí připravené na zvládání vysokých teplot a výpadů pitné vody?
4: A proč dává Praha dohromady seznam improvizovaných ukrytů pro své obyvatele?
3: Nejdřív ale uslyšíte zprávy, které má dnes Monika Vrchotová.
5: Přeji dobré ráno. Úřady Maroka a španělské Seuty se vzájemně obvinují ze zodpovědnosti za migrační krizi z minulého týdne. Marocký vládní činitel řekl, že Seuta měla situaci předpokládat. Šéf seutské vlády Juan Vives předtím obvinil Rabat z toho, že migranty k překročení hranic pobízel a umožnil ho.
6: Vláda v Madridu i Rabatu předtím ze zodpovědnosti za incident obvinila pašeráky a dezinformace ze sociálních sítí. Podle marockého vládního činitele měla Seuta předvídat efekt rozhodnutí španělského nejvyššího soudu. Ten přitom pouze znemožnil zrychlené vracení imigrantů zpět do Maroka, pokud připlavou. Před zneužíváním migrace proti Španělsku varovala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. O Seutě dnes budou jednat ministři vnitra Evropské unie. Ze Seuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
5: Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje také proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla, popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
7: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
5: Nákladní loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil, informovala o tom britská námořní služba. Případná zranění nebo škody nezmínila. Loď plula zhruba 37 kilometrů od ománského města Chasab. Úřady incident prošetřují. Je to jeden z mnoha podobných útoků po obnovení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Obě strany přitom tvrdí, že mají průliv pod kontrolou. Aktuální situaci rozebereme v ranním Plusu hned po zprávách s naší blízkovýchodní zpravodajkou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Lékárny budou balení tamoxifenu k léčbě rakoviny prsu rozdělovat individuálně na míru každé pacientce. Z neporušených blistrů budou sestavovat menší balení, tak aby odpovídala předepsanému dávkování a vystačila přibližně na 2 měsíce. Ministerstvo zdravotnictví tak reaguje na výpadek dodávek léku, který se používá na léčbu rakoviny prsu. V Česku chybí od loňska, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Na jihu Francie v regionu Var se opět šíří lesní požár. Plameny během několika hodin zasáhly 1000 hektarů porostu v těžko přístupném terénu. Situaci zhoršuje horko, sucho a vítr. Na jihozápadě Francie se mezitím mohli vrátit domů poslední evakuovaní obyvatelé.
8: Na návrat domů čekali například obyvatelé poloostrova Cap Ferré nebo vesničky Le Porche. Tu ale z části zničily plameny. Někteří lidé tak přišli k troskám svých domů. Marius z Le Porche agentuře Reuters řekl, že bude muset pro svoji rodinu najít provizorní bydlení, než dům znovu postaví. Rozsáhlý požár zničil v departmánu Gironde na 200 domů. Prefektka Sophie Brokasová řekla, že lidem poskytne pomoc Červený kříž i úřad. Ve Francii se taky zvedla velká vlna solidarity. Lidé pořádají pro oběti požárů peněžní i materiální sbírky. Z Bordeaux Marcel Faltis, Český rozhlas.
5: Češi při investování čím dál častěji vyhledávají nemovitostní fondy. Láká je hlavně

0: Stabilní růst cen kancelářských objektů nebo obchodních center. Potvrzuje to Asociace pro kapitálový trh i jednotlivé platformy a společnosti, které takovou možnost investic nabízí. Zvýšený zájem hlásí třeba platforma Investown, společnost Wood & Company nebo realitní fond Raiffeisen investiční společnosti. Její portfolio manažer Vít Svoboda říká.
1: Nám vyrostla obrovská konkurence právě díky tomu, že standardní retailová klientela, na kterou my jsme zaměření, tak má hlad po nemovitostech.
0: Ve Spojených státech zemřeli první dva lidé v souvislosti se střevní nemocí cyklosporózou, informuje o tom agentura AP. Oba nakažení zemřeli v nejzasaženějším státě Michigan, který eviduje celkem přes 11 000 případů. Průjmové onemocnění způsobené parazitem spojují úřady v několika amerických státech se salátem z fast foodu Taco Bell, který už produkt v některých regionech Spojených států vyřadil z nabídky. Vzhledem k rozsahu nákazy ale odborníci hledají i další zdroje. Příznaky cyklosporózy se objevují až dva týdny po kontaktu s patogenem. Nakažení se můžou několik týdnů potýkat s vodnatým průjmem, křečemi a nadýmáním. Nákaza se léčí antibiotiky. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Okresní soud pro Prahu Západ se dnes začne znovu zabývat požárem domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. V roce 2022 při něm zemřely dvě ženy, 55 lidí se zranilo. Případ vrátil k opětovnému projednání krajský soud. Ten loni v říjnu zrušil osvobozující verdikt pro tři zaměstnance společnosti, která domov opravovala.
2: Firma do budovy montovala nové vytápění. Požár měl podle obžaloby vzniknout nedbalostí při svařování potrubí. Soud bude muset znovu posoudit, jestli zaměstnanci firmy dodrželi všechna bezpečnostní pravidla. Vinu odmítají. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Archeologové našli při průzkumu prvního nádvoří hradu Pernštejn zvířecí kosti, různé mince nebo úlomky dělových koulí. Právě u těch si ale zatím nejsou jistí, z jakého období pochází, popisuje vedoucí záchranného archeologického výzkumu Václav Kolařík.
3: Většina z nich je vyrobena z místního materiálu, ale zajímavé je, že jsou všechny v podstatě ve zlomcích. To znamená, pravděpodobně byly použity, byly vystřeleny z toho děla, po nárazu do nějaké překážky se rozlomily. Původně jsme si mysleli, že by mohly pocházet z nějakého obléhání z období 15. století, nicméně ty koule se nacházejí ve vrstvách, které odpovídají až mladšímu období.
0: Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se za sjezdem na Mirošovice na 22,5 kilometru řeší nehoda kamionu s osobním autem. Na začátku omezení projíždí se jen levým pruhem a v koloně z 20. kilometru se zdržíte kolem čtvrt hodiny. Na příjezdu do Prahy po D7 se popojíždí před omezením u letiště z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky pojedete 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště začíná kolona u sjezdu na Vestec a pomalu se jede až k nájezdu od Bar. Je to asi na 25 minut. Kolona popojíždí v celé Novopatské před sjezdem na Kbelskou. Provoz se zastavuje už na okruhu za sjezdem na Běchovice. Celkové zdržení asi půl hodiny a hustý provoz už je na Štěrboholské spojce před Průmyslovou. Od dálnice D11 pojedete asi čtvrt hodiny. Dobře, dojeďte. 4. srpen bude provázený prosluněnou oblohou a teplotami mezi 34 a 39 stupni. Odpoledne a večer se ale v Čechách ojediněle můžou objevit přehánky nebo bouřky. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: 58 let by se dnes dožil pater Josef Červenka. Na věčnost odešel náhle po krátké těžké nemoci 13. dubna 2022. Jeho posledním kněžským působištěm byly Sobě chleby, Blazice a Hlinsko na Přerovsku. Byl neúnavným organizátorem poutí a obnovitelem poutních míst. V roce 2008 inicioval po více než 200 letech stavbu venkovního oltáře s kovovým reliéfem Panny Marie Ochranitelky na místě zbořeného kostela na Křébech u Prasklic na Kroměřížsku. Na patera Josefa Červenku nedávno při zahajovací bohoslužbě brněnské konference Charis vzpomněl olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
1: Kdo se s ním setkal, tak na to většinou nezapomněl. Tady vidím paní Ruženku Fialovou, s ním rozjela modlitbu matek. A určitě tu budete mnozí, kteří jste s ním jezdili do Medjugorje a na různé poutě. On rád zakládal poutní místa, protože byl muž modlitby. Jeden z jeho duchovních synů, otec Petr Kaňa, který je teď školním kaplanem na našem arcibiskupském gymnázii v Kroměříži, chtěl zhrnout to jeho poselství života, tak pozbíral různé reakce, pohledy na něho a nazval to celou tu knihu, kterou vydal, Má to smysl. Protože pater Josef Červenka tato slova častokrát opakoval.

0: Brněnské divadlo Líšeň znovu uvede hru Zpověď Bachaře. Připomíná osudy obětí komunistické perzekuce a čerpá také z životních příběhů blahořečených kněží Jana Buly a Václava Drboli. V repríze bude inscenace k vidění tuto neděli od 21 hodin na faře při kostele svatého Jiljí v Brně. Hovoří dramaturgyně a režisérka hry Pavla Dombrovská.
1: Je inspirována totalitou, je to takové scénické divadelní vyrovnání se s totalitou, s minulým režimem a vychází výpovědí odsouzených ve stalinistických procesech. Tento rok je významný blahořečením kněžů, kteří byli popraveni v rámci babičských procesů. To je taky jeden ze zdrojů inspirace naší inscenace. Je velice výtvarně pojatá, fungují tam loutky, masky, živá hudba. Je to představení, které bohužel získalo ještě větší důraz, protože v současné době máme ve vládě lidi, kteří spolupracovali s minulým režimem.

0: Další událostí celoroční iniciativy Rok smíření bude sobotní bohoslužba na Českolipsku.
1: V rámci roku smíření v litoměřické diecézi jste zváni k modlitbě a ekumenické bohoslužbě, tentokrát do svoru na Českolipsku. V místní kapli svatého Josefa začíná bohoslužba v sobotu 8. srpna v 10 hodin. Společné modlitby zástupců místní ekumeny povede arcibiskup Stanislav Přibyl a apoštolský administrátor litoměřické diecéze. Po slavnosti čeká na účastníky drobné občerstvení. Ze severních Čech Olga Valentová.

samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr, samota v srdci, samota v naději, samota.

0: Prostějovský zámek oživí o víkendu dětský festival s pohádkovými příběhy a hudbou. Zve zámecká mluvčí Gabriela Dosoudilová.
1: Na Dvořička 26. První dětský festival Srdce města Prostějova. Těšit se můžete na divadla celé České republiky, vzdělávací workshopy, hry, obchůdky, které budou na naší tržnici a vědomostní aktivity. Můžete se těšit na divadla například Mitroteátr, Damůzu nebo divadlo Jaromír. Toto divadla, které vám udělali děsný zážitek. Každý den večer budou i koncerty. Písničkář Michal Horák, prostějovští rodáci, kapela Doan a Standard Kolektiv a uzavře náš festival Pískovní se vrací.

0: Manželská setkání pro seniory připravuje na Svatém Hostýně Ostravské centrum pro rodinu a sociální péči. Uskuteční se v září od 9. do 12. Uzávěrka přihlášek je příští pondělí. Podrobnosti zjišťoval kolega Antonín Žolnerčík.
1: Na manželské páry ve věku 50+ se těší pater Marek Jargus, doktorka Jitka Krauzová a manželé Jitka a Marek Moldříkovi. Na programu jsou přednášky, společné sdílení ve skupinkách, mše svaté, adorace a přijetí svátosti smíření. Cena za stravu a pobyt činí 6 800 korun. Přihlašovat se je možno do 10. srpna. Více informací naleznete na webové stránce prorodiny.cz.
2: Už je to dlouho, co jsme se neviděli, už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli, nosila skorá.

Bylo 7 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme úterý 4. srpen 2026. Podle katolického kalendáře je památka faráře Arského, svatého Jana Marii Vianeje. Vzor a patrona kněží, zvláště farářů. Zemřel v tento den roku 1859. Na dnešek také připadá významný den Slovenské republiky, Den Matice Slovenské. 110 roků nás dělí od narození katolické aktivistky Marie Kovalové, dominikánské terciářky, blízké spolupracovnice litoměřického biskupa Štěpána Trochty, organizátorky podzemních seminářů a vězenkyně komunismu. 55. by oslavil sbormistr dětského sboru Severáček Petr Pálka, zemřel v roce 2006. Za vojenské diktatury v Argentině právě před 50 lety byl brutálně zavražděn biskup Angelei Careletti, blahoslavený zastánce opomíjených, chudých a nemocných, přítel budoucího papeže Františka. Rovněž před půl stoletím vydechla naposled oblíbená herečka Věra Ferbasová. Od 4. srpna 1992 je na věčnosti pražský arcibiskup František kardinál Tomášek. Před 15 lety zemřel profesor Vladimír Pacovský, lékař, který se zasloužil o vznik gerontologie a geriatrie jako samostatného oboru i univerzit třetího věku. Svátek má Dominik, jméno z latiny znamená pánův a pranostika, podíli se Dominik, bude ještě Marek v kožiše. Nyní se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 30. Vát bude slabý proměnlivý, na Moravě během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.

bude večer doma, to já vám budu přečítat z chaloupky strýčka Toma.

Bylo 7 hodin a 45 minut. Na Proglasu začíná pořad Hudební kompas. Litoměřická kapela Duben v Pešti letos na jaře vydala nové album s názvem Uprostřed ticha. Poslechneme si z něj na úvod skladbu Navždy a navěky.

Housle jsou trýznivé, elektrická kytara hysterická, basa melodická, akustická kytara folková, bicí neurotické a vokály hypnotické. Takto sebe samu popisuje litoměřická skupina Duben v Pešti. Jejíž nové album Uprostřed ticha si dnes představujeme. Kapela existuje už více než 20 let. A nová nahrávka je už sedmá v její diskografii. Nahrávání probíhalo ve spolupráci s mistrem zvuku Amákem, s nímž kapela spolupracovala už na předchozí desce Nina. Tentokrát však členové využili zkušenosti získané během pandemie, kdy začali doma pracovat s nahrávacími programy. Připravili si demoverze všech skladeb, vyzkoušeli různé zvukové varianty a do studia přišli s jasnější představou o aranžích. Kapela Duben v Pešti se s přibývajícími léty postupně posouvá od komornějšího zvuku k energičtějšímu kytarovému projevu. Začínala jako akustická sestava s houslemi, španělskou kytarou a bez bicích a svůj styl tehdy označovala jako dark pop. Nyní se vrací k hudbě, na které její členové vyrůstali, k punku a k alternativnímu rocku. Kapela pravidelně koncertuje společně se slovenskou skupinou Posledné decembrové dny, ale letos se k ním připojí ještě skupina Kolovrat. Společné koncerty budou mít 8. října v Praze v klubu 007 Strahov, 9. října v Litoměřicích a 10. října v Chomutově. Z nového alba Uprostřed ticha si poslechneme ještě skladby Jsou ještě spolu a Z lesa přichází večer.

Poslouchali jsme litoměřickou skupinu Duben v Pešti z alba Uprostřed ticha. Dnes odpoledne vás v Hudebním kompasu budeme zvát na Slovensko na festival Wandermúza. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

0: Kubátová
1: a Martin Matějka.
2: Český rozhlas Plus.
1: Co rozebereme v této půl hodině? Podle Donalda Trumpa by se Hormuzský průliv mohl dnes otevřít. Na jaký termín ale mířila včerejší iránsko-ománská jednání?
0: Migrační tlak na španělskou Seutu oživil v Evropské unii téma ochrany společné hranice. Jak je na další podobné situace připravená?
1: A proč požaduje Česká advokátní komora ministra spravedlnosti o potrestání pražské soudkyně?
0: Nejdřív tu jsou ale zprávy a Monika Vrchotová.
3: Hezké ráno přeju. Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes mimořádně projednají migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden ve čtvrtek se tam nelegálně dostalo zhruba 50 tisíc lidí z Maroka. Skoro všichni podle španělských úřadů hned následující den odešli.
4: K mimořádné schůzi kvůli Ceutě vyzvali prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně Česka, ve společném dopise šéfům unijních institucí. Prohlásili, že události z posledních dnů vyžadují okamžitou a koordinovanou evropskou odezvu. Samostatně o jednání ministrů požádal také španělský premiér Pedro Sánchez. Napsal, že většina zemí projevila španělskou podporu a solidaritu a nabídla pomoc. Jiní se ale podle Sáncheze rozhodli na jeho zem útočit a žádat o dočasné vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: A migrační krizi ve španělské Ceutě se budeme v ranním plusu věnovat krátce po zprávách. Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4. hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci v případě senátních voleb doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
5: V týdnu od 24. srpna lze předpokládat, že Český statistický úřad dá dohromady registr kandidátů jak pro komunální, tak pro senátní volby a v tom týdnu to bude dostupné.
3: Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu se uskuteční 9. a 10. října.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ukrajinský útok nedaleko Moskvy má nejméně 5 obětí, dalších 6 lidí je zraněných. Na Telegramu to uvedl guvernér moskevské oblasti Andrej Vorobjov. Vzdušný úder způsobil i požár skladiště u Moskvy. Ukrajinský dron zasáhl taky sklad v Petrohradské oblasti. Útoky hlásí i ukrajinské úřady. Řízené letecké bomby z Ruska zabily jednoho člověka v severoukrajinském městě Sumy a další lidi zranili. Řidiči by tento týden měli počítat s větším množstvím policejních hlídek u silnic. Ty se při kontrolách zaměří hlavně na dodržování rychlosti. Na vytipovaných místech po celé republice jich budou 100, říká mluvčí David Šen.
6: Samozřejmě součástí té kontroly nebude jenom měření rychlosti, ale také se zaměří na dodržování zákazů požívání alkoholických nápojů. Je důležité, aby si řidiči uvědomili, že jde zejména o bezpečnost a plynulost silničního provozu. Bez ohledu na právě probíhající, chci tak apeluji na řidiče, aby dali nohu z plynu a chovali se ohleduplně a vždy se věnovali plně řízení.
3: Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Před 6 lety vybuchlo v bejrutském přístavu skoro 3 000 tun dusičnanu amonného. Rodiny obětí doufají, že do konce letošního roku bude po letech obstrukcí zveřejněná obžaloba v případu ničivé exploze.
7: Tu noc jsem strávila v nemocnici s blízkými lidmi. Nemocnice byla přeplněná, lidi leželi na podlaze i na recepcích, všude byla krev. Byla to jatka.
8: Vzpomíná na dopady exploze libanonská dokumentaristka Lana Dahirová. Při výbuchu tehdy zemřelo přes 200 lidí a víc než 7 tisíc bylo zraněných. Vyšetřující soudce letos na konci března ukončil vyšetřování případu a spis poslal libanonskému státnímu zastupitelství k přezkoumání. K znesení obžaloby teď vyzval i libanonský prezident Josef Aoun. Libanon zároveň na dnešek vyhlásil den smutku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: V Dublinu dnes bude mít pohřeb irský zpěvák a kytarista Glenn Hansard. Smuteční obřad začne odpoledne v katedrále svatého Patrika. Vysílat ho bude irská veřejnoprávní televize RTE. Na včerejší veřejné rozloučení s hudebníkem přišly tisíce lidí. Glenn Hansard zemřel minulý týden při nehodě na motorce, bylo mu 50.

0: 56 let. Původně byl pouličním zpěvákem. Se svou kapelou The Frames i jako solový umělec dosáhl celosvětového úspěchu. Za píseň Falling Slowly získal spolu s českou skladatelkou Markétou Irglovou filmového Oscara. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Sociální služby města Kroměříže hledají zdravotní sestry pomocí náborového příspěvku až 150 tisíc korun. Podle ředitelky organizace Dagmar Klučkové chybí kvalifikovaný zdravotnický personál ve všech 5 domovech pro seniory, které fungují pod správou města a starají se celkem o 540 klientů.
1: V současné době máme na domovech zajištěn provoz zdravotníků od 6 od rána do 10 do večera. Pouze na jednom domově je služba zajištěna nepřetržitě. Ta situace se zdravotnickým personálem je pro nás velmi tristní, protože v současné době poptáváme 16 pozic středně zdravotnického personálu.
0: Teploty v Česku se dnes na mnoha místech budou podle meteorologů opět blížit k 39 stupňům Celsia. Centrum Prahy proto budou kropením a mlžením ochlazovat dobrovolní hasiči z první městské části. Pojedou například na Staroměstské a Václavské náměstí nebo k Pražskému hradu. Podle velitele jednotky Zdeňka Čiháka jim práci často komplikují někteří řidiči.
2: Je to hodně složitá práce s zaparkovaným vozidlu. Máme místa, kde to máme fakt na milimetry, na průjezdy, ale děláme to pro lidi a to je nejdůležitější.
0: No a jak to vypadá na silnicích právě teď? Na dálnici D8 z Prahy na Drážďany pracují silničáři u sjezdu na Mělník na 18. kilometru, projíždí se jen jedním pruhem a v koloně ze 14. kilometru se zdržíte asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se popojíždí před omezením u letiště z 5. kilometru, od sjezdu na Středokluky pojedete asi 20 minut a kolona je také v opačném směru od Evropské, je to na 4 hodiny. V Praze popojíždí kolona v celé Novopatské před sjezdem na Kbelskou, provoz se zastavuje už na okruhu u sjezdu na Běchovice a celý úsek pojedete asi půl hodiny a v tunelu Blanka směrem na Smíchov opatrně za výjezdem na Dejvice v pravém pruhu stojí nepojízdná dodávka, reguluje se proto vjezd do tunelu od Troji a kolona z Liberecké od sjezdu na Hloubětín k tunelu je na více než půl hodiny. A ještě jižní spojka směrem na Štěrboholi, tam stojí před sjezdem na Vídeňskou, nepojízdná dodávka v pravém pruhu, kolona od nájezdu z Modřanské je až na 4 hodiny. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude slunečno a horko, teploty se dostanou na 34 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30, v Čechách se pak odpoledne a večer výjimečně objeví přehánky nebo i bouřky. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

0: se si v pohybu.
1: Bylo 8 hodin a 15 minut. Na Proglasu se zaměříme na očekávané události dnešního dne. Třicáté čtvrté výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška připomene od 18 hodin vzpomínková mše svatá v kostele všech svatých na Pražském hradě. Celebrovat ji bude kanovník svatovícké kapituly pater Vojtěch Eliáš. Medjugorje v Bosně a Hercegovině hostí čtvrtým dnem Mezinárodní letní festival mládeže Mladifest. 37. ročník setkání 10 000 lidí má biblické motto Ad fontem, k prameni. Mši svatou a navazující program odvysílá televize Noé přímým přenosem od 19 hodin. Pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda se uskuteční v katedrále svatého Patrika v Dublinu za účasti rodiny i široké veřejnosti. Tragicky zemřel minulou středu ve věku 56 let. Poslední rozloučení s Michalem Ženíškem bude v brněnském krematoriu. Tento brněnský knihkupec, který v roce 1990 otevřel jedno z prvních soukromých knihkupectví u nás, odešel ve věku 73 let. Více než 300 českých skautů a skautek se od soboty účastní středoevropského skautského jamboree nedaleko Budapešti. Výstava Meze času propojí tvorbu sochaře a sklářského výtvarníka Karla Bečváře s malířským světem tří generací rodu Samcových. K vidění bude ve Strakonickém muzeu středního Pootaví. Začíná rekonstrukce letohrádku Červený dům v České Lípě. Součástí obnovy nemovitosti bude oprava dvou navazujících objektů. V areálu poté vznikne expozice Českolipského vlastivědného muzea a galerie.

0: Lidé se dnes naposledy rozloučí s irským zpěvákem, kytaristou a držitelem Oscara Glennem Hansardem. Hudebník zemřel ve středu ráno při dopravní nehodě. Bylo mu 56 let. Pohřeb se uskuteční v katedrále svatého Patrika v Dublinu. Místo květin a dárků požádala Hansardova rodina o finanční podporu charitativní organizace Dublin Simon, která pomáhá lidem bez domova a organizacím Ukrainian Action v Irsku a ve světě. Ty zajišťují humanitární pomoc Ukrajině čelící ruské agresi. S Glennem Hansardem se v několika rozhovorech osobně setkal náš programový ředitel a hudební dramaturg Milan Tesař. Dle jeho slov měl hudebník vřelý vztah k Česku.
1: Glenn Hansard byl bytostně irský písničkář, byl spjatý se svou rodnou zemí, ale zároveň už někdy kolem roku 2000 začal pravidelně jezdit do Česka, vystupoval na festivalu Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí, tam se spřátelil s rodinou Marka Irgla, s jehož dcerou Markétou později složil Oscarovou píseň Falling Slowly, a kromě toho jezdil pravidelně na další české festivaly, na folkové prázdniny do Náměště nad Oslavou a na další akce, a taky třeba vydavatelství Indies brněnské mu už někdy v roce 2004 vydalo jedno z alb jeho kapely The Frames. Takže ty vztahy s Českem byly velmi vřelé. Ještě pár týdnů před svou smrtí vystoupil jednak zase na Valašském špalíčku, jednak na Slunovratu v Opavě a tam dostal od jednoho z pořadatelů Ivo Mlutka svůj vysněný dárek samizdat jedné škvoreckého povídky, protože Glenn Hansard se hodně zajímal o minulost naší země a právě o samizdaty a odboj proti komunismu a vím, že tohle byla pro něho velmi cenná věc. Glenn Hansard byl takový trochu obojživelník, který se pohyboval mezi folkem a rockem. Oni ty žánry samozřejmě spolu mají mnoho společného, proplouvají, ale on na jednu stranu byl opravdu schopný si vzít akustickou kytaru a zahrát velmi tiše, klidně svoje písničky a na druhou stranu jak s kapelou The Frames, tak se svými pozdějšími projekty dokázal hrát opravdu bouřlivě, hřmotně rokově, ale co bylo oběma těm polohám společné, tak to byla práce s dynamikou, s naléhavostí hlasu, takže i v té folkové poloze, když to bylo potřeba, tak ty svoje myšlenky vykřičel, takže bylo naprosto zřejmá, byla ta naléhavost a to, co chce sdělit.
0: Pro Hansardovu hudební dráhu bylo zásadní vydání skladby Falling Slowly. Její spoluautorkou je česká skladatelka a zpěvačka Markéta Irglová, připomíná Milan Tesař.
1: Já jsem se s Glennem Hansardem poprvé setkal v roce 2002, kdy mě její právě přátelé z vydavatelství Indies doporučili, že by mohl zahrát pár písniček u nás na Proglasu, takže k tomu opravdu došlo, byly to jen asi 3 nebo 4 písně. V roce 2004 jsme pak spolu natáčeli opravdu celý 3/4hodinový pořad a na ten vzpomínám hrozně rád, protože já jsem si v té době ještě netroufl vést celý rozhovor v angličtině a Glenn si jako tlumočnici přivedl tehdy, myslím, 16-letou Marké tu Irglovou, která mu už tehdy na Proglasu zpívala druhé hlasy, vokály k jeho písním a už tam zazněla píseň Falling Slowly, za kterou o pár let později dostali Oscara. Takže možná to bylo jedno z prvních veřejných uvedení této písně vůbec. Já jsem se pak s Glennem setkal ještě několikrát na rozhovorech, většinou na různých festivalech nebo v klubech a je pravda, že i v době, kdy už byl slavný, měl tedy Oscara, dokonce muzikál podle jeho písni dostal i Grammy, tak i v té době on velmi rád vzpomínal na to, jak u nás v rádiu zahrál pár písniček a jak jsme jej už tehdy tedy uvedli v takovém rozsahu.
0: Vzpomíná na setkání se zesnulým Glennem Hansardem programový ředitel a hudební dramaturg Proglasu Milan Tesař. 3, 4.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Bylo 8 hodin a 30 minut. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme úterý 4. srpen 2026. Podle katolického kalendáře je památka faráře arského svatého Jana Marii Vianeje. Vzor a patrona kněží, zvláště farářů, zemřel v tento den roku 1859. Na dnešek také připadá významný den Slovenské republiky. Den Matice Slovenské. Úkladnou vraždu krále českého, polského a uherského Václava III. V Olomouci právě před 720 lety vymřel rod Přemyslovců Pomeči. Před 205 lety se narodil francouzský výrobce cestovních zavazadel Louis Vuitton. Zemřel v roce 1892. Před 645 lety byla vysvěcena kaple ve Staroměstské radnici v Praze. A před 125 lety se narodil legendární jazzman, americký trumpetista, zpěvák a skladatel Louis Armstrong. Zemřel v roce 1971. Svátek má Dominik, jméno z latiny znamená pánův. A pranostika k dnešnímu dni. Potíli se Dominik, bude ještě Marek v Kožiše. No a my se podíváme, zda se tato pranostika naplní, protože dnes bude jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 30. Vát bude slabý proměnlivý, na Moravě během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.

0: 15. ročník festivalu Svatovítské varhanní večery je ve druhé polovině. Nedávno byly po 14 letech příprav a prací v největším pražském chrámu uvedeny do provozu nové varhany a festival tak nabízí 10 koncertů místo obvyklých 5. Co ještě čeká návštěvníky svatovítských varhaních večerů? Také o tom si budeme povídat s varhaníkem katedrály Ondřejem Valentou. Dobrý den, vítejte ve vysílání Radia Proglas.
1: Dobré ráno, zdravím vás.
0: 5 festivalových koncertů už proběhlo. Jaké jste zaznamenali reakce varhaníků, případně posluchačů na nový nástroj?
1: Reakce jsou naprosto pozitivní. Myslím, že hlavně od varhaníků je to velmi cenné posouzení, když se nám sem sjíždějí varhaníci z různých zemí a skutečně, doufám, že teda upřímně, ale vypadá to tak vždycky, upřímně ten nástroj chválí. A u posluchačů se taky setkává s velmi příznivým přijetím. Je to opravdu krásný nástroj.
0: Na dnešním koncertu ve svatovítské katedrále vystoupí Pavel Černý, který loni v rozhovoru pro portál Klasika Plus uvedl, že vybírat repertoár podle typu varhan je hodně důležité. Zohlednili jste tento pohled při výběru repertoáru dnešního koncertu, případně obecně?
1: Samozřejmě. Tento výběr repertoáru vzhledem k typu varhan, to je pro varhaníky úplně zásadní, bez toho se neobejdeme. To je prostě jako vzít si správné auto do správného terénu, nebo jak to říct. A zrovna dneska Pavel Černý, on sám byl v průběhu celé stavby varhan přípravy v týmu, který řešil, jak ty varhany budou vypadat, jak mají znít. Takže on ty varhany skutečně dobře zná a přesně ten svůj repertoár tomu přizpůsobil. Takže myslím, že se můžeme těšit na to, že tady bude někdo, kdo k tomu nástroji přistoupí opravdu s takovou domáckou péčí a že ví přesně, co ten nástroj vyžaduje a co nabízí. Ale samozřejmě i ostatní varhaníci na ostatních koncertech svoje programy připravují s tím, že já jim řeknu, co to je za nástroj, jak je vybavený, jaké má možnosti a přesně podle toho potom ty programy sestavujeme.
0: Na koncertech 11. a 18. srpna zazní také autorské skladby. Bývá běžné, že varhaník je současně i skladatelem nebo improvizátorem?
1: Improvizace, to je pro varhaníky úplně běžná věc. To patří k řemeslu a je to jako u jednoho skoro z mála nástrojů v rámci klasické hudby, řekl bych, opravdu nedílná součást. U toho skládání to už není tak obvyklé, ale přece jenom bych řekl, že možná u varhaníku je to častější ještě instrumentalistů, ale není to zas tak běžné. Vlastně máme letos krásnou příležitost slyšet několik premiér a to je něco mimořádného. Nové varhany a úplně nové skladby.
0: Představíte nám prosím zbytek programu 15. ročníku svatovítských varhaních večerů?
1: No, rád. Takže dneska, jak jste už říkal, nás čeká koncert Pavla Černého, kde bude hrát mimo jiné hudbu Maxe Regra, ale i premiéru skladby Miloše Boka. Příští týden vystoupí varhaník Michal Novenko a společně s trumpetistou Jiřím Houtkem, takže budeme mít takovéto osvědčené a velmi dobře fungující spojení trubky a varhan. Další koncert bude recital varhaníka Jaroslava Tumy, kde bude právě hrát i svoji vlastní kompozici. A předposlední koncert budu hrát já spolu se sopranistkou Markétou Fasaty. Tam máme připravený mimo jiné jeden krásný cyklus biblických písní od anglického skladatele Charlesa Williamse Stanforda. A ten doplníme ještě biblickými písněmi Antonína Dvořáka a samozřejmě solovou varhanní hudbou. A závěr festivalu 1. září potom bude patřit Konstantinu Reimajerovi, což je varhaník vídeňského Štefansdomu. Ten si připravil úpravy různých orchestrálních skladeb, které z velké části upravil sám, něco má od jiných autorů, upravil pro varhany, takže uslyšíme varhany jako orchestr.
0: To byl Ondřej Valenta, varhaník Pražské katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme radost z díla, krásný zbytek festivalu a naslyšenou.
1: Děkujeme, přijďte, mějte se krásně.

0: Brněnská kamenná čtvrť se po letech dočká obnovení bývalého kulturního domu, ve kterém vznikne komunitní centrum. Místním poslouží k setkávání a pořádání akcí.
1: Dům byl součástí už první kamenné kolonie, po druhé světové válce už byl ale ve velmi špatném technickém stavu. Postupně přešel pod správu Národního výboru, který následně rozhodl o demolici budovy. V následujících letech potom za pomoci místní vznikl nový dům, který postupně začal sloužit k různým aktivitám. Například se v něm usídlil Svaz českých žen nebo se tam konaly stranické schůze. V posledních letech potom dům už sloužil neziskové organizaci Fidia. V současné době probíhají v objektu stavební práce, kdy například vyměňujeme hotel, děláme novou výmalbu nebo instalujeme nábytek.
0: Sdělil Proglasu mluvčí městské části Brno-Střed Michal Šťastný. Součástí stavebních úprav, které začaly přibližně před měsícem, je například výmalba, výměna kotle či instalace nábytku.

0: 58 let by se dnes dožil pater Josef Červenka. Na věčnost odešel náhle po krátké těžké nemoci 13. dubna 2022. Jeho posledním kněžským působištěm byly Soběchleby, Blazice a Hlinsko na Přerovsku. Byl neúnavným organizátorem poutí a obnovitelem poutních míst. V roce 2008 inicioval po více než 200 letech stavbu venkovního oltáře s kovovým reliéfem Panny Marie Ochranitelky na místě zbořeného kostela na Křébech u Prasklic na Kroměřížsku. Na patera Josefa Červenku přednedávnem při zahajovací bohoslužbě brněnské konference Charis vzpomněl olomoucký arcibiskup Josef Nozík.
1: Kdo se s ním setkal, tak na to většinou nezapomněl. Tady vidím paní Ruženku Fialovou, s ním rozjela modlitbu matek a určitě tu budete mnozí, kteří jste s ním jezdili do Medjugorje a na různé poutě. On rád zakládal poutní místa, protože byl muž modlitby. Jeden z jeho duchovních synů, otec Petr Kaňa, který je teď školním kaplanem na našem arcibiskupském gymnázii v Kroměříži, chtěl zhrnout to jeho poselství života, tak pozbíral různé reakce, pohledy na něho a nazval to celou tu knihu, kterou vydal, Má to smysl. Protože pater Josef Červenka tato slova častokrát opakoval.

Vatikán zintenzivňuje mezináboženský dialog s konfucianismem. Podílí se na organizaci mezinárodní konference, která začíná na univerzitě Sogang v jihokorejském Soulu o vztahu křesťanství a této asijské tradice. Duchovní, teologové, filozofové a další akademici z 12 zemí se ve dvou dnech pokusí propojit křesťanský koncept nového nebe a nové země z biblické knihy Zjevení a konfuciánský ideál velké jednoty. Budou zkoumat cesty, jakými mohou obě tradice přispět k humánější a spravedlivější společnosti.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: si v letošním roce 2026 připomíná 900 let od své první písemné zmínky. Vydáme se zde za historií do jednoho z nejvýznamnějších symbolů města, kostela svatého Mikuláše. Jeho interiér ukrývá řadu pozoruhodných historických artefaktů. Nahlédneme také do tajemných podzemních katakomb, kde odpočívají unikátně zachované mumie. Tím vším nás provede zdejší kostelník, varhaník a průvodce Jan Kočí. Pane Kočí, my se teď budeme bavit o kostele svatého Mikuláše, ale v úvodu našeho pořadu by bylo možná dobré zmínit, že zde je ještě jedna velice zajímavá věc. Totiž letos, v roce 2026, město Jaroměř slaví 900 let od svého vzniku, že?
1: Tak my se letos připomínáme 900 let od první písemné zmínky o Jaroměři, o městě, které bylo později věným městem českých královen. A ta první písemná zmínka se dochovala od pokračovatele Kosmovy kroniky, kanovníka Vyšehradského, který v roce 1126 uvádí, že kníže Břetislav byl držen na hradě Jaromír. Takže můžeme říct, že to je vlastně doložený první obyvatel města, byť teda nedobrovolný. Stálo tady jakési přemyslovské hradiště, protože město bylo založeno knížetem Jaromírem, od kterého také získalo své jméno, svůj název. To byl ten kníže, který měl velice nešťastný život, bratr Boleslava III. A Oldřicha. A město teda potom z toho hradiště přemyslovského se vývojem stalo město, později tedy věrné město českých královen, leží dodneska na obchodní stezce do Vratislavy, možná i kvůli tomu získal kostel zasvěcení svatému Mikuláši. Svatý Mikuláš, patron námořníků, mořeplavců, ale také pocestných obchodníků, takže to je zřejmě ta vazba na tu obchodní stezku. Jinak město vlastně se nacházelo zde na náměstí současném, to je to historické jádro. V roce 1339 byl v Jaroměři založen augustiniánský klášter arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Ten klášter se nacházel ale mimo městské hradby, nedaleko Labe, místě, kde je dnes Penny Market. A u toho kláštera se také nacházel kostel Panny Marie, což je vlastně první jaroměřský kostel. Ten klášter měl však ale poměrně krátkou dobu svého trvání. Už v roce 1404 byl přestěhován do vnitřní části města. Byla vystavěna nová budova pro klášter v místech dnešního děkanství. Část pro božský dům stávala na kraji města, kde je dneska spořitelna. No a ten klášter mimo městské hradby byl zbořen, zachován zůstal pouze ten kostel Panny Marie. A řeholní kanovníci svatého Augustína zřejmě započali se stavbou tohoto trojlodního gotického chrámu někdy v té polovině 14. století. Pak ale přišly husitské války a Jaroměř byla v květnu roku 1421 oblehnuta husitskými vojsky, nakonec se dobrovolně vzdala, otevřela své brány pod příslibem, že měšťanům bude zachován holý život a budou propuštěni z města, takže oni byli podle záznamu vysvlečeni do těch spodních košil, vypuštěni z města, ale za městem vesměs utopeni v řece Labi. No a řeholníci, ti měli ještě smutnější osud, ti byli upáleni na náměstí. Město bylo vypáleno, stejně tak kostel, i tento svatého Mikuláše, pokud v té době již byl dokončený a byl i zaklenutý, tak se pak ta klenba zřítila. A tím skončila éra augustiniánů a jejich kláštera v Jaroměři. Město pak bylo husitským, jedním z těch východočeských center a to trvalo až do doby, kdy skončily husitské války. Potom bylo město nuceno se podat královně Barboře Celské, vdově po Zikmundovi, která se chtěla opět domoci svých práv ve svém věném městě, což se městu příliš nelíbilo, zprvu se bránili a protože byli

0: zvyklí spravovat se během těch husitských válek sami, rozhodovat o městě samostatně. No a královna tedy potom nařídila, že město musí být za tuhle vzpůrnost potrestáno, takže byly městu odejmuty majetky a mělo být potrestáno i symbolicky, aby bylo vidět, že královna utrpěla v Jaroměří příkoří. Takže město obdrželo nový městský znak. Ten původní městský znak vypadal jako pyramida zrcadlově na špičkách proti sobě. Na jednom domě na náměstí ještě ten znak můžeme vidět. Heraldicky se to popisuje jako dvojitá obrácená stupnice. No a potom získalo tedy znak nový, který měl symbolizovat královnu a příkoří, které se jí zde dostalo ve městě. Takže ve znaku se objevila jednoocasá lvice, obtočená kolem trnovou korunou. A ten dnešní znak Jaroměře vypadá trochu jinak. Město ho získalo trochu kuriozním způsobem, protože když se v 18. století vyráběla nová pečetidla, tak se zřejmě omylem místo jednoocasé lvice vyrobilo pečetidlo s dvouocasým lvem v trnové koruně. A tak to zůstalo dneška. My ten městský znak společně se znakem Českého království můžeme vidět na zábradlí kůru zdejšího kostela.
1: Posloucháte Radio Proglas a v pořadu Na stole je téma. Jsme právě na návštěvě v královském městě Jaroměř, které slaví 900 let od své první písemné zmínky. Ve zdejším kostele svatého Mikuláše nás doprovází Jan Kočí.
2: Já když jsem se díval na model starého kostela, tak tam je vidět, že on měl mnohem více věží než teď a také má takový velice zvláštní tvar, že?
0: Ano, ten kostel je vlastně přistavěný z vnější strany, z východní strany k městské hradbě a dokonce jedna z těch hradebních věží byla zřejmě začleněna v souvislosti se stavbou do kostela, ta jižní. No a kostel stojí na svahu, protože celé to náměstí je vlastně na vyvýšenině.
2: Nad Labem.
0: Ano, přesně tak, že to Labe na té jižní straně protéká kousek od kostela. A došlo tady k takové docela nemilé věci při stavbě, protože když se kopali základy pro jižní stěnu, tak se stavebníci, dělníci nedokopali až na to skalnaté podloží a tu jižní stěnu založili na těch labských naplaveninách, což mělo potom neblahé důsledky v tom, že se rozjížděl kostel, byla narušená vlastně statika, takže můžeme vidět, že ty i venkovní pilíře z té jižní strany se propojovaly, aby se zvýšila jejich opěrná funkce. Tady pak na té jižní stěně můžeme vidět, že dvě okna jsou skutečně zazděná, ale příliš velký efekt to nemělo a vlastně ta statika byla zachráněna až v letech 1973 až 75, kdy se provedlo statické zajištění kostela, mikropiloty a statickým zajištěním ocelovými tyčemi, které se vlastně natloukly, provrtaly skrz základy až do toho skalnatého podloží. Takže tím se statika kostela zachránila. My, když se podíváme na tu jižní stěnu nahoře, tak vidíme, že je vykloněná ven více, než když se podíváme k té části u země. No a kostel měl celkem původně dvě věže. Tu jižní jsem zmiňoval z těch městských hradeb a severní věž, která byla asymetricky přistavěna z venkovní strany, z té se zachoval vlastně pouze zbytek toho původního vchodu. Obě dvě věže padly za oběť častým požárům, takže z nich z té severní se nedochovalo vůbec nic a část té jižní je teďka skrytá v budově bývalé školy. Ten kostel byl vlastně i takovým uzlem toho závěru opevnění na východní straně náměstí a na té severní straně byly ještě vedle kostela dvě městské brány. Zachovala se pouze západní městská brána, která pak převzala funkci zvonice, když zanikly ty dvě věže a ta východní, ta byla zbořená v polovině 19. století. No a na téhle straně byly také ještě padací mosty, které chránily vstup do města. Poslední velká stavební úprava kostela probíhala v letech 1904 až 1909. Na té regotizaci vnějšího pláště kostela a opravě a úpravě střechy se podíleli architekti Josef Mokr a Kamil Hilbert, oba dva, kteří působili jako architekti do stavby katedrály svatého Víta na Pražském hradě. A udává se, že kostel svatého Mikuláše touto úpravou získal vzhled francouzských katedrál, protože se změnila podoba střechy na hlavní lodi a na těch lodích bočních. Uvnitř naštěstí k té regotizaci nedošlo, takže se nám tu zachovalo krásné barokní a rokokové vybavení.
2: Opravdu je vidět, že ten kostel je velice bohatě zdoben. Je zde použito i hodně zlata a spousty barokních prvků. A my se teď můžeme podívat po tom vnitřku, co zde nalezneme zajímavého.
0: Tak určitě je to hlavní oltář. Autorem toho oltáře je Martin Krupka, byl stavěn v letech 1770-72. Martin Krupka třeba působil také, pracoval pro cisterciáky v Sedlci u Kutné Hory. A když se na ten hlavní oltář podíváme z vrchu, tak nahoře vidíme Nejsvětější Trojici. Na hlavním oltářním obraze je vyobrazen svatý Mikuláš, patron kostela. Je to jedna z částí legendy o svatém Mikuláši, jak se ve snu zjevuje císaři Konstantinu Velikému a žádá ho, aby neposílal na smrt tři nevinně odsouzené důstojníky. Pod tím hlavním oltářním obrazem je za sklem obraz Panny Marie Karmelské. Proč je tady Panna Maria Karmelská? Tady v Jaroměři bylo v 17. 18. století činné bratrstvo svatého Škapulíře, neboli bratrstvo Panny Marie Karmelské, kteří právě uctívali toto vyobrazení Panny Marie. Po stranách tohoto mariánského obrazu jsou dva anděle. Z našeho pohledu vlevo anděl s křížem jako symbol nového zákona a na pravé straně anděl s Mojžíšovou holí s hadem jako symbol starého zákona. No a pak každého upoutají těch šest soch po obvodu presbytáře, sochy v nadživotní velikosti, vysoké 2,75 cm a z našeho pohledu nalevo s malým mouřenínem jako atributem je svatý František Saverský, misionář, ten malý mouřenin by měl být teda Ind, nebo svatý František i v Indii je pohřben. Ten následující z časté vyobrazení svatého Floriána, jak hasí hořící dům. Svatého Floriána tady v Jaroměři uctívali hodně, najdeme ho tady vícekrát vyobrazeného a jeho socha je i na Mariánském sloupu na náměstí, protože samozřejmě ve městě velice často hořelo. Další světec je svatý Josef, na druhé straně s rožněm je svatý Vavřinec, vedle něho svatý Jakub s poutnickou holí a na konci je svatý Ignác z Loyoli, zakladatel jezuitského řádu.
2: Ty sochy vypadají opravdu majestátně, jsou krásně vyvedené a jsou pozlacené, že?
0: Ano, všechno to je dřevořezba, ale pozlacená.

0: Město Jaroměř, které slaví 900 let od své první písemné zmínky, a kostel svatého Mikuláše. To je téma našeho pořadu. V cyklu Na stole je téma. A svým výkladem nás zde provází Jan Kočí.
1: Tak a teď jsme se přesunuli do severní lodě. Co tady vidíme zajímavého?
2: Tak tady v závěru severní chrámové lodě vedle oltáře Božího hrobu, to je už secesní oltář, jeden tedy z těch nejmladších zde v kostele, z té poslední obnovy a přestavby kostela, je na zdi umístěn náhrobek litevského knížete Dimitrije Sangušky. Dimitrij Sanguška byl tady v roce 1554 ve městě zavražděn a pohřben. A jak se litevský kníže dostal do Jaroměře, je spojený až s takovým romanticky přibarveným příběhem, ale ten příběh byl ve skutečnosti velice krutý. Dimitrij Sanguška patřil k předním polským šlechtickým rodům. Ono těžko říct tou národností, že se uvádí, že to je jeden z prvních Ukrajinců doložených na území Čech. Jeho panství nicméně bylo na Litvě a území Litvy, takže proto je nazýván kníže litevský. A podle toho příběhu on se oženil proti vůli své budoucí tchýně s Eliškou Ostrožskou. Ta jeho tchýně však dosáhla toho, že která tomu sňatku nepřála, že byl Sanguška odsouzen trestu smrti v nepřítomnosti. Tím novomanželé mladí utíkali z Polska a směřovali do Roudnice nad Labem k svému příbuznému krakovskému purkrabímu Janu Tarnovskému. Cestou se zastavili v Lise nad Labem, kde zrovna probíhala nějaká svatba. Netušili však, že jsou pronásledováni polským vojskem, které vedl Martin Zborovský. Byli dostiženi v té Lise nad Labem. Eliška byla zajata a vrácena do Polska. Byla následně ještě dvakrát provdána. Byla to spíš taková oběť té sňatkové a mocenské politiky. No a Sanguška byl spoután a převážen také zpátky do Polska, kde měl být popraven. Ale protože došlo vlastně k porušení, dnes bychom řekli asi nějakého mezinárodního práva, protože polské vojsko vstoupilo na území Českého království bez vyhlášení války, tak zemští hejtmani nařídili královskému městu, že tady to polské vojsko s tím zajatcem musí zadržet. Což jaroměřští udělali, ti Poláci tady byli několik měsíců drženi, ale oni toho svého vězně tady zavraždili, protože se obávali, že bude dosaženo toho, že bude propuštěn. Město potom si to tělo zemřelého vyžádali a po takových dlouhých jednáních byl tady nakonec pohřben tady v kostele. A na ten hrob se víceméně potom zapomnělo, protože tady to dříve vypadalo trochu jinak. Ten boží hrob vypadal obdobně jako zákristie a ta zeď stála přes tu náhrobní desku, která byla původně v zemi. A objevil ji až potom vlastenecký kněz František Petera Rohoznický před rokem 1860, který vlastně jako kněz na penzi, velký nadšenec, historik a amatérský archeolog, cestoval po farách v Čechách a vždycky tam prováděl takové záchranné archeologické práce a přitom studoval místní historii. A ten příběh o tom Sanguškovi, o tom se vědělo, ten byl i v literatuře, dokonce i divadelní hra o něm byla napsaná, takže hledal, kde by ten hrob mohl být a nakonec ho skutečně našel tady pod tím bývalým božím hrobem. Tehdy se povedlo zkontaktovat ještě potomky Sangušku, tož byli potomci jeho bratra. A Roman Sanguška se jezdíval léčit v té době do západních Čech, do Františkových lázní. Takže Roman Sanguška se svými syny sem přijeli, hrob byl otevřen, ten původní starý náhrobek byl vyjmut, umístěn takto na zeď, jak ho vidíme dneska, a Roman Sanguška se svými syny nechali zřídit novou desku, která je dnes umístěná v zemi a kde je stručně popis tohle znovu objevení a toho příběhu. Teď jsme postoupili kousek vedle hrobu Dimitrije Sangušky a stojíme před oltářem svatého Jana Nepomuckého. Tenhle oltář byl zřízen v roce 1729, takže ukazuje i na tu velkou úctu k novému baroknímu Svěcianu Nepomuckému. Úplně nahoře zase vidíme nebe s Duchem Svatým a v té nebeské slávě Jana Nepomuckého. Uprostřed je silueta Jaroměře, kostel má ještě jednu věž a úplně dole je peklo s těmi ďábly. Takže ty měšťané jsou někde uprostřed a mají na výběr, kterou cestou se vydají, jestli půjdou směrem nahoru nebo směrem dolů.
1: Teď se dostáváme ke kazatelně, která je opravdu monumentální. Má klasicky kolem sebe sošky čtyř evangelistů, tak jak to je obvyklé i v jiných kostelech, ale má i svá specifika. Mohl byste, pane Kočí, popsat, jaká to jsou?
2: Tak mezi těmi evangelisty na těch polích je vlastně pokračování výjevu z legendy o svatém Mikuláši. My tady vidíme tu část, která nám ukazuje uvedení svatého Mikuláše na biskupský stolec. V dalším poli je výjev, jak svatý Mikuláš uklidnil rozbouřené moře, když plul na lodi. No a ta poslední, to je ta nejznámější, ze které se odvozuje i to obdarovávání dětí od svatého Mikuláše, které nám ukazuje, jak svatý Mikuláš tajně v noci obdarovává otce se třemi dcerami, kteří schudli a hrozilo dokonce, že dcery se budou muset prodávat jako prostitutky. A svatý Mikuláš v noci tajně jim do oknem do té místnosti vhazoval zlato a peníze. Jinak autorem té kazatelny je také Martin Krupka, stejně jako toho hlavního oltáře. My teď stojíme u jednoho z dochovaných náhrobků v dlažbě kostela. Tady před stupněmi k hlavnímu oltáři je pohřbený Daniel Miselius. Byl to primátor, pocházel původně z Prahy, ale do Jaroměře se přiženil a byl to dědeček manželky Matyáše Bernarda Brauna. Matyáš Bernard Braun, významný barokní sochař, který působil pro hraběte Šporka v nedalekém Kuksu, si našel v Jaroměři nevěstu, stala se jí Alžběta Miseliusová, vnučka tady toho pohřbeného Daniela. A i tady u svatého Mikuláše se konala svatba Matyáše Bernarda Brauna a Alžběty Miseliusové.
1: Teď se přesouváme na jižní loď, která je vpravo od oltáře. Co zde vidíme?
2: Tady stojíme před bočním oltářem svatého Františka Xaverského. Po stranách vidíme sochy svatého Šebestiána a svatého Rocha. Takže František Xaverský, svatý Roch, patroni nemocných morem. U toho svatého Rocha vidíme, jak si ukazuje rukou na svou morovou ránu. Tím morem se nakazil při ošetřování nemocných. A u nohou má ten svůj atribut toho věrného psa, který mu podle legendy ty rány lízal, takže se svatý Roch uzdravil. Ten oltář byl postavený v roce 1680 jako poděkování za to, že město přežilo jednu z těch posledních morových ran. Dalším vedlejším oltářem je oltář Panny Marie Růžencové. Na tom hlavním obraze vidíme vyobrazení Panny Marie předávající růženec svatému Dominikovi. Ten obraz je už novější, ale pro nás zajímavý je ten spodní tmavý, obraz nejsvětějšího spasitele, Salvátora. Je to jedna z kopií toho originálního obrazu, který je uchováván v děkanském kostele v Chrudimi, spojený s tou legendou, jak o něho hráli švédští vojáci v kostky. No a tady se vypráví, že kdo si tuto kopii nejsvětějšího Salvátora ukradl, ale měl údajně tak silné výčitky svědomí, že ten obraz se tajně vrátil zpátky.
1: Já teď vidím, že když už se pohybujeme podle té jižní stěny, tak je zde udělaná celá jakási výstavka. Jsou zde nejrůznější předměty, jak zlaté, tak knihy, tak i roucha. Co byste nám tady k tomu mohl říct?
2: Tak je to taková malá ukázka, co se dochovalo z minulosti, z těch bohoslužebných předmětů, knih a oblečení tady u svatého Mikuláše. Takže jsou tu k vidění kalichy, ostatkové kříže, monstrance, bohoslužebná roucha ve všech liturgických barvách a tady před námi v vitrině je zrovna barokní misál a agenda, tedy texty ke svátostem. My se snažíme vždycky tu výstavu trošku měnit podle liturgické doby. Takže třeba u adventu je tady vystavená krásná rorátní kniha, která se nám zachovala.
1: Ty knihy budou asi velmi, velmi staré, že?
2: Tak je to vesměs 18. století. Jo? Nejstarší asi je ta agenda, ta je z roku 1699 a tahle zrovna teda pochází z kostela z Velichovek, který tehdy spravoval jezuité.
1: Mezi těmi velmi starými věcmi je uprostřed této výstavky také obraz, který určitě nebude příliš starý. Co na něm je?
2: Tak ten obraz je součástí oltáře svaté Maří Magdalény, která je uprostřed. Ten obraz Maří Magdalény je připisován škole Karla Škréty. Po stranách sochy dvou světic vlevo svatá Apolena, patronka těch pacientů s nemocnými zuby, vpravo svatá Agáta nebo Háta, zase se svým atributem ohněm. No a uprostřed je nový obraz spodobňující dva františkány, bratra Michala a Zbigněva, mučedníci z Peru, kteří byli zavražděni teroristy a jsou tedy patroni boje proti terorismu. A pod obrazem je také relikviář s jejich ostatky.

a v trní za kostelem schovává se pták. Zazroste tráva mezi chodníky a oči nevidí, kam dohlédne jen zrak. Vůkol se rozlévá neklid a nemoc. Poslední červánky začaly pilnout.

0: Pořád na stole je téma a město Jaroměř se zajímavým kostelem svatého Mikuláše. To je téma našeho pořadu. V kostele se bavíme s Janem Kočím, zdejším průvodcem, kostelníkem a varhaníkem.
1: Ještě se teď podíváme do poslední části této výstavky. Je zde křtitelnice cínová a také zvon. Co byste nám k tomu řekl?
2: Ta křtitelnice patří k nejstarším částem vybavení interiéru kostela. Ta spodní část je od cínaře Václava Tvrdocela, byla zhotovena v roce 1518, výko je novější a jak na té spodní části, na té horní části jsou reliefy 12 apoštolů. Je to vlastně předmět vybavení, součást vybavení kostela, kde začínali svůj úvod do života všichni jaroměřští občané, protože sem byli přinášeni a tady byli křtěni. No a vedle vidíme zvon, ten je tady pouze už vystavený, je to zvon Jakub, pochází z bývalého hřbitovního kostela svatého Jakuba. Ten zvon byl zrekvírován za druhé světové války, ale jako jediný z těch zrekvírovaných všech jaroměřských zvonů se vrátil zpět. Později bylo ve věži zhotoveno elektrické zvonění pomocí elektromotoru, ale nebylo příliš dobře uděláno, takže zvon, to srdce tlouklo k jedné straně a zvon nakonec praskl, ale stalo se tak trochu symbolicky v roce 1968. Teď stojíme před bočním oltářem svatého Vojtěcha. Oni ty boční oltáře většinou patřili některému z jaroměřských cechů. Ty cechy měly tedy na starost péči o ten oltář, údržby, opravy. Konaly se tady i mše a pobožnosti jednotlivých cechů. Tenhle oltář příslušel cechům, které měli něco společného s mlynářstvím, s moukou, s pekaři, takže cech mlynářů, pekařů, perníkářů, preclíkářů. Ty jejich symboly jsou na oltáři zobrazené, ale nacházejí se za zlatou skřínkou rokokovou. V té zlaté skřínce je jedna z mnohých kopií Paládia země české, již originál je uchováván ve Staré Boleslavi. Je to vlastně symbol Čech, asi druhý nejvýznamnější po českých královských korunovačních klenotech. Ta skřínka byla krásně v minulých letech zrestaurována.
1: Každého, kdo sem do kostela přijde, určitě také zaujmou vysoká okna s barevnými vitrážemi, které jsou na jižní straně kostela.
2: V těch gotických oknech jsou, můžeme říct, secesní vitráže. Ty vitráže jsou právě z té poslední významné přestavby a rekonstrukce kostela z přelomu 19. a 20. století. A dvě největší okna jsou vyplněna vitrážemi, které věnovaly dvě rodiny, významné jaroměřské rodiny, a sice rodina Etrichova a rodina Čerichova. Byli to továrníci, rodina Etrichova vlastnila v Jaroměři továrnu na výrobu juty. Byla to vůbec první továrna zpracovávající jutu v monarchii. No a druhá rodina Čerichova měli přádelnu bavlny. Dneska teda Čerichova továrna, pozdější Tyba, a Etrichova továrna, pozdější juta. No a další dvě okna, která jsou pak v té západní části, tak ta věnovala dvě jaroměřská předměstí, sice Jakubské předměstí nebo Svatojakubské předměstí, také vidíme uprostřed svatého Jakuba, a to poslední věnovalo Pražské předměstí. No a ještě u těch oken od Čerichu a Etrichu, tam vidíme vždycky uprostřed jejich patrony. Takže u Čerichu ti muži byli vesměs Antonínové, takže je tam svatý Antonín, a u Etrichu je svatý Josef.
1: Úplně v zadní části kostela, čili na opačné straně, než je oltář, jsou takové zvláštní lavice, které se vymykají těm ostatním lavicím. Co je to?
2: Tak je to konšelská lavice, trochu zvláštně umístěná v zadní části kostela. Ta čestná místa jsou samozřejmě v prvních řadách těch kostelních lavic u hlavního oltáře. Ta čela těch lavic jsou taky vyřezávaná, no ale končele tady u nás seděly vzadu. Když si tam sedneme a vyzkoušíme ta místa, tak vidíme, že to mělo určité výhody. Oni, když přišli později na bohoslužbu, tak je nikdo neviděl. Oni sami, protože ta lavice vyvýšená, tak měli dobrý přehled, do v kostele je nebo není. A protože ta místa k sezení jsou docela široká a pohodlná, tak se tam, myslím, i dobře spalo. Mezi nejnovější součástí interiéru kostela patří socha papeže Jana Pavla II. Byla do kostela pořízena díky iniciativě zdejšího duchovního správce pátera Jiřího Žemby a sochu z lipového dřeva zhotovil akademický sochař Petr Novák, který je také autorem řady významných soch, například prezidenta Masaryka, jezdecké sochy v Lánech, jezdecké sochy ve Střezeticích, náhrobku Emila Zátopka a podobně a dalších. A pod tou sochou je umístěn relikviář, ve kterém je relikvie Jana Pavla II. A sice kapka jeho krve. Při příležitosti 350. výročí vzniku královéhradecké diecéze v roce 2014 byla pořízena tady v kostele pamětní deska duchovním správcům, kteří jsou písemně doloženi. Nahoře vidíme nápis Zachránit před zapomenutím. Jejich osudy samozřejmě v průběhu let zapadaly, ale písemné prameny je naštěstí zachytily. Takže ten první je tady uváděný Jan Macer. On je uváděn jako děkanem v roce 1530, ale jeho jméno už se vyskytuje i na té křtitelnici v roce 1518. A poslední je tady uveden páter Jiří Žemba. To byla také jeho iniciativa, tato pamětní deska. A já bych tady zmínil z té celé řady alespoň dva, kteří si zaslouží být jmenováni. A sice zdejší děkan Matěj Rössler, který je zakladatelem českého ovocnářství. Byl to významný pomolog, který tady v Jaroměři založil ovocnou školku, který působil od roku 1786, pak byl přeložený do Poděbrad, kam tu školku přenesl, ještě rozšířil, vypěstoval stovky odrůd ovocných stromů. Některé ty odrůdy se do dneška pěstují. Bohužel po jeho smrti to jeho dílo, ta jeho školka zanikla. Byl to takový pokrokový vlastenecký kněz, který měl i zásluhu na tom, že se do výuky na školách zavádělo to sadařství a ta práce zemědělství.
1: Tak ono vlastně i v okolí Jaroměře jsou stále ještě vidět ovocné sady, že?
2: Ještě ano, i když bohužel postupně mizejí, ale jsou. Takže to byl pan děkan Matěj Rössler a pak by zmínil Antonína Knapa. Ten tady působil od roku 1870. Byl sice kaplanem, ale přesto jsme ho tady uvedli, protože to je asi nejvýznamnější jaroměřský historik. On zpracoval kompletní historii města Jaroměře od počátku až do 60. let 19. století, prostudoval celý městský archiv a všechno tu svou práci shrnul potom v dosud nepřekonané knize Paměti královského věného města Jaroměře nad Labem.
1: Tak a my jsme teď sestoupili dolů do katakomb kostela a vidím zde spoustu dřevěných rakví. Pane Kočí, kolik jich zde vlastně je?
2: Tak je tady do dnešního dne dochováno 58 barokních rakví. Z nich řada je i pestře malována. Jsou tam zbytky původních maleb s takovými barokními výjevy a rostlinnými motivy. Jsme vlastně v nejstarší stavebně nejstarší části kostela, ve východní části pod jižní lodí kostela, ale vzhledem k tomu, že kostel je vystavěn na tom skalnatém svahu, tak jsme stále ještě nad úrovní terénu, což je výhoda, protože tím pádem je tu sucho, na ně tady žádná spodní voda. K čemu ta krypta původně sloužila, nevíme. Ona se původně rozkládala pod celou tou jižní lodí, ale zřejmě vlivem častých požárů v té západní části ta klenba zřítila, takže zůstala pouze polovička. K pohřbívání se tenhle prostor využíval od roku 1735 do roku 1782, kdy bylo nařízením císaře Josefa II. Ten dokument se jmenoval o pohřbívání mrtvol, bylo zakázáno pohřbívat v kryptách, na uvnitř měst, na hřbitovech uvnitř měst z hygienických důvodů. Takže poslední pohřeb se tady konal v roce 1782. Ta těla těch zemřelých zmumifikovala, některá více, některá méně, zcela přirozeným způsobem, protože krypta má větrací systém díky třem oknům, která nebyla nikdy zasklena, takže ten vzduch tady vlastně celý rok proudí. Ta okna byla v barokní době rozšířena, ta gotická byla jen taková velice malá, úzká, jedno z toho zazděné tady můžeme ještě vidět v tom původním tvaru.
1: Nešířil se odtud zápach, než se ta těla zmumifikovala?
2: No, myslím, že ano. Ono záleželo samozřejmě, v jaké roční době byl ten zemřelý uložen do rakví, a když jsme prováděli to čištění a odsávali si ty nečistoty z těch mumifikovaných ostatků, tak tam bylo samozřejmě spousta uhynulého hmyzu, ale ten hmyz byl uhynulý, mrtvý, nic nebylo živé a ty ostatky nejsou napadené plísněmi díky tomu, že je tady to sucho. Samozřejmě ten hygienický stav asi nebyl ideální, když se pohřbívalo, takže asi ta nařízení Josefa II. V tomto směru byla rozumná. Nicméně díky tomu pohřbení se nám tady zachovaly ostatky, zachovala se nám tady pohřební kultura 18. století a zachovaly se nám i osudy těch lidí, se kterými my se můžeme setkávat. Tak to vlastně tváří v tvář do dneška. Je tady pohřbeno v podstatě pouze několik rodin, které jsou ještě navzájem příbuzné, a takový významní představitelé města, jako byli primátoři, lékárník, pošmistr, soudce, děkani. Protože být pohřbený v kryptě na takovém čestném místě nebyla určitě levná záležitost, takže tahle věc byla vyhrazena skutečně té nejvyšší společenské vrstvě obyvatel Jaroměře 18. století.
1: Já zde vidím ve výklenku jedné stěny také malé rakvičky, dětské, že?
2: Ano, je tady pohřbena taky řada dětí, tady vedle nás jsou starší děti a zcela vzadu jsou skutečně děti malé od věku několika měsíců. Samozřejmě dětská úmrtnost byla vysoká a zase jsou to příslušníci těch vážených jaroměřských rodin. Je tady taky řada žen, které zemřely v mladém věku, právě na následky těžkých porodů.

0: Poslední obnova krypty proběhla v letech 2020 až 2021 a probíhalo tady především čištění těch rakví a těch mumifikovaných pozůstatků. Musím říct, že většina těch prací byla dělána dobrovolníky bez nároku na honorář a odbornou pomoc, významnou odbornou pomoc při tom čištění poskytla pohřební služba Eternita se z Hradce Králové. Jejíž pracovníci tady taky pracovali bez nároku na jakýkoliv honorář. Trvalo to celkem asi rok a půl, než byla krypta uvedena do tohoto stavu, jaký vidíme dnes. Potom byla zase otevřena a zpřístupňuje se veřejnosti dvakrát do roka, a sice na Noc kostelů a na Dny evropského dědictví. K několika osobnostem, které bychom zmínili, které jsou tu uloženy k poslednímu odpočinku, tak s takovou zajímavostí je dvakrát nevlastní babička Bedřicha Smetany, Marie Exnerová, rozená Podrazilová z Čáslavy, byla to vlastně nevlastní matka Bedřichovi nevlastní matky. Bylo to trochu složité. Pak je tu pohřbený sochař Řehoř Tény, který se také v Jaroměři oženil, podobně jako jeho kolega Matyáš Bernard Braun, našel tady tedy i místo svého posledního odpočinku. Potom jsou tady pohřbení příslušníci rodiny Miseliusových. My už jsme mluvili nahoře o tom Danielu Miseliovi, který je pohřbený pod dlažbou kostela. Tady jsou pohřbení rodiny jeho dvou synů, Františka a Karla. Z rodiny Karla, dcera od Karla, byla manželkou Matyáše Bernarda Brauna a dcera Františka, Ludmila Miseliusová, je tady pohřbená, zemřela ve věku necelých 14 let. Je to tedy sestřenice manželky Matyáše Bernarda Brauna. Je pohřbená v modrých hedvábných šatech, protože i při tom čištění se objevilo, podle jakých pravidel a podle jaké kultury, jaká vlastně byla ta pohřební kultura 18. století, tak třeba svobodné dívky byly pohřbívány v modrém oblečení, což mělo zřejmě symbolizovat mariánskou barvu čistoty.
1: Zajímavé je, že ty látky se dochovaly.
0: Což je zajímavé, protože někdy třeba ty měkké tkáně se úplně nedochovaly, ale ty látky ano, a zvláště třeba ta lněná plátna, ve kterých je to tělo uložené, ta jsou velice kvalitní, protože to bylo potřeba odsát všechny nečistoty a spousta černého prachu, protože jsem léta létal těmi otevřenými okny z továrního komína, všechny saze. Takže ty látky byly zpracované velice kvalitně a vydržely i všechny ty procesy, které třeba v těch rakvích probíhaly. No, s takovými prostorami, jako je krypta, bývají spojené i různé legendy. Navíc tady vedle kostela stával ještě klášter. Takže údajně z těchto míst mají vést tři podzemní chodby. Jedna na druhou stranu náměstí, do míst, kde stával probožský dům, kde je dneska spořitelna. Druhá chodba měla vést do kláštera ve vesnici Zvole, nedaleko Jaroměře. A třetí chodba měla vést do Hradce Králové. A v těch chodbách má být ukryto 12 zlatých soch apoštolů, kteří na svého objevitele ale stále čekají. Krypta a ten sklípek, který se nachází ještě pod kryptou, sloužily jako úkryt v dobách ohrožení města pro cenné předměty a pro městský archiv. Ty věci sem byly uložené například v roce 1866, kdy probíhala prusko-rakouská válka, a naposledy v dubnu 1945, protože se čekalo, že by mohlo dojít také k nějakým střetům, protože v nedalekých Velichovkách bylo velitelství armád Mitte z maršála Schernera.
1: Předpokládám, že ten vchod do krypty z podlahy kostela musel být asi také nějak zamaskován, ne?
0: To zřejmě ano, asi byl nějakým způsobem zakrytý, protože ten vstup sem byl už v té době tím dřevěným poklopem, jak je dneska. Původně tam byl kámen, který se musel zvedat kladkou.
2: A návštěvou katakomb výjimečného kostela svatého Mikuláše jsme zakončili naši exkurzi do Jaroměře, která si připomíná v roce 2026 900 let od své první písemné zmínky. Pořadem nás provázel Jan Kočí, zdejší průvodce, kostelník a varhaník. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.
2: V druhém dílu minisérie věnované finanční gramotnosti, který si připomeneme ve středu 5. srpna od 9 hodin, se budeme věnovat dluhům, špatným a dobrým dluhům. Dá-li se takto vůbec o dluzích mluvit? O kreditní kartě, kontokorentu, hypotéce a dalším. Pořad Na stole je téma připravil Jan Hanák a debatuje v něm s finančním poradcem Pavlem Šalomonem a Jaroslavem Vojtěchem, který se v Proglasu stará mimo jiné o finanční zdroje.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Nákladní loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil, informovala o tom britská námořní služba. Případná zranění nebo škody nezmínila. Loď plula zhruba 37 kilometrů od ománského města Chasab. Úřady incident prošetřují. Je to jeden z mnoha podobných útoků po obnovení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Obě strany přitom tvrdí, že mají průliv pod kontrolou. Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost a hlídky budou tak

0: hlavně stabilní růst cen třeba kancelářských objektů nebo obchodních center. V Dublinu dnes bude mít pohřeb irský zpěvák a kytarista Glenn Hansard. Smuteční obřad začne odpoledne v katedrále svatého Patrika. Vysílat ho bude irská veřejnoprávní stanice RTE. Na včerejší veřejné rozloučení s hudebníkem přišly tisíce lidí. Glenn Hansard zemřel minulý týden při nehodě na motorce. Bylo mu 56 let. Pod sportovním areálem na Beskydských Pustevnách začalo fungovat nové nouzové nocoviště pro turisty. Nabízí prostor pro 10 stanů a přenocovat tam můžou turisté od 6 hodin večer do 8 ráno. Místo leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy, platí tam proto přísná pravidla. Například se nesmí pořádat pikniky a oslavy ani rozdělávat oheň. Povolené jsou jen plynové vařiče. Na řadě je doprava na D8 z Prahy do Drážďance u sjezdu na Mělník na 18. kilometru projíždí v omezení jen pravým pruhem kolona ze 13. kilometru vás a zdrží asi 25 minut. V Praze začíná nesouvislá kolona hlavně kamionů na jižní spojce u sjezdu na Vršovice a pokračuje přes celou Štěrboholskou spojku okruh a Novopatskou až ke Belské. Osobní auta v levém pruhu jedou rychleji. Na Pražském okruhu silný provoz v obou směrech před sjezdem na Ořech, od sjezdu na Vestec a v opačném směru od dálnice D5 se zdržíte až 20 minut a na magistrále směrem z Pankráce se zastavíte na začátku Nuselského mostu, pomalu pojedete přes celé centrum až před omezení za Štvanicí na Hlávkově mostě. Je to až na půl hodiny. Šťastnou cestu. Dnes bude slunečno a horko, 34 až 39 stupňů. V Čechách se odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé objeví přehánky nebo bouřky. Tolik zprávy a teď už...
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: zhodnotí až čas, jak jsme se vlastně měli. To zhodnotí až čas, jak jsme se vlastně měli. To zhodnotí až čas, jak jsme se vlastně měli. To zhodnotí až čas, jak jsme se vlastně měli. To zhodnotí až čas, jak jsme se vlastně měli. To zhodnotí až čas, jak jsme se vlastně měli. To zhodnotí...
1: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
2: Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
3: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí stále Petr Raus, bývalý člen řídícího výboru Ekumenické rady církví v České republice a později i jejím místopředsedou. Vítám tě zpátky, Petře.
4: Ahoj.
3: Budeme pokračovat v našem povídání o tom, jak být lídrem v ekumenickém prostředí. Pojďme teď přejít k takovému praktickému, k té praktické části, jak na to. A na začátek se zeptám, jak můžeme budovat důvěru mezi lidmi, kteří možná mají vlastně nějaké předsudky, předpoklady, mají rozdílné tradice, zkušenosti, nebo i jazyk teologický.
4: Musíme se znát, musíme být přáteli. To je předpoklad. V praktickém životě se často stává, že člověk spadne do takové spolupráce, do takových povinností, tak pak je potřeba to přátelství budovat sice následně, ale rychle. Skamarádit se s těmi lidmi, zblížit se, abychom si mohli dobře rozumět. To si myslím, že je docela důležitá věc. Je to dobré znát věrouku té druhé strany, abych nežil ze svých vlastních představ. Typické je to ve vztahu protestantů k římské církvi, kdy my si ji malujeme barvami lidové zbožnosti 19. století, leckdy to už je úplně mimo. A přece to v našich představách žije. Tady je třeba být opatrný a jít po faktech. Skutečně znát, co je věrouka té druhé církve. Nestavět na dojmech a na názorech. Názory to je příliš málo, je potřeba znalost.
3: Jaké principy toho leadershipu fungují v tom ekumenickém týmu jinak než v jedné konkrétní církvi?
4: V ekumenickém prostředí musím mít vždycky na paměti, že se setkávám jenom s některými lidmi. Že? Většinou to je tak, že se setkávám s vedoucími těch jednotlivých denominací nebo jednotlivých sborů. Ale pokud se sejdu s představiteli denominací a chci se na něčem domlouvat, a narazíme na něco, co by přesahovalo nebo bylo hraniční vzhledem k věrouce té denominace, tak ten představitel teď nemůže říct ano nebo ne, nemůže to posunout sám, nemůže rozhodnout, nemůže vůbec nic v tu chvíli. Takže zatímco ve vlastním prostředí se mohu domluvit, že teď teda něco změníme, třeba ve staršostvu se sejdem, vždycky se to dělalo nějak, ale teď se domluvíme, že to budeme dělat jinak, tak to v tom ekumenickém prostředí absolutně nejde. Ti lidé k tomu nemají mandát. Čili pokud chci něco měnit a něco posouvat, tak jediné, co mohu, vyvolat diskusi v té druhé denominaci a kdyby oni sami dospěli k názoru, že něco změní, tak to změní a teď ono to v církvi trvá dlouho a možná můj nástupce už z toho potom bude profitovat. Prostě jde to pomaličku. Ale nedá se to zlomit. Prostě ti lidé nemají mandát měnit věci. Musíme pracovat s tím, co je.
3: Asi důležité je i nějaké to prostředí, kde se lidé nebojí říct, tady to vidím jinak, tady jsme rozdílní. Jak zdravě možná vytvořit takové prostředí?
4: To je právě ta otázka přátelství. Já jsem si velmi cenil situace. Já dřív, než jsem se dostal do řídícího výboru, tak jsem dlouho pracoval v ekumenické komisi, ekumenické rady církví. Což bylo takové zvláštní společenství lidí. Úkolem té ekumenické komise bylo zkoumat, co dělá ekumenická rada církví a navrhovat, co by měla dělat jinak a lépe. Ono to moc nešlo, ale bylo to zajímavé, leco jsme tam prodiskutovali. Tu komisi tehdy vedl David Tonzar z husitské církve, husitský biskup, a on měl vazby, přátelské vazby, na Kasteleána z zámku Loučeň. Takže my jsme občas měli výjezdní zasedání na zámku Loučeň, kde jsme teda tam byl takový penzion zámecký, kde jsme byli ubytovaní, neformální setkání. Tam byl čas se projít po parku, mluvili jsme o spoustě věcí mimo naši agendu. A skutečně to budovalo přátelské, blízké vztahy a tomu vlastnímu jednání nad věcmi, které byly naším úkolem, to neskutečně pomáhalo. Či každá takováhle věc, možnost společného života, pomůže. Nakonec proto Pán Ježíš žil s učedníky ve dne v noci, že jo? Byli si blízko. Bez toho to nejde.
3: Co když se pak objeví nějaký konflikt nebo nezhoda?
4: Stává se. Není to snadné, protože jsou konflikty, které se dají prodiskutovat a řešit, a jsou konflikty, které se v tom ekumenickém prostředí prodiskutovat a řešit nedají. To jsou třeba osobnostní problémy. V ekumenickém prostředí jako takovém vlastně nejde dělat pastorace. Ta patří do té denominace, do sboru, do toho vlastního domovského prostředí každého. V tom ekumenickém už se takové věci musí trošku přecházet, přehlédnout, vyhýbat se jim, protože to není řešitelné. Já jsem si uvědomoval nevyslovenou věc, ale myslím si, že velmi, velmi živou, že ta ekuména měla strach zvolit do nějaké funkce představitele některých denominací nejmenovaných. Podle mého přesvědčení to vyrůstalo z představ nebo iluzí, které často nebyly reálné, ale tak, jak to u nás u lidí chodí, nosíme si je z minulosti a trvá to dlouho a dlouho, než se změní ty naše představy, jakkoliv realita už je někde úplně jinde. A to bránilo tomu společenství, aby některé denominace byly zastoupeny v těch formálních funkcích. Myslím si, že tohle to chce čas. Čas, že to posune, ale nedá se o tom v tom ekumenickém prostředí vlastně mluvit. To se nedá otevřít, protože tam nejsou argumenty, není možnost, jak to prodiskutovat, to by vyvolalo jenom konflikt. To se možná dá řešit opatrným jednáním s jednotlivými lidmi, takové ty zkoušky posunout tu jejich představu o té, které denominaci, že už to hold je jinak v reálu, že se čas posunul, že se věci změnily. Teď mluvím o denominaci, ale ono to platí i o osobnostech. Ten člověk není takový, jak si myslíš, můžeme čekat, že bude užitečný, že to zvládne. Ale to jsou velmi, velmi citlivé věci a v ekumenickém prostředí je potřeba větší opatrnosti, protože se potkáváme málo, občas jenom, žijeme v těch svých denominacích, takže je to citlivé prostředí. V tomto směru je to citlivé prostředí.
3: A jak pak můžeme vést ten dialog, ten samotný dialog, aby to nebylo jenom nějaká diplomatická zdvořilost, ale skutečné hledání té boží vůle?
4: Protože jsme přátelé, protože jsme si vědomi svých slabostí a těm se i v té diskusi umíme vyhnout, těch problematických bodů, kterým je třeba se vyhýbat, je maličko. To jsou drobnosti. Není problém se jim vyhnout.
3: Ale rádi se k ním vracíme, že?
4: Svádí nás to. A tomu je třeba se bránit. Ale to platí nejenom v ekuméně, to platí i ve sboru. Takové to pošťuchování, které v podstatě vede ke zlému, to je nebezpečná věc.
3: Napadá ti něco, co může evangelikální prostředí, ze kterého oba pocházíme, nabídnout tomu ekumenickému dialogu nebo možná i katolickému prostředí?
4: Řekl bych, že vztah k písmu v tom evangelikálním prostředí, v prostředí zdravého evangelikalismu, teď nemyslím fundamentální evangelikalismus, ten je naopak velmi zavádějící a rizikový. Ale kde jde o ten zdravý evangelikalismus, který prostě bere Bibli vážně, bere vážně Pána Boha a bere vážně život, hledá soulad tady všech těch věcí a kde to dokáže přenést i do praktického života, tak tam si myslím, že to může být obohacení všem ostatním denominacím. Myslím si ale, že římská církev vlastně těmihle principy žije. A ona je obrovská, takže v některých částech. Nakonec, jak připomínal profesor Vokoun v jedné své nedávné knize, Martin Luther, když přichází se svými reformačními myšlenkami, tak v zásadě říká jenom, připomíná církvi tehdejší, že vedle té scholastické tradice, která tehdy byla dominantní, existuje ještě i tradice mnišská a že ta by vlastně měla platit pro všechny. Tohle to je reformace, že jo? Připomenout něco, co v té církvi tehdy žilo, jenom to bylo zastrčené v koutě. Tedy to nebyly žádné novinky a tak to platí dodnes. Ty věci v církvi žijí. Jde jenom o to na ně nezapomínat a brát je vážně.
3: Jak myslíš, že by vypadalo české křesťanství, kdybychom se naučili lépe vést společně?
4: Toto je těžká věc, protože život vlastně to kdyby, historie to kdyby nezná. Těžko říct, jak by to vypadalo. Možná ten náš poklad, to, co můžeme dát druhým, je, že to neumíme dělat ty velké věci. Že děláme věci v malém. A můžeme tím obohacovat ty, kteří dokážou mít mnoha tisícové sbory a dělat obrovské akce a spolupráci na světové úrovni. Já myslím, že nemají dělat všichni všechno. Držme se toho, co umíme. Umíme dělat malé věci, umíme sloužit v malých společenstvích, nakonec ono z těch malých to velké musí vyrůst. Pokud se to dělá opačně, tak to většinou moc nevydrží.
3: Jakou vlastnost by podle tebe měl mít každý vedoucí, který chce sloužit v ekumenickém prostředí?
4: Já si myslím, že to platí pro každé prostředí. Ta ekumena jenom víc zvýrazní, že nejdou dělat věci hned, že je třeba opatrnosti a že opravdu ten vedoucí je jenom služebníkem. Ale to platí všude, i když na tom domácím fóru je to třeba méně vidět. Pokora, velmi důležitá věc, ale pokora nutně vyžaduje sebevědomí. Kdo není sebevědomý, neumí být, nemůže být pokorný. Takže my potřebujeme, a naši otcové na to zapomínali, vedli církev k utápnutosti. My potřebujeme být zdravě sebevědomí, vědět, že jsme Kristovi a že on nám dává hodnotu a že nepotřebujeme se s nikým předhánět a dokazovat si cokoliv. To prostě jsou nepodstatné věci. Pán Bůh nás drží a proto my jdeme, potřebujeme mu naslouchat, potřebujeme se učit, nevystačíme si s názory a s pocity, to je nestabilní. A navíc tam, kde nemáme znalosti, kde vycházíme jenom ze zkušenosti a z pocitu, tak třeba dokážeme dobře žít v prostředí, které se nemění. Ale jakmile se něco zásadního změní, tak najednou zkušenosti přestanou platit. A pocity, které vyrostly z toho, co bylo, už nás povedou na cestě, protože věci, podmínky, okolnosti budou jiné. Takže my potřebujeme znalosti, které nám umožní promýšlet věci, dotahovat, předpokládat, co můžeme očekávat.
3: Moudřejší člověk se učí z chyb ostatních. Je nějaká chyba, kterou si ty třeba na začátku dělal při spolupráci s lidmi z jiného církevního prostředí, ze kterými bychom se mohli poučit?
4: Moje hlava už je děravá, já už tak těžko vzpomínám, co bylo na začátku. Možná to bývalo, ale to už dávno předtím, než jsem nastoupil do církevní služby, spíš v mládí. Sice jsem měl tu průpravu dvojího zázemí církevního z dětství, ale přeci jenom, zvlášť v takovém tom věku teenagerovském, jsem byl přesvědčen o tom, že ty názory naše jsou ty nejlepší a leckdy jsem se snažil přesvědčovat druhé. Já jsem byl hodně v kontaktu třeba s Bratrskou jednotou baptistů, protože jako naše mládež jsme byli s nimi v kontaktu, že nebo jsem se potkával i s některými jinými denominacemi a tam člověk bojoval za pravdu toho vlastního názoru, než pochopil, že to jsou všechno jenom různé stránky jedné a téže věci a že na těch formálních věcech ale opravdu nezáleží. Na konkrétní věc už takhle si asi nevzpomenu.
3: Na závěr jsem se chtěl zeptat, co bys poradil křesťanskému vedoucímu, který má možná obavu spolupracovat s lidmi z jiné denominace nebo ještě neměl tu zkušenost a vstupuje teď do situace, kdy tu zkušenost bude mít?
4: Začít tam chodit jako normální člen, jako normální návštěvník jejich bohoslužeb. Naučit se, přečíst si o nich něco, naučit se, proč dělají to, co dělají, tak, jak to dělají, zapadnout do toho života. Mně v tomto směru obrovsky prospělo, že jsem mnoho let dělal pro Český rozhlas přenosy bohoslužeb. Jako dramaturg a jako režisér. To znamená, já jsem se účastnil bohoslužeb mnoha denominací. dřív, než jsem přišel do ekumenické rady církví. Naučil jsem se liturgii, některých těch, že jo, římskou liturgii znám, husickou liturgii znám, dovedu si ji zaspívat s těmi lidmi a vím, proč tam říkají to, co říkají. A to hrozně pomůže. A seznámit se, spřátelit se s konkrétními lidmi.
3: Díky moc, Petře, to je dnes všechno. A tím zakončíme naše povídání o tom, jak být vedoucím v ekumenickém prostředí. Díky za to, že jsi tady byl se mnou.
4: Já děkuji.
3: A od mikrofonu se loučím. Já, Vojta.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u úterní voničky pro milovníky dechové hudby. Pokračuje řada prázdninových a dovolenkových hudebních akcí a festivalů. Tím nejbližším bude národopisný festival Kyjovského Dolňácka Milotice 2026, který pro vás pořadatelé připravují na 2. srpnový víkend, tedy na 6. až 9. srpna do několika scén města, tedy do areálu zámku i zámecké zahrady, do kostela všech svatých i do vinařského areálu Šidleny v Miloticích. Program otevře ve čtvrtek v 18.30 pořad Svědci v písni v kostele všech svatých. Oficiální zahájení proběhne v pátek v 19.30 v amfiteátru v Šidlenách. Festival potrvá až do neděle 9. srpna do večera, kdy jej uzavře vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráž. Dechová hudba Miločanka nám hraje též v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný dnešní den. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Dechová hudba Sebraňáci vás zve na příští pátek 14. srpna v 18 hodin na Myslivnu v Kostelci u Holešova k návštěvě pořadu Příběh krojů aneb mezigenerační setkání s dechovou hudbou Sebraňáci. Milí příznivci dechové hudby, přijďte za námi, těšíme se na vás, píší muzikanti.

Bylo 11 hodin a na Proglasu začíná pořad čtení na pokračování. Otevřeme 19. část knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma. Tentokrát Kájova sláva. Autorem textu je Felix Háj, čte Marcela Kopecká. Pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí Josef Javůrek, odpolednem vás bude provázet Lenka Pekařová. Přeji vám příjemný poslech.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 19. Kájova sláva. Netušil bezstarostný Kája, co

0: řekl Kája. Už je 7 pryč, do kostela to musíme vzít trapem. A jak z kostela vyšli, hned bylo Kájovi divné, že kolem školy kmitl se pan řídící s panem učitelem a oba měli sváteční šaty. Hleď, Zdeňo, nejspíš zas umřel pan Koleda a budeme mít třeba prázdno. První, kdo ho chytl ve školní chodbě, byla paní řídící. Kájo, to budeš mít radost. I pan starosta přijde. Jen teď běžte, už je čas. V 10 hodin to začne. Kája se zastavil na schodě. Zavolal na Zdeňu, která šla kolem vlevo. Zdeňo, neměl jsem psát včera úkol? Ale Zdeňa už otvírala dveře u třídy. Kája rozvažuje. Budu mít radost, přijde pan starosta a v 10 hodin to začne. Od 10 mají psaní. Pro pána krále měl psát do sešitu velká písmena a on zapomněl. No pěkně to začne. A to nejspíš pan učitel si pozval na pomoc pana starostu, že on, Kája, nenapsal úkol. Vklouzl do třídy jako myška. Sedí na kraji poslední lavice, je ze všech největší. Vidí zrovna na náměstí, ale nedívá se tam, to by dostal. V 9 hodin mu říká Vincek. Kájo, ty budeš mít dnes slávy. A Kája si myslí, jú slávu, že nemám úkol. Pan učitel dnes zvlášť vlídně se naň usmívá. Když jde od tabule, kde počítal, pohladí ho po hlavě a říká. Ty jsi chlapík, Kájo. A Kája chce říct. Jú, chlapík, ani nemám úkol. Ale místo toho zadíval se na nedělní oblek pana učitele a řekl tiše. Je, pane učiteli, prosím vás, neumřel pan Koleda, že bysme měli prázdno. A pan učitel jen maloučko se zadíval stranou a odřekl důrazně. Ne, nikdo neumřel, Kájo, ale ty jsi hrdina. Však to za chvíli uslyšíš. Kája sedí v lavici jako úkropek. Šturmování mám odbité, říká si v duchu. Vyvádění měl na starosti starý Winkler, ale něco se děje. Jen tak na pár vteřin mrkl okem na náměstí. A je, tamhle jde pan táta Ambrožovic, paní máma, babička i Pepíček. V tom něco je? Třeba včera táhl Pepíčka moc rychle a ublížil mu. Tamhle jdou Fichtlovic a je, taky teta Pekařovic. Teď máte, děti, přestávku 10 minut, pak půjdeme všichni do 4. třídy. Kája Mařík půjde se mnou. V Kájovi hrklo. Panečku, rovnou s panem učitelem. A to nic není. Děti se rozbíhají chodbou, Kája se z místa nehne. Myslí si, nejlepší by bylo utéct. Přichází pan učitel, sklání se ke Kájovi a říká: Tvůj odvážný čin zaslouží veřejného pochválení a toho se ti dnes dostane. Jak domluví pan starosta, řekneš: Velectěný pane starosto, děkuji vám za vaše slova. Jak to řekneš? A prosím, pane učiteli, já asi nebudu říkat nic, já asi uteču. Já bysem si to ani nepamatoval. Já jsem jiného neudělal, jen co by udělal každý kluk a úkol ani nemám. A co by tě napadlo utíkat? Ty tu hezky zůstaneš. Všechny děti půjdou do 4. třídy. Víme už, že ty jsi to byl, který si vyvedl babičku i Pepíčka. Jen hezky počkej. Prosím, pane učitel, naše maminka povídala, že je vyved Winkler. Ale pan učitel už byl pryč. Tak, vzdychl Kája a bez děky sepěl ručky. Taky přijde babička Ambrožovic a Pepíček a pan starosta. A on, Kája, má říkat. Co to má říkat panu starostovi? Srdíčko se mu rozklepává, do očí derou se slzičky. Pro pána krále on tu nebude, on uteče.
1: Potom by třeba pan

učitel z ničehož nic řekl. A teď nám ukaž úkol. A to by udělal každý kluk, to nic není. Přece je tam nemohl nechat, když okolo hořelo a babička spala. Kája se šine tiše ke dveřím. Maličko otvírá, zběhne ze schodů jako šipka. Ale nedá se hlavním vchodem, vezme to do chodbiček ke dvorku vlevo, stiskne kliku malých dvířek do řídících zahrady, zaboří se v té úzké uličce do popela, vyskočí na terasu, kolem studny na Šindelářovic dvůr a už je venku. Uhání k rohu panských stodol a zadem k samotám. Zastavuje se až v průseku. Prohlíží se. I kalhoty má zamazány od popela, ale to je jedno. Jen když je už tady, domů nepoběží, to by dostal. Počká tady. Až uslyší zvonit poledne, bude dávno po všem. Poběží naproti Zdeně a bude to. S jásavým pocitem osvobození vyšplhá se na nejbližší strom, sedá na širokou větev a zpívá splna hrdla. Tluče bubeníček, tluče na buben. Jeho jasný hlásek rozléhal se lesem. Pan lesní šel pasekou, zastavil se. A to je Kája. Ale co to? Je 10:30, má ještě sedět ve škole. Šel po hlase, dívá se vzhůru. A pěkně vítám ze školy, volá. A co tak brzo? A kde pak je Zdeňa? Kája sjíždí ze stromu. Prosím, vzácný pane, hnedle jí poběžím naproti. A dneska to fouká. Zamlouvá příčinu své nepřítomnosti ve škole. I toto. Nic nefouká. Leda ti fouká z hubičky, že tak zamlouváš. Ty jsi utek ze školy. Proč? Prosím, prosím, ono jich tam bude. Dnes taky pan starosta a babička Ambrožovic a Pepíček. Povídal pan učitel, že půjdu s ním. A usmál se a pochopil pan lesní. Tak teď hezky se mnou. Omluvím tě. Co pak tě to napadá? Prosím, vzácný pane, mám ty kalhotky od popela. A to nic nevadí. Já to vysvětlím. Vykračuje rázně pan lesní, úsměv mu škubárty. Myslí si. To je právě Kája. Jak slyší, že bude pochválen, uteče. A Kája za ním. No, toto dopadlo. Taky mohl mlčet. Ale ta jeho hubička nedá mu nikdy pokoje. Teď je to zrovinka tak, jako v té básničce, kterou jim jednou říkala Týna, když nebyli Pánovic doma. Tak nějak to bylo, že ten umrlec pospíchal napřed a ta holka za ním hopla hop. To jako vzácný pán je ten umrlec a on ta holka hopla hop. Ale on není holka, on je kluk. A je, kdyby věděl vzácný pán, že je teď jako ten umrlec, to by Kája dostal. Vzácný pane, tak je to jako v té básničce. Umrlec napřed krok co krok a ona za ním hopla hop. Pan lesní zrovna se rozkašlal a teprve za chvíli povídal. To myslíš jako tu báseň svatební košile od Erbena, ne? Jú, vzácný pane, zrovinka tak nějak to je. Ale není to od Erbera, od Týny jsme ji slyšeli. Zdeňa se potom bála, tak jsem povídal, snad nemyslíš, že je to pravda. To Týna jen tak. No, pěkné věci slyším, řekl pan lesní. To jsou zrovna básně pro vás. Nerozumná Týna, však dostane vyhubováno. Vidíš, už jsme hnedle u školy.

Ve škole byla zatím veliká scháňka po Kájovi. Všichni už byli ve čtvrté třídě, jen na pana starostu čekali. Babička Ambrožovic seděla na stupínku na židli. Pepíček stál vedle ní. No, než páni učitelé urovnali a usadili děti, taky chvíle minula. Pan učitel Štulc šel pro Káju, ale našel prázdnou třídu. Scháněl se v kuchyni, volal na půdu i do sklepa. Ale pokud tu nebyl starosta, nebylo zle. Poslal pár větších hochů podívat se po Kájovi, už i pan řídící se moc divil, kam jen ten chlapec šel. Pan lesní zrovna v tu chvíli zahlédl pana starostu, který naň volal. Už jsem myslil, že přijdu pozdě a zatím oslavenec dnešního dne taky teprve jde. A podával panu lesnímu ruku. Pohladil Káju a řekl. Tož půjdeme. Kája si myslel, kdyby mu řekl osravenec Vojta Brabencovic, že by z toho byla asi pranice. No, ale pan starosta, to je něco jiného. Pan lesní krátce vysvětlil útěk Kájův a než se Kája nadál, seděl na čestném místě, taky na stupínku na židli. Paní řídící sem dala červený fotýlek, jak řekla, a Kájovi se zas zdálo, že je teď zrovínka jako pan farář při nešporách, když sedí na takové židli. Jen kdyby měl v ruce partýsky. Pan farář říkal partýsky, to Kája ví. Jednou jel s panem farářem a panem řídícím a slečnou na pohřeb na Chouzavu a byl takový vítr a panu řídícímu by byl ulít klobouk a jak si jej přidržel, rozlítly se papíry s notami a větrem hnány nadnášely se zasněženým lesem. Povídal pan farář, až tu půjdu do školy, budou tu zajíci zpívat z partýsků. Mezitím kolem všechno stichlo. První promluvil pan starosta. Ale to už Kája nevydržel sedět. Kde pak? Sešinul se z židle, paní řídící k němu popošla a řekla. Jen seď na fodýlku. Ale Kája rychle pošeptal. Jak pak bych mohl na fodýrku, když jsem jen kluk? Babička Ambrožovic už plakala a plakali i mnozí jiní, když zas pan řídící mluvil o statečném Kájovi a dával ho za příklad všem ostatním. Kája rychle přivíral a zas otvíral oči a byl v hrozných rozpacích. A najednou uviděl u dveří Týnu z lesovny. Nesla tašku. To asi jí někdo v Lážově pověděl a ona přiběhla. Utírala si oči, sotva dveře zavřela. Kája jen si myslil, aby už byl konec. Je mu takové horko na tváře a ještě k němu popošla babička Ambrožovic, hladila ho a v slzách mu děkovala, že jí zachránil zbytek života. Postrčila k němu Pepíčka a dodala. A tomuto dítěti celou budoucnost. Ty sirky vzal, abych neviděla. Ostatní slova utonula v pláči. Podala mu malý balíček. Kája zavrtěl prudce hlavou. To pro památku si vezmi, Kájo, řekla babička a Kája prvně promluvil. Babičko, to nic nebylo, to by dokázal každý kluk a já nic nechci. A prosím vás, neříkejte to naší mamince. Povídala zrovínka včera, že na chválu nemá žádný čekat a taky říkají v lesovně i u nás, ať neví pravice, co dělá levice. Ale to ona támhle Týna to honem poběží povídat a mně zas bude horko a nic to není. A v tom popelu jsem si zamazal kalhotky. Osmělil se. Vzácný pane starosto, že mockrát děkuju a zas brzo přijďte. Paní řídícová přinesla takový krásný fodýrek, tak taky mockrát děkuju. A pan učitel ani neřekl, kde mám úkol. Ani jsem písmenka nenapsal a tak s pánem Bohem a pozdravujte doma. Vyklouzl Kája na chodbu dřív,
než mohl přijmout od pana starosty pěkně vázanou knížku jako odměnu s přípisem a od pana řídícího zrovna tak. Prosadila i babička Ambrožovic, že malý balíček ležel na knihách a přihlásila se Týna z lesovny. Prosím, já to odnesu do hajnovny, ať má Kája památku. On by to nevzal za nic.

Kája myslel, že vyklouzne ze školy, ale chytla ho paní řídící. Čeká na tebe Zdeňa. Zrovna se mi přivedla. Pojď. Děti museli poobědvat a pan lesní se zdržel s pány. Zašli k panu Štulcovi na sklenku vína. Jen Týna uhání k samotám poskokem. Měla být doma sice už v 10 hodin, nese telecí na papriku a teď už je 11:30. Ale vzácná paní nic nebude hubovat, až jí všechno poví. Aby udělala místo zabaleným knihám a balíčkům, navršila na jednu stranu cibuli. Loni se jim v zahradě nevyvedla, musí ji kupovat a jak pospíchá a poskakuje, tu vypadne z tašky jedna cibule, tu druhá, ale Týna, ač jindy šetrná, ani se neohlédne. Jen lehkomyslně říká, nevídáno o cibuli, jen už aby věděli u nás a v Hajnovně, jakou slávu dnes Kájovi dělali. Kdyby ji byl viděl Kája, jistě by řekl. A je, umrlec před Týnou nejde krok co krok a ona přece hopla hop. Vzala to zrovna k Hajnovně a rozhlaholila se na dvoře. Teta, honem pospíchejte k nám, já vám budu povídat věci o Kájovi, že budete koukat. A už běžela do lesovny. Maminka Hajná si prospěvovala tu novou, k nebesům dnes zaleť písní. Měla jasný melodický hlas a načínala zrovna 5. sloku, když se zaposlouchala do Týnina vzkazu. Spařenou rýži chtěla nasypat do vařícího mléka, ale všeho nechala a za Týnou taky poskokem běžela. Co ten náš chlapec, co on asi proved? Pro pána krále, jen ne žádnou hanbu. Už nebožka babička učila nás denně se modlit. Od světské hanby chraň nás, ó Bože. V lesovně vykládala Týna. V kamnech už dávno vyhaslo. Paní lesní a maminka Hajných seděli na lavici u kamen a utírali si oči. Týna zase musela znovu všechno vykládat. 2 krásně vázané knihy v hedvábném papíře leží na stole. Na jedné je nápis Naší mládeži a připsáno od pana starosty. Malému, ale statečnému Kájovi Maříkovi, památkou na oheň v Lážově od zastupitelstva města Lážova. A na druhé je nápis Andrzenovi pohádky a připsáno od pana řídícího. Našemu milému Kájovi Maříkovi, zachránci 2 lidských životů, Lážovská škola. A leží tu otevřený balíček od babičky Ambrožovic. V krabičce, růžovým atlasem vystlané, je pěkně srovnáno 10 starodávných dukátů. Tatínek Hajný pospíchá domů. To má dnes hlad. Už aby seděl u talíře. Ale kuchyň je plná kouře a čmoudu, mléko překypělo a rozběhlo se poplotně. Syčelo, nevonělo, připálil se jeho zbytek na dně hrnce. Tatínek Hajný se moc diví, ale jde rovnou do lesovny. Setkává se s panem lesním a poslouchá jeho slova o dnešní slávě v Lážovské škole. Pochopuje, proč neměl uvařeno. V kuchyni v lesovně v kamnech pořád ještě tma. No, podivili se všichni, co Týna přinesla. Maminka Hajná honem oheň dělá a paní lesní honem na kastrol vejce sází. Udělám pár vajec na kyselo. Hajných tu taky zůstanou. A než se přiloudá Kája se Zdeňou, sedí všichni v lesovně u stolu. Máme to dnes bez polévky, řekl pan lesní. Ale Kája přece za to stojí. Tož z čerstva, děti. A ty, Kájo, až budeš chtít podruhé vyvádět babičky a vnoučky, ohlas to dřív doma a u nás, aby naše ženské si na vaření přivstaly.

0: Slyšeli jste 19. část knihy Škola Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje. Slyšeli jste dnes část s názvem Kájova sláva. Celou knihu pro vás načetla Marcela Kopecká. Jestli jste nestihli čtení na pokračování teď v 11, nevadí, stačí si naladit Radio Proglas dnes ve 22 a poslechnout si reprízu. No a zítra už se můžete těšit na další kapitolu s názvem Myslivecký facír v lesovně.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Za necelou minutu je 11:30, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová. Dnes máme úterý 4. srpna, svátek má Dominik, v církevním kalendáři je svatý Jan Mária Vianney. A na co se můžete těšit dnes dopoledne a poté odpoledne? Začali jsme jako vždy dopoledním blokem hudby. Těsně před 12. vám nabídneme myšlenku na den, která je z promluvy papeže Lva 14. před nedělní modlitbou Anděl Páně o 18. neděli v liturgickém mezidobí, tedy z 2. srpna. Hned poté polední modlitba budou se modlit moji kolegové pracovníci Rádia Proglas. Krátce popolední si můžete dopřát siestu s barokní hudbou. V úvodu zazní koncert D-dur pro trubku od Giuseppa Torelliho, na který naváže koncert A-moll, který pro flétnu a smyčce složil Michel Blave. Dále se můžete těšit na dva koncerty Antonia Vivaldiho v F-dur a A-moll. V úplném závěru si poslechneme Concerto Grosso C-dur od Arcangela Corelliho. Po hudební siestě následují zprávy. My je budeme zde na Proglasu přebírat od Českého rozhlasu Plus. Ve 13:05 začíná další blok hudby a tam se můžete těšit například, co znamená dnešek v kalendáři. Ve 14 hodin v hudebním kompasu vám nabídneme pozvánku na Slovensko na festival Van der Muza. Od 14:30 až do 16 vás začneme zvát na různá místa po Čechách, Moravě, Slezsku, možná i někam do zahraničí, uvidíme, kam nás to zavane. Tento další blok ale přerušíme zprávami, které zde na Proglasu přebíráme, taktéž od Českého rozhlasu Plus. Ve 4 hodiny odpoledne nás hudební týdeník Slyšte lidé zavede do Finska. Budeme poslouchat ukázky z 12 alb vydaných v letech 2025 a 2026. Nabídneme vám pestrou směs současného finského folku, world music i experimentální tvorby, která propojuje starobylé tradice s elektronikou, rockem, popem i moderními autorskými přístupy. Představíme například Idu Elinu, Pekka Kepiho, Vilmu J., Antiho Palánena, skupiny Okra Playground, Tuletar nebo Sustajmon Sehke. To je vše z toho, na co se můžete těšit dnes dopoledne a poté odpoledne posloucháte Proglas. U mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou a teď už The Rolling Stones a Anybody Seen My Baby?

Katedrála Božského Spasitele v Ostravě se znovu otevírá návštěvníkům. Hlavní chrám diecéze byl v posledních třech červencových týdnech s výjimkou bohoslužeb vyhrazen pro varhanáře, kteří zahájili instalaci nových varhan. Na kůru katedrály budou intenzivně pracovat ještě několik týdnů. Nástroj dříve sloužil v Pražském paláci kultury a v Janáčkově filharmonii. Projekt Varhany pro Ostravu významně podpořilo množství menších i větších dárců. Celkové náklady se pohybují okolo 30 milionů korun. Z výsledné částky zbývá zhromáždit poslední 2 miliony. Slavnostní žehnání varhan a zahájení provozu je v plánu 22. listopadu.

0: 58 let by se dnes dožil pater Josef Červenka. Na věčnost odešel náhle po krátké těžké nemoci 13. dubna 2022. Jeho posledním kněžským působištěm byly Soběchleby, Blazice a Hlinsko na Přerovsku. Byl neúnavným organizátorem poutí a obnovitelem poutních míst. V roce 2008 inicioval po více než 200 letech stavbu venkovního oltáře s kovovým reliéfem Panny Marie Ochranitelky na místě zbořeného kostela na Křébech u Prasklic na Kroměřížsku. Na patera Josefa Červenku nedávno při zahajovací bohoslužbě brněnské konference Charis vzpomněl olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
1: Kdo se s ním setkal, tak na to většinou nezapomněl. Tady vidím paní Ruženku Fialovou, s ním rozjela modlitbu matek a určitě tu budete mnozí, kteří jste s ním jezdili do Medjugorje a na různé poutě. On rád zakládal poutní místa, protože byl muž modlitby. Jeden z jeho duchovních synů, otec Petr Kaňa, který je teď školním kaplanem na našem arcibiskupském gymnázii v Kroměříži, chtěl zhrnout to jeho poselství života, tak pozbíral různé reakce, pohledy na něho a nazval to celou tu knihu, kterou vydal, Má to smysl. Protože pater Josef Červenka tato slova častokrát opakoval.

Vatikán zintenzivňuje mezináboženský dialog s konfucianismem. Podílí se na organizaci mezinárodní konference, která začíná na univerzitě Sogang v jihokorejském Soulu o vztahu křesťanství a této asijské tradice. Duchovní teologové, filozofové a další akademici z 12 zemí se ve dvou dnech pokusí propojit křesťanský koncept nového nebe a nové země z biblické knihy Zjevení a konfuciánský ideál velké jednoty. Budou zkoumat cesty, jakými mohou obě tradice přispět k humánnější a spravedlnější společnosti.

Myšlenka na den je promluva papeže Lva 14. před nedělní modlitbou Anděl Páně o 18. neděli v liturgickém mezidobí 2. srpna.

Drazí bratři a sestry, přeji vám krásný den. Když posloucháme evangelium, často slyšíme vyprávění o zázracích, které Ježíš vykonal. Jsou to skutky, které projevují jeho mimořádnou oddanost nám, tedy spásu, kterou přináší do světa. Pán je připomínán jako ten, kdo dává životu smysl a osvobozuje jej od zla a hříchu. Když dává zrak slepým a sluch hluchým, neprovádí Kristus pouze zázračné skutky, ale všem zvěstuje, že Boží království je blízko. Proto Matoušovo evangelium ve 14. kapitole svědčí o tom, že Ježíš se neomezuje pouze na to, aby dal smysly těm, kteří o ně přišli, ale dává procitnout i našim smyslům. Hluchému, který opět slyší, Pán zvěstuje dobrou zprávu, kterou má vyslechnout. Slepému, který opět vidí, ukazuje nádherné dílo vykoupení, které se pro něj uskutečňuje. Stejně tak Ježíš dává hladovým jídlo. Příhoda o rozmnožení chlebů znamená, že setkání s Pánem je naplňujícím zážitkem. Na poušti, tedy na místě naší nouze, je Kristus chlebem života. S ním je toho podstatného nadbytek. Všichni se nasytili a zbylo 12 plných košů kousků. Toto číslo zdůrazňuje, že Pánův dar je univerzální a že jeho prozřetelnost vůči nám nikdy neselže. Milí bratři a sestry, Kristus skutečně nasytí hlad lidstva, náš hlad po pravdě a životě. Zároveň nás jeho gesto učí, že nic se nestrácí, když se o to podělíme. Hromadění a plýtvání jsou naopak dvěma stranami téhož zla, chamtivosti. Tato nemoc duše způsobuje ztrátu rozumu, protože nás opájí bohatstvím do té míry, že zapomínáme na ty, kteří pláčou hladem a volají žízní. A tak před hojností věcí, které hnijí, stojí natažené ruce těch, kteří nemají co jíst, a spálené domy těch, kteří nemají mír. V poušti války a arogance se podívejme, s jakou laskavostí Pán pozvedl oči k nebi, pronesl požehnání, rozlomil chleby a dal je svým učedníkům, aby je rozdali zástupu. V tomto zázraku lásky rozpoznáváme typické skutky Ježíše, které se výsostně ukazují při poslední večeři. Tehdy nám totiž Boží syn jako náš bratr v lidskosti daruje svůj vlastní život. Zatímco vychutnáváme milost Eucharistie, zavazujme se svědčit o její kráse v našich každodenních gestech, počínaje požehnáním stolu, když sdílíme chléb v rodině a mezi přáteli. Ve společnosti Ježíše se i dovolená může stát časem bratrského klidu, do kterého zapojíme i ty, kteří vedle nás trpí nouzí. Prosme tedy Panu Marii, starostlivou matku, aby nás vedla k růstu v lásce, aby nikomu nechyběl chléb ve zdejší.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na obyvatele Pelhřimova, Číškova a Rynárce. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu.

0: skutečně.
1: Amen. Svatý Jene Maria Vianej,
2: oroduj za nás.
1: Všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás.
1: Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
2: Amen.
1: Dobro řečme Pánu.
2: Bohu díky.

Pár minut po 12. hodině vás zveme k poslechu hudební siesty. Nejprve vám nabízíme koncert D-dur pro trubku, smyčce a continuo od Giuseppe Torelliho. Solo na trubku zahraje Maurice André, doprovodí ho Concerto Amsterdam pod vedením France Briegena.

Právě dohrál koncert D-dur pro trubku, smyčce a continuo od Giuseppe Torelliho. Solo na trubku zahrál Maurice André, doprovodil ho koncerto Amsterdam pod vedením France Briegena. Následuje koncert A-moll pro flétnu, smyčcový orchestr a continuo od Michela Blave. Solo na flétnu zahraje Jean-Pierre Rampal, doprovodí ho komorní orchestr Jeana François Paillarda pod vedením Jeana François Paillarda.

Slyšeli jste koncert A-moll v proflétnu, smyčcový orchestr a continuo od Michela Blave. Solo na flétnu zahrál Jean-Pierre Rampal, doprovodil ho komorní orchestr Jeana-François Paillarda pod vedením Jeana-François Paillarda. Následují dvě koncerta číslo 7 a 8, F-dur a A-moll, obě skladby od Antonia Vivaldiho. Solo zahrají Pavel Hůla a Petr Matěják, David Šroubek a Lucie Hůlová na housle. Doprovodí je Pražský komorní orchestr pod vedením Milana Lajčíka.

Právě dohrály dvě končerta číslo 7 a 8 F-dur a A-mol od Antonia Vivaldiho. Solo zahráli Pavel Hůla, Petr Matěják, David Šroubek a Lucie Hůlová na housle. Doprovodil je Pražský komorní orchestr pod vedením Milana Lajčíka. Následuje Concerto Grosso C-dur opus 6 od Arcangela Corelliho. Skladbu zahraje Rheinisches Kammerorchester Köln pod vedením Jana Korakola.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica není na kandidátce hnutí ANO do komunálních voleb v Havířově. Advokát Uhlíře vyzval Karlovu univerzitu k oslovení poškozených studentů po střelbě na Filozofické fakultě. A virtuální obchod App Store na několik hodin zablokoval stahování komunikační platformy Telegram. Zprávy a Martin Matějka. Hnutí ANO nezařadilo na kandidátku do komunálních voleb hejtmana Moravskoslezského kraje a radního města Havířova Josefa Bělicu. Českému rozhlasu to potvrdila primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská ze stejného hnutí. Kandidátky navržené místním hnutím už podle ní schválilo i vedení ANO. Hejtman Bělica do vedení Havířova kandidovat chtěl, místní hnutí ale podle Ivety Kočí-Palkovské preferovalo jiné kandidáty.
2: Lídrem kandidátky jsem já, současná primátorka. Místní organizace se stavila tým z kandidátů, kteří nejsou zatíženi dalšími činnostmi a jsou tedy připraveni věnovat práci pro město Havířov naplno.
0: Reakci hejtmana Josefa Bělici z hnutí ANO zjišťujeme. Havířov v minulosti vedl jako primátor. Poté, co se stal hejtmanem, kvůli kumulaci funkcí skončil. A v posledních dvou letech jsou s Havířovem spojené kauzy ovlivňování zakázek na opravy a přidělování městských bytů. Univerzita Karlova by měla aktivně oslovit všechny poškozené studenty po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Vyzvala ji k tomu advokáta emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř. Škola podle ní nepřistupovala k studentům stejně jako k zaměstnancům. Těm totiž nabídla odškodnění automaticky. V případě studentů ale odkázala na pojišťovnu jen ty, kteří si od podporu sami řekli. Univerzita se hájí, že nemá prostředky, jak se o zranění nebo jiné újmě studentů dozvědět. Zároveň uvedla, že poškození můžou o podporu žádat i nadále. Jejich nárok ale koncem letoška vyprší. Při střelbě na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v prosinci 2023 zemřelo 14 lidí, 25 lidí střelec zranil. Obchod s aplikacemi App Store na několik hodin odstranil ze své nabídky komunikační aplikaci Telegram. Americká firma Apple tvrdí, že porušovala zákaz týkající se šíření obsahu spojeného se zneužíváním dětí.
3: Aplikaci do svého obchodu Apple vrátil potom, co vývojáři závadné materiály odstranili. Telegram, který má víc než miliardu aktivních uživatelů denně, už dřív uvedl, že obsah týkající se zneužívání dětí a mladistvých netoleruje. Letos kvůli tomu podle své zprávy zablokoval přes 330 tisíc skupin a kanálů. Vývojáři Apple vzkázali, že doufají v uplatňování stejného metru i v případě dalších aplikací. Kvůli podezření z šíření nelegálních materiálů vyšetřují tuto šifrovou platformu úřady v Austrálii a Británii. Zakladatel Telegramu a miliardář Pavel Durov

0: Obřadní síní krematoria v Brně se koná v těchto chvílích poslední rozloučení s knihkupcem Michalem Ženíškem. Zemřel před týdnem v 73 letech. Před rokem 1989 pracoval například jako kulisák, incipient a příležitostný herec v různých divadlech nebo asistent produkce a režie v krátkém filmu. Ženíškův obchod s knihami vznikl v roce 1990 podle encyklopedie dějin Brna díky kontaktu s Petrem Pastrňákem, který provozoval exilové knihkupectví pro krajany ve Vídni. Podle některých zdrojů byly prvním soukromým knihkupectvím po pádu komunismu v Československu. Náš stálý spolupracovník, hudebník Martin Kišperský, vzpomíná.
1: Michala Ženíška jsem poznal, když mi bylo asi 22, a tehdy jsem toužil pracovat v nějakém knihkupectví, protože jsem měl k knížkám vztah a nešlo přehlédnout, že jedno z nejlepších má v Brně právě tento muž, který se v tom velice vyznal a myslím si, že byl schopen udělat lecos pro to, aby potěšil zákazníky, často i takové, kteří byli nároční výběrem. Michal byl chytrej a vtipnej chlap a byl taky zároveň dost vznětlivá povaha a nebylo to s ním vždycky lehký, ale zatím, jak působil, se skrývalo dobrý srdce, což si myslím, že s léty bylo jasnější a jasnější.

0: nižší. A když už jsem byl o 20 let starší, tak jsme se dostali do fáze přátelství, který myslím si, že bylo obohacující. Pro mě teda určitě, protože jsme mohli hovořit o různých věcech a tak. No ale z času, kdy jsem u něho pracoval, tak mám spoustu historek, který ani nelze často tlumočit, ale zdálo se mi to výjimečný. Bylo to ještě v časech, kdy jeho obchod nebyl v Alfa Pasáži, ale byl na ulici Květinářská a bylo tam tak zvláštně šero a do toho hrála často operní hudba, kterou měl Michal rád. Byl to jeden z prvních soukromých knihkupců v Brně a byl to dobrý člověk.
1: Uzavřel Martin Kišperský. Michala Ženíška si mohou lidé připomenout také v Institutu paměti národa v centru Brna. Původní nábytek z jeho zrušeného knihkupectví od známé brněnské dvojice architektů Rusín a Vála je součástí expozice Tichá hrdinství.

0: Brněnské divadlo Líšeň znovu uvede hru Zpověď Bachaře. Připomíná osudy obětí komunistické perzekuce a čerpá také z životních příběhů blahořečených kněží Jana Buly a Václava Drboli. V repríze bude inscenace k vidění tuto neděli 9. srpna od 21 hodin na faře při kostele svatého Jiljí v Brně. Hovoří dramaturgyně a režisérka hry Pavla Dobromská.
1: Je inspirována totalitou, je to takové scénické divadelní vyrovnání se s totalitou, s minulým režimem a vychází výpovědí odsouzených ve stalinistických procesech. Tento rok je významný blahořečení kněžů, kteří byli popraveni v rámci babičských procesů. To je tak jeden ze zdrojů inspirace naší inscenace. Je velice výtvarně pojatá, kníží tam loutky, masky, živá hudba. Je to představení, které bohužel získalo ještě větší důraz, protože v současné době máme ve vládě lidi, kteří spolupracovali s minulým režimem.

0: Lidé se dnes naposledy rozloučí s irským zpěvákem, kytaristou a držitelem Oscara Glennem Hansardem. Hudebník zemřel ve středu ráno při dopravní nehodě. Bylo mu 56 let. Pohřeb se uskuteční v katedrále svatého Patrika v Dublinu. Místo květin a dárků požádala Hansardova rodina o finanční podporu charitativní organizace Dublin Simon, která pomáhá lidem bez domova a organizacím Ukrainian Action v Irsku a ve světě. Ty zajišťují humanitární pomoc Ukrajině čelící ruské agresi. S Glennem Hansardem se v několika rozhovorech osobně setkal náš programový ředitel a hudební dramaturg Milan Tesař. Dle jeho slov měl hudebník vřelý vztah k Česku.
1: Glenn Hansard byl bytostně irský písničkář, byl spjatý se svou rodnou zemí, ale zároveň už někdy kolem roku 2000 začal pravidelně jezdit do Česka, vystupoval na festivalu Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí, tam se spřátelil s rodinou Marka Irgla, s jehož dcerou Markétou později složil Oscarovou píseň Falling Slowly, no a kromě toho jezdil pravidelně na další české festivaly, na folkové prázdniny do Náměště nad Oslavou a na další akce, a taky třeba vydavatelství Indies brněnské mu už někdy v roce 2004 vydalo jedno z alb jeho kapely The Frames. Takže ty vztahy s Českem byly velmi vřelé. Ještě pár týdnů před svou smrtí vystoupil jednak zase na Valašském špalíčku, jednak na Slunovratu v Opavě a tam dostal od jednoho z pořadatelů Ivo Mlutka svůj vysněný dárek samizdat jedné škvoreckého povídky, protože Glenn Hansard se hodně zajímal o minulost naší země a právě o samizdaty a odboj proti komunismu a vím, že tohle byla pro něho velmi cenná věc. Glenn Hansard byl takový trochu obojživelník, který se pohyboval mezi folkem a rockem. Oni ty žánry samozřejmě spolu mají mnoho společného, proplouvají, ale on na jednu stranu byl opravdu schopný si vzít akustickou kytaru a zahrát velmi tiše, klidně svoje písničky a na druhou stranu jak s kapelou The Frames, tak se svými pozdějšími projekty dokázal hrát opravdu bouřlivě, hřmotně rokově, ale co bylo oběma těm polohám společné, tak to byla práce s dynamikou, s naléhavostí hlasu, takže i v té folkové poloze, když to bylo potřeba, tak ty svoje myšlenky vykřičel, takže bylo naprosto zřejmá, byla ta naléhavost a to, co chce sdělit.
0: Pro Hansardovu hudební dráhu bylo zásadní vydání skladby Falling Slowly. Její spoluautorkou je česká skladatelka a zpěvačka Markéta Irglová, připomíná Milan Tesař.
1: Já jsem se s Glennem Hansardem poprvé setkal v roce 2002, kdy mě její právě přátelé z vydavatelství Indies doporučili, že by mohl zahrát pár písniček u nás na Proglasu, takže k tomu opravdu došlo, byly to jen asi 3 nebo 4 písně. V roce 2004 jsme pak spolu natáčeli opravdu celý 3/4hodinový pořad a na ten vzpomínám hrozně rád, protože já jsem si v té době ještě netroufl vést celý rozhovor v angličtině a Glenn si jako tlumočnici přivedl tehdy, myslím, 16-letou Markétu Irglovou, která mu už tehdy na Proglasu zpívala druhé hlasy, vokály k jeho písním a už tam zazněla píseň Falling Slowly, za kterou o pár let později dostali Oscara. Takže možná to bylo jedno z prvních veřejných uvedení této písně vůbec. Já jsem se pak s Glennem setkal ještě několikrát na rozhovorech, většinou na různých festivalech nebo v klubech a je pravda, že i v době, kdy už byl slavný, měl tedy Oscara, dokonce muzikál podle jeho písni dostal i Grammy, tak i v té době on velmi rád vzpomínal na to, jak u nás v rádiu zahrál pár písniček a jak jsme jej už tehdy tedy uvedli v takovém rozsahu.
0: Vzpomíná na setkání se zesnulým Glennem Hansardem programový ředitel a hudební dramaturg Proglasu Milan Tesař.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak

13 hodin 30 minut, posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou. Prožíváme úterý 4. srpen. Podle katolického kalendáře je památka faráře Arského svatého Jana Márie Vianeje. Vzoru a patrona kněží, zvláště farářů. Vyrostl v selské rodině nedaleko Lyonu. I když v semináři na jeho kariéru nikdo nesázel, Vianney proslul jako zpovědník po celé Francii. Měl dar číst v lidském svědomí a předvídat. Na zapadlý venkov za ním přicházeli davy lidí. V posledním roce života vyspovídal 80 tisíc kajícníků za 41 let služby v Ars odhadem milion. Vysvětloval, že bez tohoto projevu boží dobroty bychom na tom byli opravdu bídně. Odkazoval od úzkostlivé zbožnosti, nabádal k upřímnému projevování citů. Svoji farnost opakovaně zasvětil paní Marii a hlavně maminkám radil, aby totéž dělali každodenně se svými dětmi. Dokud si Boha nezamilujete, nikdy nebudete spokojeni. Všechno vám bude překážet, všechno vás bude nudit, tvrdil Jan Maria Vianney. Zemřel 4. srpna 1859.

Na co se těšit dnes večer na Proglasu? Na ty a Alča si dnes v Barvínku posvítí na křestní jména. Víte, jakého původu je to vaše? Pamatujete si jmeniny svých blízkých? A zvládnete i tentokrát všechny záludnosti závěrečného kvízu? To se dozvíte, když si naladíte v 17 hodin a 10 minut. A to je rozhodně něco, co byste si na Proglasu neměli nechat ujít. Teď už Jana Nagyová a Jana Vaculíková, Anděl tvůj.

110 roků nás dělí od narození katolické aktivistky Marie Kovalové, dominikánské terciářky, blízké spolupracovnice litoměřického biskupa Štěpána Trochty, organizátorky podzemních duchovních seminářů a vězeňkyně komunismu. Režim ji označoval za vatikánského špiona a v žaláři týral. Za mříže poslala totalitní justice Vilhaně i jejího manžela, právníka Josefa Kovala. Dva syny Kovalových stát umístil do dětského domova se sdělením, že jejich rodiče jsou horší než vrazy, protože zradili lidově demokratické zřízení. Marie Kovalová podle svých slov veškeré trápení obětovala za kněze a kněžský dorost. Zemřela o svých narozeninách 4. srpna 1999. Dlouholetý provinciál dominikánů pater Ambrož Svatoš vyjádřil manželům Kovalovým vděčnost jako jedinečným lidem, na něž má ty nejlepší vzpomínky. Uvedl, jejich příbytek v Litoměřicích byl azyl pro všechny postižené. Přivítání, úsměv, láska a pohostinnost vyléčila všechny bolesti. Sami prošli nesmírným utrpením. Oba byli svatí lidé.

Jaroslav Kořán patří k průkopníkům české improvizace, improvizované hudby a vedle bicích využívá i vlastní nástroj Orloj snivců. Milian Natková je oceňovaná hudebnice a výtvarnice, která ve své tvorbě dlouhodobě podporuje hudbu, improvizaci a výtvarné umění. Jejich společné dvojalbum Písně dne a Písně noci představuje průřez jejich 15-letou spoluprácí. Součástí projektu jsou také grafiky, které oba hudebníci vytvořili na Šumavě, odkud pocházejí jejich předkové. Rozhovor s Milian Natkovou a Jaroslavem Kořánem připravila Anna Janošková a nabídne jej v 19.15 pořadu Jak se vám líbí. A to je rozhodně něco, co byste si neměli na Proglasu nechat ujít. Teď už písnička Miznůca od skupiny Králova.

63. narozeniny dnes slaví pater Jeroným František Jurka, prominční vikář českých františkánů svatováclavské provincie řádu menších bratří, administrátor farnosti Liberec Ruprechtice. 64 let se dožívá spisovatel, básník, textař, publicista Jáchym Topol. Jeho romány Sestra nebo Anděl definovaly českou porevoluční prózu. Za román Citlivý člověk má státní cenu za literaturu. Svátek má Dominik. Jméno z latiny znamená pánův. Podle pranostiky, potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.

Více než 30 let úspěšné činnosti na poli rodinné, manželské a sociální problematiky má za sebou Ostravské centrum pro rodinu a sociální péči, které vám představíme v radioreportu o 10:30 večer. Jeho posláním je především podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot. Letos v lednu se institut přestěhovala na novou adresu v areálu městské nemocnice Fifejdy. Redaktor Antonín Žolnerčík sídlo organizace navštívil a k mikrofonu si pozval ředitele organizace Marka Schneidera. To je rozhodně něco, co byste si na Proglasu neměli nechat ujít. Teď už Jet Plane od Ruda Sakala.

Je 14 hodin, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou. A protože bylo 14 hodin, začíná odpolední hudební kompas. Po více než 20-leté přestávce se bude letos na Slovensku konat festival Vandermúza. Bude probíhat od 7. do 9. srpna v Dohňanech. U Půchova na úpatí Bílých Karpat a Javorníků a nedaleko od Valašských Klobouků. Na festivalu vystoupí například skupina Hrdza, která nám teď zahraje skladbu Ponížej Kelemeša.

Jak už jsme si řekli, festival Vandermúza se uskuteční od 7. do 9. srpna a naváže na tradici, která byla přerušena po roce 2005. Po 8 úspěšných ročnících se vrací po více než 20-leté přestávce se stejnou myšlenkou, s jakou vznikl v roce 1998, nabídnout nekomerční setkání hudebníků, trampů, cestovatelů a všech, kteří mají rádi pobyt v přírodě a přátelskou atmosféru. Organizátoři zdůrazňují, že Vandermúza není jen hudební akce, ale především komunitní festival. Jeho podstatou je společně strávený čas, večerní muzicírování, táboření, cestovatelské zážitky a návrat k hodnotám, které festival doprovázely už při jeho vzniku. Nedílnou součástí Vandermúzy jsou společné večery u ohně i neformální jam session. Na festivalu od pátku do neděle vystoupí umělci a kapely jako Marek Raček, Turkouci, Bazar, Mince vo Fontáně, František Nedvěd mladší, Rolničky, Za koncem, Hrdza nebo Noca. Nám bude Marek Raček zpívat píseň November 25 a poté František Nedvěd mladší píseň Zlatá rybka.

Poslouchali jsme postupně skupinu Hrdza, Marka Račka a Františka Nedvěda mladšího. Ti všichni a řada dalších vystoupí od 7. do 9. srpna v Dohňanech u Půchova na Slovensku v rámci festivalu Vandermúza. Na Slovensko vyrazíme s hudebním kompasem i zítra ráno. Představíme si album Samoty rodinného dua Hmlisto. Zítra odpoledne se budeme věnovat horňácké cymbalové muzice Petra Galečky a jejímu albu Sedmero podob horňácké dívky. Tímto odpolední hudební kompas končí, jako vždy ho pro vás připravil Milan Tesař.

Český písničkář, skladatel, textař a producent Zdeněk Vřešťál vydal u příležitosti svých 70. narozenin nové album 70. 13 písní vzniklo ve spolupráci s řadou předních hudebníků a hostujících zpěváků a navazuje na tvorbu, kterou je Vřešťál známý z kapel Neres a Neřeš i ze své solové dráhy. Vedle CD a LP vychází také speciální edice na flash disku se 70 skladbami, která kromě nového alba obsahuje řadu rarit, demo nahrávek a dalších archivních písní mapujících Vřešťálovu dlouhodobou hudební cestu. A my si z alba 70 pustíme Lída si to hlídá.

Je 14 hodin 30 minut, vy posloucháte Proglas. U mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou. A já vás nyní začnu zvát na různá místa. Dnes to bude Praha, Brno, Dohňany na Slovensku, Prostějov, Svor na Českolipsku, Ostrava a Svatý Hostýn nebo Netolice na Prachaticku. Nejdřív ale písnička od Petra Linharta, kterého doprovodí Josef Štěpánek a Jan Steindorfer a písnička Schönau.

do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený géčko, zlatá liško, dodnes

0: 32. letošní vydání katolického týdeníku popisuje posluchačům Proglasu jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.
1: Na titulní straně jsme se podívali bohužel na požáry v různých evropských zemích a na to, co může a kde pomáhá církev právě třeba evakuovaným lidem. Přinášíme také reportáž z posledního červencového dne v Ústí nad Labem, který patřil připomínce poválečného vraždění německého obyvatelstva ve městě. S touto každoroční pietou spojil arcibiskup Stanislav Přibyl ještě jako pastýř litoměřické diecéze tamní rok smíření. Článek jsme nazvali Co se po válce dělo v Ústí a reportáž přinesl náš kolega Jiří Macháně. Na titulní straně také přinášíme fotografii, protože na mnoha místech naší republiky proběhly františkánské poutní mše zvané Porciunkule, které připomínají, jak svatý František vlastníma rukama opravil malou kapličku v Itálii na malém dílku země, odkud pochází tento prapodivný název Porciunkule. A samozřejmě tento svátek, při svátku Panny Marie Andělské to bylo, se slavil po celé Evropě a po celém světě u františkánů. Mladí lidé putovali s františkány z Dobříše do Hájku, přinášíme z toho reportáž na straně 2 a také informaci o tom, že ve Valašských Kloboukách bude na podzim o dvou podzimních víkendech probíhat zajímavý nový kurz, jak předávat víru. Zveme na to. Na zahraničí přinášíme informace o tom, jak probíhá Mladifest v Medjugorji, svátek, na který přijíždí desítky tisíc mladých lidí ze 73 zemí světa letos. A tematickou dvoustranu jsme tentokrát pověnovali přímluvné modlitbě. Je to modlitba, která začíná růst na popularitě, protože ji můžeme najít na různých křesťanských festivalech, ale i třeba na charismatické konferenci. Je to zkrátka možnost poprosit dva lidi, aby se za nás přimlouvali. Tito přímluvci jsou v tom přimlouvání školení, respektive jsou to lidé, kteří by měli být osobnostně zralí a také teologicky ponaučení. Není to jenom na festivalech, je možné přicházet i na určitá místa, jako například do jednoho kostela v Praze, si o tyto přímluvy říct.
0: Kateřina Koubová, šéfredaktorka katolického týdeníku, připojuje další témata, která v periodiku rozvádí.
1: V tomto čísle se také vydáme na různé cesty. Přinášíme například reportáž o ostrovu Ticha mezi jachtami, což je ostrov, který se nachází nedaleko francouzského Cannes. Ostrov, který odjakživa patřil mnichům. Je zde cisterciácký klášter, opatství a jeden z ostrovů zvaných Lérinských leží skutečně nedaleko Cannes, že stačí vzít lodičku a z toho místa červených koberců a filmových festivalů se najednou dostanete do místa meditace Ticha. Naše spolupracovnice z Francie o tom napsala reportáž, protože se na ten ostrov vydává pravidelně a co je zajímavé, každý rok sem jezdí dobrovolníci pomáhat jako průvodci na 5 týdnů zdarma. Další reportáž přinášíme pro změnu z Koločavy ze Zakarpatí. Stále tam zůstali Češi jezdit, i když daleko menším počtu s ohledem na válku. Nicméně celá tato oblast na okraji země v horách není válkou tolik zasažená jako ostatní. Náš kolega se tam vydal a mluvil i s muži, kteří byli právě na opušťáku z války. Článek se jmenuje Kdo dnes jezdí na Koločavu. Na komentářové stránce přinášíme ohlédnutí za životem Glena Hansarda, toho irského písničkáře, který zemřel minulý týden. A přibližuje nám ho Ivo Mludek, organizátor festivalu Slunovrat v Opavě, který Glen Hansard navštívil. Na komentářové stránce přinášíme také pohled papežů na Odysseu. Víme, že to je filmový trhák roku, ale zároveň Odyssea je cestou, která může oslovit nás všechny. Je to cesta jako hledání smyslu. Přinášíme překlad od italského vatikánisty, který shrnuje pohledy různých papežů na Odysseu. Na kulturní stránce přinášíme informace o otevření Bečovské kaple po 600 letech. Přinášíme také recenzi filmu Pramen o tabuizovaném tématu nucené sterilizace romských žen. A přinášíme knižní tip na knihu o Edvardu Benešovi od Pavla Kosatíka, jmenuje se O tom Benešovi. Na dalších stránkách máme pěkný rozhovor s publicistkou, která napsala knihu Za tichem Česká Kanada a o opravě památek jako o cestě k sobě vyprávíme na stránce Doma. Naučit děti vnímat památky znamená, že je to může obohatit do celého života. Jak? Přečtete si na straně 14. Přeju všem inspirativní čtení a léto někde ve stínu.
0: Prolistovala katolickým týdeníkem číslo 32 šéfredaktorka Kateřina Koubová.

0: 15. ročník festivalu Svatovícké varhanní večery vstoupil do své druhé poloviny. Po 14 letech příprav a prací byly v největším pražském chrámu nedávno uvedeny do provozu nové varhany. Díky tomu letošní ročník nabízí 10 koncertů na místo obvyklých 5. 5 festivalových koncertů už proběhlo a varhaník katedrály Ondřej Valenta pro Glasu popsal, jak se večerům zatím daří a jaké jsou ohlasy.
1: Reakce jsou naprosto pozitivní. Myslím, že hlavně od varhaníků je to velmi cenné posouzení, když se nám sem sjíždějí varhaníci z různých zemí a skutečně upřímně ten nástroj chválí. U posluchačů se taky setkává s velmi příznivým přijetím. Je to opravdu krásný nástroj. Výběr repertoáru vzhledem k typu varhán, to je pro varhaníky úplně zásadní. Bez toho se neobejdeme.
0: Dnes návštěvníky čeká koncert Pavla Černého, který zahraje mimo jiné hudbu Maxe Regra, ale i premiéru skladby Miloše Boka.
1: On sám byl v průběhu celé stavby varhan přípravy v týmu, který řešil, jak ty varhany budou vypadat, jak mají znít. Takže on ty varhany skutečně dobře zná, přesně ten svůj repertoár tomu přizpůsobil. Myslím, že se můžeme těšit na to, že tady bude někdo, kdo tomu nástroji přistoupí opravdu s takovou domáckou péčí a že ví přesně, co ten nástroj vyžaduje a co nabízí. Ale samozřejmě i ostatní varhanici na ostatních koncertech svoje programy připravují s tím, že já jim řeknu, co to je za nástroj, jak je vybavený, jaké má možnosti. A přesně podle toho potom ty programy sestavujeme.
0: Na koncertech 11. a 18. srpna zazní také autorské skladby. Ondřej Valenta popsal, jaké to je, když je varhaník improvizátorem i skladatelem.
1: Improvizace, to je pro varhaníky úplně běžná věc. To patří k řemeslu a je to jako u jednoho skoro z mála nástrojů v rámci klasické hudby, řekl bych, opravdu nedílná součást. U toho skládání to už není tak obvyklé, ale přece jenom bych řekl, že možná u varhaníku je to častější, jež instrumentalistů není to zas tak běžné. Vlastně máme letos krásnou příležitost slyšet několik premiér, něco mimořádného, nové varhany a úplně nové skladby.
0: Nakonec varhaník katedrály Ondřej Valenta pro Glasu přiblížil program příštího týdne.
1: Vystoupí varhaník Michal Novenko a společně s trumpetistou Jiřím Houtkem, takže budeme mít takovéto osvědčené a velmi dobře fungující spojení trubky a varhan. Další koncert bude recitál varhaníka Jaroslava Tumy, kde bude právě hrát i svoji vlastní kompozici. Předposlední koncert budu hrát já spolu se sopranistkou Markétou Fasaty. Tam máme připravený mimo jiné jeden krásný cyklus biblických písní od anglického skladatele Charlesa Williamse Stanforda. Ten doplníme ještě biblickými písněmi Antonína Dvořáka a samozřejmě solovou varhanní hudbou. A závěr festivalu 1. září potom bude patřit Konstantinu Reimajerovi, což je varhaník vídeňského Štefansdomu. Ten si připravil úpravy různých orchestrálních skladeb, které z velké části upravil sám, něco má od jiných autorů, takže uslyšíme varhany jako orchestr.

0: Zastávky kdo a proč? Tak se jmenuje nový projekt, který vznikl ve spolupráci Brněnského muzea a dopravního podniku. Iniciativa má za cíl přiblížit historii spojenou s názvy zastávek.
1: Projekt zastávky navazuje na pojmenování ulic, respektive na informace v ulicích, kde se snažíme informovat, proč a po kom jsou ulice pojmenovány, protože ne všude je možné ty informační cedule umisťovat na domy, tak ve spolupráci s dopravním podnikem jsme vymysleli, že bychom lidem vysvětlovali, jak se jmenují jednotlivé zastávky, což často koresponduje s názvy ulic. Ale tento projekt obohatíme i o QR kód, který povede přímo na brněnskou internetovou encyklopedii, kterou také provozuje Muzeum města Brna, kde se budou moct lidé dozvědět více informací, jak se vyvíjely jména různých ulic, více informací o těch osobnostech, než se vejde na samotné cedule, které visí na domech. Na těch zastávkách budeme využívat informační tabule, kde jsou jízdní řády, takže jsme museli ten formát nějakým způsobem tomu, aby odpovídal velikostem, které požaduje dopravní podnik a korespondoval to s informacemi, které uživatelé veřejné dopravy mají.
0: Řekl Proglasu ředitel města Brna Zbyněk Šolc a dodal příklad, jak je odkrývaná historie určité zastávky.
1: Jsou některé zastávky, které se nám pojmenovávaly o něco tížeji. Třeba pavilon G2 ulice neexistuje, takže kolegové museli použít jiné informace než je o osobnosti. Je to o historii a architektovi právě tohoto pavilonu. Takže u některých zastávek jsme museli být trochu kreativnější, než hledat jiné informace v naší encyklopedii. Jsme rádi, že naši předchůdci a paní Flodrová, která nedávno zemřela, zahájila tuto činnost vysvětlování, jak a proč se ulice jmenují, a že my můžeme pokračovat připomínat osobnosti spojené s městem Brnem a znova mluvit o jejich odkazu a tomu, co pro město Brno udělali.
0: Slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek v 10 hodin na zastávce Nové Sady. Součástí bude jízda historickou tramvají.

0: slova, co už za sebe nesmějem, co jsme zaplatili za úrok.
1: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Každodenní život se společenskými traumaty.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
4: V 15 hodin v úterý 4. srpna pokračuje odpolední Plus. Vítá vás u něj. Dobré odpoledne přeje Renata Kropáčková.
3: Český rozhlas Plus.
4: Na co se zaměříme v následující půlhodině? Lidé v Bejrutu si dnes připomínají 6 let od smrtící exploze v tamním přístavu a doufají, že tragédie se konečně dostane k soudu. Jak se v Polsku promění volební mapa s novou politickou stranou expremiéra Morawieckého, který se odtrhl od mateřského PISu? A Ukrajina, která se 5. rokem brání ruské agresi a ještě déle usiluje o členství v NATO, se k alianci nikdy nepřipojí. Výrok bývalého hlavního velitele ukrajinských ozbrojených sil a současného velvyslance v Británii Valerie Zalužného probereme detailně. Nejprve jsou tu zprávy, které přináší Martin Matějka.
5: Ukrajinské drony podle ruských úřadů v Moskvě zabily 6 lidí a dalších 9 zranili. Údery znovu zasáhly také sklady ruské online prodejce Wildberries. Ruská protivzdušná obrana dnes údajně zneškodnila přes 300 ukrajinských bezpilotních letounů.
6: Ukrajinská armáda v posledních týdnech prakticky denně útočí na logistická centra a sklady velkých ruských online prodejců. Ukrajina internetového prodejce Wildberries zařadila na svůj sankční seznam. Podle Kyjeva pomáhá v zásobování ruské armády. Stejně pak zdůvodňuje ruská armáda své útoky na ukrajinské pošty.
7: Poslední slova ženy padají.
6: Rusko v noci na Ukrajinu útočilo leteckými pumami. Údery nepřežil jeden člověk. Další jsou zranění, informoval šéf vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Obě země tvrdí, že vzdušné útoky míří na vojenské cíle. Ruská armáda ale opakovaně útočí raketami a drony taky na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské objekty. Jiří Chábera, Český rozhlas.
5: Česká advokátní komora požaduje potrestání soudkyni Jany Miklové z Městského soudu v Praze. Komora se proto obrátila na ministerstvo spravedlnosti, aby se soudkyní zahájilo kárné řízení. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí komory Roman Chrenčík. Za posledních 15 let vznesla komora jen jednotky takových podnětů.
8: Advokátní komora nesouhlasí s tím, jak Miklová vedla v roce 2024 kauzu skautského vedoucího, který měl zneužívat svěřenkyně. Komoře vadí třeba to, že soudkyně zakázala advokátům vznášet ústní námitky a hrozila jim postihem. Věcí už se zabývá ministerstvo spravedlnosti, pokračuje mluvčí Nela Ješková.
9: Nyní příslušný útvar shromažďuje potřebné podklady pro náležité posouzení věci.
8: Soudkyně Miklová si za způsobem vedení hlavního líčení stojí. Českému rozhlasu to napsala v krátkém vyjádření. V minulosti se jí zastali i její nadřízení. Vít Kubant, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Ty budou během odpoledne a večera vznikat na jihozápadě Čech a postupně se přesouvat na sever. Doprovázet je může silný vítr i kroupy, upozorňuje Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu.
10: Mohou se vyskytovat zejména nárazy větru 70 až 100 km za hodinu, a to i v širším okolí bouří. Kroupy přes 2 cm a krátkodobě přívalové srážky.
5: Teploty ale klesnou minimálně, dosahovat můžou až 39 stupňů Celsia. I dnes proto platí výstraha před velmi vysokou zátěží teplem na jihu Moravy a v Polabí pak před extrémní. Kvůli suchému počasí taky na většině území dál platí výstraha před požáry. Americké úřady dnes ze země deportovali skoro 150 Venezuelců. Byl to první deportační let od ničivého zemětřesení, které latinskoamerickou zemi postihlo v červnu. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa předtím do Venezuely nevracela stovky migrantů týdně. Loni v říjnu Venezuelci ve Spojených státech navíc přišli o dočasný ochranný status. Ten pro více než 300 tisíc migrantů znamenal záruku, že nebudou vyhoštění, dokud pro ně nebude návrat bezpečný. Zemětřesení ve Venezuele má aktuálně přes 6100 potvrzených obětí, asi 30 tisíc dalších lidí se ale stále pohřešuje. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lidé by neměli přenášet raky z řek a potoků, varují předtím ochránci přírody. Někteří se tak snaží korýšům pomoci dostat se z mělkých toků do hlubších vod a podle agentury ochrany přírody a krajiny jim tak ale můžou ublížit, upozorňuje jí mluvčí Karolina Šulová.
11: Přemístění raka do jiné lokality pro ně představuje velký stres. V novém prostředí nemusí najít vhodné ukryty, dostatek potravy a nemusí mu vyhovovat teplota nebo

0: Říká zpěvák Marek Ztracený.
1: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct z celé Evropy a den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
0: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
1: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
0: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
2: Na dálnici D1 popojíždí kolony na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. U sjezdu na Slavkov na kilometru 210 je omezení a kolona od Rousínova z kilometru 215 je asi na 20 minut. Nehoda v omezení na kilometru 210 už nepřekáží. Na dálnici D6 je zdržení za výjezdem z Prahy do Karlových Varů. U letiště na 3. kilometru je omezení a kolona má asi kilometr. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem menší kolona před sjezdem do Kbelské ulice. A kvůli omezení se zpomaluje u sjezdu na Čakovice a zdržení je pak asi 5 minut a v Praze dopravu brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici, projíždí se vždy jen jedním pruhem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháníky a bouřky a nejvyšší středeční teploty 32 až 37 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: Prostějovský zámek oživí o víkendu dětský festival s pohádkovými příběhy a hudbou. Zve zámecká mluvčí Gabriela Dosoudilová.
1: Na Zvořička 26. První dětský festival Srdce města Prostějova. Těšit se můžete na divadla celé České republiky, vzdělávací workshopy, hry, obchůdky, které budou na naší tržnici a vědomostní aktivity. Můžete se těšit na divadla například Mikroteátr, Damůzu nebo divadlo Jaromír. Toto divadla, které vám udělali jedinečný zážitek. Každý den večer budou i koncerty. Písničkář Michal Horák, prostějovští rodáci, kapela Doan a Standard Kolektiv a uzavře náš festival Pískovní se vrací.

0: Další událostí celoroční iniciativy Rok smíření bude sobotní bohoslužba na Českolipsku.
1: V rámci roku smíření v litoměřické diecézi jste zváni k modlitbě a ekumenické bohoslužbě, tentokrát do svoru na Českolipsku. V místní kapli svatého Josefa začíná bohoslužba v sobotu 8. srpna v 10 hodin. Společné modlitby zástupců místní ekumeny povede arcibiskup Stanislav Přibyl a apoštolský administrátor litoměřické diecéze. Po slavnosti čeká na účastníky drobné občerstvení. Ze severních Čech Olga Valentová.

0: Ve středních Čechách a v Praze má ProGlas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má ProGlas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě ProGlas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Manželská setkání pro seniory připravuje na Svatém Hostýně Ostravské centrum pro rodinu a sociální péči. Uskuteční se v září od 9. do 12. Uzávěrka přihlášek je příští pondělí. Podrobnosti zjišťoval kolega Antonín Žolnerčík.
1: Na manželské páry ve věku 50+ se těší pater Marek Jargus, doktorka Jitka Krauzová a manželé Jitka a Marek Moldříkovi. Na programu jsou přednášky, společné sdílení ve skupinkách, mše svaté, adorace a přijetí svátosti smíření. Cena za stravu a pobyt činí 6800 korun. Přihlašovat se je možno do 10. srpna. Více informací naleznete na webové stránce prorodiny.cz.

0: Brněnská kamenná čtvrť se po letech dočká obnovení bývalého kulturního domu, ve kterém vznikne komunitní centrum. Místním poslouží k setkávání a pořádání akcí.
1: Dům byl součástí už první kamenné kolonie, po druhé světové válce už byl ale ve velmi špatném technickém stavu. Postupně přešel pod správu Národního výboru, který následně rozhodl o demolici budovy. V následujících letech potom za pomoci místních vznikl nový dům, který postupně začal sloužit k různým aktivitám. Například se v něm usídlil Svaz českých žen nebo se tam konaly stranické schůze. V posledních letech potom dům už sloužil neziskové organizaci Fidia. V současné době probíhají v objektu stavební práce, kdy například vyměňujeme hotel, děláme novou výmalbu nebo instalujeme nábytek.
0: Sdělil Proglasu mluvčí městské části Brno-Střed Michal Šťastný. Součástí stavebních úprav, které začaly přibližně před měsícem, je například výmalba, výměna kotle či instalace nábytku.
1: Byli to především místní občané a obyvatelé, kteří se dlouhodobě zasazovali o to, aby se tradice kulturního domu obnovila. Stejně tak nás například kontaktoval ženský tibetský sbor Kamenky ze Šlajerky, který neměl už v poslední době kde zkoušet, jelikož jejich počet členů se rozrostl na 15, zkoušeli různě po domácnostech a podobně. A právě takovým místním iniciativám a spolkům bude právě nový kulturní dům sloužit. To především návrat tradici a obnovení kulturního domu, který byl nedílnou součástí kamenné kolonie. Stejně tak to velmi znamená pro místní, kteří nyní získají zázemí pro setkávání a pro různé kulturní a společenské aktivity.
0: Slavnostní otevření a zahájení programu komunitního centra v brněnské kamenné čtvrti je plánováno na podzim.

0: kdo tě zradil, a kdo tě jednou zachrání, ať víš, kdo tě zradil, a kdo tě jednou zachrání, a kdo tě jednou zachrání.
1: V kostele svatého Václava v Jihočeských Netolicích se konalo dopoledne poslední rozloučení se zádušní mší svatou a vojenskými poctami nad rotmistryni České armády Kateřině Štajnochrové. Dcera netolického varhaníka a člena farní rady, spoluzakladatele společnosti pro církevní právo, zemřela ve čtvrtek 23. července při leteckém neštěstí v rámci plnění svých povinností obrany České republiky. Předseda společnosti pro církevní právo Záboj Horák a jeho předchůdce dominikán pater profesor Jiří Raimund Tretra do Proglasu s oznámením napsali: vzdejme jí všichni občanskou čest a v modlitbě vyprosme věčný život u toho, v něhož věřila.

0: Příjemný poslech vám přeje Milan Tesař. Začíná hudební týdeník Slyšte lidé, ve kterém se po roce a několika měsících budeme věnovat hudbě z Finska. Připravil jsem pro vás ukázky z 12 alb finských kapel a solistů, vydaných v letech 2025 a 2026. Jako první se nám představí zpěvačka a hráčka na tradiční finský nástroj kantele Ida Elina s projektem Under the Northern Skies. Album, inspirované finským eposem Kalevala, sleduje hrdinu Lemminkäinena od jeho dobrodružství a milostných příběhů přes nebezpečný úkol zabít labuť Stuoneli až po smrt a znovuzrození díky oddané matce. Ida Elina patří k nejvýraznějším osobnostem současné finské hudby právě díky svému pojetí hry na kantele. Tradiční národní nástroj využívá nejen v lidové hudbě, ale propojuje její s prvky popu, filmové hudby a současné akustické produkce. Na albu se vedle starobylých melodických postupů objevují moderní rytmy a autorka sama mluví o návratu ke kořenům nikoli jako o nostalgii, ale jako o novém začátku. Projekt Under the Northern Skies vznikl u příležitosti 190. výročí od vydání Kalevaly. Ida Elina se přitom nesnaží pouze převyprávět známé příběhy, ale převádí jejich atmosféru do současného hudebního jazyka. Poslechneme si titulní skladbu Under the Northern Skies.
1: Kartu yllemme pohjoinen taivas, allamme routainen naa. Miten suuri on aaltojen raivo, missä poika

autorek a interpretek. Vedle Idy Eliny, kterou jsme teď poslouchali, mezi ně patří také houslistka a zpěvačka Päivi Hirvonen, se kterou jsme vám přinesli rozhovor v pořadu Jak se vám líbí v únoru 2026. V květnu pak vyšel nový singl z připravovaného čtvrtého alba její skupiny Okra Playground. Päivi Hirvonen vystudovala lidovou hudbu na Sibeliově akademii v Helsinkách a ve své tvorbě propojuje finskou hudební tradici s autorským písničkářstvím a moderním zvukem. Charakteristické je pro ní také současné zpívání při hře na housle, což ve Finsku stále není příliš obvyklé. Její nejnovější sólové album Má palá je koncepční nahrávkou o vztahu člověka a planety. Název znamená Země hoří a písně reagují na klimatickou krizi, společenské napětí i pocit nejistoty. Vedle sólové kariéry je však důležitou členkou právě skupiny Okra Playground. Tato čtveřice patří k nejúspěšnějším finským folkovým kapelám posledních let. Vychází z tradičních melodií, vícehlasého zpěvu a akustických nástrojů, které doplňuje elektronikou, popovými rytmy i experimentální produkcí. Sama Hirvonen říká, že zatímco v sólové tvorbě nese plnou autorskou odpovědnost, v Okra Playground vzniká hudba kolektivně, přesto však oba projekty spojuje hluboký vztah k finské lidové tradici. Nový singl Valheiden Vanki, Vězeň lží, kombinuje staletou tradici finského runového zpěvu s moderním poprokovým a elektronickým zvukem. Text písně se zamýšlí nad psychickou tíhou života ve lži a nad tím, zda je možné pomoci člověku, který se stal vězněm vlastních nepravd.

to byla tedy skupina Okra Playground v čele s houslistkou Päivi Hirvonen. Po dvou výrazných ženách finské hudební scény se nám teď představí důležitý hudebník muž, Pekko Käppi. Ten mi své nejnovější album Oli Keran Riitimäessä, kdysi v bylinkové zahrádce, věnoval v roce 2025 na světovém hudebním veletrhu Womex ve finském Tampere. Texty alba se pohybují na pomezí poezie, folkloru a společenské reflexe. Objevují se v nich magické bytosti, pověry, vlkodlaci i rituály předávané z generace na generaci, ale také úvahy o dnešním světě, vzdělání, strachu a opakování historických chyb. Käppiho kapela využívá staré příběhy jako prostředek k zamyšlení nad současností a nad tím, jaké stopy po sobě dnešní společnost zanechá. Navzdory temným tématům však album nevyznívá a hlavně nekončí pesimisticky. Doplním, že jde o už šestou dlouhohrající nahrávku Käppiho skupiny KHHL. Poprvé se zde naplno podílel bubeník a zpěvák Gilbert Kupusami, rodák z ostrova Mauritius, který do kapely přinesl nové rytmy a kulturní vlivy. Doplním, že samotný Pekko Käppi je především virtuos na starobylou finskou smyčcovou liru Jouhiko. Poslechneme si skladbu Kaunis Ajatus.

To byla ukázka z alba Olikeran Riitimäestä finského hudebníka Pekka Käppiho. Na starých finských zaklínadlech postavila své nové album Loitsui ja Taikoi, zaříkávala a kouzlila finská zpěvačka Vilma Jé. Při přípravě alba nastudovala stovky magických textů ze sbírky Suomen Kansan Vanhat Runot a vytvořila z nich moderní hudební celek. Jednotlivé skladby čerpají z léčebných, milostných i ochranných zaříkadel a přetvářejí je do podoby současných písní. Magické formule zde neslouží jen jako folklorní ozdoba, stávají se prostředkem k vyprávění o bolesti, lásce, žárlivosti, přírodě i lidských vztazích. Vilma Jé, jako představitelka mladé generace finské hudby, spojuje finskou a karelskou lidovou tradici s elektronikou, popem i současnou scénickou tvorbou. Sama má zkušenosti také s účinkováním v opeře Innocence skladatelky Kaji Saariaho, kde zaujala svým neobvyklým hlasovým projevem, vycházejícím z tradičních pěveckých technik. Z jejího aktuálního alba si poslechneme skladbu Mieli Musta.

pořadu Slyšte lidé dnes posloucháme hudbu z Finska a hned prozradím, že některá témata se v tomto pořadu budou opakovat. Například členem skupiny Ne Lintuizet, která nám bude hrát jako další, je opět Pekko Keppi jako zpěvák a hráč na smyčcovou liru Jouhiko. Dalšími členy jsou Laura Moisio, Kielo Kerkeinen a Lauri Millimäki. Každý z nich měl už před vznikem kapely vlastní úspěšnou kariéru, ale společně vytvořili projekt, v němž se jejich autorské přístupy přirozeně prolínají do jednotného zvuku. V roce 2025 šlo o jednu ze čtyř kapel, které zahajovaly už zmíněný světový hudební veletrh Vomex v Tampere, odkud členové skupiny pocházejí. Zvuk souboru stojí na spojení tradičních nástrojů a písničkářské poetiky. Vedle akustických kytar zde zní violončelo, foukací harmonika a především jouhiko. Jejich album Úsi Huone, Nový pokoj, stojí na bohatých vícehlasech a komorním akustickém zvuku, který čerpá nejen z finské lidové tradice, ale i z odkazu amerického folkroku 60. a 70. let. Poslechneme si skladbu Kissimmee Kset Kuusi ja Seitsemän.

vedle výrazných nástrojů, jako jsou finská smyčcová lyra jouhiko, drnkací kantele nebo třeba housle, mají ve finské hudbě silné zastoupení i výrazné vokály. Pod názvem Mamo, Matka země, vyšlo třetí studiové album ženské vokální skupiny Tuuletar. Nahrávka vznikla ve spolupráci s americkou producentskou společností Liquid Fifth Production. Všechny skladby však napsali, zkomponovali a aranžovali sami členky souboru. Ústředním tématem alba je vztah člověka k přírodě. Písně propojují motivy domova, putování, kulturních kořenů i odpovědnosti za životní prostředí. Skupina zdůrazňuje, že album je poctou přírodě, rozmanitosti kultur, vzájemnému propojování lidí a především naději. Členky skupiny Venla Ilona Blom, Johanna Kýkosky, Pia Sejlinoja a Syny Koskelainen vytvářejí hudbu téměř výhradně pomocí lidského hlasu. Jejich styl čerpá inspiraci z ugrofinského i severského folkloru, ale i z beatboxu. Poslechneme si skladbu Gejle.

dospívala finská ženská čtveřice Tuuletar a před námi je jedno posluchačsky náročnější album, za kterým opět stojí žena. Pauliina Kaupila je finská zpěvačka, skladatelka a hudebnice, která se pohybuje na pomezí experimentální hudby, folku a současné vážné hudby. Ve své tvorbě propojuje zpěv, improvizaci, terénní nahrávky i prvky hudebního divadla. Její druhé album Ken Teste Kej, kdo tudy projde, představuje ambiciózní koncepční dílo, které ona sama označuje za muzikál odehrávající se uvnitř posluchačovy mysli. Vedle zpěvu a akustických nástrojů využívá autorka improvizaci, elektroniku a rozsáhlé terénní nahrávky, například zvuk magnetické rezonance, vlaků, stavebních strojů nebo zvonění jídelního zvonu na ostrově Seyly. Inspiraci nachází u osobností, jako jsou David Lynch, David Bowie, Brian Eno, Kaija Saariaho nebo Arvo Pärt, ale také ve finské lidové hudbě. Název alba odkazuje na slavný nápis z Dantovy Božské komedie. Anglický podtitul All ye who enter here připomíná větu Vy, kdo vstupujete, zanechte veškeré naděje. Zatímco finský titul Ken Teste Kej na ni volně navazuje. Pauliina Kaupila však místo rezignace vybízí k otevřené diskusi o tématech, o nich se podle ní už nesmí mlčet. Shrnuje to i jejím motem, o tom, o čem už nelze mlčet, je třeba mluvit. Já jsem do tohoto pořadu vybral skladbu Gommeuse épileptique à la mémoire de la mélinite, což je umělecká koláž spojující symbolistickou poezii, historii pařížských kabaretů a hlavní téma alba proměnlivé hranice mezi uměním, ženskou identitou a tím, co společnost v různých dobách označovala za šílenství. Gommeuse épileptique byl dobový francouzský výraz pro kabaretní zpěvačky a tanečnice, jejichž vystoupení napodobovala projevy historie nebo epileptických záchvatů. V Paříži konce 19. století se z této stylizace stala módní atrakce kabaretů.

Balot.

To byla ukázka z ambiciózního nadžánrového alba finské umělkyně Pauliiny Kaupily. Dvě respektované osobnosti finské hudební scény založily duo s názvem Uni Uni. Jsou to houslistka a hráčka na další nástroje Ella Isotalo, která čerpá inspiraci z hudebních tradic Jižní Ostrobotnie a oblasti Savo a působí také v duu Anti and Isotalo. Skladatel a producent Miko Hápoja je kromě vlastní tvorby vyhledávaným producentem a zvukovým mistrem. Podílel se například na nahrávkách skupiny Okra Playground, kterou jsme dnes už poslouchali. Nejvýraznějším rysem jejich společné tvorby je propojení moderních technologií s dávnou hudební tradicí. Vedle syntezátorů a elektronických beatů využívají Uni Uni housle, violu, mbiru a především opět jouhiko, tedy starobylou finskou smyčcovou liru. Opakující se smyčky vytvářejí hypnotickou atmosféru, která připomíná současně minimalistickou elektroniku i archaické rituální zpěvy. Sama kapela se označuje jako Electro Archaic Ambient and Art Pop. Nám duo Uni Uni nabídne skladbu Pakanen.

V pořadu Slyšte lidé posloucháme hudbu z Finska, teď to bylo duo Uni Uni. Finskou lidovou tradici s minimalistickými strukturami, elektronikou a rockovou energií spojuje také akordeonista a zpěvák Antti Paananen. Jeho skladby stojí na hypnotických, opakujících se motivech, výrazném rytmu a hlubokém hrdelním zpěvu. Přestože vychází z tradičního akordeonového repertoáru Jižní Ostrobotnie, výsledný zvuk působí překvapivě moderně a oslovuje stejně publikum world music jako fanoušky alternativního rocku nebo elektroniky. Jeho nové album se jmenuje Haitari Marinády, což odkazuje jednak k marinádě, ale především k akordeonu, který se finsky řekne haitari. Vedle dvouřadého diatonického akordeonu je Paananenovým poznávacím znamením hrdelní zpěv inspirovaný sibiřskými tradicemi, rytmické dupání a fyzicky strhující koncertní projev. Z jeho nového alba vám pustím skladbu Kirsi Kankuka, Třešňový květ.

U několika interpretů jsem dnes zmínil Vomex, světový hudební veletrh, který se v roce 2025 konal ve finském Tampere. Natáčel jsem tam rozhovor také s finskou zpěvačkou Vilmou Talvitie, která ovšem mezi tím v dubnu 2026 vydala nové album Olio Alien. První část názvu znamená ve finštině bytost, druhá v angličtině cizinec. Vilma žije mezi Helsinkami a Istanbulem a její nomad folk, jak svůj styl označuje, spojuje severskou lidovou hudbu s vlivy Balkánu, Turecka nebo Indie. Mnohé skladby vznikaly během cest a odrážejí zkušenost života na pomezí kultur. Písně zkoumají zkušenost člověka, který se cítí cizincem ve vlastní společnosti, zpochybňují společenské normy a ptají se, kdo vlastně určuje hranice toho, co považujeme za normální. Vilma Talvitie zpívá, hraje na klavír a také využívá body percussion, tedy údery do různých částí svého těla. Z jejího aktuálního alba vám nabídnu píseň Kilty Aniky, ve které hraje na liru Jouhiko opět nám už dobře známý Peko Kepi.

po sladké Aniky, což byl název písně, kterou jsme poslouchali, přijde sníh do chalupy. To je překlad názvu nejnovějšího alba finské skupiny Suistamon Sehk. Finsky je to Lunta Tupán. Hudba této kapely stojí na rychlých elektronických rytmech, virtuózní hře na foukací harmoniku, expresivních vokálech a výrazné dynamice. Pod tím vším pak zůstávají zapamatovatelné melodie a silná inspirace karelskou hudební tradicí, kterou kapela propojuje se současnými tanečními žánry. Skupina Suistamon Sehk si během let vydobila na finské scéně důležité místo, a to právě na pomezí lidové hudby a elektroniky. Důležitý je v jejich tvorbě humor, ironie, satira i nostalgické odkazy. Pokud jste v roce 2025 navštívili v rámci maratonu hudby Brno koncert harmonikového kvarteta Svenk, pak jeden z hráčů, Eero Grundström, je členem právě i Suistamon Sehk. Poslechneme si skladbu Seistemen Kimente Luvun Muja, ve které se rap mísí s nostalgií po 70. letech minulého století. Název skladby znamená ženská ze sedmdesátek.

Jako poslední si dnes představíme projekt Loimolan Vojma, který založili bratři Mika a Niko Sáciovi. Zpívají v karelštině, což je ohrožený jazyk blízký finštině. Cílem sourozeneckého dua není jen uchovávat tradici, ale vytvářet novou současnou hudbu, díky níž se karelština dostává k novým posluchačům. Jejich kapela se od prvního alba z roku 2020 stihla propracovat mezi hlavní představitele současné karelské kultury. V těchto snahách pokračuje kapela i na novém albu Ilan Pruaznieka, z kterého si na závěr pořadu poslechneme skladbu Jirin Pejve, tedy Den svatého Jiří. Budu rád, když mi napíšete, jak se vám tento hudební výlet do Finska líbil. Případně připište, kam vás mohu vzít za hudbou někdy příště. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Vojtěch Pchálek.

0: Je 17 hodin a na Proglasu přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Dočasná ochrana Ukrajinců bude vázaná na splnění vojenské povinnosti. Ministr Metnar rozhodnutí vítá. Rusko dvěma leteckými bombami zasáhlo výškovou obytnou budovu ve východoukrajinském Kramatorsku. Na místě je přes 20 zraněných. A české banky by výrazné zhoršení ekonomiky ustály. Vyplývá to ze zátěžových testů České národní banky. Zprávy a Martin Matějka. Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začne platit zítra. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. A pravidla se budou vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu. Nebudou se týkat těch, kteří ji už v Evropské unii dostali a pouze si ji prodlužují. A podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou a za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Ministerstvo životního prostředí na konci června zastavilo řízení o odpadu na Heřmanické haldě v Ostravě. Upozornil na to Seznam zprávy. Podle státního podniku Diamo se materiál objevil v takzvané vzdušné stěně, která brání prohoření haldy na nedalekou skládku chemického odpadu. Firma, která stěnu stavěla, se hájí tím, že jde o běžný materiál. Soudní spory pokračují. Přestupkové řízení ale bylo podle mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřiny Pacíkové složité a táhlo se příliš dlouho.
3: Podle znaleckých posudků založených ve spise není materiál oddělovací vzdušné stěny odpad a není škodlivý pro životní prostředí. Ministerstvo i Česká inspekce životního prostředí situaci na odvalu Heřmanice i nadále detailně zkoumají a přijímají opatření k ochraně životního prostředí.
2: Při ruském útoku na výškovou obytnou budovu v Kramatorsku na východě Ukrajiny utrpělo zranění nejméně 22 civilistů. Oznámil to náčelník Doněcké oblasti Vadim Filaškin s tím, že záchranné práce na místě pokračují. Další tři lidi zranili ruské rakety ve městě Bochodudiv na severovýchodě země. Rusové pravděpodobně při náletu na Kramatorsk použili dvě naváděné čtvrttunové letecké pumy. Kramatorsk leží jen asi 15 kilometrů od frontové linie a ukrajinské úřady opakovaně vyzývají zbývající obyvatele k evakuaci.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: České banky jsou v dobré kondici, vyplývá to z výsledků dohledových zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly i silnému zhoršení ekonomických podmínek, mají totiž velkou finanční rezervu. Testování se zúčastnilo celkem 13 tuzemských bank. Národní banka dělá zátěžové testy už od roku 2009, hodnotí jimi stav finančního sektoru a odolnost jednotlivých institucí i celého systému. Horka v Polsku mohla přispět k úmrtí skoro 500 lidí, informuje o tom polský zpravodajský web Polsat News na základě údajů ministerstva zdravotnictví. Největší nárůst úmrtí zaznamenaný záchrannou službou byl na přelomu června a července, kdy se teploty několik dní za sebou blížily ke 40 stupňům Celsia.
4: Na přelomu června a července polská záchranná služba zaznamenala celkem 477 úmrtí. Nejvíce 29. června, kdy padl teplotní rekord v celém Polsku. V ten den meteorologové naměřili průměrnou celostátní teplotu 40,5 stupně Celsia a záchranná služba během svých výjezdů zaznamenala 179 úmrtí. To je dvojnásobek oproti dnům před vlnou veder. Nejvíce výjezdů ale služba evidovala až den poté, 30. června. Podle deníku Fakt.pl to mohlo být způsobené opožděnou reakcí dehydratovaných a vyčerpaných starších a chronicky nemocných lidí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Skončila lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do dnešní 4. hodiny odpolední bylo nutné doručit kandidátní listiny a přihlášky k registraci, to v případě senátních voleb příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Teď budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny Senátu budou 9. a 10. října. A desítky hasičů likvidují požár lesa u Nezdice na Klatovsku. Oheň se šíří v těžko přístupném terénu. Hasiče vyhlásili třetí stupeň poplachu. Na místě zasahuje i vrtulník s bambivakem, říká mluvčí hasičů Petr Poncar.
5: Událost byla ohlášena jako požár stromů a suché trávy v těžko přístupném terénu v blízkosti chat. Po příjezdu prvních jednotek se potvrdilo rychlé šíření požáru lesním porostem, který místy přeskočil přes lesní cestu a odřízl část zasahujících hasičů. Ti ale nejsou ohroženi a pokračují v hašení z bezpečných pozic.
2: V Praze je silný odpolední provoz. Na obvyklých místech na jižní spojce se vytvořila kolona směrem na Smíchov. Na příjezdu k Barandovskému mostu se popojíždí od sjezdu na Krč do Vídeňské, zdržení asi 30 minut. Dopravu brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici. Kolony jsou hlavně směrem na sever, směrem k ústecké dálnici D8. Nesouvisle se popojíždí po spojkách od Lanového mostu na Černý most a pak i přes Novopatskou do Kbelské. Na příjezdu po dálnici D8 je před Kbelskou kolona od sjezdu na Zdiby asi na 15 minut, regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou v Radlické, Plzeňské, Povltavské i Patočkově ulici. Pomalý provoz je na magistrále směrem do Holešovic, dlouhodobé omezení je u hlavního nádraží a také na Hlávkově a zdržení celkově od Nusalského mostu v nesouvislé koloně asi 30 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte.

Je 17 hodin 10 minut, úterý 4. srpna a na vlnách Proglasu vás zdraví Ondřej Šidlo. Za chvíli uslyšíte reprízu pořadu Barvínek z října 2025. Nese název Barvínek o jménech a provedou vás Natálie Fajtová a Alena Rubášová. 5 minut před 18. hodinou si můžete vyslechnout myšlenku na den papeže Lva 14. a od 18. hodiny vás zveme k poslechu přenosu mše svaté z kostela svatého Augustina v Brně.

0: Ahoj holky a kluci, na Proglasu právě začíná další Barvínek.
1: Naty a Alča, to jsou naše jména, tedy nás, které vás budeme dnes provázet a právě o jménech a nejen o těch našich si budeme společně povídat. Nejdřív bychom se měli podívat na to, co to jméno vůbec je.
0: No, velmi odborně řečeno, jméno, latinsky nomen, může znamenat jazykovědný termín pro druhy slov a slovních spojení vykazující gramatické kategorie pádu, čísla a jmenného rodu. Jinak je to také vlastní jméno, osobní jméno, kam spadají jména rodná, případně řeholní a biřmovací, dále také jména místní, obchodní a další.
1: My ale dneska máme v hledáčku jména rodná, chcete-li křestní, tedy jméno, kterým se identifikujeme.

0: děkujeme. Je to něco, co nás provází od narození až do smrti. Jméno je víc než slovo, víc než pouhé označení. Je to součást naší identity. Sami jsme si je nevybrali, ale dostali jsme je darem od svých rodičů hned po narození. Uvádí se, že průměrně své jméno za svůj život slyšíme až 300 tisíckrát.
1: Tedy, to bych netypla.
0: A doprovázejí to různé emoce podle toho, v jaké podobě jméno slyšíme, kdo je vyslovuje a také jakým tónem.
1: Představte si, že podle ankety z roku 2020 až pětina Čechů nemá ráda svoje jméno. Tak by mě zajímalo, jak to máš třeba ty na ty.
0: Jestli mám ráda své jméno? To je zajímavá otázka. Já jsem asi teďka ve fázi, kdy jsem tak nějak to jméno přijala a ani už nad tím nepřemýšlíme, jestli se mi líbí nebo nelíbí. Prostě je to součást mě, mojí identity, takže ano. Ale je pravda, že asi když jsem byla ještě na základní škole, tak jsem s tím trošku bojovala, ale myslím si, že to nebyla vyloženě vina toho jména jako takového, ale spíš já si třeba myslím osobně, k tomu se určitě ještě dostaneme, že každé jméno je krásné, když se hezky vyslovuje. Mm-hmm. Přesně takhle jsem to slýchala vždycky doma. Myslím si, že na tom je obrovská pravda a opravdu každé jméno se dá vyslovovat pěkně a s láskou, s citem. Mm-hmm. A stejně tak se každé jméno dá vyslovovat škaredě nebo s nějakým negativním...
1: S despektem třeba.
0: Je to tak a myslím si, že mě vyloženě nešlo o to jméno jako takové, ale spíš o to, že když se třeba sejdeš s lidmi, kteří tě nepřijímají, nejenom tvoje jméno, ale prostě celkově tě nepřijímají, tak vlastně nepřijímají ani to tvoje jméno a prostě ty to celkově vnímáš, že je něco jakoby špatně. Takže tady takovou jakoby fází jsem si prošla na základce, ale to nebylo vyloženě fakt kvůli tomu jménu, ale spíš tak jako celkově.
1: Ano.
0: Ale čím jsem byla starší a byla jsem v kontaktu s takovými, řekněme, více respektujícími lidmi, ano, tak jsem to začala brát trošku jinak a myslím, že jsem se teď dostala opravdu do fáze, kdy prostě nepřemýšlím nad tím, jestli se mi jméno líbí nebo ne, ale prostě líbí se mi, protože je moje, beru to prostě jako součást svojí osobnosti a tím to pro mě končí. Nevím, jestli jsem se do toho moc nezamotala. Jak to máš?
1: Myslím si, že ne. Já vlastně to mám podobně jako ty, ale mám pocit, že jsem to svoje jméno v té základní podobě Alena přijala mnohem později než ty, že ty mi přijde, že jsi jako s tím srovnaná v mnohem mladším věku. Mně se vždycky líbily ty varianty mého jména právě zdrobnělé, já nevím, třeba Ali, Alča, Alenka, to se mi líbilo hodně, ale vyloženě to základní Alena na mě vždycky působilo dost tvrdě. Takže to jsem neměla ráda, dokonce jsem i říkala třeba v nějaké společnosti blížších, mě blížších lidí, jestli by jakoby spíše nepoužívali to základní Alena.
0: Určitě, takže to jsme se dostali k těm variantám. Já jsem zvykla určitě na zdrobněliny a to pro mě značí takový určitý jako blízký vztah, nebo jakoby zdrobněle mě oslavují lidi, kteří mě znají a ano, kteří ke mně mají důvěru, já k ním mám důvěru, takže tam je opravdu ten bližší vztah. To jméno v tom základním tvaru, to Natálie, tak to jsem se naučila přijímat až trošku později, protože do nějakých třeba 15 let jsem to měla opravdu tak, že mi tak říkali jenom, když jsem něco třeba provedla, nebo ano, jakoby, ano, že to bylo v takovém jako negativním tom, takže jsem se musela naučit to brát, že to vlastně není negativní, ale že ano, je to ta...
1: Že to není Natálie, ale Natálie.
0: Přesně tak. Takže tam jde určitě o to, o ten kontext. A mě teda všichni blízcí, tak mě říkají buď Natálko nebo Naty, zdrobněle. Ale co teda opravdu nesnáším, tak je Natka. Já myslím, že my už jsme se k tomu spolu bavili. Tohle označení opravdu ráda nemám. A je to asi kvůli tomu, že až do nějaké 8. třídy jsem tady ten tvar jména vůbec neznala. Vůbec jsem se s tím nikdy nesetkala. A vlastně až na základce v 8. třídě mi tak začala říkat naše matikářka, protože já jsem do 8. třídy šla na novou školu. A naše třídní matikářka, která mě neměla moc ráda a dávala mi to celkem najevo a i právě skrze to, že mi nešla úplně matematika, takže tak ona mi vždycky říkala Natko a právě to říkala takovým, takovým jako stylem, jakože no Natko, ty tomu zase nerozumíš a nedostaneš se na žádnou školu. Takže já tady ten tvar mám opravdu spojený s tou matikářkou a vždycky se mi vybaví tady ty situace. Takže já jako vždycky, když se s někým seznamuju, tak se snažím jako hlavně mi prosím neříkejte Natko.
1: Máš to s tím spojené.
0: Mám to s tím ano, spojené.
1: Nemám, s těmi zážitky.
0: Nemám to ráda.
1: Tak to tomu určitě rozumím. Já zase úplně nemusím, když někdo třeba zkomolí moje jméno a říká mi Alíku. To mi přijde takové opravdu dost psí a je to takové, jako nemusím to. Nemusím. Mm-hmm. A víš na ty, proč ti vaši vybrali zrovna jméno Natálie?
0: Vím, já jsem se na to doma ptala. Mm-hmm. Ono v těch 90. letech, nebo na konci 90. let, to ještě nebylo až tak populární jako dnes. Je teda pravda, že já znám docela dost Natálek, které jsou zhruba v mým věku, ale i tak to prostě nebylo úplně top jméno v první třeba pětici, čemuž se taky později dostaneme, ale bylo to takové originálnější a já jsem se na to právě ptala rodičů. A jestli si vybavuješ, jestli si vy ostatní posluchače vybavujete seriál Arabela se vrací, který navazoval na původní Arabelu, bylo to ze začátku 90. let, tak tam právě vystupovala holčička Natálka.
1: Ano, ano.
0: A právě když mamka byla těhotná se mnou, čekala mě, tak měla takové rizikovější těhotenství, musela hodně odpočívat a právě v té době reprízovali Arabelu. Takže se dívala ještě s mou starší sestrou a právě se jí to jméno nějak zalíbilo a rodiče se rozhodli, že když to bude holka, takže využijí toto jméno.
1: Tak to rozumím.
0: A jak to máš ty, Ali? Byl tam nějaký konkrétní důvod?
1: Ano. Naši mi vysvětlovali, nebo vlastně hlavně mamka mi vysvětlovala, že se jim moc líbila písnička Václava Neckáře Červená érovka. A v ní jsou verše, já jsem si je vytiskla, tak je teďka přečtu. Já vím, kdo způsobil, že je dnes plno jara, Alenka v kočárku se hyhňá do dlaní, cink, cink a ratata, to moje stará kára, aerovka červená, ulicí uhání. Takže podle tohoto, podle téhleté písničky jsem teda Alena. Což si myslím, že je jako moc pěkné a vlastně, vlastně jsem za to moc ráda, že i vím, co to, co vlastně naše vedlo k té úvaze, že budou mít Alenku.
0: A víš, kde bys byla kluk, jak by se jmenovala?
1: Jejda, bylo mi to řečeno, ale já se přiznám, že jsem si to nezapamatovala. A co ty na ty?
0: Tak já jsem měla být Honzík.
1: Takže bychom tady měli Jana.
0: No, a Ali, kdy vlastně slavíš svátek?
1: No tak 13. srpna, jasně. No a ty na ty, já jsem si tě hledala, ale vlastně to i vím, že jsem ti psala k svátku okolo Vánoc, takže 21. prosinec, že jo?
0: Je to tak. A znáš původ svého jména?
1: No, myslím si, že je to jakási zkomolenina. Z jména Magdalena. Ono se uvádí jakoby, těch variant víc, z čeho mohla Alena vzniknout, ale myslím si, že ta Magdalena, že to je takové jako pravděpodobné a v tom případě by to teda byla něco jako věž, že Magdalena. Znamená z Magdaly a tam je ta souvislost s tou věží. Nemyslím si úplně, že by Alan a Alena úplně spolu souvisely.
0: Ale mají svátky po sobě.
1: Mají svátky po sobě, ano, je to tak. A jako je to možné, třeba nějaký jazykovědec by mi oponoval, že to skutečně souvisí. Tak a Natálie?
0: Tak Natálie je z latiny. Dies Natalis, neboli dny narození, tedy narození Krista, odkazují právě k Vánocům, takže proto asi ten svátek je takto krátce před Vánocemi. A takže v podstatě jsem vánoční dítě.
1: Jo, tak asi si i ráda za ten význam. Na ty...
0: Určitě, je to moc, moc pěkné a Vánoce ráda mám, takže...
1: Ano, ano, kdo by neměl. Pojďme se teď podívat na kategorie jmén, jaká, že to vlastně máme jména v kalendáři a odkud se vzala.
0: Původ křestních jmen v Česku je různorodý a sahá do několika jazyků a kultur. Převažují jména slovanská, hebrejská, řecká a latinská, ale existují i jména germánského, keltského nebo i zcela jiného původu.
1: Výběr jmen velmi ovlivnila křesťanská tradice, která k nám přinesla mnoho jmen z Bible, ale také třeba německá kultura, zejména v období středověku. Dnes se setkáváme i s novými cizími jmény, která pronikají pod vlivem módy a společenských změn.
0: Pojďme se nejprve představit jména hebrejská. Ta se k nám dostala díky křesťanství z Bible. Hebrejská jména mají často mnoho variant, které byly adaptovány do různých fonetických systémů různých jazyků. Křestní hebrejská jména mohou mít různé významy. Mezi ně patří například Anna, Josef, Marie a Jan, to jsou taková ta nejčastější u nás, a dále třeba Tamara, Benjamín, Ráchel, Ester a nebo třeba i David.
1: Dále tu máme jména řeckého původu, ta se k nám dostala mnohdy také díky křesťanství zejména východnímu a samozřejmě z antické tradice. Patří k nim Alexandr, Apolena, Andrea, Cyril, taky Kristýna, Kateřina, Veronika, Monika, Filip či Ondřej.
0: Také jsou velmi oblíbená jména latinského původu. Latina byla jazykem římské církve a tak se do českých zemí dostala řada jmen právě z latiny a Bible, která se postupně počešťovala. Mezi jména vycházející z latiny můžeme jen tak namátkově zmínit Lucii, to pochází od světla, Kláru, tedy světla, takže to je dost vlastně podobný význam, i když ta jména jsou na první pohled úplně odlišná. Stella, to znamená hvězda, Viktorie, Viktor a také Vincent, a to má v latině stejný základ a je to od vítězství nebo vítězit. Potom Natálie, to už jsme se zmiňovali, Antonín a nebo Klaudie.
1: Samozřejmě nesmíme zapomenout na jména slovanská, která byla v Česku velmi dlouho velice běžná a oblíbená. Patří sem například Jaroslav, Miroslav, Stanislav, Ludmila, Milan, Václav nebo Věra. U většiny dokážete určitě na první pohled či poslech odvodit jejich význam.
0: Dále si uveďme jména germánského původu. Do českých zemí se dostala především s německou kolonizací a vlivy, které přinesly němečtí panovníci, také prostřednictvím svých manželek a také další přistěhovalci jako mniši a rytíři. Ke známým přejatým jménům patří například Jindřich, Oldřich a Bedřich, potom Albert, Vilém, Karel a ženská jména Hedvika nebo Adéla.
1: Někdy je původ jména poměrně exotický, například jméno Tomáš pochází z aramejštiny, Kevin je pak mužské jméno pocházející z gaelštiny, neboli skotské keltštiny, a tak bychom mohli pokračovat.
0: Pojďme teď trošku zabrousit do historie. Popularita jmen se měnila v průběhu staletí. Jména totiž odrážejí naši kulturu, aktuální dění a také hodnoty.
1: Je to tak, jména zkrátka zachycují změny v jazyce a taky ve společnosti. Různě se vyvíjejí a mění podle aktuálních trendů a významnou roli hrají také média, zejména v současnosti, knihy, filmy, seriály, také slavné osobnosti a společenské události.
0: V 19. a první polovině 20. století se největší oblibě těšila jména posvatých a taky významných panovnících. Tady mezi nejoblíbenější chlapecká jména patřila především Václav, František a Josef. Mezi dívčími jmény vedla Marie, Anna a také Božena.
1: V 60. letech 20. století přišla jistá kulturní revoluce. Oblíbenými chlapeckými jmény se stala ta jména, jako je třeba Petr, Pavel, Jiří nebo Milan. A děvčata byla většinou pojmenovávána Jana, Dana, Ivana a nebo třeba Alena.
0: Po sametové revoluci v 90. letech to bylo období velkých změn a možností, což se také promítlo do výběru křestních jmen. Oblíbenými jmény se staly Tomáš, Jakub a Roman. U holek Lucie, Kristýna, Klára, Kateřina a Veronika.
1: No a v posledních letech je tu velký trend návratu k tradičním českým jménům, jako je třeba Vojtěch, Matěj nebo Antonín pro chlapce a Eliška, Adéla či Tereza pro dívky. Na druhou stranu se často setkáváme i s módními křestními jmény, jako Sofie, Nela, Nicole, Patrik, Viktor nebo Filip. Já musím potvrdit, že třeba takových Sofií nebo Nel jsem často mívala ve třídě třeba 2-3.
0: Tak to bylo takové ohlédnutí, ale zpět do současnosti. Jak už jsme nastínili, popularita křestních jmén se stále mění a vyvíjí. Jaká jsou tedy aktuálně nejoblíbenější jména?
1: Podle statistiky za rok 2024 byla nejoblíbenější pětice klučičích jmén následující. Jakub, Matyáš, Jan, Adam a Matěj. No a my se u nich zastavíme a můžeme si k nim říct jejich význam. Jakub pochází z hebrejského Jákob. Podle Bible je často odvozován od slova pata, akep, anebo možná od slova vystrnadit, akap. Jiný výklad praví, že Jakub je zkráceninou Jákob El, což znamená, ať Bůh chrání. Matyáš vychází z řeckého Matyas či hebrejského Matityach, tedy dar boží. Podobně je na tom také Matěj. Jan znamená Hospodin je milostivý, tak lze přeložit z hebrejštiny Jochanan. V češtině se setkáváme s domáčtější obdobou Honza, ta je odvozena z německé zdrobněliny Hans. No a ještě Adam, tady jde znovu o hebrejské jméno. Adam znamená člověk, původně tak nebylo toto slovo zamýšleno jako jméno, ale jako obecné označení pro člověka. Můžeme tam však najít také význam hlína, země, půda.
0: No a jak je to s holčičími jmény? Mezi nejoblíbenější jména byla zařazena Eliška na prvním místě, na druhém Viktorie, na třetím Sofie, čtvrtá Natálie a pátá Anna. To je tedy pětice nejoblíbenějších holčičích jmén za rok 2024. Eliška je jméno hebrejského původu, z hebrejského slova Eliševach. Znamená to Bůh je má přísaha, její alternativou je také časté jméno Alžběta. Na druhém místě Viktorie, ta pochází z latiny, jak už jsem zmiňovala. Mnozí pravděpodobně už tuší, že Viktoria znamená vítězství. Méně známá informace je, že tento význam je skryt i ve jméně jako Václav. Našem
1: Víceslavný, že?
0: Je to tak. Potom Sofie, ta je z řečtiny, ze slova Sofia, znamená moudrost a takovou českou alternativou jména Sofie je Žofie. Na čtvrtém Natálie, to už jsem taky zmiňovala, je z latiny a Natále Domini, narozená v den narození Krista nebo dítě Vánoc. A poslední Anna, tady musíme znovu hledat v hebrejštině, pochází ze slova Chana a znamená milostiplná nebo milá a úplně ze stejného jména je také odvozeno naše české Hana.
1: No tak co, našli jste mezi nejpopulárnějšími jmény i to svoje? Na druhou stranu bychom taky mohli uvést jména, která se vyskytují spíš ojedinělé a jež rodiče volí proto, aby působila hlavně originálně. Z chlapeckých jmén jsem našla třeba jméno Cezar, taky Neo, Severín, dokonce Styk anebo Zlatan. No a z holčičích jmén jsou zajímavými a ojedinělými Arven, Aurélie, Belinda, Saga nebo Tiziana.
0: Jsou zajímavá jména. Setkala ses už s nějakým nositelem nebo nositelkou?
1: Myslím, že spíš ne. Uvažuju nad tou Aurélií. Ale napadá mě třeba jméno Perla. Jednou jsem učila holčičku jménem Perla.
0: Opravdu?
1: Ano, ano. Je to prý v Polsku celkem jméno dávané. A možná i tradiční.
0: Tak já teda jsem chodila na střední školu do třídy s Belindou, takže to jméno je mi docela známé. A Aurélie, to jsem určitě už taky slyšela. Sice jsem se s nositelkou toho jména nesetkala osobně, ale slyšela jsem, že někdo má holčičku jménem Aurélie. Ale ta ostatní jména teda asi nevím.
1: Jsou velmi výjimečná, ano.

0: Po písničce jsme zpátky v Barvínku, zatím jsme se bavili o jménech u nás, pojďme se ale podívat, jak je to ve světě. Nebudeme vám samozřejmě vyjmenovávat všechna zahraniční jména, to bychom tady byli opravdu dlouho. Spíš se zaměříme na určité odchylky, které v cizině ve spojitosti se jmény mají.
1: Ano, ve většině nejen evropských zemí se uvádí jako první jméno, teprve potom příjmení. Nicméně třeba ve východoasijských zemích je typické, že se uvádí nejprve příjmení, teprve potom křestní jméno a v Maďarsku jako v jediné evropské zemi je to stejně. To znamená nejprve příjmení, pak křestní.
0: Ve Španělsku je zase velmi běžné, že se mezi jméno a příjmení, obvykle totiž mívají ve Španělsku více jmén, dávají jméno Maria u žen i u mužů a dělají to tak především kvůli jako křesťané, jako projev mariánské úcty.
1: Systém arabských jmén je oproti evropskému mnohem složitější. Jméno má několik složek. Ism je jakési rodné jméno, které se dává i hned po narození. Jméno, které si člověk může dát až během života, se nazývá kunia. Jde o dvouslovné spojení s výrazem abu, otec, anebo matka. Patronymické jméno nasab vychází z řady jmen předků. Uvádí se za tím rodným jménem Izm a může být vázáno s předponou Ibn nebo Bint, tedy syn či dcera. Lze ještě přidat také lakab, což je výraz pro vlastnosti nositele. Ten se uvádí před nebo za celým jménem. No a nakonec ještě nesmíme zapomenout na obdobu příjmení, kterou je nizba, což může značit původ nositele, ale také jeho povolání, případně příslušnost k určitému kmeni. Takže tam jsme vyjmenovali minimálně 5 různých částí jména. Je to velmi složité.
0: To teda je. No a v Rusku tam existuje prostřední jméno, které odkazuje na jméno otce. Určitě už jste se s tím někdy setkali, takže dám příklad, pokud je váš tatínek například Petr, byli byste Petrovič nebo Petrovna Uholek, a takže jméno, potom přízvisko po tatínkovi a příjmení. Skválně, jak byste se jmenovali? Zkuste si odpovědět každý podle jména tatínka, jak byste se v Rusku jmenovali.
1: No a když můj tatínek je Jiří, tak bych byla Jiřina?
0: No, nevím, jak je Jiří v ruštině, jaká varianta toho jména.
1: Jurij, takže...
0: Jurijovna, nebo nějak Jurijevna? Tak, bych řekla. Jurijevna. Nějak, něco
1: takže
0: takové.
1: Bych byla Alena Jurijevna Rubášová třeba.
0: No, kluci tam mývají tu příponu Ovič většinou a holky Ovna, takže... Ano.
1: Takže já si myslím, že Jurijevna.
0: Jurijevna.
1: A ty na ty?
0: Tak já bych byla Ivanovna.
1: Natálie Ivanovna Fajtová.
0: Takže tam to mají zase takto.
1: Dnes se sice bavíme o jménech křestních, ale už jsme malinko nakousli i příjmení, tak se u nich na chvilku zastavme. Jak je to tedy s nimi? Kdy vlastně příjmení vznikala, věděli byste?
0: Příjmení vznikala mezi 14. a 18. stoletím z potřeby rozlišit obyvatele stejného křestního jména. Byla nedědičná a mohla se dokonce v průběhu života měnit. Dědičnost po otcovské linii, tak jak to známe dnes, zavedl Josef II. V roce 1786. Příjmení odpovídala původu, zaměstnání anebo nějaké osobité vlastnosti, ať už vizuální nebo povahové. Nejprve měla většina obyvatel příjmení německé, které bylo v době národního obrození počeštěno a někdy i zkomoleno, takže odsud určitě pochází spousta příjmení, u kterých třeba na první pohled nedokážeme odhadnout ten význam. Až když bychom se třeba více zamysleli,
1: tak se nám to spojí.
0: No a jaké jsou teda příklady těch příjmení, která nějakým způsobem odkazují na ty povahové vlastnosti nebo vizuální nebo zaměstnání? Máme taková dost... častá příjmení, jako je Novák, Dvořák, Pekař, Pokorný, Krejčí, Tesař nebo Zedníček. Tak tady myslím, že je to docela jasné, z čeho to pochází. Já jsem si úplně vzpomněla, jak nám pan profesor z dějepisu právě jsme probírali toho Josefa II. A byli jsme tady u toho tématu příjmení. Vyprávěl, že třeba Novák vznikl tak, že když byl někdo ve vesnici nový, tak to byl pan Novák nebo Novotný, a když byl menší postavy, tak to byl Nováček třeba. Nebo když někdo pracoval někde na dvoře, tak to byl Dvořák, no a když byl menší postavy, už to byl Dvořáček. Takže asi tímto způsobem bychom mohli pokračovat dále.
1: Tak. A pokud se někdo choval bohabojně, tak třeba byl nazván Pokorný, že? A tak dál. Věděli byste, jaká příjmení u nás patří k pěti nejčastějším? Zkuste si tipnout. Možná už některá tady i zazněla, tak určitě teďka přemýšlíte. No a my vám to samozřejmě prozradíme. Takže úplně nejčastější příjmení v České republice je právě příjmení Novák.
0: Je to tak?
1: Potom to druhé nejčastější je Svoboda, což vím, protože původně jsem byla vlastně Svobodová. Aha. Na třetím místě je příjmení Novotný, čtvrté místo obsadili Dvořákovi, Dvořák, no a páté místo Černý.
0: Ale překvapilo tě to, ty výsledky toho průzkumu, nebo ani ne?
1: Té statistiky spíš asi ne, protože si pamatuju, že ta první tři místa nám právě zmiňovala už paní učitelka na základní škole. Novák, Svoboda, Novotný. A tehda dokonce to bylo tak, že v naší třídě se fakt všechna tato tři příjmení vyskytovala.
0: Tak je pravda, že určitě od každého toho příjmení někoho znám osobně. Já bych možná netypovala Svobodovi na druhém místě, tam bych spíš asi dala ty asi Novotného, potom možná Dvořákovi a teprve možná potom bych dal Svobodovi, ale je to určitě zajímavé.
1: Ano. Novida, tak pojďme si dát písničku o příjmeních.

0: mě chce stovku a už pínu je čisto.
1: Krátký má dlouhé vedení a bez houška má ucho a šťastná prej není a o mokrech je sucho.
0: Každý

0: Slepičku neoškubou a mlejnek vůbec nemele, a když tak jenom hubou.
1: Pan holý chodí k holiči, pan vlasatý má plešku a chromý skáče o tyči, než pochroumá si češku.
2: Každý pokorný není pokorný a každý pech zas nemá pech. Jména osud nám vložil do torny a my je vlečem na zádech.

0: Dozněla nám písnička o příjmeních a jsme zpátky v dnešním Barvínku, kde si povídáme o jménech. A abychom dnes nemluvili jen teoreticky, připravili jsme si pro vás také dvě aktivity.
1: Jako tradičně vám nabídneme kvíz, kde si budete moci ověřit své znalosti z dnešního dílu, také si i trošku zatipovat.
0: No, kvíz hotový máme, ale ještě předtím jsem si ale připravila takovou specialitku pro nás dvě. Víš, říkala jsem se, že vlastně když moderujeme, hlásíme pokaždé, kdo má v určitý den svátek. No a během služby to zmíníme několikrát. Takže v podstatě bychom za celý rok měli teoreticky znát celý kalendář na spaměť.
1: No to si nejsem vůbec jistá. Kolikrát si nepamatuju, co bylo včera.
0: No tak jsem si říkala, že bychom si mohli teď bez přípravy vyzkoušet, jak na tom se jmeninami jsme. Co ale, budeme to vyzkoušet?
1: Dobře, když myslíš, jdeme na to.
0: Já ti teďka dám tři data a ty se pokusíš vzpomenout si na svoji službu v rádiu a kdo má ten den svátek. Tak jo, takže první datum je 22. červenec.
1: 22. červenec. A bez přípravy mám jenom přiřazovat. Mně se zdá, že by to mohla být Anna. Není to svatá Anna chladna z rána?
0: Není.
1: Není.
0: Svatá Anna je o 4 dny později.
1: Ajajaj.
0: Ale je to taky žena.
1: 22. červenec. No, přiznám se, že mě teďka nenapadá, co by to mohlo být, jaké jméno by to mohlo být.
0: Tak je to Magdaléna.
1: Magdaléna, aha, vida, tak to si vybrala kvůli Magdaléně, o které jsme se bavili na začátku. Mm. Mm-hmm.
0: Tak jo, další datum 30. prosince.
1: Tak to si myslím, že je David.
0: Je to tak? Správně.
1: Prima. Dobře, tak mám 50% úspěšnost, uvidíme, co tak přijde teď.
0: Mm-hmm. A poslední datum 15. říjen.
1: Mm-hmm. Tak to je těžké, 15. říjen. Přemýšlím. Nemůže to být Lukáš?
0: Lukáš je o 3 dny později.
1: Tak Hedvika?
0: Ta je o 2 dny později.
1: Dobře.
0: Je to ten týdnu, je to docela známé jméno, které tady už taky zaznělo.
1: Asi se nechám poddat.
0: Tereza.
1: Tereza, jejda, ale to bych měla vědět. Dobrá, tak jo. Tak Naty, mám tady pro tebe teda 3 data. Jednak 16. září, to jsme měli teď přednedávnem.
0: Mm-hmm. 16. září je Ludmily.
1: Ano, výborně. Skvěle. Pak tady mám 25. duben.
0: Mm-hmm, 25. duben, to je Marek.
1: Ty to sázíš. A 12. srpen?
0: 12. srpen Klára.
1: Skvěle, úžasné. Tak máš 100%. Tak jsme se pobavili, poblahopřáli. A schválně, jak jste na tom vy, dokázali byste správně přiřadit aspoň některá z těch dat?
0: No a teď už tedy aktivita pro vás a náš slíbený kvíz.
1: Máme pro vás jako tradičně 10 otázek a úkolů. Vezměte si tedy tušku, papír a můžete si pod sebe napsat čísla od 1 do 10.
0: Tak, v první otázce, to bude spíš takový úkol, budete mít za úkol přiřadit jméno a k němu správný význam. Bude jich celkem 6 a abyste měli otázku uznanou, je potřeba mít alespoň 3 správné odpovědi. Takže si pište následující jména. Viktorie, Sofie, Adam, Eliška, Matěj a Jan. Viktorie, Sofie, Adam, Eliška, Matěj a Jan. No a ty významy. Boží dar, Bůh je má přísaha, moudrost, hlína, země, půda nebo člověk, Bůh je milostivý a vítězství. Tedy Boží dar, Bůh je má přísaha, moudrost, hlína, země, půda, člověk, Bůh je milostivý a vítězství.
1: Tak druhá otázka bude jednodušší, rychlejší. Zkuste vybrat, které jméno nepatří mezi jména slovanského původu. Buď to je to Anna, nebo Věra, a nebo Božena.
0: Ve třetí otázce se vás ptáme, jakou specialitu mají v Maďarsku. Za A mají tři jména, z čehož prostřední je po otci, nebo za B nejdříve zapisují příjmení, teprve potom křestní jméno, a nebo za C křestní jméno mají zásadně zděděné po rodičích.
1: Otázka čtvrtá. Vzpomenete si, který panovník zavedl dědičnost příjmení? Buď toto byl Václav III., nebo Karel IV., po případě Josef II.
0: Otázka číslo 5. V první pětici nejoblíbenějších klučičích jmen za rok 2024 nebyl. Za A. Vojtěch, za B. Matyáš, za C. Matěj.
1: Šestá otázka. Vzpomenete si, jakých je 5 nejčastějších příjmení v České republice? Možná, když napíšete alespoň 4, tak bychom uznali bod.
0: Sedmá otázka. Mezi jména řeckého původu nepatří. Za A. Kateřina, za B. Kristýna, nebo za C. Klára.
1: Tak osmá otázka. Jakého původu je jméno Adéla, co jste si zapamatovali z barvínku? Buď to je původu keltského, nebo germánského, anebo řeckého. Co myslíte?
0: Tak v otázce číslo 9 máte vyjmenovat alespoň 3 jména, která pocházejí z latiny. Zaznělo jich tady několik, takže si můžete vybrat, případně znáte třeba nějaká další, alespoň 3 jména z latiny.
1: No a desátý je speciální úkol. Zkuste si napsat jména a data svátků svých nejbližších a můžete si také dohledat, co jejich jména znamenají. Možná když napíšete třeba 3 jména nějakých 3 svých rodinných příslušníků, připojíte svátky, tak si můžete bodík uznat.

0: Tak a jsme tu s vyhodnocením dnešního kvízu. V první otázce jste měli přiřadit jméno a k němu význam. Bylo jich celkem 6 a je potřeba mít tedy 3 správné odpovědi, abyste měli otázku uznanou. K Viktorii jste správně přiřadili vy, kteří jste vybrali vítězství. K Sofii moudrost, Adam znamená hlína, země, půda nebo člověk. Eliška je z hebrejského Bůh je přísaha, Matěj boží dar a Jan Bůh je milostivý.
1: Druhá otázka. Mezi jména slovanského původu nepatří Anna. I když se to možná nezdá, ale tam je, myslím, ten původ hebrejský, že?
0: Je to tak. Ve třetí otázce, jakou specialitu mají v Maďarsku, jste správně odpověděli za B. Nejdříve zapisují příjmení, teprve potom křestní jméno.
1: Otázka čtvrtá, který panovník zavedl dědičnost příjmení, byl to Josef II.
0: Otázka pátá. V první pětici nejoblíbenějších klučičích jmén za rok 2024 nebyl Vojtěch, tedy odpověď A.
1: 5 nejčastějších příjmení v České republice jste měli uvést v otázce číslo 6. Říkali jsme, že jsou to Novákovi, Svobodovi, Novotní, Dvořákovi a také Černí. Pokud máte alespoň 4 z nich, je to naprosto skvělé.
0: Mezi jména řeckého původu nepatří Klára, to jsme si řekli, to je za C, že Klára je z latiny.
1: Jméno Adéla je původu germánského, tedy 8B je správně.
0: V deváté otázce, ta byla taková volnější, měli jste vyjmenovat alespoň 3 jména, která mají svůj základ v latině. Tady například můžu zmínit Kláru, Viktorii, Vincenta, Lucii, Natálii, Klaudii, Antonína, ale určitě znáte mnoho dalších.
1: Třeba toho Viktora. Tak, no a 10. speciální úkol, to už bylo na vás, sepsat si jména svých nejbližších a uvést, kdy mají v kalendáři svátek. No a já si myslím, že jste určitě byli úspěšní, pokud jste získali v dnešním kvízu minimálně 6 bodíků. Takže vám blahopřejeme, pokud se tak skutečně stalo.
0: No a my už jsme se dostali až na konec dnešního barvínku, kde jsme se spolu povídali o jménech. Doufáme, že jste se z něj něco nového odnesli a že jste se s námi dobře bavili.
1: Budeme moc rádi, když nám napíšete na adresu barvinek@proglas.cz, jestli třeba znáte význam svého jména, jestli se vám vaše jméno líbí, to by nás moc zajímalo, a můžete i uvést jeho oblíbené či méně oblíbené podoby.
0: Od mikrofonu se loučí Naty
1: a Alča.
0: Ahoj!
2: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
3: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
4: Kristus sytí hlad po pravdě a životě. To je název myšlenky na den, kterou je promluva papeže Lva 14. před nedělní modlitbou Anděl Páně o 18. neděli v liturgickém mezitobí ze dne 2. srpna. Čte pro vás Martin Holík.

0: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásný den. Když posloucháme evangelium, často slyšíme vyprávění o zázracích, které Ježíš vykonal. Jsou to skutky, které projevují jeho mimořádnou oddanost nám, tedy spásu, kterou přináší do světa. Pán je připomínán jako ten, kdo dává životu smysl a osvobozuje jej od zla a hříchu. Když dává zrak slepým a sluch hluchým, neprovádí Kristus pouze zázračné skutky, ale všem zvěstuje, že Boží království je blízko. Proto Matoušovo evangelium ve 14. kapitole svědčí o tom, že Ježíš se neomezuje pouze na to, aby dal smysly těm, kteří o ně přišli, ale dává procitnout i našim smyslům. Hluchému, který opět slyší, Pán zvěstuje dobrou zprávu, kterou má vyslechnout. Slepému, který opět vidí, ukazuje nádherné dílo vykoupení, které se pro něj uskutečňuje. Stejně tak Ježíš dává hladovým jídlo. Příhoda o rozmnožení chlebů znamená, že setkání s Pánem je naplňujícím zážitkem. Na poušti, tedy na místě naší nouze, je Kristus chlebem života. S ním je toho podstatného nadbytek. Všichni se nasytili a zbylo 12 plných košů kousků. Toto číslo zdůrazňuje, že Pánův dar je univerzální a že jeho prozřetelnost vůči nám nikdy neselže. Milí bratři a sestry, Kristus skutečně nasytí hlad lidstva, náš hlad po pravdě a životě. Zároveň nás jeho gesto učí, že nic se nestrácí, když se o to podělíme. Hromadění a plýtvání jsou naopak dvěma stranami téhož zla, chamtivosti. Tato nemoc duše způsobuje ztrátu rozumu, protože nás opájí bohatstvím do té míry, že zapomínáme na ty, kteří pláčou hladem a volají žízní. A tak před hojností věcí, které hnijí, stojí natažené ruce těch, kteří nemají co jíst, a spálené domy těch, kteří nemají mír. V poušti války a arogance se podívejme, s jakou laskavostí Pán pozvedl oči k nebi, pronesl požehnání, rozlomil chleby a dal je svým učedníkům, aby je rozdali zástupu. V tomto zázraku lásky rozpoznáváme typické skutky Ježíše, které se výsostně ukazují při poslední večeři. Tehdy nám totiž Boží syn jako náš bratr v lidskosti daruje svůj vlastní život. Zatímco vychutnáváme milost Eucharistie, zavazujme se svědčit o její kráse v našich každodenních gestech, počínaje požehnáním stolu, když sdílíme chléb v rodině a mezi přáteli. Ve společnosti Ježíše se i dovolená může stát časem bratrského klidu, do kterého zapojíme i ty, kteří vedle nás trpí nouzí. Prosme tedy Panu Marii, starostlivou matku, aby nás vedla k růstu v lásce, aby nikomu nechyběl chléb ve zdejší.
1: Bylo 18 hodin a na Proglasu vám přinášíme přenos mše svaté, dnes z kostela svatého Augustina v Brně. Sloužená mše bude za zemřelé posluchače přátelé Proglasu, celebrovat bude pater Zdeněk Drštka. Zpívat budeme píseň 840 Všichni boží vyvolení z kancionálu číslo 840 Všichni boží vyvolení.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Vážení a milí, zde u svatého Augustina i kdekoliv napřímo Radia Progles, vítám vás u společného slavení mše svaté. Dnes, kdy si z církví připomínáme svatého Jana Marii Vianeje, kněze, který kdysi řekl, kněžství to je zhmotněná láska Ježíšova srdce. Ježíšovo srdce skutečně láskou přetéká, láskou hoří, v lásce se chce rozdávat. Přijměme toto obdarování, přijměme Boží milosrdenství a prosme o ně. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Všemohoucí a milosrdný Bože, ty jsi dal svatému Janu, faráři arskému, podivuhodnou schopnost vést svěřené duše. Prosíme tě, naplň také nás láskou svého syna, ať milujeme své bratry a přivádíme je k tobě, abychom společně došli do věčné slávy. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z knihy proroka Jeremiáše. Jeremiáš dostal od Hospodina tato slova. Tak praví Hospodin, Bůh Izraele. Napiš si do knihy všechna slova, která budu k tobě mluvit. Tak praví Hospodin. Nezhojitelná je tvá pohroma, velmi zlá je tvá rána. Není, kdo by se tě ujal, jsou léky pro vřet a tvá jizva se nezhojí. Zapomněli na tebe všichni tvoji milenci, nestarají se o tebe. Byl jsem tě jako nepřítele krutým trestem pro množství tvých nepravostí, protože jsou četné tvoje hříchy. Co křičíš pro své poranění? Nezhojitelná je tvá bolest? Pro množství tvé nepravosti, protože jsou četné tvoje hříchy, jsem ti to způsobil. Toto praví Hospodin. Hle, změním osud Jakubových stanů, slituji se nad jeho příbytky, na své výšině zas bude vystavěno město, palác bude vybudován na svém starém místě. Chvalospěv z nich bude znít, hlas jásajících. Rozmnožím je a nebude jich málo. Oslavím je a nebudou bez vážnosti. Jeho synů bude jak za dávných časů, jeho shromáždění u mě potrvá pevně, trestem stihnu všechny, kdo jej utlačují. Vzejde z něho jeho vladař, povstane kníže z jeho středu. Dovolím mu a přistoupí ke mně. Kdo by se jinak odvážil přiblížit ke mně, praví Hospodin. Budete mým lidem a já budu vaším Bohem. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Nastal už večer a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: vzmužte se, to jsem já, nebojte se. Petr mu odpověděl: pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě. A on řekl: pojď. Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Spozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: pane, zachraň mě. Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: malověrný, proč jsi pochyboval? Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: jsi opravdu Boží syn. Přeplavili se na druhý břeh a přistáli u Genezareta. Jakmile ho tamnější lidé poznali, rozeslali o tom zprávu do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli dotknout aspoň střapce jeho šatů. A všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdraveni. Slyšeli jsme slovo Boží. Opět jako na mnoha jiných místech zaznívají z evangelia slova: nebojte se, jsem to já. Svatý Jan Maria Vianney měl dost důvodů bát se, žít ve strachu, v nejistotě z toho, jestli vůbec bude uznán za hodna toho, aby byl vysvěcen na kněze. Zápolil se studiem, zápolil s latinským jazykem, ne proto, že by byl hloupý, nebo že by neměl schopnosti ke studiu, ale protože se mu v době, kdy se ostatní uchazeči o studium teologie učili latinskému jazyku, on tuto možnost neměl. Byla to doba velmi rozbouřená, doba francouzské revoluce a doba těsně po ní. Ale on toužil po kněžství. A on mohl říci: pane, jsi-li to opravdu ty, kdo mě voláš ke kněžství, je-li tvá touha po mně, impulzem mé touhy po tobě a potom, abych se stal tvým knězem, řekni mi, pojď. A pán mu to řekl. Jan Maria Vianney se skutečně knězem stal, a to knězem vynikajícím, příkladným a svatým. Kéž tak jako on

Dokážeme ve své touze odpovídat na touhu Pánovu, na touhu Boží, na touhu Božího srdce. Kéž tak jako on, slyšíme Pánova slova, pojď, vyjdi, navzdory vlnám, navzdory větrům, navzdory nepřízní počasí, přírody či lidských ohledů, nepřátelství a čehokoliv. Ty nejhlubší touhy, které se rodí v našem srdci, tam vložil Pán. Odpověď na ně je naplněním našeho povolání. Povolání, o kterém mluvil už prorok Jeremiáš. Budete mým lidem a já budu vaším Bohem.

0: Mysleme ve svých prosbách na církev na celém světě, na všechna společenství Božího lidu, na jejich kněze a prosme. Bože, zdroji svatosti, daruj své církvi horlivé, schopné a pokorné zpovědníky. Pomáhej těm, kdo vládnou, poznávat tvou vůli a neodporovat jí. Dej, ať si kněží uvědomují, že jejich život je školou pro budoucí kněžský dorost. Dopřej umírajícím přijmout svátostnou posilu na odchod z tohoto světa k tobě. Přijmi naše poděkování a prosby o Boží požehnání pro rodinu. A dej věčné odpočinutí všem našim zemřelým, zvláště zemřelým posluchačům, přátelům Proglasu. Vyslyš nás, Bože, a daruj nám srdce pokorné a schopné dát se vést Kristem, který s tebou žije a kraluje na věky věků.
1: A také vzpomeneme na dárce a dobrodince, kteří nás opustili minulý měsíc. Vzpomeneme na Vladimíra Lanžotovského z Kobylí, Ludmilu Bortlovou z Vítče, Jiřinu Kubnou z Chlebičova, Marii Matyášovou ze Strážnice, Marii Pokornou z Přibyslavy, Martu Nechvílovou z Morkovic Slížan a Jindřišku Sloukovou z Hrušovan u Brna.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Všemohoucí Bože, oběť, kterou slavíme ve společenství tvých svatých, svědčí o slávě tvé božské moci. Vyslyš naše pokorné prosby a dej, ať se i na nás projeví účinky vykoupení skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce.
1: Pána.
0: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho si dal církvi svatého Jana, aby pro ní žil, aby ji vyučoval slovem i příkladem, aby jí pomáhal svou modlitbou. A proto tě společně s anděli a se všemi svatými ustavičně chválíme a voláme.

Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětí. Ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich. Znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

Tajemství víry. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna, obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžem Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veti k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby ve Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli ve Tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všem. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Jako se modlil svatý Jan Maria Vianney, jako se modlili všichni boží přátelé, světci a světice, jak nás to Pán naučil, modleme se i my. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věku. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránku. Nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi v nejsvětější svátosti přítomen a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh. Rozmnož v nás světlo této víry a zapal naše srdce ohněm své lásky, abychom se skrze tebe klaněli Otci v duchu a v pravdě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Modleme se. Prosíme tě, Bože, ať nás účast na této hostině připraví na hostinu věčnou, kam už si povolal svatého Jana Vianeje za jeho věrnou službu, skrze Krista našeho Pána. Díky vám všem za společné slavení, vám proglasanům úspěšnou plavbu po rádiových vlnách, nám všem radost z toho, že ve své touze můžeme odpovídat na touhu Boha samotného. Kdyby lidé tohle pochopili, zemřeli by ne strachem, ale láskou, řekl svatý Jan Maria Vianney. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Poslouchali jsme přenos mše svaté z kostela svatého Augustina v Brně za zemřelé posluchače Přátelé Proglasu. Celebroval pater Zdeněk Drštka. Další mši svatou budeme na Proglasu přenášet ve čtvrtek 6. srpna v 18 hodin z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. V hudebním zastavení, které je teď pro vás připraveno, uslyšíte kantátu Johanna Sebastiana Bacha Schauet doch und seht, ob irgend ein Schmerz sei, pohleďte a vyste, je-li jaká bolest, v podání souboru Gechinger Kantorei Stuttgart doprovází Bach Collegium Stuttgart, diriguje Helmut Rieling. V sólech se představí Helena Woods alt, Adalbert Kraus tenor a Wolfgang Schäne bass.

Vyslechli jsme kantátu Johanna Sebastiana Bacha Schauet doch um seid, ob irgend ein Schmerz sei, pohleďte a vy jste jeli jaká bolest. Skladba zazněla v podání souboru Gechinger Kantorei Stuttgart, doprovázelo Bach Collegium Stuttgart, dirigoval Helmut Rieling, v sólech se představili Helena Watts, Adalbert Kraus a Wolfgang Schäne. Nyní vyslechněte trio sonátu C-dur pro varhany Johanna Sebastiana Bacha. Představí se v sóle Ton Koppmann na varhany.

0: Na závěr dnešního hudebního zastavení jste slyšeli trio sonátu C-dur pro varhany Johanna Sebastiana Bacha v podání Tona Koopmana na varhany.
1: Nestačí vám střední proud?
2: Zkuste vlny Radia Proglas.
3: Yeah.

Ahoj holky a kluci, vítám vás u pořadu, na který určitě celý den netrpělivě čekáte. Dnes nás čeká příběh o princezně Jitce, která je tak chytrá, že si poradí i s drakem. Vytrvale proto hledá pravého ženicha. To bude možná těžší, než přelstít draka.

0: To věděl každý o princezně Jitce, že je chytrá. Pověst o její chytrosti se rozběhla do daleka do široka. A tu se stalo jednou, jak to tak bývá, že to království, ve kterém princezna Jitka žila, začal sužovat hrozný drak. Bydlil ve skalách, lítal nad krajem, plival na zem oheň, kradl dobytek a králi vzkázal, že čeká, že mu pošle svou dceru. Že už sežral všelijaké princezny, ale ještě by si prý rád pochutnal na chytré princezně a že nepošle-li mu král svou dceru Jitku. Král si rukama zacpal uši, protože konec vzkazu nechtěl ani doposlouchat. Starý a zoufalý začal zhánět statečného prince, který by se drakovi postavil. Ale když se princezna dozvěděla, co drak vzkázal králi, šla k otci a povídá.
1: Ubráním se sama králi, buď klidný, na draka stačím.
0: Šla se svými kamarádkami do lesa a nazbírali tam muchomůrky. Ale děti, víte vy vůbec, co to muchomůrky jsou? Jsou to houby červeno-oranžové, krásné, ale hrozně jedovaté. Tak takové muchomůrky, ještě mladé, pěkně kulaté, Jitka narovnala do košíku a vypravila se za drakem. Drak ve skalách mručel hlady. Princezna si stoupla pod skálu a zavolala.
1: Draku, vylez, mám pro tebe pomeranče.
2: Cože jsi mi přinesla?
1: Pomeranče, vylez a podívej se. Jsou sladké jako jablka a šťávy mají víc než citron.
0: To se drakovi líbilo. Vysoukal se z těch skal a povídá.
2: Tak házej.
0: A otevřel tlamu. Princezna mu naházela všechny ty muchomůrky, co měla v košíku, do tlamy. Když je spolkl, zeptala se.
1: Mám ti ještě přinést.
2: Ne, to stačí. Raději mi pošli princeznu.
1: Však jsem tu, jak jsi vzkázal, draku, ale nahoru do skal vylézt nemůžu. To musíš ty rozepnout křídla a přiletět si pro mě sám.
0: Drak chtěl rozepnout křídla, ale jak si mu to nešlo. Udělalo se mu slabo. Začal se tam nahoře svíjet a kroutit v křečích, až se svalil z těch skal princezně k nohám. Dotkla se ho špičkou boty a viděla, že je po něm.
1: No, šlo to i bez prince.
0: Řekla si Jitka a běžela k otci s dobrou novinou. A byl klid. Ale čas plynul. Král stárnul a churavěl a tu jednou, když už měl smrt na jazyku, zavolal princeznu a povídá jí.
3: Provdám tě, princezno, jsem starý, brzy umřu. Nechci, abys tu zůstala sama.
1: A za koho mě chcete provdat, tatíčku králi?
3: Za statečného prince.
1: Nehledejte ho. Já sama si vyberu ženicha. Nechci, aby byl hloupější, než jsem já.
3: No, řekni tedy, Jitko, co mám pro tebe udělat?
1: Dejte vyhlásit, tatíčku králi, že princezna Jitka si hodlá vybrat ženicha. Ucházet se o ní mohou pánové urození i neurození. Mladíci zblízka i zdaleka. Jen nesmí být hloupější, než ona sama. Každému, že položím otázku. Kdo první na ní správně odpoví, ten, že se stane králem a mým manželem.
0: I rozjeli se trubači a heroldové po království i za hranice země. Všude vytrubovali, že vysoce urozená princezna Jitka si hodlá vybrat ženicha. Ten, kdo se chce podrobit zkoušce, ať se dostaví v den slunovratu do královského zámku. V den slunovratu bylo nádvoří hradu přeplněno princi, rytíři a muži všeho druhu. Čekali na to, až je vpustí do královské síně. Princezna už seděla nádherně oděna na trůně vedle svého stařičkého otce. A při takové velké slávě musel samozřejmě být i Franta Dubňák, reportér televize se svou kamerou. Princové, rytíři a ostatní se už řadili před dveře trůní síně. Tu vyšel obřadník a vpustil prvního z nich.
1: Franta Dubňák povídá:
4: jsem reportér z televize, musím tu slávu tady nafilmovat.
1: A už chtěl Franta proklouznout dovnitř sálu, ale obřadník ho zadržel.
5: Ale, mám přísný rozkaz pouštět do sálu vždy po jednom. Jedná se o soukromou audienci. Lituji, pane, nemůžu vás tam pustit.
1: To Frantu dopálilo. Zatím ale už kráčel ten první nápadník k princeznině trůnu. Byl to sličný princ vznešených způsobů. Před trůnem se hluboce uklonil. Princezna ho oslovila.
6: Znáš, princi, podmínky našeho klání? Dám ti otázku. Když ji správně zodpovíš, staneš se králem této země a já tvou královnou. Když prohraješ, nasadíme ti na hlavu oslí uši a s oslíma ušima nás opustíš.
1: Princ se opět uklonil, sebejistě se usmál a klání začalo.
6: Pověz nám, princi, kdo je chytřejší? Muž nebo žena?
3: To dá rozum, spanilá princezno, že muž je chytřejší.
6: Urážíš mě, princi. Jak mi chceš dokázat, že je muž chytřejší?
3: Protože panuje.
6: A co když panuje špatně?
1: Princ přišel do rozpaku, usmíval se a nevěděl, jak dál.
6: Neobstál si, princi. Odejdeš od nás s hanbou.
1: A už tu stála pážata a nasazovala mu oslí uši. Jedinou snahou princovou bylo, aby byl za dveřmi co nejrychleji. Obřadník vyzval tedy dalšího nápadníka, aby vstoupil do sálu.

0: Franta Dubňák s kamerou. Chtěl vidět princeznu. Nikdo mu už nezacláněl a tak si řekl.
1: Proč bych to neskusil sám? Ty osly uši unesu.
0: Starosti si teď dělal jen s kamerou, kam jí dá, když se princezně bude klanět. A už tu byl obřadník a volal.
2: Další.
0: Franta strčil kameru do rukou dveřníkovi a spěchal před princeznu.
3: Jdeš si pro oslí uši? Jak se jmenuješ?
1: František Dubňák.
3: Tak dávej pozor, Františku Dubňáku. Pověz, kdo je chytřejší, muž nebo žena?
1: No, to je špatná otázka. Záleží na tom, který muž a která žena.
3: Dobře si odpověděl, Františku. Vezmu si tě za muže a budeme panovat spolu. Ale abychom panovali dobře, budeme se ovšem radit se všemi chytrými lidmi v tomto království, abychom nikomu neublížili, nikomu neukřivdili a nikoho nezarmoutili.
0: Tak byla svatba. Slavná a nádherná. A víte, kdo se z té svatby nejvíce radoval? Ten staříčký král. František Dubňák se mu totiž zalíbil.

Princezna Jitka namluvila drakovi, že muchomurky jsou dobré jako pomeranč. Vy tomu, děti, ale nevěřte a takovéhle pomeranče v lese nezbírejte. Zítra uslyšíme o další lidské vlastnosti a bude to zlomyslnost. Dnešní den je už pomalu za námi a vy jste určitě zažili spoustu zážitků. A proto je na čase, aby jsme za tento den společně poděkovali modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Můj Bože, děkuji ti za to, že tě můžu mít rád. Díky za všechny lidi kolem mě. Díky za mámu, tátu, za bráchu a za ségru. Za ty, kteří potřebují, abych byl s nimi. Děkuji za to, že vím, co všechno pro ně mohu s tvojí pomocí udělat. Pomoz mi, abych k tomu měl sílu. Amen.

A my jsme se, holky a kluci, dostali na konec dnešního zíváčku. Přeji vám krásný večer a hezké sny. No a aby se vám dobře usínalo, tak vám ještě pustím písničku Pískomil se vrací. Dobrou noc!

0: Písně dne a písně noci jsou průřezem 15-leté spolupráce hudebníků Mily Janatkové a Jaroslava Kořána, která začala jejich setkáním na konzervatoři v roce 2010. Společné improvizace, původně často pomíjivé a nezaznamenané, postupně vznikaly v domácím studiu v Praze i na chalupě v Pošumaví. Na Kořánově hudební motivy Janatková vrstvila spontánní vokální improvizace, které byly následně doplněny dalšími nástroji a zvukovými úpravami. Hezký poslech pořadu Jak se vám líbí přeje Anna Janošková. Já se nyní v Praze ve Vojanových sadech na Malé Straně potkávám se dvěma lidmi, se dvěma hudebníky, kteří vydali teďka dvojalbum s názvem Písně dne a písně noci. A zdravím tu Mily Janatkovou.
1: Hezký den.
0: A taky Jaroslava Kořána.
2: Dobrý den.
0: My se budeme bavit právě o tom vašem vydaném dvojalbu, které vyšlo tedy v polovině května a teď máme začátek června. Pokud budeme zmiňovat nějaké konkrétní pozvánky nebo konkrétní data, tak ať posluchači ví, kdy natáčíme. Je rok 2026. A já se chci zeptat, možná vás mnozí posluchači znají, možná ne. Jak byste popsali to, co vy dva spolu tvoříte, vaši nějakou spolupráci, jak se vůbec znáte?
1: My jsme se potkali na taneční konzervatoři Duncan Center v Praze v roce 2010 a od té doby spolupracujeme tvůrčím způsobem a od té doby to album nebo dvojalbum plánujeme a došlo k tomu tedy až letos.
2: Tak já bych k tomu řekl, že se tak průběžně setkáváme v různých projektech hudebních, různý typy spolupráce jsme už spolu zažili s Mily, protože Mily je taková univerzální hudebnice a perkusistka, kromě jiného, takže jsme hráli v našem improvizujícím orchestru, nebo hrajeme pořád stále, to se jmenuje Zapomenutý orchestr Zeměsnivců, potom Mily hrála se mnou v Orloji Snivců a pak jsme potom měli vlastně osobní spolupráce takový, nehráli jsme třeba takový jako malý zvláštní projektík, který jsme měli Lehárna.
1: Teď jsem se na tebe vzpomněla, Jardo, nedávno někde na koncertě leželi lidi, říkám si, to je jako naše Lehárna, konečně k tomu dochází. Protože dřív bylo pro lidi trošku obtížný nebát se projevit tak, že si dovolíte si lehnout na koncertě. Samozřejmě nemyslíme tím festivaly, kde je běžný třeba na trávě ležet, ale opravdu třeba jako indoor koncerty někde v nějakým příjemným prostoru. A tak to byl krásný nápad, to mě bavilo. Takže jsme takhle spolupracovali na různých projektech, jak říká Jarda.
2: Protože si myslím, že takovou ambientní hudbu je mnohem nepříjemnější poslouchat v leže, na nějakým karimatce třeba, než prostě sedět v židli a koukat v sedě, že jo.

0: Je něco, co provází tu vaši spolupráci, nějaké takové jako linky, co vás jakoby provází na té společné cestě?
1: No za mě určitě svoboda a tvůrčí přístup teď a tady v tu chvíli, protože ta naše hudba společná vzniká vlastně tak, že Jarda připraví a nebo naimprovizuje ten základ hudební, buď má nějakou plochu, kterou už třeba složil nebo nějak dal dohromady a do toho ještě naživo přidává zvuky, to vám potom řekne. A takhle se s tím hraje, dá mi to do sluchátek a já na to mám nějak reagovat v tu chvíli. Takže všechno je to v podstatě improvizace, momentální hudba, která vychází z té dané nálady a je podpořená tou touhou po věčné svobodě, vyjádření a v tom si nějak, myslím, souzníme už tu dlouhou dobu a na tom za mě je to teda založený. Je to hudba beze slov, bez textu záměrně, aby v posluchačích vyvolala to, co v nich má vyvolat bez nějakého kontextu, jako textu, kontextu.
0: Tady máme pávy, jenom aby posluchači věděli.
1: Možná pávy jsou hlasitější než my dva dohromady.
2: No já jsem k tomu chtěl říct, že spolupráce s Mily pro mě strašně příjemná, protože vlastně vytvářím hudbu, jaká se mi líbí a Mily to doplní, sama se vymyslí třeba melodické linky toho hlasu a vždy to sedne, je to vlastně instantně zkomponovaný, takže vlastně je to hned. A Mily ví, co zpívá a má příjemný hlas a má takovou barvu hlasu, která mě k tomu moc sedí a je v tom taková, je to něco takového hravýho a pozitivního a je to takový fajn prostě.
1: No, zároveň asi uklidňujícího, když jsme u toho, já to vlastně cítím podobně, Jardo, s tvojí hudbou, že je mi to příjemný, protože to člověka uklidňuje a mě vlastně často posluchači taky říkají, že ta hudba uklidňuje, takže skrze ten hlas a ty tvoje zvuky a plochy se to nějak hezky spojuje. Tady ty pávy a ptačí zvuky nám k tomu vlastně hezky ladí, protože Jarda hodně rád nahrává zvuky prostředí, kde se nachází. Takže tam často slyšíte právě přírodu od ptáků po potoky, řeky, ale i třeba nějaké industriální zvuky, když seš někde na nádraží, viď? Což je, myslím, že víc ta zvuková ambientní část na tom albu. Ano, pávy souhlasí. Na tom albu Písně noci, tam je to ještě víc zvuková záležitost, tam je víc těch ploch a zvuků a míň toho hlasu a spíš, když už hlasu, tak těch jako zvukových ambientních, co já vytvářím. A ty písně dne jsou hodně hlasový, tam je hodně více hlasů a taky hodně ploch a je to takový, jak den nám přináší hodně vzruchů a možností myšlenek, tak je to výraznější a ta noc, ty písně noci jsou introvertnější, sebereflektivnější, klidovější, tak jak to je i v reálu.
2: Jsem chtěl jenom doplnit, že vlastně si myslím, že my nejsme takový, nebo aspoň já rozhodně nejsem takový ten klasický hudebník, který by prostě žil tím jedním svým nástrojem a jezdil na ty šňůry a dělal ty koncerty, ale vlastně já jsem původně fotograf, který teďko vyměnil fotografii hlavně za video a oba se věnujeme kreslení, no malování a vytváření takových výtvarných jako prací a vlastně k té naší hudbě já cítím v nás obou takový přesah, takový nadhled na to hudbou, že vlastně nebazírujeme na tom, jestli ten tón je takhle, nebo tam, nebo nahoře, nebo dole, že vlastně nám jde o tak, nebo cítím z toho, že jde o takový výsledný tvar, který vlastně jako něco pro mě aspoň přesahuje takovou tu normální hudební vnímání, nebo něco takové, taky jsem rozumět, jo.

0: Vy jste zmiňovali rok 2010, teď je rok 2026. Proč to trvalo těch 16 let vlastně? Vy jste říkali, že nějaký myšlenky na to vydání toho alba tam už byly v tom roce 2010. Jako chápu, že to vzniká všechno, ale 16 let je hodně.
1: Je to hodně. Jardi, povídej, klidně.
2: Mám to říct.
1: Jarda je snivec, takže tam je taková pozvolnost, se kterou já souzním, ale můžeš začít, já to doplním klidně.
2: Já jsem na to chtěl jenom asi říct to, že to je vlastně tak trochu můj způsob práce, že já prostě něco nahraju, ale v tu chvíli vlastně vůbec nevím, jestli mi to líbí, jestli to je něco, co bych chtěl rozvíjet a vyhovuje mi dávat si takový jako pauzy, odstupy od toho a když si to poslechnu třeba za rok, nebo za dva, nebo za měsíc, tak vlastně jsem mnohem moudřejší a vlastně zachytím z toho to, co se mi líbí a to, co jsem... takovýmhle způsobem to jako vyzrává, zraje a když jsme se nějak s Mily potkali a přišla ta správná chvíle, jak jsem jí pozval, aby jsme něco nahráli, a to taky nejde dělat moc často, jednak z časových důvodů, že Mily je hodně zaneprázdněná hudebnice a výtvarnice a pořád jezdí po šňůrách a já vlastně taky se běžím tamhle do videa, tamhle do těch svých grafik, takže nemám na tu hudbu tolik času, co bych potřeboval. Takže to je ten důvod, proč, aspoň za mě teda, proč to vzniká také dlouho. Že to tak uzrává, dodělává se pozvolna, jo, že tam jsou různý vrstvy hudební a zvukový. Chtěl jsem jenom doplnit, když už jsme nakousli ten zvuk, že vlastně že zvuk jako takovej je pro mě asi stejně důležitý jako ta hudba. Jo, že sice miluju hudbu, myslím si, že je to něco jiného než jenom zvuk okolo nás, ale pro mě to oboje vlastně takový jako na stejný jakoby nějaký báze, když se člověk naučí vnímat ten zvuk. Poslední.
1: Za mě i ticho je hudba, přesně s tímhle souhlasím, i zvuky. A myslím, že ta doba těch 15 let souzní s tou atmosférou a s tou pomalostí a takovou jako relaxační právě atmosférou té hudby, co vytváříme. Takže my opravdu nejsme ani jeden typy. Samozřejmě, že když já třeba vydám solo album a potřebuju si potom, protože se tím už živím, učila jsem taky právě na té konzervatoři dlouho, ale už 5 let jsem na volné noze, tak tam to člověka přinutí být aktivnější, vydat rychleji trošku to album a pak udělat koncerty. Ale ta naše spolupráce, mě se líbí, že jako úplně bez nějakého výkonu, což i ty naše další, tvoje nebo moje projekty jsou, bez nějakých jako ambic větších, ale hezky to tak jako souzní a vlastně mi to k tomu úplně sedne. Já bych ani nečekala, že bychom my po roce spolu vydali albumy. Vůbec to k nám nepasuje. No. Zkrátka to čekalo na svůj čas a už jsme si řekli, už jsme mohli po těch letech. A
2: dozrálo to. Jsme rádi,
1: že nám to dozrálo.
0: No jestli tam právě bylo nějaký jakoby takový ten jako impuls nebo nějaká jako chvíle, když jste si řekli, tak už to dozrálo. Jako jestli si pamatujete nějak jakoby ten obrat nebo něco takového.
2: No tak já jsem, co se dá těžko říct, já myslím, že ne, že já jsem už od začátku věděl, že už když jsme začali něco nahrávat, že to má smysl, že se něco hromadí, že se to nakumuluje, že to nějaký výsledek bude mít, ale nedávali jsme si nikdy žádnou, jako teď něco vydáme, teď něco uděláme, jako tohle, mě to nějak není moc vlastní, a dokud nejsem spokojený a nevím přesně, co chci, tak si myslím, že to nemá smysl, abych to dokončoval. No, takže mě by asi nevyhovovalo takový to, pojďme teď udělat jeden projekt rychle a pojďme ho dokončit a pojďme třeba udělat koncerty. Jo, tak na to potřebuji víc času.
1: Jo, je pravda, že když pak do toho je rodina, děti, no, jo, můj vztah a práce, tak opravdu na tenhle typ hudby na to musíte mít fakt dobrý moment, jak to posunout dál. No. Ten klid, plynulost, plynutí.
2: No a taky jsme to natáčeli na chalupě u mě v ateliéru a tam vlastně Mily má čas přijet tak jednou za 2 roky, takže to je další důvod, proč to trvá. Nicméně letos jsme si řekli, že to dokončíme ten jeden.

0: Písně Dne a písně noci jsou pestrou kolekcí skladeb oscilujících mezi energickou improvizací a meditativními ambientními plochami. Je to inspirované zvuky přírody i města a společnou hravostí obou autorů. To už jste tady nějak vlastně taky jako popsali. Ale kdybyste měli říct, jako o čem ty písně dne a písně noci jsou, jakože je tam něco jako tematického, tematizujete tam něco, o čem to je?
1: Spíš mě přijde, že to popisuje takový stavy člověka, nebo u té noci to je jasnější možná než u toho dne za mě. Tam já úplně vidím, že je tam krásný popsání té atmosféry toho, když člověk je před usnutím, usíná, má takovou tu fázi mezi spánkem, bdělostí, pak je v tom snu, pak má nějaký myšlenkový proces, když se probudí, třeba vstane a vidí objekty kolem v tom pokoji nebo tak, slyší zvuky. A pak zase jde tou nocí dál a před ránem se probouzí. Za mě ta noc je teda hodně, hodně jasná a tam se mi to hodně líbí, že se nám to povedlo vyjádřit, jak ta noc každý den a každou noc teda pokračuje. Tak takhle já třeba s tou nocí za sebe můžu říct a ty můžeš třeba ten den, veď?
2: Jak se doplňujete?
3: Tak já, pro mě písně dne jsou takové, vlastně zase ty polohy, které jsou spíš jako denní, takový vibrace, takový spěch, rytmus dne, takový jako poloběh, taková ta nucená přítomnost, kdy člověk musí něco řešit. Jo. Jsou tam i takový pomalejší místa, kdy člověk musí odpočívat, musí, ale je to takový spíš přemýšlení, je to takový ten denní stav, ten běžnější. Jo.
1: Je pravda, že hodně vyjadřuje i ten den. My moc nemáme úplně čas na nějaký dlouhý pauzy během dne, viď? Takže jak třeba máme rádi hudební pauzy, protože i ta pauza a ticho v té hudbě je hodně důležitý, tak ten den je vlastně hodně zaplněný. Ty písně dne máme hodně zaplněný, protože ty dny oba máme vlastně opravdu dost zaplněný. A ještě k té noci, ještě za mě je tam velký téma té snovosti. Zaprvé to snívectví, který má Jarda hodně v sobě a s tím souvisí i ten nástroj Orloj snivců, i ta kapela nebo ten orchestr, zapomenutý orchestr Země snivců, tak ta snivost, nějaké jako zvýšené vnímání toho okolního světa je pro nás zásadní a to je nám vlastně oběma blízký. Takže my chceme spíš podat těm posluchačům touhle netradiční hudbou, která věřím, že pro někoho je jako náročná možná trošku poslouchat, tak právě to zastavení, tu nutnost toho zastavení v tomhle v světě, kdy tu pauzu si opravdu musíte v podstatě plánovat, abyste se k ní dostali, nebo aspoň my to tak máme. A vyjadřuje to tu pauzu, která, když se člověk zastaví a je jenom sám se sebou, tak teprve může poslouchat a naslouchat tomu světu. A to si myslím, že se hodně v té společnosti ztrácí a je to škoda, že lidi jsou v takovém vzmatku, v rychlosti, nemají čas na to se zeptat sebe, kde teď jsem, co potřebuju, kam směřuju, co chci s rodinou docílit nebo sám za sebe. A je to velká škoda a tahle hudba myslím, že může pomoct i těma písněma noci, ale i toho dne zamyslet se nad tím, teď si vlastně můžu dát tu pauzu, teď si můžu zeptat sebe, poznat se v tu chvíli, co zrovna je potřeba posunout třeba dál v tom životě. A to je tam taky velký téma, myslím.
3: To jenom doplním, že bez toho zastavení, bez toho, že se člověk zastaví, vlastně nemůže dostatečně vnímat to svý okolí. A to já myslím, že v dnešní době já to vnímám jako jako problém, jo, takový.
1: Ale opravdu se to i zrychluje ta doba, že ani na to nemáte čas se podívat kolem, jak ty listy najednou rostou, jak ty děti rostou, kolikrát to člověk ani nestíhá. Jo.
3: Se to proměňuje.
1: No. A je to potřeba si to zachovat. A tím, jak využíváme ty technologie a i já na sobě, a to jsem dost jako vnímavý člověk a opravdu to okolí i sebe vnímám výrazně, tak i já musím pracovat s tím, abych se zpomalovala vědomě. Že opravdu, jak člověk posílá ty maily, SMSky, tak se to všechno jako zrychluje, tak tím víc se člověk musí zamyslet, hele, je toho hodně, cítím úplně, jak to na mě tlačí tou rychlostí, že hned musím, když neodpovím do druhého dne, tak je něco vlastně zvláštního a je to nesmysl. Jo? Takže to je pro nás hodně proto i těch 15 let trvalo to teda
3: akorát.
1: Takové, je to akorát. Přesně.
0: Možná se zeptám, mě napadla teda spoustu otázek, tak
1: tady
0: budu zapisovat. Jak je pro vás vlastně nějaká ta citlivost a vnímavost jako ve vašem třeba i tom nehudebním životě jako důležitá? Co vám to jako přináší?
1: Tak citlivost k sobě, jak okolí, je dost zásadní pro to, aby se člověk uchoval jak zdraví, tak vztahy a vůbec nějaký jako prospěšný směr v životě. Bez toho to vlastně nejde, no. Protože jsme v tom tahu těch věcí, tak to člověk ani neslyší, co má v sobě, a tím pádem se nedivím, že lidi mají psychické, zdravotní potíže, finanční, vztahové, to přesně s tím souvisí.
3: No a nevnímavost je něco jako nevšímavost svým způsobem, že? Jako, že si člověk jako spoustu věcí nevšímá záměrně nebo nechce, nebo prostě nějakou svou omezenou kapacitou vnímání, tak taky špatně, ne?
1: Protože jste jako rozhodně
3: prospěšný. No a vůbec nevšímat si okolí, že jo, je taková slepota.

0: pro někoho, a právě jste to taky jako říkali, pro někoho, kdo je v nějakém takovém jako rychlém životě a nějak se jako neumí jako zpomalit, nebo možná nechce, to může být možná úplně jako zvláštní koncept, o čem se bavíme. A možná jako i ta ambientní hudba pro někoho může být vlastně i proto náročná, jo, že vlastně jak se do ní jako dostat, nebo jak to jako nacítit. Myslíte si, že ambientní hudba je jako něco, co je přístupné té široké veřejnosti, nebo je to jenom pro nějakou jako určitou skupinu lidí, případně jak ji jako nějak ukazovat dalším?
1: To je velký téma, chceš začít?
2: Já mám jenom jednu větu k tomu. Já myslím, že to je o nastavení toho momentu, toho té chvíle, a že bych tady bych vůbec nerozděloval typy lidí, nebo jo, že to je spíš takovej jako moment, který přijde, a kdy člověk jako může procitnout nějakým způsobem, něčeho si všimnout a něco zaregistrovat.
1: Je to pro mě někdy otázka, jak tu hudbu, která je jiná, přiblížit lidem, kteří by se k ní třeba nedostali, nebo když se k ní dostanou, tak je pro ně náročný. Samozřejmě se člověk je potřeba, aby se trošku zastavil, a nemusí to být taky pro každýho. No proč by jsme, právě protože to není mainstream, ale zase se nám stává, že když nás slyší někdo, kdo nás nikdy neslyšel, tak pak třeba řekne, já bych v životě takovouhle hudbu neposlouchala, ale mě to teď zaujalo, protože to v tu chvíli mělo něco, co mu to předalo. Takže přesně, tam bych si nezavírala dveře, může to být pro každýho, ale zároveň samozřejmě jsou lidi, kteří k tomu by potřebovali nějak třeba navést nebo vysvětlit, proč ta hudba je taková, nebo právě nainspirovat k tomu, že ten moment pauzy, aby to vydrželi tu chvíli, takhle to může pak taky fungovat. No.
0: Ještě jedna otázka, na kterou jsem už myslela dávno. Máte rádi radši noc nebo den? A proč?
1: Já teda miluji den i noc, ale na noci mě baví, já mám nejlepší nápady v noci. Když se probudím buď v noci nebo k ránu a jsem přesně v tom momentu, jak jsem říkala, v tom momentu mezi tou bdělostí a sněním, tak je člověk vlastně nejblíž sám sobě. A najednou já úplně slyším, co můžu dělat za projekty, úplně to vidím i vizuálně před sebou a už mám tu vizi, co vlastně chci dělat, jaký to bude mít cíl, co to přinese mně, co to přinese lidem. A vím, že to je ta pravá chvíle toho napojení se na vnitřní sebe, na tu psychiku a na tu nejlepší zkušenost, kterou můžete pak předávat dál. A zároveň se věnuju od 18 let snům, takže i ty sny mě hodně vedou, protože sen je taková nevědomá ukázka toho, jak vy žijete a kam můžete směřovat a hodně to může pomoct člověku. Ale často si právě lidi nechtějí ty sny pamatovat, protože jsou někdy i třeba děsivý, nebo někdy jsou zvláštní. A čím jsou zvláštnější, tím víc vás upozorní na nějaký téma. Takže pro mě ta noc je hodně důležitá jako zdroj sebepoznávání a toho směřování, co člověk má dělat, co je pro něj zdravý a tak. Ale den taky miluju, ale nejradši mám možná ráno a večer. Nevím, ale mě baví každý moment asi. Co ty?
2: To tady já si těžko k tomu vyjádřím. Já myslím, že to je tak rovnocenný pro mě. To je tak, to je Janka, jak se říká, Jank, Měnk, nebo plus Jin minus. Jo. Protože to k tobě patří. Jo. Bez noci by nemohl být den, nebo obráceně. No. A samozřejmě záleží, jaký den, jaká noc, jaký ráno, jaký večer. Jo. To se mění.
0: My už se pomalu blížíme ke konci a tak mě zajímá, jestli máte s tím dvojalbem nějaké plány, jestli můžeme se třeba těšit na koncerty, nebo jak dál, vlastně jaké s ním máte plány?
1: My doufám, že nebudeme čekat 15 let na šňůru koncertu, ale určitě nejsme typy na klasickou šňůru. My prakticky děláme skoro všechno jinak, než se doporučuje v tom marketingu a tom, co se má vlastně rychle po albu, kde rozeslat a tak dále. Ale snažíme se, jak vidíte, máme tady s váma rozhovor, za to moc děkujeme Radiu Proglas a vám, Aničko. A i Milanovi Tesařovi, který teda podporuje hudbu dlouhodobě výborně. A určitě máme nějaké koncerty, máme koncerty v září a teď jsme měli mít, ale nakonec jsme to odložili, proběhnou, budeme to mít na stránkách milianatková.com a snivec.cz, takže tam uvidíte novoty. Plánujeme videoklipy, jeden už máme, další budeme natáčet právě v létě, po těch 2 letech nebo kolika roce nebo po 2 pojedu na chalupu za Jardou a ve 2-3 dnech tam zase něco natočíme, takže budou nějaká videa, protože Jarda dělá krásná videa, točí.
2: Děkuji. To se objeví na YouTube postupně, mám plánu 3 nebo 4 videa k tím našim písním.
1: Máme taky 100 kusů, teď už teda míň, protože už jsme nějaká prodali, fyzických nosičů. My jsme takový staromilci, ještě máme rádi CDčka, takže pro fančmekry, kdyby někdo chtěl podepsaná alba, tak máme. Máme to teda i na tom Bandcampu. A taky nás čeká nějaká spolupráce s filmem, byť? Ale to bych ještě o tom nemluvila konkrétně. Protože tahle hudba se vyloženě hodí pro audiovizi, takže tam něco ještě bude probíhat, ale o tom, až to bude aktuální.
0: Já vám moc krát děkuji za rozhovor. To byla Milie Janatková a Jaroslav Kořan a bavili jsme se o vydaném o dvojalbu Písně dne a Písně noci. Já vám moc krát děkuji.
1: Moc děkujeme.
2: Děkujem také. Na shledanou.
1: Mějte se hezky, opatrujte se.

0: Je 20 hodin a na Proglase přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus. Plus zprávy.
1: Evropa je připravená Španělsku pomoct s migrační krizí v Soutě. Policie hledá dva lidi, kteří byli při bouřce na jezeře Most. Fotbalisté Sparty nastupují ke třetímu předkolu Ligy mistrů proti Olympiku Lyon. A zítra bude jasno až polojasno, místy s přehaňkami nebo bouřkami. Teploty do 37, na Moravě až 40 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Evropská unie podle eurokomisaře pro migraci obstála při krizi ve španělském městě Ceuta. Magnus Brunner to řekl po mimořádné videokonferenci unijních ministrů vnitra. Do Ceuty ležící na africkém pobřeží minulý týden během jediného dne nelegálně připlavalo přes 70 tisíc lidí. Ministři dnes Španělsko pochválili za dobré zvládnutí situace.
3: Evropská unie i Španělsko podle Brunera situaci dobře zvládly. Nelegálně příchozí lidé se nedostali do pevninské Evropy. Unijní ministři vnitra zároveň vyjádřili soustrast nad ztrátami na životech. Minulý týden při cestě do Ceuty zahynulo 75 lidí. Evropská unie bude podle eurokomisaře Brunera dál bojovat proti pašeráckým sítím, které lidi na cestu do Evropy posílají. Část států Evropské unie, včetně Česka, v posledních dnech vyzývala k dočasnému vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Nic takového ale ze závěru ministerského jednání nevyplynulo. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Ukrajinská kontrarozvědka SBU od letošního ledna překazila přes 50 pokusů ruské tajné služby FSB o vraždu ukrajinských vojáků prostřednictvím online seznamek. Uvedl to zpravodajský web Ukrajinská pravda. Moskva podle Kyjeva k navazování kontaktu a domlouvání schůzek využívá i provokatéry. Ruští agenti se snažili ukrajinským vojákům například podat otrávené jídlo nebo nápoje. V lednu se špion FSB pokusil ubodat Ukrajince, kterého pozvala na schůzku v průmyslovém areálu žena z falešného účtu. Hasiči likvidují požár v domě s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Z budovy evakuovali 25 lidí, nikdo z nich neutrpěl zranění. Kdy se budou moct vrátit, zatím není jasné. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Teď mají požár pod kontrolou a provádí průzkum, shrnuje mluvčí Jaroslav Mikoška.
4: Je potřeba ten objekt ovšem důkladně odvětrat. Některé síly a prostředky už jsme odeslali zpátky na základny. Co se týče evakuovaných, tam zatím není jasné, co s nimi bude dál, respektive toto je právě předmětem šetření nebo řešení v tuto chvíli. Na místě je ředitelka objektu, se kterou to právě řešíme.
1: U jezera Most policisté hledají dva pohřešované lidi. Přes Mostecko i celý Ústecký kraj se přehnala bouřka doprovázená velmi silným větrem. Lidé, které počasí zastihlo, když byli na jezeře, měli problém dostat se bezpečně ke břehu, říká mluvčí krajské policie Veronika Hišplerová.
5: Propátrávány jsou břehy jezera i jeho okolí. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, včetně poříčního oddělení policie. S ohledem na probíhající záchrannou akci a ohleduplnost vůči rodinám pohřešovaných nebudeme v tuto chvíli poskytovat další podrobnosti.
1: Dagmar Havlová a její nadace Vize 97 chtějí zachovat cenu Václava Havla za lidská práva. Radiožurnálu to potvrdil Jakub Doležal z nadace. Reagují tak na pondělní oznámení knihovny Václava Havla, že už se na organizaci ceny nebude podílet. Knihovna to zdůvodnila tím, že Dagmar Havlová odvolala souhlas s užíváním jména bývalého prezidenta. Knihovna teď hledá nový název i vedení.
6: Fotbalisté Sparty rozehráli úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů. Na Letné hrají proti francouzskému klubu Olympique Lyon a je u toho Pavel Telšár.
7: V polovině čtvrté minuty Sparta Lyon zatím 0-0. Pražané už měli jednu velkou šanci po centru z levé strany, se k zakončení uvnitř pokutového území dostal záložník Irvin, ale přestřelil branku slovenského golmana Lyonu Greifa. Přímý přenos můžete poslouchat na digitálním radiožurnálu Sport z Letné. Pavel Telšár, Radiožurnál.
8: Nehoda na D10 u Staré Boleslavy a taky na D1 u Mirošovic. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy teď velmi opatrně za odbočkou na Starou Boleslav. Na 14. kilometru havarovala dvě osobní auta, srazila se tam se psy. Vozidla jsou v odstavném pruhu, zvířata ještě v jízdních pruzích, čeká se na policii.
9: Je to tam takový jako nepřehledný, že vlastně z něčeho nic tam vlastně musíte jako objíždět a musíte objíždět z jedné strany, pak z druhé strany, musí se tam brzdit trošku.
8: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor u nájezdu od Benešova. Na 21. kilometru stále odstraňují následky nehody. Uzavřený je levý pruh, na místě už jsou odtahové služby. Dvěma pravými pruhy projedete bez výraznějšího zdržení. A silnice 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy je uzavřená po nehodě. Mezi Bělou pod Bezdězem a Doxy za odbočkou na Bezděz se střetlo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranáři, silnice je uzavřená, objíždět můžete přes Mšeno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v Praze, ve Středočeském a taky v Ústeckém kraji smogovou situaci. Platí až do odvolání. Lidé by měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro ty s chronickými dýchacími potížemi, seniory nebo malé děti. Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky nebo bouřky.
2: Posloucháte vysílání.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

trhám list v duši, v mém kalendáři. Zmizelo něco, co v duši mi plálo, nevím, co s tím.

srdce zabolí, ale přece buší. Krok do ticha.

Skladba Krok do ticha nám odstartovala proud večerního vysílání na Proglasu. Je úterý 4. srpna, 20 hodin 9 minut a od mikrofonu vás zdraví Ondřej Šidlo. Následovat bude skladba Když jsi mladý od Vladimíra Merty.

0: Brněnské divadlo Líšeň znovu uvede hru Zpověď Bachaře. Připomíná osudy obětí komunistické persekuce a čerpá také z životních příběhů blahořečených kněží Jana Buly a Václava Drboli. V repríze bude inscenace k vidění tuto neděli 9. srpna od 21 hodin na faře při kostele svatého Jilí v Brně. Hovoří dále dramaturgyně a režisérka hry Pavla Dombrovská.
1: Je inspirována totalitou, je to takové scénické divadelní vyrovnání se s totalitou, s minulým režimem a vychází výpovědí odsouzených ve stalinistických procesech. Tento rok je významný blahořečení kněžů, kteří byli popraveni v rámci babičských procesů. To je tak jeden ze zdrojů inspirace naší inscenace. Je velice výtvarně pojatá, fungují tam loutky, masky, živá hudba. Je to představení, které bohužel získalo ještě větší důraz, protože v současné době máme ve vládě lidi, kteří spolupracovali s minulým režimem.
0: Pokud tedy chcete vidět toto představení, pak tedy ještě jednou v neděli 9. srpna na faře kostela svatého Jily v Brně Líšni.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

jak se to stalo, že dítě zaplakalo, přitom radost mělo, na svět se mu chtělo.

Písničkář a šanzonier Raven vydal u příležitosti svých 60. narozenin album Dopio. Obsahuje 20 písní natočených v rozmezí let 2020 až 2026 a vychází v neobvyklém formátu CDčka s přiloženým flash diskem ve tvaru platební karty. Vedle členů Ravenova tria Markety Mužátkové a Michala Turka se na albu podílejí také zpěvačky Atina Langoska a Monika Song, kytarista Jiří Kovář, saxofonista David Fárek a studiový symfonický orchestr. Pojďme si nyní z alba Dopia zahrát písničku Tak kde jsou ti indiáni.

0: číslo, ale další bude v mém životě šest.
1: V obřadní síni krematoria v Brně proběhlo dnes poslední rozloučení s knihkupcem Michalem Ženíškem. Zemřel před týdnem v 73 letech. Před rokem 1989 pracoval například jako kulisák a příležitostný herec v různých divadlech nebo asistent produkce a režie v krátkém filmu. Ženíškův obchod s knihami vznikl v roce 1990 a podle encyklopedie dějin Brna díky kontaktu s Petrem Pastrňákem, který provozoval exilové knihkupectví pro krajany ve Vídni. Podle některých zdrojů bylo prvním soukromým knihkupectvím po pádu komunismu v Československu. Náš stálý spolupracovník, hudebník Martin Kišperský, vzpomíná.
2: Michala Ženíška jsem poznal, když mi bylo asi 22, a tehdy jsem toužil pracovat v nějakém knihkupectví, protože jsem měl k knížkám vztah a nešlo přehlédnout, že jedno z nejlepších má v Brně právě tento muž, který se v tom velice vyznal a myslím si, že byl schopen udělat leccos pro to, aby potěšil zákazníky, často i takové, kteří byli nároční výběrem. Michal byl chytrej a vtipný chlap a byl taky zároveň dost vznětlivá povaha a nebylo to s ním vždycky lehký, ale zatím, jak působil, se skrývalo dobrý srdce, což si myslím, že s léty bylo jasnější a jasnější. A když už jsem byl o 20 let starší, tak jsme se dostali do fáze přátelství, který myslím si, že bylo obohacující. Pro mě teda určitě, protože jsme mohli hovořit o různých věcech a tak. No ale z času, kdy jsem u něho pracoval, tak mám spoustu historek, který ani nelze často tlumočit, ale zdálo se mi to výjimečný. Bylo to ještě v časech, kdy jeho obchod nebyl v Alfa Pasáži, ale byl na ulici Květinářská a bylo tam tak zvláštně šero a do toho hrála často operní hudba, kterou měl Michal rád. Byl to jeden z prvních soukromých knihkupců v Brně a byl to dobrý člověk.
1: Uzavřel Martin Kišperský. Michala Ženíška si mohou lidé připomenout také v Institutu paměti národa v centru Brna. Původní nábytek z jeho zrušeného knihkupectví od známé brněnské dvojice architektů Rusín a Vála je součástí expozice Tichá hrdinství. I já moc rád vzpomínám na chvíle, kdy jsem měl možnost několik měsíců v knihkupectví Michala Ženíška pracovat.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Je 21 hodin a na Proglase je čas pro společnou modlitbu. Pomodlíme se společně večerní chvály a pak bude následovat modlitba živého růžence.

0: Dnes je úterý 4. srpna, památka svatého Jana Maria Vianneye kněze a texty budou následující. Hymnus bude ze společných textů o duchovních pastýřích ve starším vydání na straně 1727 nebo v novějším vydání na straně 1946. Starší vydání 1727, v novějším vydání 1946. Žalmy, antifony a další texty budou z druhého týdne žaltáře ve starším vydání strana 960 nebo v novějším vydání strana 1073. Ve starším vydání 960, v novějším vydání 1073. A závěrečná modlitba potom bude z památky ve starším vydání strana 1448 nebo v novějším vydání strana 1629. Starší vydání 1448, v novějším vydání 1629. Modlit se s vámi dnes bude Ondřej
1: a Norbert.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. Nejvyšší kníže pastýřů, budíš od nás veleben. Buď, Pane svých služebníků, mezi námi vyvýšen. Tobě je Otec darem dal, ty jsi je v své účastenství vzal. Tak Otce oslavoval.
1: Oblékal jsi je v spravedlnost zákona duchovního, ve všelikou dokonalost svou, také Otce svého. By lidu věrně sloužili, vůli Otcovu plnili, tvým vzorem se řídili.
0: Naplnil jsi je statečností, by se mocných nebáli, moudrosti, Bohu věrnosti by horlivě kázali, zlého se vyvarovali, tebe vždy následovali, v tebe pevně doufali.
1: Modlitbou si je posvětil i všechno dílo jejich, vše si krví spolu spečetil, když umřel za jejich hřích. V smlouvě nové je postavil, věrnost Boží jim osvědčil, odplatu zabezpečil.
0: Tam jsou šťastní tvoji věrní, kde takové sluhy máš, že tebe v nich vždycky vidí a ty se jim v nich dáváš. Přešťastní ti služebníci, lidu v dobrém pomocníci, vůdcové nebloudící.
1: Budiš tobě chvála, Kriste, že s námi vždy zůstáváš a jako dříve sluhy své, tak i nyní nám dáváš. Tobě za to děkujeme, v nich my tebe přijímáme, to vše k tvé cti a slávě. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
0: Slyšte to všechny národy. Poslouchejte všichni obyvatelé světa.
1: Prostí i vznešení, bohatý stejně jako chudý.
0: Má ústa pronesou moudrost, z úvah mého srdce vyprýští znalost.
1: Nakloním svůj sluch k průpovědi, za zvuku lyry zjevím svou záhadu.
0: Proč bych se měl bát za dnů neštěstí, když mě svírá zloba nepřátel?
1: Kteří spoléhají na svůj majetek a chlubí se přemírou svého bohatství.
0: Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí, není to zaplatit Bohu své výkupné.
1: Cena života je příliš veliká, nikdy nebude stačit, aby člověk žil na věky a neviděl zkázu.
0: Neboť uvidí, že umírají moudří, že stejně hyne pošetilec i hlupák a zanechají své bohatství jiným.
1: Hroby jsou jejich domovem na věky, jejich obydlím po všechna pokolení, i když svými jmény nazvali celé země.
0: Nesetrvá totiž člověk v hojnosti, podobá se dobytčatům, která hynou.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
1: Zhromažďujte si poklady v nebi, pravý Pán.
0: Takové je chování těch, kteří důvěřují v sebe, takový je konec těch, kteří se těší ze svého údělu.
1: Kladou je jak ovce do podsvětí, smrt je pase a spravedliví nad nimi vládnou.
0: Jejich vzevření záhy pomine, podsvětí jim bude příbytkem.
1: Ale mou duši vysvobodí z podsvětí, neboť mě vezme k sobě.
0: Neboj se, jestliže někdo zbohatne a vzroste majetek jeho domu.
1: Až zemře, nic si sebou nevezme, nesestoupí s ním jeho jmění.
0: I kdyby si za svého života liboval, budou tě chválit, že jsi to dobře zařídil.
1: Přece se připojí ke svým předkům, kteří navěky neuzří světla.
0: Člověk, který žije v bohatství a neuvažuje, podobá se dobytčatům, která hynou.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Shromažďujte si poklady v nebi, pravý Pán.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal slávu a čest.
0: Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
1: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
0: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti.
1: Protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi, z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
0: A vytvořil si z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal slávu a čest. Krátké čtení bude z listu Římanům. Všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy. Z jeho milosti však docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš. Aby Bůh ukázal svou spásnou spravedlnost, ustanovil ho jako smírnou oběť v jeho krvi, která působí skrze víru.

0: Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine, u tebe je hojná radost.
1: Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine, u tebe je hojná radost.
0: Po tvé pravici je věčná slast.
1: U tebe je hojná radost.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Ukážeš mi cestu k životu, Hospodine, u tebe je hojná radost. Učiň s námi veliké věci, Hospodine, neboť si mocný a tvé jméno je svaté.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jása v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Učiň s námi veliké věci, Hospodine, neboť jsi mocný a tvé jméno je svaté.

0: Pane, ochraňuj svůj lid. A nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí a milosrdný Bože, Ty jsi dal svatému Janu, faráři arskému, podivuhodnou schopnost vést svěřené duše. Prosíme Tě, naplň také nás láskou svého syna, ať milujeme své bratry a přivádíme je k Tobě, abychom společně došli do věčné slávy. Skrze Tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

Společně se teď pomodlíme živý růženec. Budeme se dnes modlit růženec bolestný a vy se můžete zapojit k jednotlivým desátkům tak, že zavoláte do našeho studia na číslo 739 850 345 a povedete jeden z desátků růžence.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby růžence vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

K vašim úmyslům přikládáme i ty, co jste zaslali nebo zavolali do rády a proglas. Máme je tady před sebou, takže je předkládáme Bohu. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé. Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. A nyní můžete volat do studia a pomodlit se s námi první desátek růžence.

0: Vítám ve vysílání první posluchačku, která se s námi pomodlí první desátek. Ježíš, který se pro nás krví potil. Kdo se k nám dovolal? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Krista, paní Marii. Zdravím všechny posluchače Rádia Proglas, tady posluchačka Věra. A moc bych vás chtěla poprosit, abyste se se mnou pomodlili za moji zemřelou maminku, tatínka, babičky a tety. A všechny duše v očistci, za všechny zemřelé, za duše, za které se nikdo nemodlí a za úmysl svatého Otce. Oče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mockrát vám děkuji, že jste se se mnou pomodlili. Přeju vám pěkný zbytek večera a požehnanou dobrou noc.
0: My vám také děkujeme za zavolání. Pěkný večer s Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem.

0: Druhý desátek bolestného růžence, Ježíš, který byl pro nás bičován, se s námi pomodlí posluchačka Emílie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a Paní Marii. Já bych prosila všechny, aby se se mnou pomodlili za zemřelého manžela, živou zemřelou rodinu, Boží ochranu pro mě i pro děti o prázdninách. Prosím Pána o déšť, aby nás trochu ovlažil. Za celou církev svatého otce, nová kněžská řeholní povolání, obrácení hříšníků. Otče náš, jen si na nebesích, posvěce jména tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Který byl pro nás bičován, druhý desátek bolestného
1: ruženca. Který pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Marie, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně. Přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Ještě jsem chtěla říct za náš národ. Děkuji všem, kteří se mnou modlili, Pánu zaplať i vám, proklase za vše a pěknou dobrou noc.
0: Děkujeme a i my vám moc děkujeme za modlitbu. S Pánem Bohem, dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Máme na lince další posluchačku, která se s námi pomodlí 3. 10. růžence, Ježíš, který byl pro nás trním korunován. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu Paně Marii. Já bych se prosila pomodlit za živou a zemřelou rodinu, za víru pro děti a vnuci, za vnoučka, který pracuje v cizině, aby ho tam anděl strážní chránil a opatroval, aby se mu tam něco nestalo. Za těžký případ v rodině, aby se to urovnalo. A za dešť, aby nám pán Bůh zeslal deštiček a hodně deštičku. A za vás proglase, za mír na celém světě a za mír na celém světě a za všichni biskupové a páni faráři. A byla dneska hezká mši svatá mezi Gogjory, já jsem se dívala na ní, byla krásná. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s sebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Marie, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož bylo na počátku až na věky věku. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno míru, pokoje a rodin, oroduj za nás. Já děkuji všem, kteří se mnou modlili i vám pro glase. A přeju všem krásnou a požehnanou dobrou noc. S Pánem Bohem.
0: Vám taky děkujeme za modlitbu. S Pánem Bohem. Dobrou noc.

0: Je před námi čtvrtý desátek bolestného růžence, Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž. Tento desátek se s námi pomodlí paní Olga, kterou vítám ve studiu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Já bych prosila, jestli bychom se mohli pomodlit za mír na celém světě, za účastníky mladé v Medjugorji, mají tam festival, za ty mladé, aby svět šel k lepšímu, taky za kněze, papeže a za všechny představené osoby, za dobré a lidi laskavé, kteří nedělají rozvraty v rodinách, za křesťanské rodiny, rozvrácené manželství. A já bych prosila taky na svůj úmysl, abych zítra dobře pochodila u paní doktorky. Dneska to nebylo moc na dvakrát. A taky za mé syny, jejich rodiny, moje vnoučata, každému, co pán ví, co mu chybí, za zemřelého manžela a švagra, který nedávno umřel, a za celou rodinu, za vás Proglase, za televizi Noé a Lux a za obrácení hříšníků. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Dráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který za nás nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Dráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Dráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Dráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Dráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Dráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná. Pán s tebou, požehnaná ty medzi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, ktorý za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná. Pán s tebou, požehnaná ty medzi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, ktorý za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná. Pán s tebou, požehnaná ty medzi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, ktorý za nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pánu zaplať za prostor, děkuji všem, co se se mnou modlili a myslela jsem taky na ně, a i když je neznám. A vám přeji pěknou službu a vám prohlase. Všem mnoho zdraví.
0: Moc děkujeme. Moc děkujeme za přání, za modlitbu. S Pánem Bohem pěkný večer.
1: S Pánem Bohem dobrou noc.

0: Na lince máme další posluchačku, která se s námi pomodlí 5. desátek růžence, Ježíš, který byl pro nás ukřižován. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu, paní Marii. Já bych prosila všechny, aby se se mnou pomodlili na tyto úmysly. Pane Ježíši, prosím za všechny prosby, které mám ve svém srdci. Pane Ježíši, prosím za zázrak. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť si jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl za nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrava z Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a nádeje naše buď zdráva. K tobě voláme vyhnání synové Évy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči. A Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence,
0: aby nám Kristus,
1: dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a z mrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když posvátném růženci, blahoslavené Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána.
0: Amen.
1: Na úmysly svatého Otce, pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí, vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Pani naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usina nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
0: Amen.
1: Pán Bůh zaplať všem, kteří se se mnou modlili, a s Pánem Bohem.
0: Děkujeme za modlitbu s Pánem Bohem. Tímto děkujeme všem posluchačům za společnou modlitbu. Přejeme vám pěkný večer. S Pánem Bohem.

Školák Kája Mařík ve škole i doma je kniha, kterou ve čtení na pokračování otevíráme již po 19. Název dnešní kapitoly je Kájova sláva. Knihu, kterou napsala Marie Wagnerová pod pseudonymem Felix Háj, čte Marcela Kopecká.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 19. Kájova sláva. Netušil bezstarostný Kája, co naň ve škole čeká. Už včera domluvil se pan starosta s panem řídícím, že dopoledne druhého dne půjdou děti ze všech tříd do té největší, čtvrté, a v krátkém proslovu, že bude Kája veřejně pochválen a dán za vzor ostatním dětem. Že přijdou i od Ambrožu, i babička s Pepíčkem. Paní řídící hned podotkla, že dá na stůl ubrus i kytici a že bude dobře to prokřiknout, aby přišli také dospělí na tu chvíli do školy. Kájovi je moc hezky na světě. Zrovna vyběhly děti na vršek a Lážov leží před nimi. Zřetelně lze dohlédnout na kostelní věž. A to jsme se dnes spozdili, řekl Kája. Už je 7 pryč, do kostela to musíme vzít trapem. A jak z kostela vyšli, hned bylo Kájovi divné, že kolem školy kmitl se pan řídící s panem učitelem a oba měli sváteční šaty. Hleď, Zdeňo, nejspíš zas umřel pan Koleda a budeme mít třeba prázdno. První, kdo ho chytl ve školní chodbě, byla paní řídící. Kájo, to budeš mít radost. I pan starosta přijde. Jen teď běžte, už je čas. V 10 hodin to začne. Kája se zastavil na schodě. Zavolal na Zdeňu, která šla kolem vlevo. Zdeňo, neměl jsem psát včera úkol? Ale Zdeňa už otvírala dveře u třídy. Kája rozvažuje. Budu mít radost, přijde pan starosta a v 10 hodin to začne. Od 10 mají psaní. Pro pána krále měl psát do sešitu velká písmena a on zapomněl. No pěkně to začne. A to nejspíš pan učitel si pozval na pomoc pana starostu, že on, Kája, nenapsal úkol. Vklouzl do třídy jako myška. Sedí na kraji poslední lavice, je ze všech největší. Vidí zrovna na náměstí, ale nedívá se tam, to by dostal. V 9 hodin mu říká Vincek. Kájo, ty budeš mít dnes slávy. A Kája si myslí, jú slávu, že nemám úkol. Pan učitel dnes zvlášť vlídně se naň usmívá. Když jde od tabule, kde počítal, pohladí ho po hlavě a říká. Ty jsi chlapík, Kájo. A Kája chce říct, jú chlapík, ani nemám úkol. Ale místo toho zadíval se na nedělní oblek pana učitele a řekl tiše. Je, pane učiteli, prosím vás, neumřel pan Koleda, že bychom měli prázdno? A pan učitel jen maloučko se zadíval stranou a odřekl důrazně. Ne, nikdo neumřel, Kájo, ale ty jsi hrdina, však to za chvíli uslyšíš. Kája sedí v lavici jako úkropek. Šturmování mám odbité, říká si v duchu. Vyvádění měl na starosti starý Winkler, ale něco se děje. Jen tak na pár vteřin mrkl okem na náměstí. A je, tamhle jde pan táta Ambrožovic, paní máma, babička i Pepíček. V tom něco je? Třeba včera táhl Pepíčka moc rychle a ublížil mu. Tamhle jdou Fichtlovic a je, taky teta Pekařovic. Teď máte, děti, přestávku 10 minut. Pak půjdeme všichni do 4. třídy. Kája Mařík půjde se mnou. V Kájovi hrklo. Panečku, rovnou s panem učitelem. A to nic není. Děti se rozbíhají chodbou, Kája se z místa nehne. Myslí si, nejlepší by bylo utéct. Přichází pan učitel, sklání se ke Kájovi a říká: Tvůj odvážný čin zaslouží veřejného pochválení a toho se ti dnes dostane. Jak domluví pan starosta, řekneš: Velectěný pane starosto, děkuji vám za vaše slova. Jak to řekneš? A prosím, pane učiteli,
1: Já asi nebudu říkat nic. Já asi uteču. Já by jsem si to ani nepamatoval. Já jsem jiného neudělal, jen co by udělal každý kluk a úkol ani nemám.
0: A co by tě napadlo utíkat? Ty tu hezky zůstaneš. Všechny děti půjdou do 4. třídy. Víme už, že ty jsi to byl, který si vyvedl babičku i Pepíčka. Jen hezky počkej.
1: Prosím, pane učitel, naše maminka povídala, že je vyved Winkler.
0: Ale pan učitel už byl pryč.
1: Tak,
0: vzdychl Kája a bez děky sepěl ručky. Taky přijde babička Ambrožovic a Pepíček a pan starosta. A on, Kája, má říkat. Co to má říkat panu starostovi? Srdíčko se mu rozklepává, do očí derou se slzičky. Pro pána krále on tu nebude, on uteče. Potom by třeba pan učitel z ničehož nic řekl. A teď nám ukaž úkol.
1: A to by udělal každý kluk, to nic není. Přece je tam nemohl nechat, když okolo hořelo a babička spala.
0: Kája se šine tiše ke dveřím. Maličko otvírá, zběhne ze schodů jako šipka. Ale nedá se hlavním vchodem, vezme to do chodbiček ke dvorku vlevo, stiskne kliku malých dvířek do řídících zahrady, zaboří se v té úzké uličce do popela, vyskočí na terasu, kolem studny na Šindelářovic dvůr a už je venku. Uhání k rohu panských stodol a zadem k samotám. Zastavuje se až v průseku. Prohlíží se. I kalhoty má zamazány od popela, ale to je jedno. Jen když je už tady, domů nepoběží, to by dostal. Počká tady. Až uslyší zvonit poledne, bude dávno po všem. Poběží naproti Zdeně a bude to. S jásavým pocitem osvobození vyšplhá se na nejbližší strom, sedá na širokou větev a zpívá splna hrdla. Tluče bubeníček, tluče na buben. Jeho jasný hlásek rozléhal se lesem. Pan lesní šel pasekou, zastavil se. A to je Kája. Ale co to? Je 10:30, má ještě sedět ve škole. Šel po hlase, dívá se vzhůru. A pěkně vítám ze školy, volá. A co tak brzo? A kde pak je Zdeňa? Kája sjíždí ze stromu.
1: Prosím, vzácný pane, hnedle jí poběžím naproti. A dneska to fouká.
0: Zamlouvá příčinu své nepřítomnosti ve škole. I toto. Nic nefouká. Leda ti fouká z hubičky, že tak zamlouváš. Ty jsi utek ze školy. Proč?
1: Prosím, prosím, ono jich tam bude. Dnes taky pan starosta a babička Ambrožovic a Pepíček. Povídal pan učitel, že půjdu s ním.
0: A usmál se a pochopil pan lesní. Tak teď hezky se mnou. Omluvím tě. Co pak tě to napadá?
1: Prosím, vzácný pane, mám ty kalhotky od popela.
0: A to nic nevadí. Já to vysvětlím. Vykračuje rázně pan lesní, úsměv mu škubárty. Myslí si. To je právě Kája. Jak slyší, že bude pochválen, uteče. A Kája za ním.
1: No, toto dopadlo.
0: Taky mohl mlčet. Ale ta jeho hubička nedá mu nikdy pokoje. Teď je to zrovinka tak, jako v té básničce, kterou jim jednou říkala Týna, když nebyli Pánovic doma. Tak nějak to bylo, že ten umrlec pospíchal napřed a ta holka za ním hopla hop. To jako vzácný pán je ten umrlec a on ta holka hopla hop. Ale on není holka, on je kluk. A je, kdyby věděl vzácný pán, že je teď jako ten umrlec, to by Kája dostal.
1: Vzácný pane, tak je to jako v té básničce. Umrlec napřed krok co krok a ona za ním hopla hop.
0: Pan lesní zrovna se rozkašlal a teprve za chvíli povídal. To myslíš jako tu báseň svatební košile od Erbena, ne?
1: Jú, vzácný pane, zrovinka tak nějak to je. Ale není to od Erbera, od Týny jsme ji slyšeli. Zdeňa se potom bála, tak jsem povídal, snad nemyslíš, že je to pravda. To Týna jen tak.
0: No, pěkné věci slyším, řekl pan lesní. To jsou zrovna básně pro vás. Nerozumná Týna, však dostane vyhubováno. Vidíš, už jsme hnedle u školy.

půjdu i do sklepa. Ale pokud tu nebyl starosta, nebylo zle. Poslal pár větších hochů podívat se po Kájovi, už i pan řídící se moc divil, kam jen ten chlapec šel. Pan lesní zrovna v tu chvíli zahlédl pana starostu, který naň volal. Už jsem myslil, že přijdu pozdě a zatím oslavenec dnešního dne taky teprve jde. A podával panu lesnímu ruku. Pohladil Káju a řekl: tož půjdeme. Kája si myslel, kdyby mu řekl osravenec Vojta Brabencovic, že by z toho byla asi pranice. No, ale pan starosta, to je něco jiného. Pan lesní krátce vysvětlil útěk Kájův a než se Kája nadál, seděl na čestném místě, taky na stupínku na židli. Paní řídící sem dala červený fotýlek, jak řekla, a Kájovi se zas zdálo, že je teď zrovínka jako pan farář při nešporách, když sedí na takové židli. Jen kdyby měl v ruce partýsky. Pan farář říkal partýsky, to Kája ví. Jednou jel s panem farářem a panem řídícím a slečnou na pohřeb na Chouzavu a byl takový vítr a panu řídícímu by byl ulít klobouk a jak si jej přidržel, rozlítly se papíry s notami a větrem hnány nadnášely se zasněženým lesem. Povídal pan farář, až tu půjdu do školy, budou tu zajíci zpívat z partýsků. Mezitím kolem všechno stichlo. První promluvil pan starosta. Ale to už Kája nevydržel sedět. Kde pak? Sešinul se z židle, paní řídící k němu popošla a řekla: jen seď na fodýlku. Ale Kája rychle pošeptal: jak pak bych mohl na fodýrku, když jsem jen kluk? Babička Ambrožovic už plakala a plakali i mnozí jiní, když zas pan řídící mluvil o statečném Kájovi a dával ho za příklad všem ostatním. Kája rychle přivíral a zas otvíral oči a byl v hrozných rozpacích. A najednou uviděl u dveří Týnu z lesovny. Nesla tašku. To asi jí někdo v Lážově pověděl a ona přiběhla. Utírala si oči, sotva dveře zavřela. Kája jen si myslel, aby už byl konec. Je mu takové horko na tváře a ještě k němu popošla babička Ambrožovic, hladila ho a v slzách mu děkovala, že jí zachránil zbytek života. Postrčela k němu Pepíčka a dodala: a tomuto dítěti celou budoucnost. Ty sirky vzal, abych neviděla. Ostatní slova utonula v pláči. Podala mu malý balíček. Kája zavrtěl prudce hlavou. To pro památku si vezmi, Kájo, řekla babička a Kája prvně promluvil. Babičko, to nic nebylo. To by dokázal každý kluk a já nic nechci. A prosím vás, neříkejte to naší mamince. Povídala zrovínka včera, že na chválu nemá žádný čekat a taky říkají v lesovně i u nás, ať neví pravice, co dělá levice. Ale to ona támhle Týna to honem poběží povídat a mně zas bude horko a nic to není. A v tom popelu jsem si zamazal kalhotky. Osmělil se. Vzácný pane starosto, že mockrát děkuju a zas brzo přijďte. Paní řídícová přinesla takový krásný fodýrek, tak taky mockrát děkuju. A pan učitel ani neřekl, kde mám úkol. Ani jsem písmenka nenapsal a tak s pánem Bohem a pozdravujte doma. Vyklouzl Kája na chodbu dřív, než mohl přijmout od pana starosty pěkně vázanou knížku jako odměnu s přípisem a od pana řídícího zrovna tak. Prosadila i babička Ambrožovic, že malý balíček ležel na knihách a přihlásila se Týna z lesovny. Prosím, já to odnesu do hajnovny, ať má Kája památku. On by to nevzal za nic.

Kája myslel, že vyklouzne ze školy, ale chytla ho paní řídící. Čeká na tebe Zdeňa. Zrovna se mi přivedla. Pojď. Děti museli poobědvat a pan lesní se zdržel s pány. Zašli k panu Štulcovi na sklenku vína. Jen Týna uhání k samotám poskokem. Měla být doma sice už v 10 hodin, nese telecí na papriku a teď už je 11:30. Ale vzácná paní nic nebude hubovat, až jí všechno poví. Aby udělala místo zabaleným knihám a balíčkům, navršila na jednu stranu cibuli. Loni se jim v zahradě nevyvedla, musí ji kupovat a jak pospíchá a poskakuje, tu vypadne z tašky jedna cibule, tu druhá, ale Týna, ač jindy šetrná, ani se neohlédne. Jen lehkomyslně říká, nevídáno o cibuli, jen už aby věděli u nás a v Hajnovně, jakou slávu dnes Kájovi dělali. Kdyby ji byl viděl Kája, jistě by řekl. A je, umrlec před Týnou nejde krok co krok a ona přece hopla hop. Vzala to zrovna k Hajnovně a rozhlaholila se na dvoře. Teta, honem pospíchejte k nám, já vám budu povídat věci o Kájovi, že budete koukat. A už běžela do lesovny. Maminka Hajná si prospěvovala tu novou, k nebesům dnes zaleť písní. Měla jasný melodický hlas a načínala zrovna 5. sloku, když se zaposlouchala do Týnina vzkazu. Spařenou rýži chtěla nasypat do vařícího mléka, ale všeho nechala a za Týnou taky poskokem běžela. Co ten náš chlapec, co on asi proved, pro pána krále, jen ne žádnou hanbu. Už nebožka babička učila nás denně se modlit. Od světské hanby chraň nás, ó Bože. V lesovně vykládala Týna. V kamnech už dávno vyhaslo. Paní lesní a maminka Hajných seděli na lavici u kamen a utírali si oči. Týna zase musela znovu všechno vykládat. 2 krásně vázané knihy v hedvábném papíře leží na stole. Na jedné je nápis Naší mládeži a připsáno od pana starosty. Malému, ale statečnému Kájovi Maříkovi, památkou na oheň v Lážově od zastupitelstva města Lážova. A na druhé je nápis Andrzenovi pohádky a připsáno od pana řídícího. Našemu milému Kájovi Maříkovi, zachránci 2 lidských životů, Lážovská škola. A leží tu otevřený balíček od babičky Ambrožovic. V krabičce, růžovým atlasem vystlané, je pěkně srovnáno 10 starodávných dukátů. Tatínek Hajný pospíchá domů. To má dnes hlad. Už aby seděl u talíře. Ale kuchyně plná kouře a čmoudu, mléko překypělo a rozběhlo se poplotně. Syčelo, nevonělo, připálil se jeho zbytek na dně hrnce. Tatínek Hajný se moc diví, ale jde rovnou do lesovny. Setkává se s panem lesním a poslouchá jeho slova o dnešní slávě v Lážovské škole. Pochopuje, proč neměl uvařeno. V kuchyni v lesovně v kamnech pořád ještě tma. No, podivili se všichni, co Týna přinesla. Maminka Hajná honem oheň dělá a paní lesní honem na kastrol vejce sází. Udělám pár vajec na kyselo. Hajných tu taky zůstanou. A než se přiloudá Kája se Zdeňou, sedí všichni v lesovně u stolu. Máme to dnes bez polévky, řekl pan lesní, ale Kája přece za to stojí. Tož z čerstva, děti. A ty, Kájo, až budeš chtít podruhé vyvádět babičky a vnoučky, ohlas to dřív doma a u nás, aby naše ženské si na vaření přivstaly.

0: Dočetli jsme 19. kapitolu Kájova sláva z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma. Příště se můžete těšit na Myslivecký facír v lesovně. Knihu Marie Wagnerové pod pseudonymem Felix Háj pro vás četla Marcela Kopecká.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS. Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera TRV Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme. Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Mezera Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovská sms.cz.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower a na Strahově, v Berouně, v Benešově a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, na Třeboňském vrchu u Toužimi a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, na Stěžerách u Hradce Králové a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník, na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně a z Velké Javořiny.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Více než 30 let úspěšné činnosti na poli rodinné, manželské a sociální problematiky má za sebou Ostravské centrum pro rodinu a sociální péči. Jeho posláním je především podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot. Počátkem roku 2026 se instituce přestěhovala na novou adresu v areálu městské nemocnice. Já mám velkou radost, že mohu u mikrofonu přivítat ředitele této instituce, pana Marka Schneidera. Dobrý den.
1: Dobrý den i všem posluchačům.
0: 30 let úspěšné činnosti. A ať pátrám v paměti, jak pátrám, vy jste teprve druhým ředitelem.
1: Je to tak. Před 6 lety jsem se do této funkce nějakým způsobem dostal, nebo jsem se od ní dozvěděl a stal jsem se ředitelem a předsedou a za těch 6 let se postupnými kroky podařilo dostat až tam, kde jsme teď nyní.
0: Dlouhá léta před vámi tedy Centrum pro rodinu a sociální péči vedl kdo?
1: Honza Zajíček, určitě pro mnohé známý, ale šel do penze a hledal nějakého nástupce.
0: Centrum sídlilo ve Vítkovicích, takové chatrné poměrně budově na Silabově ulici. Ta budova už dlouhá léta také nevyhovovala, ale nebylo se kam přestěhovat. Až jste objevili tady tuto budovu v areálu nemocnice?
1: Ano, to objevování bylo skutečně záležitostí více než roku, kdy jsme hledali po různých městských obvodech nebo okolních obcích po Ostravsku, kde bychom s tak velkou organizací se vlezli. Nakonec jsme se dozvěděli přes magistrát města Ostravy, že tato budova je vlastně připravená k možná i k demolici, ale po větších průzkumech se zjistilo, že by to bylo škoda a že ta budova by mohla sloužit něčemu dalšímu, tak jsme se dohodli s magistrátem Ostravou, že bychom o tuto budovu měli zájem a pak celá anabáze pak nasledovala.
0: Domnívám se, že pokud budova byla takřka určena k demolici, tak asi nebyla zrovna v nejlepším technickém stavu. Kdo přijde dnes do Centra pro rodinu, tak nebude věřit, že to je ta budova. A přitom řekl bych, že ta rekonstrukce netrvala až tak dlouho.
1: Ano, ale předtím určitě následovaly opravy i od městské nemocnice, která v dolních prostorech má svoje prostory ještě v přízemí, takže část rekonstrukce dělali oni, ale pak tu obrovskou, velkou, totální rekonstrukci jsme dělali my. Trvalo to 2 roky, měli jsme jasně daný plán a projekt a jsem moc rád, že se to těch 2 let skutečně do dne splnilo.
0: Já jsem zde byl s mikrofonem naposledy v září 2025. Nebyly tady dveře, nebyly podlahy, překračovali jsme různý stavební materiál. Nahoru jsme šli dokonce po žebříku, tady nebyly ani schody. Něco jsem zaslechl, že v listopadu už se bude centrum otvírat, ale nevyšlo to.
1: Nakonec to nevyšlo, protože byly nějaké procesní nebo dokumentační věci, které bylo potřeba dokončit, takže jsme nakonec oficiálně otevřeli během ledna, takže začátkem tohoto roku a bylo to velké a bylo to krásné.
0: Tuším, že Centrum pro rodinu na začátku navštívil i otec biskup Martin?
1: Ano, celé nám to tady vysvětlil, byl tady pozván otec biskup, zastupitelé z kraje, zastupitel z magistrátu, důležití donátoři, takže byli tady opravdu všichni představitelé, kteří s tímhle projektem nebo s námi mají něco společného.
0: Já jsem v pozvánkách na Proglasu zval širokou veřejnost také na den otevřených dveří, ať se přijdou podívat, jak může Centrum pro rodinu vypadat. Přišli?
1: Ano, ano, bylo tady to jak ve včelím úle, takže jsme byli překvapeni, jak moc lidí přišlo, určitě víc než 100, takže to bylo velké.
0: Dokud jste sídlili na Silabově ve Vítkovicích, tak tam mě to připadalo takové jako v ústraní, bokem, v parku, tak v tichosti. Tady jste v centru města, vedle nemocnice. Městská doprava tady jezdí kolem. Zaznamenali jste větší zájem o služby centra, když jste v tom centru?
1: Určitě ano, už jenom tím, že jsme se přestěhovali a všechno jsme hodně medializovali, takže zájem byl a lidi se ptali, kdo je tady za novou službu nebo za novou organizaci. Následně jsme si uvědomili, že tento prostor je potřeba také využít i pro nějaké další aktivity směrem k široké veřejnosti. A tak jsme před pár měsíci udělali několik přednášek nebo několik workshopů a několik společných setkání tady v jedné z těch největších místností a budou dále pokračovat od září, takže to je věc, která se nově změnila, hlavně díky tomu, že jak jste zmínil, jsme v centru Ostravy a hlavně ty prostory jsou mnohem větší, než byly ty minula.
0: A mnohem pěknější. Jsem také raději, ty maminky i s dětmi přijdou, nemají obavu, že jim něco spadne na hlavu tady.
1: Ne, určitě nemají obavu, protože všechno je bezbariérové, ať už vstup do budovy z obou stran, anebo ve všech chodbách. Takže tady pro maminky je to připravené a vlastně místo přátelské rodině, které bylo i na Silabovce, je i tady u nás.
0: Když jsem vešel z ulice do vestibulu, tak jsem očekával, že bude nějaká vrátnice, že se tam zeptám, kam mám jít a kdo mě kde a kam pošle. Nikde nic, ale úžasná orientační tabule se vším všudy.
1: Ano, u vstupu je velký zvonkový portál, přes který se můžou dozvonit na tu danou službu nebo na tu danou aktivitu, kterou děláme, s tím, že po vstupu vlastně přes automatické dveře se dostanou k hlavnímu vlastně informační tabuli, kde můžou výtahem bezbariérovým přijet tam, kde je potřeba, kde se něco děje, kde je pro něco připravené. A součástí vlastně zvonku a veškerých informačních tabulí jsou i piktogramy, které vlastně pro zdravotně handicapované jsou velmi důležité a potřebné.
0: Tento dům má 4 poschodí?
1: 4 bezbariérová poschodí a 5. je teda bariérové, tady už jsme v podkroví zrovna, kde teď sedíme, takže tady jsou ale převesměs mediační nebo terapeutické místnosti nebo místnosti, které pro tohle patro byly možné udělat.
0: My se půjdeme tímto domem podívat, určitě představíme jednotlivá oddělení, ale tak aspoň orientačně.
1: První poschodí je teda, jsou prostory městské nemocnice, tam vlastně přímo my nesídlíme, ale od toho druhého už máme sociální službu Brána, máme tam oddělení fundraisingu PR, máme tam další administrační kanceláře a také hlavně zázemí sociální služby Brána, kde mají cvičnou kuchyni, kde mají svůj prostor na povídání, takzvanou čajovnu. Také je tam místnost pro relaxaci a také tam sídlí sociální služba Respit a Rehast, která není sociální službou, ale je vlastně aktivitou pro cvičení zdravotně handicapovaných dětí.
0: Pokusím se hádat, tak ve 3. poschodí bude středisko Rodina?
1: Ne, ještě stále nebude, ještě to bude středisko Výzva. Tam je teda hlavní administrace, personalistika, projektoví manažeři, kteří řeší dotace a je tam hlavně kanceláře největší naší sociální služby a to je osobní asistence, kde mají taky obrovskou školící místnost, kde se konečně vejde všech počet mnoha asistentů najednou, protože to třeba v bývalých prostorech nešlo. A také je v jedné části herna pro děti, která slouží nejenom maminkám, ale také pěstounským rodinám. Ve 4. poschodí je už středisko Rodina, kde je zase nějaká část administrace, jsou tam poradenské místnosti, terapeutické místnosti, je tam vlastně kancelář, která se věnuje školské prevenci a také pěstounským rodinám, to je další divize, kterou máme v rámci střediska Rodina. A pak v tom samém patře je naše největší mezonetová místnost, říkáme tomu sál, který je pro celou veřejnost na různé právě prezentační nebo jiné velké akce. Takže to je ve čtvrtém patře.
0: Když teď sídlíte v takové nádherné obrovské budově, rozšířili jste nějak kapacitu vašich služeb, rozšířili jste nabídku?
1: Ano, určitě, především teda osobní asistence, kde se zvýšilo počet zaměstnanců v této oblasti o 5 úvazků, takže pro dalších mnoho uživatelů tím pádem jsme pokryli jejich potřeby. Pak jsme zvýšili i kapacitu v sociální službě Respit o 2 úvazky. Co víme, tak díky velkorysým prostorám tady v poradenství můžeme také přijímat více lidí, kteří potřebují řešit svoje vztahy nebo svoje třeba případné traumata a podobně. Pak jsme se rozšířili v tom, že děláme akce pro veřejnost pravidelně, vícekrát za měsíc tady v té největší místnosti ve čtvrtém patře a plánujeme dál, ale potřebujeme nacítit, jak tento prostor a jak tenhle čas správně využít pro kterou cílovou skupinu.
0: S jakými problémy se na vás lidé obracejí nejčastěji? Takové velké centrum, stolika středisky. Kdo je nejvíce využitý?
1: To je teda hodně těžká otázka, protože naše práce je tak široká, že to bychom tady byli dlouho, když bych vyjmenoval, co všechno naši uživatelé služeb nebo rodiny potřebují, ale asi to vychází z toho, co jste říkal na úvodu, že chceme pomáhat každé rodině v každé jejich situaci, kterou prožívají tak, aby mohli fungovat, aby třeba s nějakým dítětem se zdravotním handicapem, aby mohli být společně, aby pěstounské rodiny fungovaly, aby s dětma jim bylo dobře, jo, takže všechno se to točí kolem rodiny, ať už v té sociální nebo i v té další činnosti. Asi bych měl určitě zmínit i pastorační služby, které ve spolupráci s biskupstvím Ostravsko-Opavským společně děláme. Máme několik detašovaných pracovišť po celé diecézi a společně s kolegyněmi z těchto pracovišť se věnujeme k přípravě na svatbu, snoubenci, pak se věnujeme seniorům, pak se věnujeme i dalším rodičům, rodičovským kompetencím, manželským párům, manželské setkání a další, které určitě posluchači znají, kteří znají Centrum pro rodinu, co všechno děláme v pastoraci.
0: My se teď půjdeme projít celým Centrem pro rodinu a průvodkyní nám bude paní Alžběta Vocidělá.

0: Tak, s paní Voceďálkovou začínáme prohlídku prostoru domu. Úvod jsme natáčeli v ředitelně, teď jsme
1: v pátém patře, vlastně je to jediné patro, které není bezbariérové, ale nachází se tady takové samostatné jednotky konzultační místnosti právě pro naši poradnu a pro všechny naše tyhle ty terapeutické a poradenské činnosti. Je to záměrně takhle izolované, aby opravdu lidi tady měli nějaké bezpečí, soukromí.
0: Soukromí a klid.
1: Ano, přesně tak.
0: Tady vede dolů nádherné schodiště. Pamatuji si, v září jsme tady šplhali po žebříku nahoru.
1: Ano.
0: Toto schodiště vůbec ještě nebylo. Došli jsme do takového velice příjemného zákoutí. Je to kuchyňka.
1: Je to kuchyňka, je to takové srdce domu, jako vždy kuchyň. Schází se tady zaměstnanci na obědy, ale zároveň tady vždycky, když přijdou klienti, tak vaříme kávu, čaj, nějaké pohoštění.
0: Poradna Solucio.
1: Tak, to je naše sociální služba, která vlastně je odborným vztahovým poradenstvím. A jsme teda už ve čtvrtém patře naší budovy, kde sídlí středisko rodina a právě naše poradna Solucio a další služby, jako je doprovázení pěstounských rodin.
0: Tak vcházím do konzultační místnosti poradny Solucio a zdravím usměvavou pracovnici paní Janu Balcarovou.
2: Dobrý den.
0: Paní Balcarová, vy už pracujete dlouho v centru?
2: No, nevím, co je to dlouho, ale nějakých pár let ano. Nějakých 5 let asi jo.
0: To znamená, velice důvěrně si pamatujete prostory na Silabově ulici.
2: Jo, tak to ano, to si pamatuju.
0: Jak se vám tady teď pracuje? V takovém krásném novém prostředí, voňavém?
2: Víte co, ta práce je hodně o lidech, i o těch lidech, které tady potkáváme z řad klientů, ale také těch, kteří mě každý den obklopují a jsou to mý kolegové. Takže v tomhle ohledu je to prostě pořád super. Ale faktem je, že ta materie, která mě teďka obklopuje, že je daleko příjemnější. Jo, lépe se tady pracuje. Je to krásné prostředí a ono to udělá něco i s tou náladou vlastně. Když jste říkal na začátku, že jsem usměvavá, ne, že bych předtím na Silabovce nebyla. Ale přece jenom tady se mi usmívá daleko lépe.
0: Tak vám děkuji.
2: Nemáte zač, děkuji taky.
0: Tady další místnost, doprovázení pěstounských rodin. Tak to je záslužná práce, zvláště ty záslužné pěstounské rodiny, že jsou.
1: Ano, to určitě je věc, kterou je potřeba podporovat a proto my jsme doprovodnou organizací pro rodiny nebo jednotlivce, kteří se rozhodnou vlastně vzít si do pěstounské péče dítě a tady nám tyhle ty prostory velkorysejší dovolují vlastně setkávat se s pěstouny, vzdělávat je, realizovat asistované kontakty, takže jako ten prostor je opravdu pro nás jako mnohem vhodnější pro tuhle tu práci.
0: Stále se nacházíme ve čtvrtém poschodí?
1: Ano, čtvrté poschodí.
0: A došli jsme do zřejmě přednáškového sálu. Vidím tady videoprojektor, plátno, opět kuchyňský koutek, no a klavír, tady je celé křídlo, koncerty tady jsou.
1: Tohle krásné křídlo jsme dostali darem od jedné dárkyně, za což moc děkujeme, protože si myslíme, že dotvořilo tu atmosféru právě tady toho společenského sálu, který je nádherný a slouží právě ať už k setkávání klientů z různých sociálních služeb, tak i pro pořádání workshopů pro veřejnost nebo právě různých jakoby vzdělávacích a jiných akcí. Takže
0: úžasná prosklená stěna, se kterou by člověk očekával železárny, komíny, a ne, tady hledíme do zeleně, i když jsme uprostřed města. S paní Voceďálkovou pokračujeme v prohlídce domu, scházíme do třetího poschodí a to je sídlo střediska Výzva. Tak to je opravdu výzva tady. Koho vyzýváte?
1: My nevyzýváme nikoho, ale život je výzva, jak vlastně zní moto tady tohohle střediska, které pomáhá dětem, mladým lidem se zdravotním postižením a jejich pečujícím. A my vlastně se snažíme v této výzvě být nápomocní a ulehčit trošku tento život a pomoci nést tyto výzvy. A vlastně momentálně jsme ve třetím podlaží, kde sídlí naše služba Oáza, osobní asistence, a také naše služba Respit, což je odlehčovací služba. Také tady máme zázemí naší rehabilitační asistence, máme tady hernu a školící místnost.
0: Hernu pro děti?
1: Ano, přesně tak. Nemáme tady automaty, ale je to herna, vlastně, která slouží dětem a můžeme tam nakouknout.
0: No to je školka.
1: Když se projektovalo, aby opravdu tady byl třeba prostor, kde můžou rodiče pracovat nebo se jako scházet se sociálním pracovníkem a děti tady mají v dohledné místnosti hernu, hrajou si v kuličkovém bazénu s hračkama, takže opravdu je to na míru uspůsobené.
0: Přímo ze školky jsme došli ke školící místnosti, tak tam teď nemůžeme, tam probíhá nějaká akce?
1: Ano, tak zrovna jsme se trefili do dne, kdy probíhá naše pracovní setkání asistentů, což je každoměsíční aktivita, kdy se naši osobní asistenti školí na nějakém tématu. Dneska vidím, že tady máme téma asertivně na náročnou komunikaci na pracovišti. Takže věřím, že je to obohatí. A jinak vlastně tahle ta místnost je skvělá, protože opravdu má kapacitu až 70 lidí a je to opravdu uspůsobený školící přednáškový sál. Takže to jsme moc rádi.
0: To je radost se školit. Přišli jsme do druhého poschodí.
1: Ano, ve druhém poschodí sídlí naše služby Brána, což je sociálně aktivizační služba, odborné sociální poradenství rodiny průvodce a taky tady sídlí naše technická správa, oddělení fundraisingu a PR.
0: Vidím tady nápis ještě půjčovna pomůcek, tak co to půjčujete?
1: Ano, my provozujeme půjčovnu pomůcek a sportovního vybavení právě pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením. Můžete si pod tím představit ať už různé kompenzační pomůcky, vozík, chodítko, schodoles, ale taky právě nějaké pomůcky na volný čas, třeba benecykl, monosky nebo nějaké speciálně upravené tohleto vybavení. To není tady, máme to zázemí dole ve sklepě, protože tady už by se nám to nevlezlo, tady sídlí kolegové, kteří to s vámi domluví, ale nemáme je konkrétně tady nahoře.
0: Půjčovna pomůcek je zdarma?
1: Není to zdarma, ale myslím si, že ceník, který máme nastavený, je opravdu takový, aby si ho opravdu každý mohl dovolit a než vlastně pořizovat tu pomůcku a kupovat si ji novou, tak se někdy jako vyplatí si to půjčit, máme to až jakoby na dobu delší, není to jenom krátkodobá výpůjčka, takže určitě ceník najdete i na webu, takže se můžete podívat.
0: Procházíme do další části druhého poschodí.
1: Tady oproti Silabovce má Brána takovou svoji vlastní část, za což jsme moc vděční, protože opravdu někdy sladit všechny ty časové potřeby do jedné klubovny bylo opravdu náročné. Takže opravdu tady jsme teď ve velké klubovně, kterou využívají bráňáci na skupinové aktivity, kde vlastně jsou jak mladí lidé se zdravotním postižením, tak i dobrovolníci. Takže opravdu někdy nás je hodně a toho prostoru je potřeba hodně. Na druhé straně tady máme cvičnou kuchyni. Tak cvičná kuchyně vlastně taky byla vymýšlena na míru našim potřebám, takže můžete vidět, že tady je třeba taková posuvná linka, posuvná pracovní deska, kuchyňská, aby opravdu tam mohl potovět člověk na vozíku. Máme tady obrázky na dvířcích kuchyňských, aby vlastně uživatelé věděli, kde co najdou. Takže tady probíhají dvakrát týdně aktivity Moje domácnost, kdy se uživatelé učí nějakou sebeobsluhu, učí se vařit, učí se prát, starat se o domácnost, což jsou jakoby důležité věci do každodenního života.
0: Tady jsou další dveře, ale je tam na klice panáček nerušit, tak tam se také něco zrovna koná.
1: Ano, tam pravděpodobně bude nějaká konzultace, takže tam vám neukážu, ale jinak bych vám ukázala naši terapeutickou relaxační místnost, kde máme prvky snů zelenů, což jsou třeba optická vlákna nebo optický válec, a vlastně je to velmi oblíbené na, právě na relaxaci, na muzikoterapii a vůbec jako na tyhle ty individuální konzultace. Tady máme v tomto zázemí i bezbariérový záchod, jako veškeré budově a vlastně i bezbariérovou sprchu. A můžu vám ještě ukázat.
0: Aha, tady se dá vyjít ven.
1: Ano. Tady je vlastně bezbariérová rampa, kdy můžou lidé přijít vlastně ze dvora nemocnice, zaparkovat tady a po rampě dojít až přímo do zázemí té brány.
0: To znamená i na vozíčku v pohodě.
1: Samozřejmě. Je to právě bezbariérová rampa pro lidi na vozíku, kteří můžou využít buď hlavní vchod nebo tento přímo na aktivity. Tím, že v bráně jsou aktivity každý den, téměř každý den, tak aby opravdu oni mohli přijít rovnou tady. Tady ještě v téhle velké klubovně často probíhají aktivity rodinného průvodce, což je naše odborné sociální poradenství, které dělá aktivity jak pro pečující rodiče, tak i nově pro sourozence dětí se zdravotním postižením, kteří si taky zaslouží určitě pozornost. Takže tuhle tu místnost využívají i tito kolegové.
0: Tady v přízemí na velkoplošné obrazovce se promítá lecos, ale všiml jsem si, že problesklo také logo Radia Provlast. Tak děkujeme.
1: Ano, tak my děkujeme, že nám pomáháte vstoupit do éteru blíž posluchačům. A ano, máme tady, my jdeme od vrchu dolů, takže jsme vlastně u našeho vchodu, kde máme takovou interaktivní televizi, kde jednak máme pozvánky na naše akce, jednak poděkováním logi sponzorů, a momentálně tam taky běží i spot k naší kampani na pravidelné dárce.
0: Tak já vám moc děkuji za představení prostor budovy a věřím, že každý, kdo tuto budovu navštíví a využije služby Centra pro rodinu a sociální péči, tak nebude zklamán.
1: Tak samozřejmě, že vítáme kohokoliv, kdo by s jakoukoliv svou životní situací potřeboval nás navštívit, jsme otevření a uvítáme vás s otevřenou náručí.
0: Prošli jsme si celý dům, tak opravdu úžasný zážitek. Pane řediteli, je nutno se sem předem objednat, zavolat, napsat. Mohu přijít v 10 nebo ve 2, anebo mohu přijít kdykoliv bez jakéhokoliv objednání.
3: Určitě nejlépe, když člověk zavolá přes kontakty, které máme na webových stránkách nebo na Facebooku, ale v případě, že někdo potřebuje naléhavou pomoc, vždycky je tady dole zvonek a může někdo se na nás obrátit, a pokud je to aspoň našich trochu možností, jako většinou je, tak ať kdokoliv přijde a budeme se mu věnovat v té věci, která souvisí s rodinou nebo s jeho životní etapou nebo něčím, co prožívá, takže ano.
0: Pane řediteli, dům svítí přímo, nádherně, opravené všechno. Už je všechno zaplaceno?
3: Tak bydlíme tady, opravdu 95% bych řekl, že je zaplaceno. Co se třeba díky nějakým více prácem nepodařilo, je, že máme přípravu na klimatizace, ale ty jednotky tu ještě nevisí. Takže to je věc, která třeba chybí, ale je to skutečně jedna úplně z mála. Takže spíše bych chtěl poděkovat všem dárcům, že, kteří nás podpořili v těch 2 nebo i více letech, že jsme tam, kde jsme, a že můžeme fungovat v podstatě na 100%. A teďka spíše směřujeme k tomu oslovit třeba další nové dárce v tom, abychom stabilizovali naše financování v rámci celého fungování centra, protože je to důležité a ty dotační tituly jsou do určité míry v nějakých omezených limitech, takže pro nás je důležité mít nějaké pravidelné dárce, tak to je zrovna teď aktuální téma.
0: Číslo účtu nebudeme teď říkat, to se dá dohledat.
3: Určitě je teďka mediální kampaň i na Facebooku, i na webových stránkách, takže lze hned dohledat a budeme rádi za každého dárce.
0: Tak já vám moc děkuji a do dalších let přeji tomuto Centru pro rodinu a sociální péči hodně spokojených klientů, hodně nadšených darců, hodně skvělých zaměstnanců, kteří mají cit pro rodinu, pro děti, pro problémy, které mnohé rodiny v tomto světě trápí. A aby toto centrum prožilo nejen dalších 30, ale pokud možno 300 let.
3: Také děkuji, děkuji, že jste za námi přišel a že máte chuť nás medializovat nebo o nás mluvit. My jsme moc rádi, děkujeme.
0: O novém sídle Ostravského centra pro rodinu a sociální péči hovořil ředitel organizace Marek Schneider. Od mikrofonu se loučí autor pořadu Antonín Žolnerčík.

0: Už nedobíhám tramvaje a všude chodím pěšky.
1: I pro mne doba nová je, kdy Mozart hraje z flešky.
0: Já neutíkám za štěstím, jen věřím, že ho potkám.
1: Čekáš, ale co já s tím, jsem černobílá fotka.
0: Já s kamarády na pivo zajdu jenom zřídka.
1: A říkáš si ty protihlasy, kůrka nebo střídka.
0: Ta nenasytná potvora je čas, co kolem letí.
1: Jen díky němu okorá fotka vlastních dětí. Co já s tím, okorá fotka vlastních dětí. Kde jsou vzpomínky z alba vysypaný, kde jsou jablíčka slibů vysypaný.

0: životy lehký i ty těžký, kde jsou?
1: Kde jsou?
0: Já v kleci nenacházím ješky, kde jsou? Řekni, kde jsou? Po místním nádraží vítr honí zmačkaný leták zbyly.
2: Bezďáček sbírá flašky, co se nerozbily.
0: Zapomněl na svoji první lásku.
2: Zastavte čas aspoň na obrázku.

stane. Jarní čas, tváře kvetou a sníh taje. Kus dítěte je v každém z nás, v srdci tvoříme své jinotaje. Letním sluncem poblouzí.

pod zimy umělcem přírodním. Barvy tu rozléva, štětcem tu máva a vítr rozlije tu zprávu po kraj, že zima o sobě už vědět dává. Sněhové vločky houpou se z nebe, na sklonku roku potkal jsem tebe. Konečně miluji, už nejsem sám, štěstí jsem plný, jsem také milován. Skleničku doleva.

v životě splín a kafe chutná jako blín. Podél řeky na jich jít zkus, vem si pár starých džíns a jdi do New Orleans, třeba s holkou

život je ten nejlepší pes. A mezi kreoly můžeš mít cokoliv, třeba funus, kde hrajou jazz.

hřišti malé smrti, ve francouzské čtvrti ukázali smysl a směr. Vrať se, než skončí hra, tak jako Mardi Gras, podél řeky jdi na sever. Když si pozdě krát

kdykoliv přijdeš, máš bledou tvář. Tak trochu povadlé oči jako ten, kdo první zapomněl. Jakoby neskutečné se zdají být tvé němé návštěvy. Ale snad je to jen záblesk tvého svědomí.

stol a fotky na stěnách lidí, co dívají se dolů. Mají báječné hlasy, tiše jim závidím. A než se rozsvítí, tak chvíli nevidím. Amaro, amaro, amaro, amaro, kolem jezdí tramvaje. Auta troubí, jako když hudba zahraje. Auta troubí. Bílá káva a bílé ubrusy a fotky na stěnách lidí, co ticho nemusí. Mají báječné hlasy a zpívají hravě. Chvíli nevidím, než se mi rozsvítí v hlavě. Amaro, amaro, amaro, amaro, kolem jezdí tramvaje. Auta troubí, jako když hudba zahraje. Auta troubí. Modrá obloha a venku život běží. Fotky na stěnách lidí, v kočárku děcko leží. Až se probudí, bude mít báječný hlas, jaký nemá nikdo z nás.

jeho stolu a fotky na stěnách lidí, co dívají se dolů. Mají báječné hlasy, tiše jim závidím, a než se rozsvítí, tak chvíli nevidím.

Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

0: Na Rádiu Proglas je nyní čas na duchovní slovo, které je z knihy Prameny světla od kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Dnes pokračujeme ve čtení úryvku z knihy Prameny světla, který pojednává o pohlavní zdrženlivosti. Tomáš kardinál Špidlík vyjmenovává další rady, které pomáhají v uchování čistoty. Práce. O práci, která působí zapomnění a uklidňuje vášně, mluví už římský básník Ovidius ve svých Lécích proti lásce. Svatého Jeronýma, jak sám přiznává, uchránilo jen houževnaté studium hebrejštiny. Říká, že mu prospělo víc než posty a spaní na holé zemi. Pro tuto psychologickou výhodu se mají podporovat zájmové a sběratelské koníčky dospívající mládeže. Modlitba. I zde mají význam slova Kristova: bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Boj o čistotu je boj celého života. Máme se proto modlit den co den. Pěkný je příklad starého kněze, který se přiznal, že od svého prvního svatého přijímání nevynechal nikdy večerní zdrávas za ochranu své čistoty. Východní asketi rádi vzývají jméno Ježíš, jehož síla podle nich láme všecky nepřátelské střely namířené do srdce. K lidem víc pronikla pobožnost k paně Marii nebo ke světcům, kteří v čistotě zvlášť vynikali, jako například svatý Alois, svatý Dominik Savio, svatá Maria Goretti. Další radou, která pomáhá v uchování čistoty, je myšlenka na umučení páně. Svatý Augustin píše, že proti žáru smyslnosti není žádný lék tak silný a účinný jako smrt vykupitele. Svatý Bernard myslí především na psychologický účinek tohoto rozjímání a říká: můj Bůh visí na kříži a já se mám oddávat rozkoším. Má-li být tato myšlenka opravdu účinná, obyčejně už předpokládá hloubku duchovního života, osobní poměr ke Kristu. Lidem, kterým rozjímání mnoho nedává, se může poradit tento způsob: Kristus trpěl na kříži, trpí však dále ve svých údech v trpící církvi. Proto návštěvy nemocnice, starobinců, periferie, kde bída křičí do očí, působí velmi léčivě na rozvířenou smyslovou obrazotvornost. Čestné a dobré srdce se při tom pohledu zastydí za neukázněné smysly. Svátosti, zvláště svaté přijímání. Mezi účinky svatého přijímání se udává také ten, že oslabuje zlé náklonosti, působí vnitřní mír a klid, duchovní vyrovnanost. Nesmíme si tuto moc svátosti představovat příliš mechanicky na způsob pilulky proti bolení hlavy. Přesto je jisté, že tělo Kristovo působí pozvolna, aby se mu přizpůsobilo i tělo naše. Kristus pak zlé náklonosti neměl. Upřímnost ke spovědníkovi. Při pokušeních proti čistotě, jak říká Rodriguez, užívá ďábel dvojí taktiku. Napřed nás chce přesvědčit, že to nic není, že není potřeba se znepokojovat. Když pak zajdeme dál, než jsme měli, posiluje v nás nepravý stud, abychom se nikomu nesvěřovali. Nejsme-li ke spovědníkovi docela otevření, brzy se potácíme mezi krajnostmi od cynismu až k úzkostlivosti. Brzy pak jsme plni zmatku a neklidu, v němž mají další pokušení živnou půdu. Pokora. Ti, kdo znají ze zkušenosti proměnlivost duchovních zážitků, se diví, jak se někdy docela neočekávaně probudí tělesná vášeň a jak snadno jí podlehne i ten, od koho bychom to neočekávali. Zdá se to někdy i psychologicky nepravděpodobné. Duchovní život však nevysvětlí jen zákony psychologie. I nadpřirozený vývoj má svou určitou tajemnou zákonitost. Z pozorování této skutečnosti pak vyvodili svědci následující naučení. Bůh častěji pokoří nízkými tělesnými žádostmi a slabostmi ty, kteří si o sobě příliš mnoho myslí, kteří posuzují druhé, kteří se sami o sebe už nebojí, kteří zapomínají, že nosí poklad v hliněných nádobách, jak píše apoštol Pavel. Svatý Bernard proto radí, abychom se před Boha nestavěli jako ti, kdo toho o čistotě mnoho vědí, ale spíš jako ti, kdo se bojí. Kniha přísloví říká, moudrý se bojí a odvrací se od zlého, když to hlupák se vypíná a cítí se v bezpečí.
0: Slyšeli jsme duchovní slovo kardinála Tomáše Špidlíka z knihy Prameny světla. Četl pro vás Martin Holík. Blíží se půlnoc a my nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Je tu pořad Nastalo je téma, při jehož poslechu vás vítá Martin Weisbauer. Dnes si uděláme výlet do Jaroměře nedaleko Hradce Králové, konkrétně do monumentálního kostela svatého Mikuláše. Hlavním důvodem je to, že město Jaroměř si v letošním roce 2026 připomíná 900 let od své první písemné zmínky. Vydáme se zde za historií do jednoho z nejvýznamnějších symbolů města, kostela svatého Mikuláše. Jeho interiér ukrývá řadu pozoruhodných historických artefaktů. Nahlédneme také do tajemných podzemních katakomb, kde odpočívají unikátně zachované mumie. Tím vším nás provede zdejší kostelník, varhaník a průvodce Jan Kočí. Pane Kočí, my se teď budeme bavit o kostele svatého Mikuláše, ale v úvodu našeho pořadu by bylo možná dobré zmínit, že zde je ještě jedna velice zajímavá věc. Totiž letos, v roce 2026, město Jaroměř slaví 900 let od svého vzniku, že?
1: Tak my se letos připomínáme 900 let od první písemné zmínky o Jaroměři, o městě, které bylo později věným městem českých královen. A ta první písemná zmínka se dochovala od pokračovatele Kosmovy kroniky, kanovníka Vyšehradského, který v roce 1126 uvádí, že kníže Břetislav byl držen na hradě Jaromír. Takže můžeme říct, že to je vlastně doložený první obyvatel města, byť teda nedobrovolný. Stálo tady jakési přemyslovské hradiště, protože město bylo založeno knížetem Jaromírem, od kterého také získalo své jméno, svůj název. To byl ten kníže, který měl velice nešťastný život, bratr Boleslava III. A Oldřicha. A město teda potom z toho hradiště přemyslovského se vývojem stalo město, později tedy věrné město českých královen, leží dodneska na obchodní stezce do Vratislavy, možná i kvůli tomu získal kostel zasvěcení svatému Mikuláši. Svatý Mikuláš, patron námořníků, mořeplavců a také pocestních obchodníků, takže to je zřejmě ta vazba na tu obchodní stezku. Jinak město vlastně se nacházelo zde na náměstí současném, to je to historické jádro. V roce 1339 byl v Jaroměři založen augustinianský klášter arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Ten klášter se nacházel ale mimo městské hradby, nedaleko Labe, místě, kde je dnes Penny Market. A u toho kláštera se také nacházel kostel Panny Marie, což je vlastně první jaroměřský kostel. Ten klášter měl však ale poměrně krátkou dobu svého trvání. Už v roce 1404 byl přestěhován do vnitřní části města. Byla vystavěna nová budova pro klášter v místech dnešního děkanství. Část pro božský dům stávala na kraji města, kde je dneska spořitelna. No a ten klášter mimo městské hradby byl zbořen, zachován zůstal pouze ten kostel Panny Marie. A řeholní kanovníci svatého Augustína zřejmě započali se stavbou tohoto trojlodního gotického chrámu někdy v té polovině 14. století. Pak ale přišly husitské války a Jaroměř byla v květnu roku 1421 oblehnuta husitskými vojsky, nakonec se dobrovolně vzdala, otevřela své brány pod příslibem, že měšťanům bude zachován holý život a budou propuštěni z města, takže oni byli podle záznamu vysvlečeni do těch spodních košil, vypuštěni z města, ale za městem vesměs utopeni v řece Labi. No a řeholníci, ti měli ještě smutnější osud, ti byli upáleni na náměstí. Město bylo vypáleno, stejně tak kostel, i tento svatého Mikuláše, pokud v té době již byl dokončený a byl zaklenutý, tak se pak ta klenba zřítila. A tím skončila éra augustiniánů a jejich kláštera v Jaroměři. Město pak bylo husitským, jedním z těch východočeských center a to trvalo až do doby, kdy skončily husitské války. Potom bylo město nuceno se podat královně Barboře Celské, vdově po Zikmundovi, která se chtěla opět domoci svých práv ve svém věném městě, což se městu příliš nelíbilo, zprvu se bránili, a protože byli zvyklí spravovat se během těch husitských válek sami, rozhodovat o městě samostatně. No a královna tedy potom nařídila, že město musí být za tuhle vzpůrnost potrestáno, takže byly městu odejmuty majetky a mělo být potrestáno i symbolicky, aby bylo vidět, že královna utrpěla v Jaroměří příkoří. Takže město obdrželo nový městský znak. Ten původní městský znak vypadal jako pyramida zrcadlově na špičkách proti sobě. Na jednom domě na náměstí ještě ten znak můžeme vidět. Heraldicky se to popisuje jako dvojitá obrácená stupnice. No a potom získalo tedy znak nový, který měl symbolizovat královnu a příkoří, které se jí zde dostalo ve městě. Takže ve znaku se objevila jednoocasá lvice, obtočená kolem trnovou korunou. A ten dnešní znak Jaroměře vypadá trochu jinak. Město ho získalo trochu kuriozním způsobem, protože když se v 18. století vyráběla nová pečetidla, tak se zřejmě omylem místo jednoocasé lvice vyrobilo pečetidlo s dvouocasým lvem v trnové koruně. A tak to zůstalo dneška. My ten městský znak společně se znakem Českého království můžeme vidět na zábradlí kůru zdejšího kostela.
0: Posloucháte Radio Proglas a v pořadu Na stole je téma. Jsme právě na návštěvě v královském městě Jaroměř, které slaví 900 let od své první písemné zmínky. Ve zdejším kostele svatého Mikuláše nás doprovází Jan Kočí.
2: Já když jsem se díval na model starého kostela, tak tam je vidět, že on měl mnohem více věží než teď a také má takový velice zvláštní tvar, že?
1: Ano, ten kostel je vlastně přistavěný z vnější strany, z východní strany k městské hradbě, a dokonce jedna z těch hradebních věží byla zřejmě začleněna v souvislosti se stavbou do kostela, ta jižní. No a kostel stojí na svahu, protože celé to náměstí je vlastně na vyvýšenině.
2: Nad Labem.
1: Ano, přesně tak, že to Labe na té jižní straně protéká kousek od kostela. A došlo tady k takové docela nemilé věci při stavbě, protože když se kopali základy pro jižní stěnu, tak se stavebníci, dělníci nedokopali až na to skalnaté podloží a tu jižní stěnu založili na těch labských naplaveninách, což mělo potom neblahé důsledky v tom, že se rozjížděl kostel, byla narušená vlastně statika, takže můžeme vidět, že ty i venkovní pilíře z té jižní strany se

0: podíváme k té části u země. No a kostel měl celkem původně dvě věže. Tu jižní jsem zmiňoval z těch městských hradeb a severní věž, která byla asymetricky přistavěna z venkovní strany, z té se zachoval vlastně pouze zbytek toho původního vchodu. Obě dvě věže padly za oběť častým požárům, takže z nich, z té severní se nedochovalo vůbec nic a část té jižní je teďka skrytá v budově bývalé školy. Ten kostel byl vlastně i takovým uzlem toho závěru opevnění na východní straně náměstí a na té severní straně byly ještě vedle kostela dvě městské brány. Zachovala se pouze západní městská brána, která pak převzala funkci zvonice, když zanikly ty dvě věže a ta východní, ta byla zbořena v polovině 19. století. No a na téhle straně byly také ještě padací mosty, které chránily vstup do města. Poslední velká stavební úprava kostela probíhala v letech 1904 až 1909 na té regotizaci vnějšího pláště kostela a opravě a úpravě střechy se podíleli architekti Josef Mokr a Kamil Hilbert, oba dva, kteří působili jako architekti do stavby katedrály svatého Víta na Pražském hradě. A udává se, že kostel svatého Mikuláše touto úpravou získal vzhled francouzských katedrál, protože se změnila podoba střechy na hlavní lodi a na těch lodích bočních. Uvnitř naštěstí k té regotizaci nedošlo, takže se nám tu zachovalo krásné barokní a rokokové vybavení.
1: Opravdu je vidět, že ten kostel je velice bohatě zdoben. Je zde použito i hodně zlata a spousty barokních prvků. A my se teď můžeme podívat po tom vnitřku, co zde nalezneme zajímavého.
0: Tak určitě je to hlavní oltář. Autorem toho oltáře je Martin Krupka, byl stavěn v letech 1770-72. Martin Krupka třeba působil také, pracoval pro cisterciáky v Sedlci u Kutné Hory. A když se na ten hlavní oltář podíváme z vrchu, tak nahoře vidíme Nejsvětější Trojici. Na hlavním oltářním obraze je vyobrazen svatý Mikuláš, patron kostela. Je to jedna z částí legendy o svatém Mikuláši, jak se ve snu zjevuje císaři Konstantinu Velikému a žádá ho, aby neposílal na smrt tři nevinně odsouzené důstojníky. Pod tím hlavním oltářním obrazem je za sklem obraz Panny Marie Karmelské. Proč je tady Panna Maria Karmelská? Tady v Jaroměři bylo v 17. 18. století činné bratrstvo svatého škapulíře, neboli bratrstvo Panny Marie Karmelské, kteří právě uctívali toto vyobrazení Panny Marie. Po stranách tohoto mariánského obrazu jsou dva anděle. Z našeho pohledu vlevo anděl s křížem jako symbol nového zákona a na pravé straně anděl s Mojžíšovou holí s hadem jako symbol starého zákona. No a pak každého upoutají těch šest soch po obvodu presbytáře, sochy v nadživotní velikosti, vysoké 2,75 cm a z našeho pohledu nalevo s malým mouřenínem jako atributem je svatý František Saverský, misionář, ten malý mouřenin by měl být teda Ind, nebo svatý František i v Indii je pohřben. Ten následující z časté vyobrazení svatého Floriána, jak hasí hořící dům. Svatého Floriána tady v Jaroměři uctívali hodně, najdeme ho tady vícekrát vyobrazeného a jeho socha je i na Mariánském sloupu na náměstí, protože samozřejmě ve městě velice často hořelo. Další světec je svatý Josef, na druhé straně s rožněm je svatý Vavřinec, vedle něho svatý Jakub s poutnickou holí a na konci je svatý Ignác z Loyoli, zakladatel jezuitského řádu.
1: Ty sochy vypadají opravdu majestátně, jsou krásně vyvedené a jsou pozlacené, že?
0: Ano, všechno to je dřevořezba, ale pozlacená.

0: Město Jaroměř, které slaví 900 let od své první písemné zmínky, a kostel svatého Mikuláše. To je téma našeho pořadu. V cyklu Na stole je téma. A svým výkladem nás zde provází Jan Kočí.
1: Tak a teď jsme se přesunuli do severní lodě. Co tady vidíme zajímavého?
2: Tak tady v závěru severní chrámové lodě vedle oltáře Božího hrobu, to je už secesní oltář, jeden tedy z těch nejmladších zde v kostele, z té poslední obnovy a přestavby kostela, je na zdi umístěn náhrobek litevského knížete Dimitrie Sangušky. Dimitrij Sanguška byl tady v roce 1554 ve městě zavražděn a pohřben. A jak se litevský kníže dostal do Jaroměře, je spojený až s takovým romanticky přibarveným příběhem, ale ten příběh byl ve skutečnosti velice krutý. Dimitrij Sanguška patřil k předním polským šlechtickým rodům. Ono těžko říct tou národností, že se uvádí, že to je jeden z prvních Ukrajinců doložených na území Čech. Jeho panství nicméně bylo na Litvě, na území Litvy, takže proto je nazýván kníže litevský. A podle toho příběhu on se oženil proti vůli své budoucí tchýně s Eliškou Ostrožskou. Ta jeho tchýně však dosáhla toho, že která tomu sňatku nepřála, že byl Sanguška odsouzen trestu smrti v nepřítomnosti. Tím novomanželé mladí utíkali z Polska a směřovali do Roudnice nad Labem k svému příbuznému krakovskému purkrabímu Janu Tarnovskému. Cestou se zastavili v Lysé nad Labem, kde zrovna probíhala nějaká svatba. Netušili však, že jsou pronásledováni polským vojskem, které vedl Martin Zborovský. Byli dostiženi v té Lysé nad Labem. Eliška byla zajata a vrácena do Polska, kdy byla následně ještě dvakrát provdána. Byla to spíš taková oběť té sňatkové a mocenské politiky. No a Sanguška byl spoután a převážen také zpátky do Polska, kde měl být popraven. Ale protože došlo vlastně k porušení, dnes bychom řekli asi nějakého mezinárodního práva, protože polské vojsko vstoupilo na území Českého království bez vyhlášení války, tak zemští hejtmani nařídili královskému městu, že tady to polské vojsko s tím zajatcem musí zadržet. Což jaroměřští udělali, ti Poláci tady byli několik měsíců drženi, ale oni toho svého vězně tady zavraždili, protože se obávali, že bude dosaženo toho, že bude propuštěn. Město potom si to tělo zemřelého vyžádali a po takových dlouhých jednáních byl tedy nakonec pohřben tady v kostele. A na ten hrob se víceméně potom zapomnělo, protože tady to dříve vypadalo trochu jinak. Ten boží hrob vypadal obdobně jako zákristie a ta zeď stála přes tu náhrobní desku, která byla původně v zemi. A objevil ji až potom vlastenecký kněz František Petera Rohoznický před rokem 1860, který vlastně jako kněz na penzi, velký nadšenec, historik a amatérský archeolog, cestoval po farách v Čechách a vždycky tam prováděl takové záchranné archeologické práce a přitom studoval místní historii. A ten příběh o tom Sanguškovi, o tom se vědělo, ten byl i v literatuře, dokonce i divadelní hra o něm byla napsaná, takže hledal, kde by ten hrob mohl být a nakonec ho skutečně našel tady pod tím bývalým božím hrobem. Tehdy se povedlo zkontaktovat ještě potomky Sangušku, tož byli potomci jeho bratra. A Roman Sanguška se jezdíval léčit v té době do západních Čech, do Františkových lázní. Takže Roman Sanguška se svými syny sem přijeli, hrob byl otevřen, ten původní starý náhrobek byl vyjmut, umístěn takto na zeď, jak ho vidíme dneska, a Roman Sanguška se svými syny nechali zřídit novou desku, která je dnes umístěná v zemi a kde je stručně popis tohohle znovu objevení a toho příběhu. Teď jsme postoupili kousek vedle hrobu Dimitrie Sangušky a stojíme před oltářem svatého Jana Nepomuckého. Tenhle oltář byl zřízen v roce 1729, takže ukazuje i na tu velkou úctu k novému baroknímu Svěciánu Nepomuckému. Úplně nahoře zase vidíme nebe s Duchem Svatým a v té nebeské slávě Jana Nepomuckého. Uprostřed je silueta Jaroměře, kostel má ještě jednu věž a úplně dole je peklo s těmi ďábly. Takže ty měšťané jsou někde uprostřed a mají na výběr, kterou cestou se vydají, jestli půjdou směrem nahoru nebo směrem dolů.
1: Teď se dostáváme ke kazatelně, která je opravdu monumentální. Má klasicky kolem sebe sošky čtyř evangelistů, tak jak to je obvyklé i v jiných kostelech, ale má i svá specifika. Mohl byste, pane Kočí, popsat, jaká to jsou?
2: Tak mezi těmi evangelisty na těch polích je vlastně pokračování výjevu z legendy o svaté Mikuláši. My tady vidíme tu část, která nám ukazuje uvedení svatého Mikuláše na biskupský stolec. V dalším poli je výjev, jak svatý Mikuláš uklidnil rozbouřené moře, když plul na lodi. No a ta poslední, to je ta nejznámější, ze které se odvozuje i to obdarovávání dětí od svatého Mikuláše, které nám ukazuje, jak svatý Mikuláš tajně v noci obdarovává otce se třemi dcerami, kteří schudli a hrozilo dokonce, že dcery se budou muset prodávat jako prostitutky. A svatý Mikuláš v noci tajně jim do oknem do té místnosti vhazoval zlato a peníze. Jinak autorem té kazatelny je také Martin Krupka, stejně jako toho hlavního oltáře. My teď stojíme u jednoho z dochovaných náhrobků v dlažbě kostela. Tady před stupněmi k hlavnímu oltáři je pohřbený Daniel Miselius. Byl to primátor, pocházel původně z Prahy, ale do Jaroměře se přiženil a byl to dědeček manželky Matyáše Bernarda Brauna. Matyáš Bernard Braun, významný barokní sochař, který působil pro hraběte Šporka v nedalekém Kuksu, si našel v Jaroměři nevěstu, stala se jí Alžběta Miseliusová, vnučka tady toho pohřbeného Daniela. A i tady u svatého Mikuláše se konala svatba Matyáše Bernarda Brauna a Alžběty Miseliusové.
1: Teď se přesouváme na jižní loď, která je vpravo od oltáře. Co zde vidíme?
2: Tady stojíme před bočním oltářem svatého Františka Xaverského. Po stranách vidíme sochy svatého Šebestiána a svatého Rocha. Takže František Xaverský, svatý Roch, patroni nemocných morem. U toho svatého Rocha vidíme, jak si ukazuje rukou na svou morovou ránu. Tím morem se nakazil při ošetřování nemocných. A u nohou má ten svůj atribut toho věrného psa, který mu podle legendy ty rány lízal, takže se svatý Roch uzdravil. Ten oltář byl postavený v roce 1680 jako poděkování za to, že město přežilo jednu z těch posledních morových ran. Dalším vedlejším oltářem je oltář Panny Marie Růžencové. Na tom hlavním obraze vidíme vyobrazení Panny Marie předávající růženec svatému Dominikovi. Ten obraz je už novější, ale pro nás zajímavý je ten spodní tmavý, obraz nejsvětějšího spasitele, Salvátora. Je to jedna z kopií toho originálního obrazu, který je uchováván v děkanském kostele v Chrudimi, spojený s tou legendou, jak o něho hráli švédští vojáci v kostky. No a tady se vypráví, že kdo si tuto kopii nejsvětějšího Salvátora ukradl, ale měl údajně tak silné výčitky svědomí, že ten obraz se tajně vrátil zpátky.
1: Já teď vidím, že když už se pohybujeme podle té jižní stěny, tak je zde udělaná celá jakási výstavka. Jsou zde nejrůznější předměty, jak zlaté, tak knihy, tak i roucha. Co byste nám tady k tomu mohl říct?
2: Tak je to taková malá ukázka, co se dochovalo z minulosti, z těch bohoslužebných předmětů, knih a oblečení tady u svatého Mikuláše. Takže jsou tu k vidění kalichy, ostatkové kříže, monstrance, bohoslužebná roucha ve všech liturgických barvách a tady před námi v vitrině je zrovna barokní misál a agenda, tedy texty ke svátostem. My se snažíme vždycky tu výstavu trošku měnit podle liturgické doby. Takže třeba u adventu je tady vystavená krásná rorátní kniha, která se nám zachovala.
1: Ty knihy budou asi velmi, velmi staré, že?
2: Tak je to vesměs 18. století. Jo? Nejstarší asi je ta agenda, ta je z roku 1699 a tahle zrovna teda pochází z kostela z Velichovek, který tehdy spravoval jezuité.
1: Mezi těmi velmi starými věcmi je uprostřed této výstavky také obraz, který určitě nebude příliš starý. Co na něm je?
2: Tak ten obraz je součástí oltáře svaté Maří Magdalény, která je uprostřed. Ten obraz Maří Magdalény je připisován škole Karla Škréty. Po stranách sochy dvou světic vlevo svatá Apolena, patronka těch pacientů s nemocnými zuby, vpravo svatá Agáta nebo Háta, zase se svým atributem ohněm. No a uprostřed je nový obraz spodobňující dva františkány, bratra Michala a Zbigněva, mučedníci z Peru, kteří byli zavražděni teroristy a jsou tedy patroni boje proti terorismu. A pod obrazem je také relikviář s jejich ostatky.

0: Pořád na stole je téma a město Jaroměř se zajímavým kostelem svatého Mikuláše. To je téma našeho pořadu. V kostele se bavíme s Janem Kočím, zdejším průvodcem, kostelníkem a varhaníkem.
1: Ještě se teď podíváme do poslední části této výstavky. Je zde křtitelnice cínová a také zvon. Co byste nám k tomu řekl?
2: Ta křtitelnice patří k nejstarším částem vybavení interiéru kostela. Ta spodní část je od cínaře Václava Tvrdocela, byla zhotovena v roce 1518. Víko je novější a jak na té spodní části, na té horní části jsou reliefy 12 apoštolů. Je to vlastně předmět vybavení, součást vybavení kostela, kde začínali svůj úvod do života všichni jaroměřští občané, protože sem byli přinášeni a tady byli křtěni. No a vedle vidíme zvon, ten je tady pouze už vystavený, je to zvon Jakub, pochází z bývalého hřbitovního kostela svatého Jakuba. Ten zvon byl zrekvírován za druhé světové války, ale jako jediný z těch zrekvírovaných všech jaroměřských zvonů se vrátil zpět. Později bylo ve věži zhotoveno elektrické zvonění pomocí elektromotoru, ale nebylo příliš dobře uděláno, takže zvon, to srdce tlouklo k jedné straně a zvon nakonec praskl, ale stalo se tak trochu symbolicky v roce 1968. Teď stojíme před bočním oltářem svatého Vojtěcha. Oni ty boční oltáře většinou patřili některému z jaroměřských cechů. Ty cechy měly tedy na starost péči o ten oltář, údržby, opravy. Konaly se tady i mše a pobožnosti jednotlivých cechů. Tenhle oltář příslušel cechům, které měli něco společného s mlynářstvím, s moukou, s pekaři, takže cech mlynářů, pekařů, perníkářů, preclíkářů. Ty jejich symboly jsou na oltáři zobrazené, ale nacházejí se za zlatou skřínkou rokokovou. V té zlaté skřínce je jedna z mnohých kopií Paládia země české, již originál je uchováván ve Staré Boleslavi. Je to vlastně symbol Čech, asi druhý nejvýznamnější po českých královských korunovačních klenotech. Ta skřínka byla krásně v minulých letech zrestaurována.
1: Každého, kdo sem do kostela přijde, určitě také zaujmou vysoká okna s barevnými vitrážemi, které jsou na jižní straně kostela.
2: V těch gotických oknech jsou, můžeme říct, secesní vitráže. Ty vitráže jsou právě z té poslední významné přestavby a rekonstrukce kostela z přelomu 19. a 20. století. A dvě největší okna jsou vyplněna vitrážemi, které věnovaly dvě rodiny, významné jaroměřské rodiny, a sice rodina Etrichova a rodina Čerichova. Byli to továrníci, rodina Etrichova vlastnila v Jaroměři továrnu na výrobu juty. Byla to vůbec první továrna zpracovávající jutu v monarchii. No a druhá rodina Čerichova měli přádelnu bavlny. Dneska teda Čerichova továrna, pozdější Tyba, a Etrichova továrna, pozdější juta. No a další dvě okna, která jsou pak v té západní části, tak ta věnovala dvě jaroměřská předměstí, sice Jakubské předměstí nebo Svatojakubské předměstí, také vidíme uprostřed svatého Jakuba, a to poslední věnovalo Pražské předměstí. No a ještě u těch oken od Čerichu a Etrichu, tam vidíme vždycky uprostřed jejich patrony. Takže u Čerichu ti muži byli vesměs Antonínové, takže je tam svatý Antonín, a u Etrichu je svatý Josef.
1: Úplně v zadní části kostela, čili na opačné straně, než je oltář, jsou takové zvláštní lavice, které se vymykají těm ostatním lavicím. Co je to?
2: Tak je to konšelská lavice, trochu zvláštně umístěná v zadní části kostela. Ta čestná místa jsou samozřejmě v prvních řadách těch kostelních lavic u hlavního oltáře. Ta čela těch lavic jsou taky vyřezávaná, no ale končele tady u nás seděly vzadu. Když si tam sedneme a vyzkoušíme ta místa, tak vidíme, že to mělo určité výhody. Oni, když přišli později na bohoslužbu, tak je nikdo neviděl. Oni sami, protože ta lavice vyvýšená, tak měli dobrý přehled, do v kostele je nebo není. A protože ta místa k sezení jsou docela široká a pohodlná, tak se tam, myslím, i dobře spalo. Mezi nejnovější součástí interiéru kostela patří socha papeže Jana Pavla II. Byla do kostela pořízena díky iniciativě zdejšího duchovního správce pátera Jiřího Žemby a sochu z lipového dřeva zhotovil akademický sochař Petr Novák, který je také autorem řady významných soch, například prezidenta Masaryka, jezdecké sochy v Lánech, jezdecké sochy ve Střezeticích, náhrobku Emila Zátopka a podobně a dalších. A pod tou sochou je umístěn relikviář, ve kterém je relikvie Jana Pavla II. A sice kapka jeho krve. Při příležitosti 350. výročí vzniku královéhradecké diecéze v roce 2014 byla pořízena tady v kostele pamětní deska duchovním správcům, kteří jsou písemně doloženi. Nahoře vidíme nápis Zachránit před zapomenutím. Ty jejich osudy samozřejmě v průběhu let zapadaly, ale písemné prameny je naštěstí zachytily. Takže ten první je tady uváděný Jan Macer. On je uváděn jako děkanem v roce 1530, ale jeho jméno už se vyskytuje i na té křtitelnici v roce 1518. A poslední je tady uveden páter Jiří Žemba. To byla také jeho iniciativa, tato pamětní deska. A já bych tady zmínil z té celé řady alespoň dva, kteří si zaslouží být jmenováni. A sice zdejší děkan Matěj Rössler, který je zakladatelem českého ovocnářství. Byl to významný pomolog, který tady v Jaroměři založil ovocnou školku, který působil od roku 1786, pak byl přeložený do Poděbrad, kam tu školku přenesl, ještě rozšířil, vypěstoval stovky odrůd ovocných stromů. Některé ty odrůdy se do dneška pěstují. Bohužel po jeho smrti to jeho dílo, ta jeho školka zanikla. Byl to takový pokrokový vlastenecký kněz, který měl i zásluhu na tom, že se do výuky na školách zavádělo to sadařství a ta práce zemědělství.
1: Tak ono vlastně i v okolí Jaroměře jsou stále ještě vidět ovocné sady, že?
2: Ještě ano, i když bohužel postupně mizejí, ale jsou. Takže to byl pan děkan Matěj Rössler a pak by zmínil Antonína Knapa. Ten tady působil od roku 1870. Byl sice kaplanem, ale přesto jsme ho tady uvedli, protože to je asi nejvýznamnější jaroměřský historik. On zpracoval kompletní historii města Jaroměře od počátků až do 60. let 19. století, prostudoval celý městský archiv a všechnu tu svou práci shrnul potom v dosud nepřekonané knize Paměti královského věného města Jaroměře nad Labem.
1: Tak a my jsme teď sestoupili dolů do katakomb kostela a vidím zde spoustu dřevěných rakví. Pane Kočí, kolik jich zde vlastně je?
2: Tak je tady do dnešního dne dochováno 58 barokních rakví. Z nich řada je i pestře malována. Jsou tam zbytky původních maleb s takovými barokními výjevy a rostlinnými motivy. Jsme vlastně v nejstarší stavebně nejstarší části kostela, ve východní části pod jižní lodí kostela. Ale vzhledem k tomu, že kostel je vystavěn na tom skalnatém svahu, tak jsme stále ještě nad úrovní terénu, což je výhoda, protože tím pádem je tu sucho, na ně tady žádná spodní voda. K čemu ta krypta původně sloužila, nevíme. Ona se původně rozkládala pod celou tou jižní lodí, ale zřejmě vlivem častých požárů v té západní části ta klenba zřítila, takže zůstala pouze polovička. K pohřbívání se tenhle prostor využíval od roku 1735 do roku 1782, kdy bylo nařízením císaře Josefa II. Ten dokument se jmenoval o pohřbívání mrtvol, bylo zakázáno pohřbívat v kryptách, uvnitř měst, na hřbitovech uvnitř měst z hygienických důvodů. Takže poslední pohřeb se tady konal v roce 1782. Ta těla těch zemřelých zmumifikovala, některá více, některá méně, zcela přirozeným způsobem, protože krypta má větrací systém díky třem oknům, která nebyla nikdy zasklena, takže ten vzduch tady vlastně celý rok proudí. Ta okna byla v barokní době rozšířena, ta gotická byla jen taková velice malá, úzká, jedno z toho zazděné tady můžeme ještě vidět v tom původním tvaru.
1: Nešířil se odtud zápach, než se ta těla zmumifikovala?
2: No, myslím, že ano. Ono záleželo samozřejmě, v jaké roční době byl ten zemřelý uložen do rakví, a když jsme prováděli to čištění a odsávali se ty nečistoty z těch mumifikovaných ostatků, tak tam bylo samozřejmě spousta uhynulého hmyzu, ale ten hmyz byl uhynulý, mrtvý, nic nebylo živé a ty ostatky nejsou napadené plísněmi díky tomu, že je tady to sucho. Samozřejmě ten hygienický stav asi nebyl ideální, když se pohřbívalo, takže asi ta nařízení Josefa II. V tomto směru byla rozumná. Nicméně díky tomu pohřbení se nám tady zachovaly ostatky, zachovala se nám tady pohřební kultura 18. století a zachovaly se nám i osudy těch lidí, se kterými my se můžeme setkávat. Tak to vlastně tváří v tvář do dneška. Je tady pohřbeno v podstatě pouze několik rodin, které jsou ještě navzájem příbuzné, a takový významní představitelé města, jako byli primátoři, lékárník, pošmistr, soudce, děkani. Protože být pohřbený v kryptě a takovém čestném místě nebyla určitě levná záležitost, takže tahle věc byla vyhrazena skutečně té nejvyšší společenské vrstvě obyvatel Jaroměře 18. století.
1: Já zde vidím ve výklenku jedné stěny také malé rakvičky, dětské, že?
2: Ano, je tady pohřbena taky řada dětí, tady vedle nás jsou starší děti a zcela vzadu jsou skutečně děti malé od věku několika měsíců. Samozřejmě dětská úmrtnost byla vysoká a zase jsou to příslušníci těch vážených jaroměřských rodin. Je tady taky řada žen, které zemřely v mladém věku, právě na následky těžkých porodů.

0: Poslední obnova krypty proběhla v letech 2020 až 2021 a probíhalo tady především čištění těch rakví a těch mumifikovaných pozůstatků. Musím říct, že většina těch prací byla dělána dobrovolníky bez nároku na honorář a odbornou pomoc, významnou odbornou pomoc při tom čištění poskytla pohřební služba Eternita z Hradce Králové. Jejíž pracovníci tady taky pracovali bez nároku na jakýkoliv honorář. Trvalo to celkem asi rok a půl, než byla krypta uvedena do tohoto stavu, jaký vidíme dnes. Potom byla zase otevřena a zpřístupňuje se veřejnosti dvakrát do roka, a sice na Noc kostelů a na Dny evropského dědictví. K několika osobnostem, které bychom zmínili, které jsou tu uloženy k poslednímu odpočinku, tak s takovou zajímavostí je dvakrát nevlastní babička Bedřicha Smetany, Marie Exnerová, rozená Podrazilová z Čáslavy, byla to vlastně nevlastní matka Bedřichovi nevlastní matky. Bylo to trochu složité. Pak je tu pohřbený sochař Řehoř Tény, který se také v Jaroměři oženil, podobně jako jeho kolega Matyáš Bernard Braun, našel tady tedy i místo svého posledního odpočinku. Potom jsou tady pohřbení příslušníci rodiny Miseliusových. My už jsme mluvili nahoře o tom Danielu Miseliovi, který je pohřbený pod dlažbou kostela. Tady jsou pohřbení rodiny jeho dvou synů, Františka a Karla. Z rodiny Karla, dcera od Karla, byla manželkou Matyáše Bernarda Brauna a dcera Františka, Ludmila Miseliusová, je tady pohřbená, zemřela ve věku necelých 14 let. Je to tedy sestřenice manželky Matyáše Bernarda Brauna. Je pohřbená v modrých hedvábných šatech, protože i při tom čištění se objevilo, podle jakých pravidel a podle jaké kultury, jaká vlastně byla ta pohřební kultura 18. století, tak třeba svobodné dívky byly pohřbívány v modrém oblečení, což mělo zřejmě symbolizovat mariánskou barvu čistoty.
1: Zajímavé je, že ty látky se dochovaly.
0: Což je zajímavé, protože někdy třeba ty měkké tkáně se úplně nedochovaly, ale ty látky ano, a zvláště třeba ta lněná plátna, ve kterých je to tělo uložené, ta jsou velice kvalitní, protože to bylo potřeba odsát všechny nečistoty a spousta černého prachu, protože jsem léta létal těmi otevřenými okny z továrního komína, všechny saze. Takže ty látky byly zpracované velice kvalitně a vydržely i všechny ty procesy, které třeba v těch rakvích probíhaly. No s takovými prostorami, jako je krypta, bývají spojené i různé legendy. Navíc tady vedle kostela stával ještě klášter. Takže údajně z těchto míst mají vést tři podzemní chodby. Jedna na druhou stranu náměstí, do míst, kde stával proboštský dům, kde je dneska spořitelna. Druhá chodba měla vést do kláštera ve vesnici Zvole, nedaleko Jaroměře. A třetí chodba měla vést do Hradce Králové. A v těch chodbách má být ukryto 12 zlatých soch apoštolů, kteří na svého objevitele ale stále čekají. Krypta a ten sklípek, který se nachází ještě pod kryptou, sloužily jako úkryt v dobách ohrožení města pro cenné předměty a pro městský archiv. Ty věci sem byly uložené například v roce 1866, kdy probíhala prusko-rakouská válka, a naposledy v dubnu 1945, protože se čekalo, že by mohlo dojít také k nějakým střetům, protože v nedalekých Velichovkách bylo velitelství armád Mitte z maršála Schernera.
1: Předpokládám, že ten vchod do krypty z podlahy kostela musel být asi také nějak zamaskován, ne?
0: To zřejmě ano, asi byl nějakým způsobem zakrytý, protože ten vstup sem byl už v té době tím dřevěným poklopem, jak je dneska. Původně tam byl kámen, který se musel zvedat kladkou.
2: A návštěvou katakomb výjimečného kostela svatého Mikuláše jsme zakončili naši exkurzi do Jaroměře, která si připomíná v roce 2026 900 let od své první písemné zmínky. Pořadem nás provázel Jan Kočí, zdejší průvodce, kostelník a varhaník. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

V severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí: Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Je okolo 1 hodiny ráno z středa 5. srpna a na Proglase uvádíme koncert komorní hudby. Uslyšíte trio pro klavír, housle a violončelo G-moll od Bedřicha Smetany v podání pražského tria. Složení tria: Jiří Klika klavír, Václav Jírovec housle a Arnoš Střížek violončelo.

Vyslechli jsme trio pro klavír, housle a violončelo G-moll od Bedřicha Smetany v podání pražského tria Jiřího Kliky, Václava Jírovce a Arnošta Stříška. V další části koncertu komorní hudby uslyšíte klavírní skladbu Sny z roku 1875 v podání Jitky Čechové na klavír.

0: Dozněly tóny klavírní skladby Sny z roku 1875 od Bedřicha Smetany v podání Jitky Čechové na klavír. Na Rádiu Proglas přebíráme relaci Rádia 7.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí stále Petr Raus, bývalý člen řídícího výboru Ekumenické rady církví v České republice a později i jejím místopředsedou. Vítám tě zpátky, Petře.
3: Ahoj.
2: Budeme pokračovat v našem povídání o tom, jak být lídrem v ekumenickém prostředí. Pojďme teď přejít k takovému praktickému, k té praktické části, jak na to. A na začátek se zeptám, jak můžeme budovat důvěru mezi lidmi, kteří možná mají vlastně nějaké předsudky, předpoklady, mají rozdílné tradice, zkušenosti, nebo i jazyk teologický.
3: Musíme se znát, musíme být přáteli. To je předpoklad. V praktickém životě se často stává, že člověk spadne do takové spolupráce, do takových povinností, tak pak je potřeba to přátelství budovat sice následně, ale rychle. Skamarádit se s těmi lidmi, zblížit se, abychom si mohli dobře rozumět. To si myslím, že je docela důležitá věc. Je to dobré znát věrouku té druhé strany, abych nežil ze svých vlastních představ. Typické je to ve vztahu protestantů k římské církvi, kdy my si ji malujeme barvami lidové zbožnosti 19. století, leckdy to už je úplně mimo. A přece to v našich představách žije. Tady je třeba být opatrný a jít po faktech. Skutečně znát, co je věrouka té druhé církve. Nestavět na dojmech a na názorech. Názory to je příliš málo, je potřeba znalost.
2: Jaké principy toho leadershipu fungují v tom ekumenickém týmu jinak než v jedné konkrétní církvi?
3: V ekumenickém prostředí musím mít vždycky na paměti, že se setkávám jenom s některými lidmi. Že? Většinou to je tak, že se setkávám s vedoucími těch jednotlivých denominací nebo jednotlivých sborů. Ale pokud se sejdu s představiteli denominací a chci se na něčem domlouvat, a narazíme na něco, co by přesahovalo nebo bylo hraniční vzhledem k věrouce té denominace, tak ten představitel teď nemůže říct ano nebo ne, nemůže to posunout sám, nemůže rozhodnout, nemůže vůbec nic tu chvíli. Takže zatímco ve vlastním prostředí se mohu domluvit, že teď teda něco změníme, třeba ve staršostvu se sejdem, vždycky se to dělalo nějak, ale teď se domluvíme, že to budeme dělat jinak, tak to v tom ekumenickém prostředí absolutně nejde. Ti lidé k tomu nemají mandát. Čili pokud chci něco měnit a něco posouvat, tak jediné, co mohu, vyvolat diskusi v té druhé denominaci a kdyby oni sami dospěli k názoru, že něco změní, tak to změní a teď ono to v církvi trvá dlouho a možná můj nástupce už z toho potom bude profitovat. Prostě jde to pomaličku. Ale nedá se to zlomit. Prostě ti lidé nemají mandát měnit věci. Musíme pracovat s tím, co je.
2: Asi důležité je i nějaké to prostředí, kde se lidé nebojí říct, tady to vidím jinak, tady jsme rozdílní. Jak zdravě možná vytvořit takové prostředí?
3: To je právě ta otázka přátelství. Já jsem si velmi cenil situace. Já dřív, než jsem se dostal do řídícího výboru, tak jsem dlouho pracoval v ekumenické komisi Ekumenické rady církví. Což bylo takové zvláštní společenství lidí. Úkolem té ekumenické komise bylo zkoumat, co dělá Ekumenická rada církví a navrhovat, co by měla dělat jinak a lépe. Ono to moc nešlo, ale bylo to zajímavé, leco jsme tam prodiskutovali. Tu komisi tehdy vedl David Tonzar z Husitské církve, husitský biskup, a on měl vazby, přátelské vazby, na Kasteleána z zámku Loučeň. Takže my jsme občas měli výjezdní zasedání na zámku Loučeň, kde jsme, teda tam byl takový penzion zámecký, kde jsme byli ubytovaní, neformální setkání. Tam byl čas se projít po parku, mluvili jsme o spoustě věcí mimo naši agendu. A skutečně to budovalo přátelské, blízké vztahy a tomu vlastnímu jednání nad věcmi, které byly naším úkolem, to neskutečně pomáhalo. Či každá takováhle věc, možnost